0: mrtvý, a ba naopak na to vlastně dbají, aby přežil. Takže krásně byl jsem.
1: Na té vesnici to má úplně jiné grády, než třeba v tom velkém městě. To asi určitě. Vy navíc k té přírodě máte dost pevný vztah podle toho, co jsem četla, poslouchala.
0: Mám. Zároveň si myslím, jako namítnu, kdo nemá. No. Přemýšlím, jestli někdo nemá vztah k přírodě, jo.
1: No měla jsem tady, tuším, že to byl Jan Jiráň, který říkal, že je takové to městské stvoření, městské dítě, a když takže, vyrazí kousek za Prahu, tak je nejistý, takže tak jsou to i taková stvoření.
0: To já nejsem.
1: Vy tam naopak užíváte.
0: Já to potřebuju, no, já mám pocit, že když člověk je prostě sám v lese nebo kdekoliv obklopen nejenom lidma, nebo vlastně úplně sám, tak ta nějaká, ta nekonečnost toho plynutí, toho času v té přírodě je tak ultimativní, že vás to chtě nechtě zasáhne. Myslím to tak, že se člověk spíš uklidní a je sám se sebou, co nejvíc může být.
1: Ne, neřeší ten formul.
0: Je sám se sebou, no. Takže to já si úplně totálně užívám, vlastně to potřebuju.
1: Máte nějaké své místo, kam cíleně chodíte, anebo je vám to úplně jedno? Prostě vyrazíte ven, kamkoliv a ono to přijde.
0: Snažím se objevovat nová místa, protože jsem ten typ, že mě vždycky je trošku líto, což je trošku zbytečný, ale mám v sobě ten typ stresu, že si říkám, sakra, já jsem nebyl ještě tam a tam, i třeba v rámci Čech, myslím, v rámci výletu za Prahu. Ale zároveň se vracím někam, když se bavíme o tom, že člověk vyjede rychle z Prahy, tak třeba mám rád směr Černošice, Dobřichovice, Radotín, okolo Berounky, tak tam to mám rád. A máme tam vlastně svoje místa. A tak tohle bych zmínil asi.
1: Žádné jako, rodinné sídlo jako, typu chatička.
0: Ne, to
1: tam
0: nemáme.
1: Byste jezdili pravidelně.
0: Nemáme.
1: Měli třeba včely, protože teď jsem někde četla, že váš dědeček měl včely.
0: Nemám, no, my nemáme žádnou chalupu, takže nemáme místo svoje, ale jezdíme jako na místa v přírodě, které se opakovaně jako stávají naším nějakým způsobem místem, kde dobíjíme baterky, no, nebo jak to říct.
1: V kinech teď aktuálně běží film Poberta, ve kterém jste si zahrál. Prožíváte to po těch letech ještě vůbec nějak, že běží nějaká nová věc, které jste se účastnil, nebo už ani ne?
0: Prožívám to. A jsem rád, že to prožívám, protože je to víceméně signál pro mě, že mi na tom stále záleží. A zrovna Pobertu prožívám v tom dobrým slova smyslu, že mi záleží na tom, jaký to bude mít ohlasy a aby to viděli lidi, co si o tom myslí. Třeba lidi, na kterých mi záleží nebo jejich názoru si vážím. Tak zrovna Poberta patří mezi tyhle ty věci, kde jsem opravdu rád, byl jsem rád a jsem rád, že jsem byl součástí toho, že mě Ondra Hudeček, což je režisér a vlastně autor scénáře, pozval do toho a obsadil. Jsem vůbec rád, že jsem ho poznal, protože to je pro mě jako zásadní setkání, inspirativní. A kdyby člověk to neprožíval, tak si myslím, že víte, to herectví je většinou u herců to vzniká tak, nebo u budoucích herců to vzniká tak, že máte sen být hercem, že jo? Že chcete, je to váš nějaký sen, když je vám 15, 16, 17 nebo ještě mladší, pak teda děláte ty přijímačky, pak se zadaří a vy se dostanete, jste přijata, tak jste strašně z toho rozechvělá a úplně to totálně prožíváte, máte euforii. Ta euforie se samozřejmě trošku opotřebuje, narážíte na nějaký prostě všednodennosti toho povolání, taky vás to může nebavit, nebo můžete mít různé etapy v té kariéře, kdy se cítíte prostě nějakým způsobem prázdná, nebo možná syndrom vyhoření, to je možná až silný slovo, ale po 40 může k tomu dojít. Takže já dělám všechno pro to, abych to herectví měl furt, aby to pro mě bylo nějakým způsobem opravdu nabíječ, aby to byla věc smysluplná a aby to bylo něco, co mě zvedá z nějaký letargie nebo z nějakého stereotypu, protože mám to štěstí, že dělám to, co mě baví a to, co jsem si vysnil, tak si myslím, že ono je lehký zabřednout do toho, že už vám to vlastně jedno. A já se snažím, ono taky mám štěstí, jo, není to jenom to, že člověk to taky jako hodněkrát neovlivní jako herec, protože jste závislá na nabídkách, ale já mám to štěstí, že mám ty nabídky zajímavý, takže prožívám to, no.

0: Může se vlastně z herectví stát jakoby rutina? Že člověk jde do toho divadla, tam si to odehraje, pak jde domů, naleje si skleničku a druhý den zase a zase?
1: To dobře navazujete na to, o čem vlastně no, jste teď povídal. Jo, může, no. A do jistý míry se stává, ale je dobrý, aby to nebyla jenom rutina, no. Určitě nemůžete každý večer asi cítit absolutní napojení na publikum, absolutní euforii z představení. Taky se ne každý večer povede vám představení, nejste ve formě, že jo. Někdy tomu dáte méně, než byste měla a tak dále. Takže to se může stát, ale říkám, já si fakt hlídám a řeknu i jak, snažím se někdy, když si uvědomím, že jsem dlouho v této rutině, proto se to děje, máte rodinu, máte děti, řešíte spoustu praktických věcí, večer divadlo, nestíháte a tak dále, jste unavená, všechny tyhle ty si jako, že hrajou roli, tyhle ty okolnosti, tak já, když najednou zjistím, že jsem dlouho v takovéhle rutině, protože s tím bojuje každý herec určitě, že jedete jako prostě tak ne napůl, ale jako na tu rutinní prostě víte jak, stačí to, ono to stačí samozřejmě, tak se vždycky zkusím napojit na to svý mladší já, když jsem byl před tou vejškou nebo na vejšce, jak jsem tím žil, co to pro mě znamenalo, proč jsem to chtěl dělat vlastně, ten důvod, proč jsem to, jako vůbec mi to napadlo, že jo, že bych chtěl být hercem, tak se na to snažím jako vzpomenout, přes nějaký, jako ne přes hlavu, jako přes nějaký pocity a to mě pomáhá.
0: No tak pojďme na to vaše mladší já, tak proč to vaše mladší já chtělo hrát? Mohl za to dědeček, který byl hercem, nebo jak se to v tom vašem mladším já vzalo?
1: No jo, to nevím, jestli na to mohl děda. Ano, máte pravdu, můj děda byl herec a já jsem to nějak neprožíval, on zemřel, když nebylo 10, měl jsem k němu velký vztah a krásný, my jsme bydleli v dvougeneračním domě, takže já jsem bydlel s ním vlastně, takže já jsem byl celý dětství u mě, jako, protože byl, my jsme byli v patře, on byl dole s babičkou a já jsem to neprožíval nějak, on malý děti, podle mě je jim jedno, co dělá.
0: To berou tak automaticky, je to hlavně
1: dědeč. Jestli je to pekař nebo herec, nebo opravář výtahu, si myslím, že v tu chvíli je jim to jedno. Záleží na tom vztahu. Takže jestli tam je nějak genová výbava, tak to možná, že ano.
0: Díval jste se potom zpětně třeba na ty, jo, na ty jeho role, jo, jak to. On jo. Taky mimochodem hrál spoustu kriminalistů, stejně jako vy.
1: Pravda. A jednou jsem byl na něm v divadle na Vojně a mír v plzeňském divadle J.K. Tyla v 80. letech, bavíme se opravdu dávno to bylo. Mm-hmm. Tak to si jemně pamatuju. Ale to mladší já, proč jsem chtěl být hercem? No, já jsem najednou nějak si uvědomil, mě bavilo se předvádět, určitě do jistý míry ta, jako, ta exibice, ta radost z exibice, nebo radost, že se vám někdo směje, víceméně to vždycky bylo, v tom věku to bylo, ta reakce byla, že někoho rozesměje, tedy dejme tomu. Tak tam mě bavila, měl jsem kamaráda Jakuba Síkla, s kterým jsem založil kapelu, pak jsme měli amatérský divadlo a vlastně holky na nás chodili a spolužáci, který to zajímalo a byli, najednou mě se líbila ta pozornost, ale nemyslím to v tom povrchním slova smyslu, líbilo se mi, že to, co my si vytváříme pro nás, někoho dokáže zaujmout i venku, že vlastně spolu sdílíte tu svoji energii na tom jevišti s někým, kdo se na to dívá, děláte jim, vlastně tím zaujmete. A tam jsem si říkal, tyjo, to je dobrý, že vlastně to, co mám v sobě a dávám to nějak ven, že to může někoho zaujmout a můžu tím způsobit, bavíme se o divadle teda, na ten daný večer nějakou energii, která je společná, že lidi spojuje a spolu prožívají jednu věc, teda to představení v tu chvíli. Tak mě to strašně, absolutně mi to pohltilo a říkal jsem si, já vlastně nevím, jak bych tady chtěl trávit jinak čas, jako v dospělosti. A protože ten život vás musí bavit, jinak já jsem se bál jistého promarnění toho života, že bych nevěděl, co se sebou asi. Což by se třeba asi nestalo, ale to vzpomínám si na to mladší já, jo. Pak jsem viděl představení od Jana Pitinského Divadelník v divadle Na zábradlí, kde exceloval Martin Huba. Bavíme se třeba o roku 99. A tam jsem viděl úplně jako hereckýho mistra v akci ještě na blíž a říkal jsem si, ty bláho, tak jestli i tohle je možný, tak to bych chtěl někdy zažívat, no, takovouhle energii a tím trávit čas vlastně a tím za to brát peníze. A věděl jsem, že v sobě mám nějaký vnitřní svět, který vlastně se nebojím dávat ven a ukazovat ho. A to je to hlavní. Jako vy vlastně jako herečka, herec ukazujete v svůj vnitřní svět, že jo? Je to křehký povolání svým způsobem. Zároveň je tam ta exibice, ono to jako jde trošku do kontrastu, ale je to spojená nádoba. Vy se vlastně odhalujete, schováváte trošku za tu postavu, ale odhalujete sebe. Zároveň musíte mít v sobě teda tu vlastnost, že vám nevadí, že se na vás dívá.
0: Musíte se trošku taky chránit, abyste se jako neodhalili možná až
1: to určitě
0: moc.
1: Jo, no. A tahle ta věc se samozřejmě stane postupem času rutinní a je třeba nebo není třeba, já proti tomu se snažím jako bojovat sám se sebou, vymezovat, protože to je úplně logický, že to je rutinní, ale i u jiných zaměstnání všechno může být rutinní, nebo je, se stane rutinní, že jak jsme se o tom bavili, no. Já mám fakt štěstí, že se dostávám mezi lidi, kteří jsou inspirativní a kteří mě vždycky jako posílají ještě vejš, nakopnou mě v sobě něco zažehnout, hledat a tak dále. A to je taky zásadní, protože když zůstáváte třeba v jednom, dejme tomu v jednom kolektivu dlouho, tak se vlastně...
0: Už se moc znáte.
1: Jo, a polu, jako spolu vytváříte tu rutinu a je vám v ní dobře, tak to taky není zdravý, že jo.

0: dnešním pořadu Až na dřeně herec Václav Neužil. Vy jste před chvílí mluvil o tom napojení toho herce s tím divákem, o té energii, o tom jiskření, které tam je během toho představení. To je ale něco, co třeba u filmu není. Umíte si to něčím třeba nahradit, když vlastně sebe dáváte jenom do toho oka té kamery? Hrajete pro ten štáb, pro toho režiséra, nebo se do sebe opravdu jen tak ponoříte a řeknete to té kameře?
1: To je dobrá otázka. Je to furt herectví, ale zároveň...
0: Je to úplně jiné herectví.
1: Je to zároveň, a? Má to jiný okolnosti, jiný podmínky, že jo? Ano, jiný prostředí, bych řekl. To máte pravdu. Je třeba říct, že to divadlo vás natáhne tím kouzlem toho okamžiku, že jo? Je, a taky tak, klidně tady teď řeknu na rovinu. Já jsem poslední roky, tak třeba 3 roky, strávil hlavně spíš, že jsem měl vyžití před kamerou a zajímavý role a vlastně příležitosti jsem dostala před kamerou víc než na jevišti. Takže teď jsem se víc jako realizoval před tou kamerou a nevím, jak to... Nechybí mi tam ty lidi, protože tam je nečekáte, tam nejsou, víte to. Mě vždycky možná, bych to řekl fakt upřímně, vzrušoval víc film než divadlo. Jako fanouška třeba jenom, nebo prostě jako médium, jako nějaká umělecká forma, která slouží přenosu nějakého zážitku, mě vždycky pro mě byl, jako, nebo je vlastně film úplně na nejvyšší příčce, protože mě to vzrušuje, prostě nevím, nedokážu říct proč, když jsem už byl jako v pubertě, tak jsem se díval na filmový klub na ČT2, si pamatuju, že běželi, já nevím, francouzská vlna, ať to byl Jean-Luc Godard, François Truffaut, česká nová vlna z 60. let a veškerá vlastně poválečná kinematografie, Bergman, Antonioni, Fellini, Saura a tak dále, pak Bertrand Blier a já jsem tím absolutně žil a měl jsem z toho obrovský zážitky a vlastně do divadla jsem vůbec nechodil. Já jsem byl poprvé, je to strašné, ale je to pravda, já jsem byl poprvé v divadle jako opravdu na tom divadelníkovi, což mě bylo 18 let třeba nebo kolik. Tolik mě to nezrušovalo, to divadlo. Zároveň, když jsem ho pak dělal, tak to jo, to je něco jiného, ale jako fanouška ne. Takže jsem jako, mě se splnil sen, že si můžu realizovat před kamerou a to herectví před kamerou, tam je menší stylizace, menší vlastně formální záležitost než u divadla, kde to má jasný pravidla, je to víc jako hra, míň se to podobá realitě, zhasne se, vypnou se mobily, jeviště, hlediště, je to jaká domluvená vlastně rituální věc. Ten film se víc podobá životu, že jo? Ne každej, ale jako dejme tomu, že jo, víc se podobá životu. Takže ten ponor do tohohle přes tu kameru je taky jako úžasnej, no. Tam většinou máte to publikum, nebo to proč, to s kým tam jako cítí, jste, ano, prožijete se sama do sebe, ale když se zadaří, tak tam máte takový, já mám takovou zkušenost, trojúhelník, jako režisér, kameraman a vy a samozřejmě spoluhráči, to je zásadní věc, ale jako my herci a oni tyhle ty dvě složky, když se povede taková, vytvořit si takový intimní jako svět, tak se cítíte bezpečně a užíváte si opravdu tu tvorbu v tom filmu. No.
0: Vy jste pověstný opravdu pečlivou přípravou na ty role, když jste se chystal na Smetanu, tak jste běhal se sluchátky po lese, poslouchal Mou vlast.
1: Chodil.
0: Tak to jsem předběhla, to, co jsem chtěla říct dál, protože když jste se chystal na Zátup,
1: tak jsem běhal po lese.
0: Běhal, ano. Ale teď mi pověste, když se takhle, a oni to byly opravdu třeba roky té přípravy, když jste se na to chystal a teď to odehrajete, pustíte to ze sebe ven. A teď veškeré to snažení je u konce. Tak přijde radost, euforie nebo takový ten pocit jako a teď co? To už je konec? Jako co
1: jako
0: se ve vás...
1: Prázdno třeba?
0: No, přesně tak, jako co se ve vás děje, když se strašně moc soustředíte na jednu věc a ona najednou skončí.
1: Necítím prázdno, ani smutek, nebo jak to nazvat. Většinou ta euforie přichází, když už točíte. Přitom.
0: Jakože se to děje.
1: Ano, přitom. Při těch natáčecích dnech, takže to se točí měsíc, něco, 2, 3, 4. Takže přitom vlastně jedna věc je příprava, že jo, a druhá věc je to natáčení a pak už jako herec do toho nezasahujete, pak už je postprodukce, což je střih, hudba a už neděláte nic, že jo. Takže přichází euforie, že se to děje, protože vy jako, já nevím, jak to, k čemu to mám přirovnat, no. Nevím, jako když se chystáte asi, já nejsem jako nějaký extrémní hor, ale jo, když se asi chystáte na Mount Everest nebo na nějaký výstup ve velehorách, tak máte asi nějaký trénink a pak se to děje, tak prožíváte to v tu chvíli. A když to máte za sebou, tak máte pocit jako nějaký úlevy, nebo ne úlevy, to ne, nevím co říct, jak to, ta euforie přichází při tom, no, si myslím, i při tom výstupu, při tom natáčení, no a potom je to hotový a já to už pouštím prostě jenom, protože mě to bavilo v tu chvíli a je to za váma, no. Necítím tam prázdno ani jako stesk, ani spíš, kdybych cítil, že jsem se nedokázal dostat tam, nebo že jsem to tak nechyt tu roli tak, jak jsem chtěl, a nedokázal jsem se dostat tam, kam jsme směřovali třeba s režisérem, tak to by mě mrzelo a tam bych cítil jako horkou pachuť. A to víte už během toho natáčení. Mm-hmm.

0: mám pořád v paměti jednu scénu ze série Dubbing Street, kde ta vaše postava chodí po nějakém parku a pořád si vlastně přeříkává nějaké ty dialogy a pořád je tak jako zanořená a vlastně možná trošku neumí vynořit se. Tak se ptám, jak vlastně těžké nebo lehké je se chystat na tu roli, ale zároveň jako být tím partnerem, tátou a jako normálně fungovat. Jak se to dělá? Jak se zanoříte? Pak zase vynoříte?
1: Často tuhle otázku dostávám a zároveň na ní nemám často odpovědět. Já jsem si dlouho myslel, odpovídám většinou takhle, že se nic neděje jako se mnou, že se nikam nevynořuju ani nezanořuju, že to prostě dělám, protože jako primárně herec, jako pro nás je to zábava. Nás to strašně baví, že jo, to dělat. Jako hrát si na někoho jiného, když to je jedno jako zjednoduším. Je to strašná zábava. Takže my nevnímáme, že se někam noříme nebo nenoříme. Já tam jsem to nevnímal. Pak jsem na to byl upozorněn doma, že trošku jako jsem jiný. Jako, prosím tě, není pravda, dítě, jako ježišmarý, dítě, to hra, což je pravda, že to je hra. Ale tak jsem to pak přijal, že, no a začal jsem s tím pracovat ve smyslu, že jsem si jenom striktně jsem si prostě řekl, jako končí ten pracovní den a seš zpátky a pak se tam zase, když víš kam, tak se tam zase jako do toho vlezeš druhý den ráno. No, já žádnou techniku nemám, ale vy většinou v sobě jakoby umocníte nebo rozezníte nějakou strunu, na kterou jako nějakou charakterovou jako věc nebo nějaký temperament, který ta postava má, tak to v sobě vlastně máte tak zažehnutý ty týdny, ty měsíce, co jí točíte nebo zkoušíte. Tak to je takový aktivní a stačí to jenom vypnout a prostě zase víte to o tom, tak to zase, když budete hrát jako rozjetou holku, který je všude plno, tak to víte, že to prostě druhý den jako musíte zapnout. Ale jste to furt vy, že jo, jakoby, nebo má, je to vaše výbava, kterou půjčíte.
0: Ale tam pořád postavě. Někde jako vnitru běží no, ten zátopek nebo ten smetana, pořád jo, to tam jako trošku je.
1: Jako trochu, jo. No.
0: Co se týká toho zátopka, tak vy jste hodně tenkrát mluvil o tom, že vás ta role posunula, proměnila. A chápu, že když člověk hraje tak velkou osobnost, jakou byl třeba Emil Zátopek nebo třeba už zmiňovaný Bedřich Smetana, tak to s ním třeba něco udělá, ale mohou herce proměnit i menší postavy, nějaký prostě týpek odvedle, typu teď v Pobertovi nějaký ten člověk, menší osobnost zkrátka?
1: Určitě.
0: Stalo se vám to něco?
1: Samozřejmě, protože to, že hrajete někoho, kdo existoval, jako což je příklad Emila Zátopka nebo Bedřicha Smetany, tak to se vám samozřejmě vůbec nemusí stát. Ani mně se to nemuselo stát, stalo se mi to, že máte spoustu kariér hereckých, obrovských, velkých kariér, když se fakt bavíme o nějakých jako legendách, který nehráli nikdy nikoho, jako kdo existoval, třeba. A stejně to posune, protože to je vaše osobní vklad do těch rolí, takže obyčejný člověk, říkejme, soused od vedle, může mít pro vás stejný význam, jako když byste hrála prostě Masaryka, protože to není menší role v tom smyslu, že neovlivnil tolik dějiny asi, protože to je, dejme tomu, neznámý člověk, vymyšlený, vyfabulovaný, ale to, co mu dáte a proč ho vlastně chcete dělat, ten jeho osobní příběh, tak vy, pokud tam jdete do hloubky a dáte tam něco ze sebe, tak ten váš osobní vklad je stejně, nebo u mě je úplně stejně vehementní a silný jako vklad do Emila Zátopka. A pak může docházet k tomu spolusdílení s tím publikem, protože ten příběh toho souseda se někoho může dotknout úplně stejně, protože nějakým způsobem se ho dotknete, je to jeho jako struna těch diváků, že tomu rozumí. A vlastně přes emoce se na ně napojí stejně jako na Bedřicha Smetanu. No. Takže rozhodně ano.
0: Navíc, když hrajete člověka, kterého všichni jakoby známe, tak je to možná těžké v tom vlastně možná i přetlačit to očekávání těch diváků, že ho najednou ukážete jinak, z jiného pohledu, jako jiného chlapa.
1: Řeknu to, nechci, aby to znělo nepokorně, ale vy nesmíte na ty očekávání dbát, protože pak vás to absolutně, vás to může zastavit prostě a nějakým způsobem paralyzovat a vy to vytočíte prostě, vytváříte svoji postavu a jako ze sebe a věříte, že se to někoho dotkne a někoho třeba taky ne, protože vy to postavíte na tom, co vás na tom člověku zajímá, na tom Zátopkovi, co vás na něm vzrušuje, protože kdyby mi na něm nezajímalo nic, nebo kdybych nenašel, co konkrétně mě na něm zajímá, co konkrétně mě na něm zrušuje, tak ho nemůžu hrát, protože bych jim splňoval nějakou obecnou představu, jo, tam by mělo být asi tohle, tohle a tohle, protože on přece pro lidi je tohle, tohle a tohle. Ale to by mohla dělat AI, to byste si mohla naprogramovat, aby to udělala jako, aby to bylo tak jako konvenčně splňující úkol všem. A to vlastně nejde, jako nebo mě by to nešlo, já to musím postavit na tom, co mě na něm zrušuje, proč já bych chtěl být Emil Zátopek, proč se jim stávám, jako. A v tu chvíli věřím že jsem spoustu lidí tím nakazil a spoustu lidí jsem se dotknul a třeba někomu tam něco chybělo, protože Emila Zátopka, přesně jak říkáte, každý k němu má trošku nějaký vztah, protože ho všichni
0: máme
1: znají
0: představu.
1: A představu, tak třeba někomu tam něco chybělo, ale s tím já už nic neudělám. Moje interpretace je takováhle a tak to je.

0: jak u Smetany, tak u Zátopka jste četl korespondenci, poslouchal staré archivní třeba záznamy. A oba jste vlastně představil jako chlapi, kteří nejenže byli těmi úžasnými a spoustu toho dokázali, ale taky byli citliví, slabí. A vy jste to někdy sám říkal, že Emil i Bedřich nejspíš brečeli. Zkrátka byli to chlapi, kteří se za to jako nestyděli. Jak vy jste na tom s tím, že chlapi nebrečí, že ty emoce chlapům nepatří?
1: Tohle jsem řekl, to je pravda. Nemusí to být pravda samozřejmě, ale pro mě to bylo vodítko k těm postavám. Zkrátka, že jsou citliví a já jsem k tomu došel a myslím si to. Nemusí to být pravda. Já si myslím, že jakákoliv lidská bytost bez ohledu na pohlaví má právo na jakýkoliv emoce, pokud teda neubližujete někomu. Takže každý člověk má právo na pláč. A nevím, proč by neměl mít.
0: Vy máte 8letého syna. Jak si o tom s ním třeba povídáte? Generaci před námi se hodně říkalo, že chlapi nepláčou, že prostě musí být silný, všechno to přetlačit. Jo. A on ten tlak vevnitř je proto tak silný, že to někde jako vyhřezne. Vedete ho k nějaké citlivosti a k tomu, že je to jako v pořádku, že najednou třeba brečí, že je mu smutno, že to není jenom doména holek, ale že ty kluci si můžou pobrečet.
1: My ho nemusíme vést, on je hypersenzitivní, takže my s tím spíš pracujeme. A moje žena je v tomhle ohledu velmi pozorná, empatická, takže já se spíš učím i vodní. A určitě ho vedeme k tomu, že je normální plakat a brečet a projevovat emoce. Zároveň já mu zase, on mi zrovna včera, nebo převštíru, když jsme u toho opravdu, řekl, tebe jsem ještě neviděl brečet, tati. A já jsem říkal, fakt jo, ne, ty fakt nebrečíš. Já jsem říkal, ale já brečím, já se občas jako nevím, kdy jsem plakal naposledy, ale asi jsem se někdy i ale jestli se to stane, tak to není tak velký pláč jako v dětství, víš, ale člověk třeba se tak jako dostane do takový jako zranitelnosti a asi jsem u toho sám vinsku, takže jsem mu říkal, jo určitě, ne, ne, ty určitě nebrečíš, tebe jsem neviděl. Jo. Tak to jsme se tak jako trošku dohadovali. A Vincent, já jako malinko tam narážím já, že on právě vyrůstá v rodině, kde to, jak jste řekla, udáváme najevo, že to je normální a jako zadržovat emoce si myslím není dobře prostě. Je dobrý se s tím naučit pracovat, jo. A já někdy, jako když se to dítě rozbrečí kvůli něčemu, co vám přijde nepodstatný a vy víte, že to je nepodstatné, ale v jeho světě to je úplně totální věc, tak mu říkám, ale ty nemusíš brečet, to se dá vyřešit tak, nebo nemusíš brečet, říkám, nemusíš brečet, to se dá vyřešit jinak. A on, ale já přece můžu brečet, teď přece to je v pohodě, jste říkal, jo, takže tam malinko já narážím, že já mu chci pomoct, já mu říkám, ale tahle situace tě strašně vyčerpá, když se takhle z toho složíš, protože ta situace se dá vyřešit strašně jednoduše jinak. A on tam malinko narážíme a já, tak to je takový ten přechod, že to dítě si uvědomí, když já nevím co, teď nemám příklad, jo, ale tohle nestojí za pláč, protože se to dá vyřešit, jenom že se třeba zeptám a tak dále, no. Ale rozhodně, ano, vyrůstá v tom, že kluci nebrečí, u nás tato věta nepadá.

0: Už jsme říkali, jaké to je, když vlastně odehrajete tu roli. A jak dlouho potom trvá, než jste připravený na to se ponořit do nějaké další? Dáváte si cíleně nějakou přestávku, než přijde nějaký další třeba úkol herecký?
1: Jo, dávám. Ono to je tak, že my žijeme často nepravidelný režim herci, takže z 90% buď toho máte moc, anebo vám přijde, že toho máte málo. Tak jako najít tu harmonii, ten balanc v tom je takový věčný svár a když toho mám hodně, tak ano, cíleně si nedávám po premiéře hned, někdy to nejde a někdy to prostě do toho jdete, protože nechcete přijít o nějakou roli a víte, že to jinak nejde, tak ho do toho jdete a je to náročný. A protože vím, že to je náročný, tak je, dávám si tam pauzy cíleně, no ano. Za prvý, abych měl chvíli nějaký volno, abych byl, že, abych měl svůj čas, abych byl s rodinou a tak dále. A za druhý, že ta příprava té další věci zase potřebuje jako svůj čas, no. A já, kdybych do toho skočil rovnou, tak to prostě nebude dodělaný, no.
0: Jak už jsme říkali, tak v kinech je teď puberta. Co dalšího chystáte?
1: Já teď začnu zkoušet. Zrovna zítra máme první čtenou v Davidském divadle s režisérem Pavlem Šimákem. Budeme tam ve třech, tři kluci. Tak po dlouhý době zkouším v Davidském divadle, po třech letech. Byť se to nezná, já jsem, jak jsem tady říkal trochu, že jsem spíš teď točil, tak jsem měl možnosti jako neskoušet, což mě přišlo vhod. A takže budu mít teď zkoušecí jaro až a v červnu premiéru. Pak budeme točit film Lajna, podle našeho seriálu Lajna hokejovýho, tak bude film, ten budeme točit v létě, tak na to se těším, protože tu postavu mám rád, Robina Guhu. A na minulý podzim jsme točili film s Davidem Ondříčkem, autorského film, a ten se teď stříhá, no už je tak asi dostříhaný plus minus a bude mít premiéru teda na podzim letos. Na to se moc těším, tam jsme taky, je to taková parta lidí, kteří do toho hodně investovali a jsme v tom namočení, záleží nám na tom, tak taky jsem zvědavý, jak to dopadne, ještě jsem nic neviděl. Tak to mě čeká a možná budu točit ještě jeden film na podzim, který ještě se tak jako teprv tvoří, na scénáři se pracuje a není to úplně jistý.
0: A jak jste na tom s autorskými ambicemi? Teď jste zmínil spoustu věcí, kde budete hrát. Nemáte i třeba ve svém šuplíku nějaký vlastní scénář nebo něco, co byste vytvořil i jako autor?
1: Nemám a zároveň s tím někdy koketuju a přiznávám se, že nebo že bych chtěl udělat nějaký divadelní představení třeba, ale vždycky to jako zatím jako zhaslo u těch snů jenom. Že ten krok k té realizaci je u mě absolutně nulovej. Takže to jsem na sebe trošku jako ne naštvaný, ale jsem to tak přijal. Protože když to máte hodně, tak já na to jako nemám opravdu vnitřní čas a obdivuju lidi, kteří jsou hodně výkonnější než já v naší branži, znám několik jich, ale já na to opravdu, já jsem jako pak, já potřebuji jenom bejt a odpočívat, já nejsem workoholik. Já to nedokážu vlastně. Takže ty ambice autorský jsou takhle jako, někdy si říkám, že bych to měl, protože že bys ještě zahořel jako nějaký plamen, který jako furt mám vyplej a je to škoda. Tak uvidíme, no. Já jako hraju na bicí od covidu, jen tak sám pro sebe asi 5 let. A tam se realizuju sám pro sebe, ale uvolňuju tam to, co potřebuju a strašně mi to pomáhá. Tak to je takový můj autorský koutek, který nikdo nevidí zatím, no. Já bych totiž potřeboval oporu v tom, někoho jako do party, někoho jako k sobě, který by mě jako pomohl, trošku by mě jako i táhnul, jako. A to jsem zatím jako nenašel, tak uvidíme.
0: Hostem pořadu Až na dřeň byl herec Václav Neužil. Moc vám za to děkuju. Mějte se krásně, ať vám všechno vyjde.
1: Moc děkuju za pozvání a přeju posluchačům hezký den.
0: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.

Krásný den, dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, začínají folková pohlazení od mikrofonu. Zdraví Víťa Troníček. Víte, co mám na folkové muzice nejraději? Vždycky, když mám pocit, že svět se zbláznil, a že mám ten pocit poslední dobou docela často, kdykoliv otevřu zprávy nebo shlédnu zpravodajství ze světové, ale i třeba tuzemské politické scény, mám chuť si zakřičet nebo alespoň do něčeho kopnout. Jenže pak stačí se pustit nějakou naši folkovou muziku, lidová moudra novodobých lidových muzikantů, myšlenky světu utajených básníků, melodická pohlazení servírovaná v nejpřirozenějších akustických podobách, kterou si můžete s trochou šikovnosti třeba i sami zahrát na kytaru a zaspívat. No, a ono se mi hned uleví a je mi dobře. Jakoby to udržovalo plamínek naděje, že to s lidmi ještě není tak špatné. Folková muzika od nepaměti byla majákem naděje, světlonošem, znamením člověčiny, a to i v dobách, kdy se jí cíleně snažil někdo umlčet. Proč o tom dnes takto mluvím? No, protože v posledních týdnech je mi oporou a lékem novotou vonící album mé oblíbené skupiny Kapky z Červené vody. Jmenuje se Míza a nečekejte, že si dnes budeme pouštět něco jiného, protože tohle album a tahle málo viditelná kapela si to hergot zaslouží.

Míza. Právě tahle písnička se stala titulní skladbou druhého studiového alba folkové a víceméně rodinné skupiny Kapky z Červené vody. Za více než 25 let existence tahle partička sice natočila celkem asi 7 autorských alb, ale je pravdou, že teprve při posledních 2 CDčkách se svěřili do rukou profesionálního nahrávacího studia, čímž překročili pomyslný práh domácího muzika.

círování a po domácku udělaných nahrávek, ze kterých se pak v médiích dá použít bohužel málo co. Když před covidem v roce 2019 vyšlo předchozí studiové album Záhoří, byl jsem nadšený. V plné síle a kráse se totiž konečně podařilo zachytit to letité souznění lehce introvertní partičky, která začínala jako 13členný napůl dětský soubor, aby se sestava nakonec ustálila na čtyřlístku kytarista a autor všech písní David Švestka, jeho bratr basák Pavel Švestka, jeho žena Hanka Švestková hrající na klávesi a ozdobou skupiny je bezesporu krásný hlas Kláry Macháčkové, která k tomu střídá flétny a rytmiku. Jde o to, že ta chemie je naprosto jedinečná. Nejde jen o ty rodinné a přátelské vazby. Zde z každého společného akordu cítíte stejný pohled na svět i lásku ke kraji z míst, kde končí Orlické hory a masiv Kralického sněžníku střeží rodící se Hanušovickou vrchovinu. Je skvělé, že se to Kapkám podařilo přenést i na tohle album.

Posloucháme písničky z nového alba červenovodské skupiny Kapky. Album se jmenuje Míza a je to přesně můj šálek čaje. Pořád si říkám, čím to je, že na mě písničky veterináře Davida Švestky a jeho tiché party tak mile působí, že nedokážu být k němu moc kritický. Ale prostě tomu rozumím. Už na minulém albu jsem si dovolil Davidovi verše přirovnat ke skácelovým slovním obrazům a nejsem zdaleka sám, kdo si to myslí. I když mi občas na první poslech není zřejmé, o čem mi Kapky zpívají, probouzí se vždy ve mně zvědavost a musím se k textům a myšlenkám Davidovým stále vracet a převalovat i na jazyku a v mysli. Z předchozí Markéty Lazarové namátko vybírám Můj ty světe barevný, nikdo tě nepozná celý a člověk má tak málo dní, kdyby byl bdělý, víc mu neprozradí. No, nebo v úvodní písni Atomy. Nikdo už neví, co je symbolem pokroku, i hloupá odpověď probouzí dvě otázky, ty malé oblázky malované ukryté, není to složité, zase jsme u lásky. V každé písni o Davida Švestky najdeme mnoho zajímavých postřehů a myšlenek. Vidění světa člověka, který se prostě snaží žít dobrý život v míru s okolím i přírodou. Ale umí i vystrčit drápky. Třeba s jeho pohledem na overturismus na Dolní Moravě se plně ztotožňuji. Jeho tichý protest song Do tří moří je jednoduše geniální. Naslouchejme, přátelé.

místo chrpy blankitné vykvétá narcisu květ. Morava šeptá, nech to být, vynech bagry na stráni, stále jsou místa, kde se skrýt.

Nádherně zaranžované vokály. V písničce Jarní déšť slyším asi nejvíce pozitivní prvky, které folkové skupině Kapky přinesla spolupráce s žalmanovským nahrávacím týmem, tedy mistrem zvuku Petrem Michalem a hudebním režou Petrem Novotným v jihočeském studiu Dýnín, kteří prostě vědí, jak vypointovat vokály, neublížit tiché zpívané poezii, posloužit písničkám a hlavně nedělat z kapely to, co není. Mnoho folkových kapel si totiž vylámalo zuby ve studiu na tom, že studiová tvorba přece jen umožňuje zdobení a aranžování nad rámec normálního živého zvuku a těch pódiových možností interpretů. Je prostě snadné stvořit něco, co neodpovídá realitě, notabene, když jde o tak křehký materiál. Tady se ale brousilo a pilovalo do detailu. Žádní studioví hosté, jen to, co Kapky sami zvládnou naživo. Je to velmi autentické a mě osobně o to více sympatické, ale zároveň je zřejmé, že v celkovém vyznění takto komorně pojaté tvorby zůstanou Kapkám zřejmě opět uzavřeny dveře do širšího hudebního světa, nedej bože, do hudebního průmyslu, do současné ukřičené doby, která prostě vyžaduje určitou show a neklade na posluchače nároky na pozornost. Ale to nevadí a Kapky to, myslím, dobře vědí. A pokud to víte i vy, nechte si to pro sebe, anebo to řekněte jen těm, kteří mají šanci porozumět a umí naslouchat, jo? To tajemství a neviditelnost je součástí kouzla jedinečnosti téhle kapely. Jakkoliv bych Kapkám upřímně přál obří plné sály diváků a chtěl jejich muziku slyšet třeba v playlistu Radiožurnálu. To je hezká představa.

všechna krása našich lásek se nad jarem zastydí. Letí déšť tisíce kapek, v každé kapce jedna jiskra, která z ledu barvy louky probudí.

Posloucháme písničky z nového alba mé oblíbené folkové skupiny Kapky z červené vody. Zjistil jsem, že písničky Davida Švestky mě hodně uklidňují, třeba když řídím. Možná je to dáno tím, že chci slyšet co nejvíc té desky, tak prostě jedu zákonitě pomalej. A nebo kašlu na spěch. Ale od té doby, co poslouchám v autě tohle album, tak nové radary v Žamberku u kasáren a v Pastvinách nemají šanci. Děkuji, už mi Kapky ušetřili dost peněz a zdravím pracovnice dopravního referátu. Album Míza, vydané k 25 nám skupiny, přináší 11 písniček, necelých 40 minut krásné muziky a myšlenek k hlubšímu poslechu. Těch písniček už ostatně David za svůj život napsal opravdu hodně a má vypsaný a originální styl. Kapky si prostě nemůžete splést s jinou folkovou kapelou. Možná věrní posluchači budou zde postrádat nějaký autorský moment překvapení. Já si spíše dovolím vyslovit přání, aby kapela někdy v budoucnu nahrála v takovéto kvalitě ve studiu a v této podobě i některé starší songy z těch zmiňovaných 5 domácích demáčů. V obalu CDčka, které tentokrát zdobí barevný linoret Zbyňka Hraby, nehledejte texty. Předpokládám, že to je schválně. Kapky prostě chtějí, abyste o to více naslouchali. A funguje to.

0: Tak co? Líbí? Mně moc. Samozřejmě nové album skupiny Kapky s názvem Míza, natočené v roce 2025, naleznete na streamovacích platformách jako Spotify. CDčko si můžete objednat přes webovky kapky.com anebo vyrazit na nějaký jejich koncert. Eventuálně na jejich moc krásný festival Putování za písničkou, který se koná na kouzelném místě na vrcholku kopce přímo nad jejich červenou vodou, vždycky v červnu. Moc držím palce, aby se nejen tahle jejich nahrávka šířila a dělala posluchačům radost, alespoň takovou, jakou mám při jejich poslechu já. Kapky, to je jeden z důvodů, proč si myslím, že naše rozhlasová folková pohlazení mají i po více než 20 letech ve vysílání Českého rozhlasu stále své místo. Tak se mějte a za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Trhníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
4: Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. První divadelní angažmá měla v Pardubicích, teď chystá 2 nová divadelní představení. Stanislava Jachnická, herečka. 1000 otázek mi teď běží hlavou a možná nejvíc mě zajímá její návštěva Afriky.
3: Zálety Aleny Zárybnické.

0: divadel končících studentů do diskusy přijeli podívat a přišli za mnou tehdejší pan ředitel Hihlík s režisérem Tarantem, že by mě rádi do angažma. A já jsem říkala, já prostě z Prahy nepůjdu, jako Pardubice. A paní Hlaváčová, tehdejší moje profesorka, říkala, ježiš, ty jsi ale úplně hloupá, úplně strašně blbá, pro boha, Pardubice. Pardubice a Plzeň, to jsou nejlepší angažma. No tak jo, tak já to zkusím. A musím říct, že jsem nikdy nelitovala. Naopak, já to všem doporučuju. Nejenom, ano, samozřejmě, že je to nádherné město, ale ty vzpomínky na to první angažmá, zkušenosti, které jsem tam nabrala, já si troufám říct, že nechci říct, že mě škola nic nedala. A škola samozřejmě nějak technicky vás vybaví. Ale to divadlo během těch 2,5 let, prostě to je škola. To je škola se vším všudy, vztahy, prostě všechno vás to naučí. Jo? I samozřejmě pracovat s hlasem. Vy se sice učíte na škole, ale pak přijdete do tohohle krásného secesního obrovského divadla. A pokud prostě nepracujete správně, což já jsem samozřejmě občas jako trošku zachybovala, takže jsem měla občas problémy s hlasivkama, protože jsem si je vyřvala, protože jsem se musela naučit s tím hlasem pracovat. Musela jsem se naučit respektovat kolegy, jako mladá drzá pražačka. Ježíš Maria, tady v tom divadle to jsou poměry, to já to tady trošku jako zlepším. No ne, takhle to prostě nefunguje. Takže jsem se musela naučit pokoře, skromnosti. No, jako měla jsem tam krásné role. Hrála jsem 31 představení nebo i 32 představení za měsíc. To znamená ráno, večer. Dneska vůbec nevím, kde jsem na to brala tu sílu a energii. Večer se tam chodilo do klubu a prostě já jsem se vždycky divila, proč. Tak už kolem té 30, 35, což bylo třeba některým mým kolegyním, s kterýma jsem se kamarádila, proč oni nechtěli chodit večer po tom představení do toho klubu? Proč jako to dáme, ne, ráno vstanem? No, dneska to chápu. Když nehraju, tak jsem 7 hodin doma a jsem ráda, že nikam nemusím.
1: Posadila jste se ve studiu k rozhlasovému mikrofonu, tak první, co mi proběhlo hlavou, profesionálka, protože málo kdo si všimne, jestli ten mikrofon, který stojí před vámi, je správně natočený, jestli má ten správný úhel a jestli sedí ve správné vzdálenosti. Vy tu deformaci v sobě a teď deformaci v tom nejlepším slova smyslu bez pochyby máte.
0: Víte co, já jsem prostě samozřejmě před mikrofonem, já nevím kolik, 40 let a vždycky mě peskovali za to, že nemluvím na mikrofon. Dokonce jsem mluvila vždycky do lampičky, jak byla černá malá kulatá lampička, která svítila na text a vedle toho černý mikrofon, tak já jsem prostě mluvila do lampičky a zvukař říkal, jsi úplně nad tím mikrofonem, před ním, jsi přesně, no jsem. A pak koukám, že je to lampička. Jo, takže já jsem prostě zvykla si ten mikrofon hlídat. A musím si teda sundat samozřejmě všechny náramky. Vidíte, dneska moc negestikuluju. Jinak já se hejbu. Já mám pusu na mikrofonu, ale hejba rukama, mávám, lítám prostě. Když něco dabuju, tady vlastně se bavíme a povídáme si.
1: Jako kdybychom se dělali v kavárně.
0: Takže tolik negestikuluju, ale když dabuju, tak já u toho strašně potřebuju se hýbat.
1: A pomůže vám to gesto k tomu, abyste hlas usadila do polohy, ve které ho potřebujete mít? K čemu tam funguje to gesto?
0: To je propojený. Já bych neřekla, že to je, že mi to pomůže nějak s hlasem, protože třeba zrovna konkrétně ten dabing je vlastně záležitost i vnímání té postavy, kterou dabuju, takže já se na ní nacítím a já vlastně jedu hlasem podle ní. Neříkám, že přesně, jako že bych šla do vejšek nebo, ale pocitově. No a to gesto je přirozený doprovod té emoce, nebo toho, co ona tam prostě na tom plátně dělá, tak já potřebuji to vyjádřit nějak, ale já nemůžu se hýbat jako ona, tak já to vyjádřím tím gestem. Že se občas stane, že mouchnu do toho mikrofonu, že jo, když je to...
1: Co to zopakuje?
0: Hodně jako agresivní třeba. Jo. No, můj nejhorší zážitek, když se bavíme o tom hlase, byl, když jsem dabovala Pamelu Anderson v jednom z jejich prvních filmů v nějaký komedii, prostě blondiatá a blondiatější nebo něco takového. A já jsem říkala, to je omylné, protože já jsem vždycky měla hluboký hlas. Už jsem ve 20 dabovala 40-letou matku Zdeňka Mahdala v nějakém seriálu. A najednou prostě Pamela, a to je přesně bylo o tom, já strašně piště, že jo, Američani. A já to neumím, mně to je nepříjemný a prostě ten hlas mám jinak položený.
1: Takže vám ta francouzská intonace dělá prostě vnitřně líp.
0: Ano, narážíte na Juliette Binoche? Je, to je za odměnu, to je za odměnu. Teď zrovna, když teda jsme u toho dabinku, tak dabuju seriál, ještě nebudu prozrazovat název, protože nevím, aby mě potom za to nevynadali, ale opět je tam Lisa Kudrow. A jako, je to 30-minutový díl a já ho dabuju přes 2 hodiny, to se mi u ničeho jiného nestalo. Ona má každou druhou repliku

čili větu. A ona ji neřekne takhle normálně plynule, jako říkám teď já. Ona ji a teď to se nedá prostě pokryt. Takže opravdu zastavujeme skoro po slově a já si připadám jako úplně začátečník, ale to se prostě nedá nadabovat rychlejc.

0: Se Stanislavou Jachnickou dnes mluvíme o herectví a taky o dabingu. Když mluvím s někým z vaší profese, tak často říká, to je úplně jiný způsob dabingu, než běžel, když jsme s dabingem před pár lety začínali.
1: Mm-hmm. Ano, souhlasím a nemůžu říct, že by mi to vyhovovalo. Samozřejmě nadabuju víc věcí za jeden den, všecko se zrychlilo, je digitální ten systém dabinkový, takže můžete dabovat sama, mám to za půl hodiny nadabovaný, ale prostě ten televizní dabing na Kavčích horách, pomalu, jenom pět vět, které jeli pořád dokola v té smyčce, dokud jsme to prostě neuměli. Mohli jsme si prohlídnout ty herce, mohli jsme se, jak už jsem předtím říkala, nacítit na to, jak to hrajou, tak to je nezapomenutelný. V dnešní době by to asi nebylo možné, protože tenkrát nebylo tolik takzvaných kšeftů, ale dneska každý pospíchá prostě na jiný dabing nebo do divadla. A není možný dát dohromady pět herců, aby dabovali dohromady, což jsme tenkrát dabovali, samozřejmě. Takže jsem slyšela i kolegu, mohla jsem na to navázat a bylo to mnohem příjemnější. Mm. A jak jste se ptala o tom, jestli to stíhám, no, třeba zrovna tu Lisu Kudrovovou, ne. Já bych se tak ráda podívala, ale jedině v případě, že to třeba zkazím, je to těžká věta, která je třeba na pěti řádcích, tak oni mi řeknou, hele, teď ti to ukážem, ty se na to jenom podívej. Takže v tu chvíli ji vidím, ale jinak se nestihnu koukat. Já jsem ráda, že slyším ve sluchátkách ten originál, vidím na textu, kde mám udělat pauzu, to tam mám třeba znamínka, tak to jsem ráda, že stihnu, ale podívat se... Podívám se maximálně na začátek, jak začíná. A pak už se musím dívat do textu, protože jsem ráda, že to vůbec přečtu v té rychlosti. Ona mluví strašně rychle.
0: Čtete to poprvé, ten text?
1: Ano, takže samozřejmě ne, vždycky se to povede.
0: No to si vůbec právě nedokážu představit.
1: Já to a fakt, obzvlášť u té Lisy, až je mi to i líto, protože bych to chtěla vlastně jako nadabovat líp, jo? Jako mě, ono se mi to třeba povede. Já to udělám přesně, no dneska už se to ještě hlídá, aby ty takzvaný komínky, jako ten zvukař hlídá, aby to sedělo s originálem, aby bylo přesně prostě vidět, ono to vypadá jak EKG, že vlastně máte. A on kouká, aby to přesně to, jak mluví ten originál, jste mluvila taky. Takže když jim se dějí pauzy,
0: začátek a konec, začátek a zbytek konec, se
1: je to jakž takž jako intonačně jako dobrý, tak oni jedou dál, ale já bych si to chtěla jako užít, zahrát s ní a na to vlastně není čas.
0: Chci se zeptat, jestli vlastně vašeho výkonu je důležitý ten překladatel. Jestli se vám něčí překlad dabuje lépe než překlad třeba někoho jiného?
1: No, překlad je samozřejmě důležitý, ale ještě důležitější je úpravce.
0: Aha.
1: Protože když se to otrocky přeloží, tak to neznamená, že to sedí na ten lip sync, jak otvírají pusu, protože v angličtině je ta věta třeba kratší, ale v češtině se tam dost často nevejdem. Takže musíme na místě improvizovat a třeba to upravit, upravit si to podle sebe, zkrátit. A to už to vlastně prošlo, tou úpravou. Jo? A ještě musí sedět vokály. Že když oni končí s otevřenou pusou, tak vy nemůžete mít m, nebo jako retnice, prostě nemůžete zavřít tu pusu. Takže tohle všecko hlídá úpravce. No a pokud i tak to nesedí, tak to na místě upravujeme my.
0: No, nedokážu si tu práci představit. Chtěla bych být jednou muškou na zdi a sledovat vás v dabingovém studiu. Stanislava Jachnická, posloucháte Zálety.

ja však znám tu lest. Ach, krásko, střetěš výmý víc.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Když se dívám do přehledu toho, jaké filmy bychom mohli navštívit v roce 2026, vyskočí na mě Bardotky. Hana Hendrichová, režisérka, scénář spolu s Pavlou Krečmerovou, kamera Lukáš Hendrich, hudba Ondřej Gregor Przabohatý a v hlavních rolích Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková, Eva Holubová, Hinek Čermák a také můj dnešní host ve vysílání Českého rozhlasu v Záletech Stanislava Jachnická. Tak jak přišla nabídka na to zahrát se v Bardotkách?
2: Tak já bych vás hned na začátku opravila. Jsem ráda, že jste mě jmenovala v hlavních rolích, ale
1: no tak dobře,
2: já tam mám úplně jako malinkou roličku. Takhle, já vlastně znám scenáristku Pavlu Krečmerovou, takže to byla spíš taková jakoby přátelská nabídka. A já jsem i přesto, že to je malá role, tak jsem do toho vstoupila s tím, že ona je pro mě neobvyklá, velmi neobvyklá. Já jsem tam číšnice v šíšárně vlastně a podávám holkám, bardotkám, který jsou takový free a jedou na výlet, tak já jim tam, a myslí si, že jsou v kavárně, tak já jim tam dávám šíšu a vysvětluju jim takovým velmi nevybíravým způsobem, kde se to octly. A pro mě ta role zajímavá byla v tom, že já jsem se prostě vůbec nepoznala, když jsem se na sebe pak podívala. Já jsem dostala dredy. Můj celoživotní sen byl vždycky mít dredy aspoň třeba na jeden, na dva dny, ale nikdy jsem samozřejmě z profesního hlediska a i tak, že se to nikomu nelíbilo, jsem se to prostě nemohla dovolit. A teď jsem měla nádherný dlouhý dredy. Dostala jsem prostě takový jako síťovaný triko, kraťasy otrhaný. Namalovali mě, neuvěřitelně mě namalovali. Měla jsem tetování po celém obličeji. A já jsem byla úplně vlastně okouzlená a nadšená, jsem byla naprosto jiný člověk. Dokonce jsem si to nechala, jsem měla vlastně po natáčení, jsem točila dva dny a ten druhý den dopoledne jsem skončila poměrně brzo a měla jsem schůzku odpoledne s panem režisérem právě představení, novýho představení, o kterém asi se možná pak zmíníme.
1: Rádi.
2: Tak měla jsem s ním schůzku první, nikdy jsme se předtím neviděli. A já jsem říkala, fajn, půjdu tam takhle. Takže jsem do divadla v Louhý, kde jsme měli tu schůzku, jsem přišla prostě takhle oblečená, potetovaná s dredama. A on na mě koukal a říkal, aha, tak já jsem na vás původně myslel s jinou rolí. Asi to budeme muset změnit. No a já jsem říkala, ne, nebojte, já zítra přijdu tak, jak vypadám.
1: Normálně, jak mě znáte.
2: Takže mě to vlastně potěšilo, že jsem se opravdu mohla jakoby převtělit za někoho úplně jiného.
1: Já čtu tady v nadpisu jednoho z posledních rozhovorů s vámi. Od gorila v Africe k urně na jevišti. Sáhla jsem si na dno, říká Jachnická. Tak pojďme to nějak rozkrýt.
2: To patří k té první části, to dno. I když možná na dno urny jsem si taky sáhla při představení, protože tam s ní různě manipulujeme, ale jinak to dno samozřejmě se míří k té Africe. Já jsem byla dvakrát. Poprvé jsem byla v Kongu a v Rwandě, teď jsme byli v Rwandě a v Ugandě, protože Kongo, tam se to hodně mydlí, takže tam už by nám nedali ani vízum. Ale vlastně účelem, úplně prvotním účelem bylo přivést nějaké prostředky do parku. V Kongu to byl Kahuzi Biega, teď jsme to vezli do Rwandy, na ochranu goril, na výplaty těch strážců, kteří se snaží ty gorily habituovat, čili zvykat na lidi a tím pádem vlastně to podporuje turismus v tom parku a dovím tam peníze. Takže ty strážci, kteří by normálně mohli být třeba pytláci, tak prostě teď jsou zaměstnaní, mají peníze a věnují se těm gorilám.
1: A říká se o Africe, že když tam jednou přijedete, vždycky se tam chcete vracet, platí to i pro vás?
2: Platí. Když jsme tam byli poprvé, tak jsem cítila jako vlastně, že jsem tak neprobádala všechno. Což teda teď se mi podruhý povedlo samozřejmě mnohem více dostat třeba i mezi domorodce, protože jsem tam byla s Martinem Vrbickým, jestli teda mohu už si přihřát polívčičku. A my jsme tam vlastně natočili takový jakoby hraný dokument o tom, jak herečka jede do Afriky, jak si píše deníky a vlastně provází celou tu cestu. Takže jsme tam samozřejmě měli kontakt s místními, bavila jsem se o tom, jak se třeba osekává cukrová třtina, jak se jí, pak jsem s nima sbírala čaj, což jsem samozřejmě vůbec nestíhala, protože oni mají... Oni,
1: neskutečně rychlé ruce.
2: Jenom tři lístečky, jenom tři. Ano, to nejde. Já teď jsem je ani neviděla v té záplavě lístečku, jo, a oni to prostě sbírají obrovsky rychle. No a pak samozřejmě úplně jako kvůli čemu jsme tam hlavně jeli, je ten kontakt, přímý kontakt s gorilama, který vidíte na takových, máte je vidět původně na 10 metrů má být distanc, ale samozřejmě gorilka si žije tam svým životem, jí vůbec nezajímáte, vy jste součástí té přírody, si tam dělejte, co chcete, ona si taky bude dělat, co chce. Když jí nebudete bavit, tak odejde. No ale tak silverback, což je ten hlavní gorilý samec, tak si vylez na strom a já jsem říkala, to nemůže vydržet ta větev. No nevydržela to, takže se s ním zřítila větev a dokulil se až k nám, že jo. A co teď? Tak mu uděláte místo, on se na vás podívá, no a jde si dál. No ale teď musíte prostě nějak jako reagovat v klidu. Máte roušku, abyste nepřinesla nějaký civilizační choroby a můžete tam být maximálně hodinu.
1: Stanislava Jachnická, posloucháte Zálety.

0: Se Stanislavou Jachnickou pojďme teď na jeviště. Nejsem si jistá, že když řeknu název představení, že nám všem nepřeběhne mráz po zádech, ale zkusím to. Urna na prázdném jevišti?
1: Ano, řekla jste to správně a já bych chtěla hned diváky upozornit, že je to komedie, černá komedie. Nebojte se toho názvu. Ano, urna bude stát na prázdném jevišti, nebo skoro prázdném, a budou tam čtyři herečky, které se rozhodly, že jdou vlastně rozprášit svého režiséra a vyřídit si s ním účty. Takže se tam dozvíte spoustu věcí, které probíhaly v zákulisí divadla, jaké jsou vztahy mezi herečkama, vztahy mezi herečkou a režisérem. A budeme s tím jezdit po vlastech našich, po naší vlasti.
0: Už jezdíte na tramvaji.
1: Českých.
0: Rozumím, ano. Už jezdíte po tramvaji nebo na tramvaji.
1: Teď jezdíme po tramvaji, takže hrajeme samozřejmě i v Praze s větším rozestupem, protože nemáme stále kamenné divadlo, takže budeme hrát v Horních Počernicích, budeme hrát v Rock Café, no a jinak budeme prostě s tím cestovat.
0: Daniela Šinkorová, vy a?
1: Lada Jelinková, Kateřina Pindejová, Linda Stránská, asi všechno. Mám, že mě nikoho nezapomněla. Mm-hmm.
0: Vy máte měsíc před premiérou komedie, která se bude hrát v divadle U hasičů.
1: Ano.
0: Jmenuje se Hledání ráje. Tak pojďme teď společně do ráje.
1: Dobře, tak co je na tom jako pro mě nejzajímavější, možná i pro některé posluchače. Můj kolega je Dan Rose a to je můj kolega z Přátel. Já jsem hrozně ráda, že se s ním potkám i na Prknech. A co je ještě taková perlička, není to poprvé, my jsme vlastně spolu, nechci říct úplně začínali, on tam byl o trochu dřív, ale potkali jsme se v Pardubicích, ve Východočeském divadle v Pardubicích, v mém prvním angažmá, a vlastně jsme tam ve pár hrách spolu hráli. Takže teď se obloukem vracíme vlastně po, nevím, 30-40 letech. Vlastně zase.
0: Zpátky do ráje.
1: Zpátky do ráje. Což je samozřejmě to komedie o čtyřech životních cyklech hlavních hrdinů, kteří se potkávají v 18, ve 30, v 60 a v 80. Takže pro nás zajímavá zkušenost hrát různé věkové figury.
0: A která vás baví nejvíc?
1: Těžko říct, helejte se. Jako možná ta 30letá. Ta je taková nejvíc akční. Vlastně hrát 17-18 leté je vždycky trošku těžký, protože aby to nebyla úplná jako stylizace, jo, ale všichni vědí, že nevypadáte už na těch 18 a hrát 80letý, to je taky těžký, protože taky hrajete určitou stylizaci vlastně. Takže takový ten mezi těch 30, to si ještě dovedu představit, a pak tam máme těch 60, tak to si taky dovedu představit.
0: Ale
1: to,
0: živě,
1: to už
0: živě.
1: Je takový usedlejší, ale těch 30 je takový jako nejvíc zábavný. Já jsem takový hodně jako energický a rozlítaný člověk. A občas, když se zastavím, tak si říkám, ježiš, já jsem vlastně strašně šťastná a spokojená. Jo, a to jsou takový momenty, které prostě cítíte zevnitř. A já nevím, to prostě najednou přijde a najednou já jsem prostě strašně šťastná. Teď teda jako odbočím, ale vlastně, když to vemu v kontextu toho všeho, co se teď děje ve světě, tak si myslím, že vůbec ani nemá nikdo právo v naší republice říct, že je nespokojený, jo. Je to trošku drsný, ale vlastně, když to vidíte, co se děje jinde, tak ty naše problémy jsou vlastně strašně jako mizivý. Takže já jsem spokojená, že mám krásnou rodinu, že mám prostě vnoučata, že držíme pohromadě, že mám práci, která mě baví. Je to spousta, co by se našlo, že jsem zdravá, doufám, jo, že vlastně mám spoustu ještě snů, mám chuť do života, tak to jsou takové věci, v kterých tu spokojenost najdete.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v záletech je dnes herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Líbí se vám vlastně to členění herec a dabér? Není to vlastně jenom jiný projev herectví nebo jiná součást herectví, dabérství?
2: No, nelíbí se mi to. Mm-hmm. Já jsem to už někde říkala, protože
1: tak to jsem ani nečetla, ale
2: nevím, jestli v rozhovoru, ale upozorňuji na to vždycky, když mě jako vlastně představujou, tak řeknou, a tady je naše dabérka, známá dabérka. A já říkám, prosím vás, já nejsem jenom dabérka. Ano, jsou herci, kteří jenom dabují. Rozhodli se tak třeba po škole, prostě nechtějí žádnou jinou formu herectví dělat. Ale mě baví veškerá forma. Já jsem ráda, že můžu hrát divadlo, jsem ráda, že můžu točit, že můžu pracovat v rozhlase. Prostě všecko je herectví. Je to prostě, a samozřejmě dabing taky, je to jiná forma. Někde jste u toho vidět, někde jste u toho jenom slyšet. Ale i v tom hlase musíte hrát. Tím hlasem musíte hrát.
1: Čtu titulek. Stanislava Jachnická a Miriam Chytilová. Muži odcházejí, kamarádky zůstávají. Ženské přátelství je trvalé.
2: Ano, včera jsme měli zrovna swap, jak se to čte, bazar holčičí. A vlastně chodí k nám i Pavla Rychlá. Takže my jsme všechny tři, pokud narážíte na přátelství s přátel, tak všechny tři se vídáme, chodíme, když to čas umožní, i na kafe. A stejně jako naše americké protějšky, které, jak mám možnost sledovat, tak se opravdu navštěvujou. No a děláme tyhle ty bazary, že si vyměňujeme oblečení, takže vlastně to je, jak se tomu řekne, když šetříme.
1: Jo, jsme udržitelní.
2: Udržitelní, ano. Teď jsem si doma vzpomenu. No, paměť vynechává. To mám taky z té hry. Paměť vynechává, vášeň vyprchala.
1: Sedíte nebo stojíte, když dabujete?
2: Máme na výběr. Většinou máme na výběr, většinou se sedí, ale pokud bych požádala, abych mohla u toho stát, tak není problém zařídit, že se mikrofon prostě posune, víš.
1: Dá se pultík.
2: Jenom co si pamatuju, tak kdy se výrazně stálo, tak to bylo při dabování v Brně. Tam se jenom stálo. Tam prostě režisér nechtěl, aby jsme seděli, že nám to tlačí na bránici, že jsme takový jako rozvalený, že nejsme prostě jako energický. Tak tam se stálo. Tam se teda bohužel stálo třeba i 8 hodin, protože si to pan zvukař rovnou pasoval. Dneska vlastně nadabujete se všim všudy a pak si to zvukař smíchá zvlášť. Ale tady my jsme vlastně jeli opravdu hrozně pomalu a to teda musím říct, že mě záda a nohy bolely hodně.

0: Mým hostem je dnes Stanislava Jachnická, herečka. Jestli něco ve svém životě velmi obdivuji, tak je schopnost dát do hlasu emoci. To vy profesionálně dokážete bez ohledu na to, jaká je vaše vnitřní emoce. Zkrátka naplníte tu úlohu, která se od herečky v dabingovém studiu očekává. Když vidíte dabovat, respektive číst text, nemluvme jenom o dabingu, číst text někoho dalšího, kdysi třeba Františka Filipovského, dnes Oldřicha Kaisera. Jaké jsou vaše pocity, když vidíte vaše kolegy, vaše kolegyně poprat se s tou situací, která jim je předepsána v nějakém textu?
1: Mně to přijde naprosto normální. Ne, takže mě to jako nevykolejí. Samozřejmě někdo čte líp a někdo hůř, ale jsou i kolegové, kteří mají třeba lehkou dyslexii a kteří neradi čtou a neumí číst. A nedělají dubbing, jako řeknou, že prostě v životě tenhle ten obor je mine. Ale samozřejmě, když slyším někoho, kdo tam má v tom hlase ještě něco navíc, nějakou jako zvláštnost, zvláštní emoci, tak to ve vás rezonuje taky. Já třeba obdivuju zase komentátory, moderátory, kteří dokážou samozřejmě u sportovních pořadů je to nejvíc. No tak to já jdu s nima, tak já brečím doma okamžitě u té televize. To je prostě všichni, můj manžel brečí, všichni brečíme, protože tam je slyšet ta emoce, ta nefalšovaná, nehraná, tak naplno. Ještě prostě si to uvědomíte i ty souvislosti, ale to vás prostě vede.
0: Otázka od umělé inteligence, která patří na závěr záletových rozhovorů. Umělá inteligence říká, zcela správně, že jste propůjčila hlas mnoha silným ženským postavám. A kdybyste dnes měla namluvit příběh o sobě, jaký žánr by to byl a jak by končil?
1: Helejte se, já doufám, že ještě nekončí.
0: Rozhodně.
1: Byl by to takový dobrodružně radostný, veselý příběh, protože musím zaklepat, vlastně vždycky si říkám, dobře, tak nejsem slavná, nemám prostě, ale neupíšu duši ďáblu za tu cenu, jsem ráda, že prostě se mi nedějou žádný katastrofy. Pro herce samozřejmě se říká, že pro jeho emocionální paměť je dobře, když má ten život pestrý, když má těžký, když se mu něco stane, když má hodně rozchodů, když má těch 10 manželství a to všecko. Ne, já jsem pro Boha ráda, tím nechci říct, že mám ráda nudný život, jo, jako opravdu jsem ráda, když se něco pořád děje, ale když se to děje jako v dobrým, jo, já se strašně nechci rouhat a hrozně chci, aby prostě všecko pořád takhle fungovalo. Já se bojím prostě těch jako velkých propadů, no. Takže doufám, že by to byl veselý, dobrodružný příběh, hledající samozřejmě, možná i někde chybující, ale nikdy bych nechtěla, aby to padlo do nějaký deprese, těžký hloubky, těžký psychologie, neříkám, že by to mělo být povrchní, ale asi úplně bych nechtěla se zabývat nějakýma velkýma jako depresema.
0: Jinými slovy, vypůjčím si dva názvy filmů, které mě napadají v téhle souvislosti, o které mluvíte. Zkrátka, žádné nabarvené ptáče, spíš mazaný Filip?
1: Jíst, meditovat, milovat.
0: Říká Stanislava Jachnická, můj dnešní host v Záletech. Děkuju, že jsme mohli společně pootevřít pro mě nesmírně komplikovaný obor, k kterému s velkou úctou vzlížím, což je herectví a jeho odnož daperství. Děkuju, Stanislavo.
1: Já děkuju vám, moc krásně jste to vedla, krásně se mi povídalo. Máte moc uklidňující hlas, když jsme se bavili o tom hlase, protože vy jste dokázala skáznit i mě. Já jinak mluvím hrozně překotně. A vlastně, jak se to přenáší, což je, se taky ještě oklikou vracím k tomu herectví, já se vlastně napojím na toho člověka, který sedí proti mně. A vy jste mě úplně skáznila a sklidnila. A já se prostě cítím se prostě strašně dobře a koktám minimálně.
0: To mě nesmírně těší. No, ukázalo se na první pohled, že jsme na stejné vlně, jak jinak v Českém rozhlase. A jsem ráda, že jste nás poslouchali a krásnou neděli přejeme vám všem.
1: Naschledanou.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vedení německého koncernu Volkswagen začne jednat se zaměstnanci o úsporných opatřeních, masivním propouštění a podle ministra Šebestiána nehrozí nedostatek pitné vody. Bude oblačno a zataženo, ojediněle přehánky nebo déšť, během dne od jihozápadu četnější a nejvyšší teploty do 26 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. V největší evropské automobilce Volkswagenu začíná vyjednávání o její budoucnosti. Šéf představenstva koncernu Oliver Blume se sejde ve Wolfsburgu se zástupci zaměstnanců. Ti chtějí hlavně slyšet detaily o chystaných úsporách.
2: Wolfsburg je pro Blumeho první z 9 zastávek. Po dolnosaském kmenovém závodě přijdou hned na řadu továrny v Emdenu a Zwickau, o kterých se delší dobu říká, že jsou na hraně uzavření. Volkswagen pořád vytváří zisk a v Evropě dokonce roste, ale mimo ní přichází o trhy, především o ten čínský, kde odbyt klesl meziročně o čtvrtinu. Koncern může výhledově propustit desítky tisíc zaměstnanců. Automobilka Škoda, která jeho součástí, uvedla, že plány vedení v Německu nemají přímý dopad na její aktivity. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Pitné vody je v Česku dostatek a vodárenská soustava je připravena na možné pokračující sucho, řekl to ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián po jednání ústřední komise pro sucho. Podle jeho slov jsou v Česku řádově jednotky procent obyvatel, kteří čerpají vodu ze studní a nemají přístup k vodovodu.
3: Chci ujistit, že ten systém je opravdu jako připravený dobře. Většina území České republiky je opravdu pokryta vodohospodářskýma soustavama, ať už jde o tu podzemní vodu, anebo primárně o ty povrchové zdroje, kde ta naplněnost těch vodárenských nádrží je pořád někde na 50 až 90%.
0: Hydrologické sucho v Česku přetrvává. Podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly víkendové deště pomohly jen omezeně. Sněmovna se bude dnes znovu zabývat novelou rozvolňující rozpočtová pravidla, vetoval ji prezident. Podle vlády není možné bez této novely sestavit státní rozpočet na příští rok. Jeho návrh musí ministerstvo financí předložit kabinetu do konce srpna. Opozice návrh zákona kritizuje a avizuje obstrukce. Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj začalo legalizovat první dvě nepovolená trampská tábořiště. Jde o Bororov v Kokořínském dole a Mamuťák v Kosteleckých Borech. 40 nelegálních nocovišť nechali správci CHKO už loni zbourat. Pokračuje ředitel správy chráněné krajinné oblasti Ladislav Pořízek.
4: My nyní zkoušíme legalizovat trampské kempy na území, které je v majetkové správě agentury. Ten proces je poměrně složitý, ale běží, ale předpokládáme, že vlastně na letošní sezonu ty dva trampské kempy by měly být zlegalizovány.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, ojediněle přehánky nebo déšť. Během dne budou srážky od jihozápadu četnější. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů v místech se srážkami kolem 20 a v tisíce metrech na horách většinou 17.
1: Doprava.
0: Velmi opatrně na 10. kilometru D5 směrem od Prahy kolem sjezdu z dálnice by se mohla pohybovat kráva. Na 49. kilometru D11 směrem na Prahu je odstaveno nákladní auto a hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. A na 112.5 kilometru v opačném směru je na vozovce blíže neurčená překážka, tak tam dávejte pozor. To byly zprávy časným ránem na Dvojce, vás provede Jakub Kaloč.
6: Ano, a naprosto blíže určený Pepíček Maršál vás bude provázet ránem do 11. dopolední. Dobré ráno, Pepíčku.
7: Dobré jitro, Kubíčku.
6: Jak jsi užil pobyt na Slovensku?
7: Mal jsem se skvěle.
6: Tak.
7: Hovorím československy už několik dní.
6: Je to nakažlivé. No navíc ta slovenčina je krásná.
7: Já, miluju.
6: Taky. Lukáš Kamen sedí za režijním pultem. Ten na mě bude mluvit česky asi. Dobré ráno, Lukáši. Kuk, ano. Bude 5 minut po 5. hodině a je úterý 25. srpna. No a k 25. srpnu se vztahuje jedna velmi významná událost, která se odehrála na Rudém náměstí. O té vás zpravím hned po písničce. Teď je přichystaný Michal Hrůza a skladba Pro Emu, přestože svátek mají Radimové. To od Michala není hezké. Tak Radimové, vše nejlepší.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

Ještě jednou vás vítám všechny z vás, kdo bdíte už nad svými přijímači, je 9 minut po 5. hodině úterý 25. srpna. Já se s dovolením vrátím jenom na chviličku o 4 dny zpět, tedy k 21. srpnu, kdy jsme měli možnost být u každoroční vzpomínky na srpnový vpád vojsk Varšavské smlouvy v roce 68. No a na tu temnou dobu cizí nadvlády. A ta skutečnost, že právě zde před budovou Českého rozhlasu se odehrál největší střet mezi okupanty a pravými českými vlastenci, nebyla dílem náhody, byl to prostě projev instinktivní snahy české společnosti ubránit Český rozhlas jako nezávislý zdroj informací, jak symbolické, že? No a proč o tom hovořím, abych se mohl bavit také o 25. srpnu. A myslím si, že je na místě připomenout k tomuto datu další velké odhodlání a nebojácnost lidí, kteří se v tento den v roce 68 sešli na Rudém náměstí. Bylo pravé poledne, 8 lidí, 5 mužů a 3 ženy, sedli si vedle středověkého památníku přímo na moskevském Rudém náměstí, nedaleko Kremlu. Rozvinuli tehdy plakát s nápisem, který díky nim vejde do dějin. Za vaši i naši svobodu. Kolem jdoucí na ně pohlíželi se zvědavostí s údivem. No a tehdy Nataša Gorbaněvská se snažila říkat cosi o svobodě a Československu. Nikdo ji neposlouchal. No a pak se od mauzolea Vladimíra Iliče Lenina ozval pískot a k sedící skupince se přiřítilo 7 mužů v civilním oblečení. Plakát jim zničilo, křičeli na ně, že se prodali za dolary a že Židy je třeba mlátit. Tak kolem jdoucí mlčeli. Jedna žena údajně tehdy zamumlala, proč hned mlátit. No a tak v srpnu 68 proběhl asi největší protest totalitní zemi s téměř 250 miliony obyvatel proti okupaci naší země, neboli tehdejšího Československa. Hezké ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A to počasí, to ráno už je malinko jiné než ta předešlá rána, abych mluvil spisovně, protože už je na většině území zatažená obloha a na jihu, jihozápadě už i místy s deštěm. Teploty zatím mezi 11 až 14 stupni Celsia. Když se podívám na ten den, tak naměříme od 21 do 25 stupňů na jihu Moravy k 27. Tam, kde ale bude přetrvávat déšť, ke kterému se hned dostanu, tam naměříme kolem 17, na horách pak 16. Beskydy a jeseníky výjimečně chladnější, tam v tisíci metrech kolem 13 stupňů. A spíše očekávají meteorologové dnes odpoledne oblačno zataženo, od jihu sice přechodně zmenšená oblačnost, ale to se bude týkat dopoledních hodin, protože pak to přijde později během odpoledne a k večeru se vyskytnou už přehánky a déšť, možná doprovázený místy i bouřkami, ale nemá jít o nic závažného nebo velkého. Předpokládané množství srážek dnes kolem 15 milimetrů. Ten zítřek také spíš oblačný, zatažený, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, s vyšší pravděpodobností v té severní polovině území, až k večeru pak budou srážky ustávat, oblačnost se protrhá a ty zítřejší teploty ještě malinko nižší, 16 až 21 stupňů, na jihu kolem 23 a na horách pak kolem 15. Pak zase bude vzestup, měli bychom naměřit k 28 místy až ke 30 stupňům Celsia a pak ty teploty zase budou, myslím, od čtvrtka nebo pátka klesat. Hezké ráno.

No my si také budeme chvíli vzpomínat, protože k 25. srpnu se určitě váží nějaké docela důležité informace, třeba důležité pro Liberecký kraj, protože provoz úzkorozchodné elektrické tramvaje o rozchodu 1000 mm byl právě v Liberci slavnostně zahájen 25. srpna v roce 1897, a to v úseku nádraží Městský lesík, dnešní zoo. Město se tak stalo třetím místem v tehdejším Česku s elektrickou dráhou. Dnes by se také dožil 660 let divadelní režisér a básník Jan Borna. Jako režisér uváděl své vlastní inscenace, ale i původní hry jiných autorů. Například Onegin byl Rusák podle knižní předlohy Ireny Douskové, která byla pokračováním slavné knihy Hrdý Budžes. Byla velmi úspěšná a je Bára Hrsánová skvělé představení. Až do své smrti pak působil jako režisér Pražského divadla v Dlouhé, tam také režíroval například souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách, které bylo jak diváky, tak kritiky velmi ceněno. Jan Borna bohužel odešel do divadelního nebe před 9 lety 17. ledna. No a když se podíváme do Skotska, tak můžeme vzpomenout bývalou obrovskou filmovou hvězdu Sira Thomase Seana Conneryho, protože dnes by mu bylo 96 let. No, proslavil se rolí Jamese Bonda, tehdy ale za to moc peněz neměl, co jsem jako zjišťoval. No a pak už jen získával na stále větší popularitě, pak už si myslím, že si k nějakým penízkům přišel. Snímků, ve kterých hráli opravdu na desítky, a v roce 88, tedy 1900, získal Oscara pro nejlepšího herce ve vedlejší roli za film Neúplatní. No a mezi jeho další filmy pak patří Liga výjimečných, Dračí srdce nebo Skála. A divákům se ale jistě zapsal do paměti také výraznou rolí františkánského mnicha Viléma z Baskervillu, a to ve snímku Jméno růže. A také byl, kromě Oscara, měl spoustu cen, BAFTA, 3 zlaté globy, no bylo to hodně. No a když si uděláme krátký výlet přes Atlantik, tak je to 108 let, co se narodil fenomenální americký dirigent, hudební skladatel a klavírista Leonard Bernstein.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: Do studia přijde meteoroložka a klimatoložka Taťána Míková. Proč se předpovědi v jednotlivých mobilních aplikacích někdy výrazně rozcházejí? Co přesně znamenají výstrahy před vedrem, bouřkami či přívalovým deštěm? A jak bychom se podle nich měli zařídit? A podle čeho lze odlišit běžný výkyv počasí od projevů dlouhodobé změny klimatu? Nejen na to se budu ptát Taťány Míkové.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na dvojce. Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Dobré jitro. Sněmovna se bude znovu zabývat novelou, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Vetoval ji prezident. Podle vlády není možné bez této novely sestavit státní rozpočet na příští rok. Jeho návrh musí ministerstvo financí předložit kabinetu do konce srpna. Opozice návrh zákona kritizuje a avizuje obstrukce. Kandidáti do podzimních senátních voleb dnes obdrží čísla na své hlasovací lístky. Vylosují jim je příslušné registrační úřady. O 27 míst v Senátu bude v prvním kole soupeřit celkem 154 kandidátů. To je v historii voleb do Senátu druhý nejnižší počet, zhruba o 80 méně než před 6 lety. Obce v Olomouckém kraji připravují žalobu na stát. Vadí jim chystané akcelerační zóny, které umožňují rychlejší výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Vláda je schválila na konci července. Podle starostů ale nezvážila jejich připomínky. Žaloby chtějí podat v oblastech Záhoří na Přerovsku, Ptení na Prostějovsku a Nízkého Jeseníku. Ubývá dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava. Jejich počet klesl v Česku z 600 před 5 lety na zhruba 480 v loni. V prvním letošním pololetí jich bylo 217. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové souvisí pokles s dlouhodobou prevencí, vzděláváním řidičů i úpravami některých křižovatek. V Liběchově na Mělnicku se objevila nebezpečná sršeň asijská. Invazivní druh představuje riziko hlavně pro včelstva. Zatím není jasné, zda je v okolí hnízdo, anebo jde o osamělého jedince, dovezeného například do nedalekého přístavu. Agentura ochrany přírody a krajiny prosí veřejnost o pomoc přes aplikaci Nahlaš sršeň.
0: Počasí.
5: Čekáme oblačno až zataženo, ojediněle přehánky nebo déšť, během dne budou srážky od jihozápadu četnější. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů v místech se srážkami jen kolem 20 a v 1000 metrech na horách většinou 17.
0: Doprava.
5: Opatrně kolem 10. kilometru D6 směrem na Prahu. U dálnice se pohybuje chodec. Na 87. kilometru D1 směrem od Prahy je odstaveno nákladní auto po defektu. Roztrhaná pneumatika je na vozovce, náhle se tam brzdí a vybočuje. Na 365. kilometru v témže směru jsou na vozovce střepy a kusy plastu, tak tam zpomalte. A na silnici 50 v zatáčkách mezi Buchlovicemi a Starou Hutí srazilo osobní auto zvěř. Počítejte s omezením provozu a rovněž tam zpomalte. To byly zprávy slovem a opět Kuba.
6: A já děkuji Pepíčkovi, ty jsi zde hovořil o tom invazním druhu sršně asijské a objevil se na Mělnicku. Já mám takový pocit, že se objevil, že to není jediný jedinec.
5: Ne, už, ono už to bylo, myslím, dokonce v loni, že se někde na Plzeňsku, mám pocit, že se o tom mluvilo.
6: No, tak člověče, tak asi mávnula křídlem a já jsem ji viděl u nás v Kunraticích.
5: Jako opravdu?
6: Fakt. To se dá poznat pouhým okem, ona je jinak zbarvená.
5: Ona je tmavší, je malinko menší. Ona má hlavně, ona má ty konečky nohou, má žlutý.
6: Přesně tak. Jinak je to dravá, útočná sršeň, žere i vášky, potvora, no, nic moc. Tak když byste někde viděli hnízdo, tak zavolejte kam asi hasiče.
5: Asi ano.
6: A nebo nás dva.
5: No, takže kamkoliv, že jo, vlastně.
6: Tak. Teď už se budeme věnovat obrovskému bronzovému umění. Váží tuny, vznikají celé měsíce a mají vydržet stovky let. Přitom o výsledném jejich zvuku pak rozhodují pouhé gramy bronzu nebo slitiny. Jak se tedy v jedné innsbruckské dílně už přes 400 let rodí zvony, uslyšíte za chvíli. Bude to velmi zajímavá reportáž, tak si počkejte. Dneské ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Na jejich zvony hrají přední evropské orchestry, znějí z kostelních věží po celém světě a ty menší pak cinkají na krku kravičkám v alpských pastvinách. Grassmayerovi z Innsbrucku je odlévají nepřetržitě přátelé od roku 1599. Jejich rodinná dílna přežila 30-letou válku, napoleonské tažení i dvě světové války a ani 400 letí zkušeností přitom pořád nestačí k tomu, aby přesně předem věděli, jak bude ten jejich výrobek, ten další zvon, znít. Tak pojďme se podívat do jejich dílny.
1: Johannes Grassmayer teď zkouší nově odlitý zvon. Ty vibrace jsou tak silné, že mi úplně brní chodidla. No a pokud zvon projde touto Johannesovou poslední zkouškou, tak už brzy bude takto krásně znít na jedné z pražských zvonic klidně několik staletí.
2: Musí ladit s historickými zvony, které už na věži visí. Proto si je nejdřív nahrajeme, rozebereme jejich zvuk a teprve potom navrhneme nový. Je to stejné jako v orchestru. Na začátku první housle udají tón a všechny ostatní nástroje se podle něj naladí.
1: Jenže než se nový zvon vůbec rozezní, čekají Johannese a jeho kolegy minimálně 3 měsíce tvrdé ruční práce.
2: V principu je to trochu jako pečení dortu. Potřebujete formu a těsto, v našem případě roztavený kov. Jenže zatímco formu na dort můžete použít znovu, tady musíme pokaždé vyrobit novou. Každý zvon má totiž jiný tón a jinou výzdobu.
1: Na bronzovém plášti vystupují reliéfy světců, různé drobné ornamenty a taky české nápisy. Tohle všechno nejdřív vznikne z vosku, potom se to otiskne do hliněné formy a nakonec do bronzu. A dokonce ani háčky a čárky, tedy prý pro rakouské zvonaře, nepředstavují žádnou speciální výzvu.
2: Čeština je pro nás ještě jednoduchá. Používá stejnou abecedu. Mnohem složitější je odlévat zvony třeba pro Egypt s arabským písmem nebo pro Čínu a Myanmar.
1: Když nový zvon poslouchá Johannes, tak rozhodně neslyší to stejné, co já. Já vnímám jediný hluboký úder. On v něm ale hledá desítky různých tónů, které pak nakonec dají ten jediný harmonický celek.
2: Ve zvonu dokážeme rozlišit zhruba 200 tónů. A ten hlavní, který lidé slyší, vlastně vůbec neexistuje. Vzniká spojením všech ostatních. Říkáme mu úhozový tón.
1: Johannes je už 14. generací zvonařů. Rodina Grassmayerů odlévá zvony nepřetržitě od roku 1599. A přesto říká, že největší chybou by bylo myslet si, že už není co zlepšovat.
2: Zvon je především hudební nástroj. Naším cílem je dosáhnout stejné kvality, jakou představují Stradivárky ve světě houslí. Ale zároveň si nikdy nesmíme říct, že už tam jsme. V tu chvíli bychom totiž přestali hledat nové cesty a přestali bychom se zlepšovat.
1: A po dnešní kontrole už zbývá jen jediné, tedy naložit těchto několik tun bronzu na kamion a poslat je do Česka. Z dílny rodiny Grassmayerů tak vlastně odjíždí další zvon, který možná přežije i své tvůrce. Z Innsbrucku Bára Vránová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A to v 5 hodin a 50 minutek je úterý 25. srpna, aktuálně teploty. Zatímco v Liberci naměříte maxima kolem 8 stupňů Celsia, teď aktuálně tak v Brně kolem 17. Takový je rozptyl, na většině území zatažená obloha, ta jižní část, ať se týká Čech nebo Moravy, ta by ještě mohla být místy i polojasná, ale například třeba jihozápad, tam už i s deštěm kolem Šumavy a částečně i na Vysočině. Přes den očekávejte spíše oblačno až zataženo, přechodně se může objevit i zmenšená oblačnost neboli polojasná obloha, ale později během odpoledne od jihozápadu se vyskytnou místy přehánky nebo déšť a ty teploty budou příjemné, 21 až 25 stupňů jih Moravy dokonce k 27, tam, kde budou přetrvávat srážky nebo se objeví srážky, tak kolem 17 stupňů, na horách pak mezi 16 až 13 stupni, napadnout by mělo kolem 15 mm, takže nic vážného. Ten zítřek také většinou oblačný, zatažený, místy se ještě vyskytne déšť nebo přehánky, s vyšší pravděpodobností očekávejte srážky v severní polovině území a ty zítřejší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu kolem 23 a na horách v 1000 metrech kolem 15 stupňů Celsia. Koukal jsem ještě částečně na výhled, tak čtvrtek, pátek budou malinko teplejší, směrem k víkendu ty teploty zase budou klesat, ale ta maxima se stále budou držet kolem 23 stupňů Celsia, takže docela příjemný závěr srpnového měsíce.

0: No a chvíle nastala, aby pro vás Halina Pavlovská upekla nějaké sladké pečivo. Rozlomíme koláček štěstí. Hezké ráno.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: 25. srpna 1968 mi bylo 13 a odjížděli jsme z našeho letního bytu v Podkrkonoší do Prahy. Z nádraží k nám domů v centru jsme městskou dopravou kličkovali tak obratně, že jsme vůbec neviděli okupantská vojska. Ale když jsme u našeho bytu otevřeli okno, přímo proti nám byla hlaveň tanku, který stál u protějšího chodníku. Táta řekl, hned musíme zatáhnout rolety a nebudeme svítit. Netušil tehdy, že budeme žít ve tmě dalších 21 let. Dnes máme v naší zemi světlo. Jsem za to vděčná. Zároveň si myslím, že nesmíme zapomenout na minulost a musíme být ve střehu, abychom zase nemuseli zasnout.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
4: Znáš, milý?

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
2: Kdy máme ten abiturientský sraz?
3: Jak máme?
1: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku. Jsem to já, jak
4: jsem mladá. Rozdílné životy.
5: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
4: Společné vzpomínky.
6: Byla přece ve škole pokladní, ne?
7: A jo, a ty jsi primář.
4: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. 4. září na ČT1 a v iVysílání.
8: Bylo 6 hodin.
9: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
8: Omezit výpadky v dodávkách léků má pomoci novela, kterou připravuje Ministerstvo zdravotnictví, a čeští vědci chtějí odhalit ptačí chřipku ještě předtím, než drůbež začne hynout. Bude oblačno až zataženo, ojediněle přehánky nebo déšť, během dne od jihozápadu četnější a nejvyšší teploty do 26 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršál. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, díky níž by měl stát lépe zvládat výpadky v dodávkách léků. Reaguje tak i na situaci kolem tamoxifenu na rakovinu prsu, který nebyl dostupný delší dobu teď v létě.
10: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření k vytvoření robustnějších rezervních zásob.
11: Říká za ministerstvo zdravotnictví Martin Novotný. Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
12: Je to frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
11: Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají pouze jednoho dodavatele. V Česku se to týká až poloviny léků, kterým skončila patentová ochrana. Podle výkonného ředitele České asociace farmaceutických firm Filipa Vrubela je příčinou chybějící konkurence to, že stát tlačí na nízké ceny.
13: Nakoupili jsme si tuto úsporu právě tím, že nám roste riziko výpadku.
11: Novelu chce mít ministerstvo hotovou do konce září. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
8: Sněmovna se bude zabývat znovu novelou, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Vetoval ji prezident. Podle vlády není možné bez této novely sestavit státní rozpočet na příští rok. Jeho návrh musí ministerstvo financí předložit kabinetu do konce srpna. Opozice návrh zákona kritizuje a avizuje obstrukce. Novou metodu na včasné odhalení ptačí chřipky budou od září testovat čeští odborníci. Na vybraných nádržích budou pravidelně odebírat vzorky vody a také například peří divokých kachen, které jsou významnými přenašeči této nemoci.
14: V ruce mám klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu. Víme, že nakažení ptáci virus ptačí chřipky vylučují do vody ještě předtím, než uhynou.
15: Pravidelná analýza vzorků, včetně peří divokých kachen, pak podle Vojtěcha Kouby z Vysoké školy chemicko-technologické odhalí ptačí chřipku ještě před prvními příznaky. A to by podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu mohlo ochránit blízké drůbeží chovy.
16: Ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu nebo k prvním příznakům.
15: Testování začne v září na 4 vybraných nádržích. Eva Kézrová, Český rozhlas.
8: O pravidlech pro využití chytrých kamer k rozpoznávání obličejů bude dnes jednat pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech. Novela má umožnit používání kamer za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků na minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Počasí.
8: Čekáme oblačno až zataženo, ojediněle přehánky nebo déšť. Během dne budou srážky od jihozápadu četnější. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v místech se srážkami jen kolem 20 a v tisíci metrech na horách většinou 17.
9: Doprava.
8: Na 87. kilometru D1 směrem od Prahy je odstaveno nákladní auto po defektu. Roztrhaná pneumatika je na vozovce, už by tam měla být i policejní hlídka s majáky. A na Pražském okruhu je obousměrné omezení mezi tunely a dálnicí D1. Jezdí se vždy jen jedním pruhem, teď ještě bez výraznějšího zdržení. To byly zprávy teď ráno na Dvojce s Regí Kubou a Daliborem.
9: Startuje ranní Dvojka.
17: Rozumím ti.
18: 6 hodin 4 minuty, dnes je úterý 25. srpna. Dobré ráno.
19: Dobré ráno.
20: Dobré ráno.
18: Dobré ráno. Já už napovídám.
3: Aha.
18: No.
3: Takže to bude pozdrav, jo.
18: Bude to pozdrav. Jak se máte?
19: No výborně, já jsem se vzbudila půl hodiny před budíkem a říkala jsem si, nebudu už teda spát a je to lepší.
3: Tak já ve 2.04 a pak už lepší to nebylo, už jo, jsem neusnul, takhle. Už jsem nezabral.
19: Tak to ale dřív než půl hodiny před budíkem, ne?
3: Je, člověče.
18: To je zajímavé.
19: A ty se vzbudil v kolik?
18: Ve 4.25.
3: No tak
19: to je, tak to jsem měla dobře. Původně nastavený.
18: Jo, nakonec, já jsem šel pozdě spát.
3: Slyším to, no.
18: No.
19: Je to bude no, energie tak. Dneska.
3: Já už na to jinak, ne.
18: Já už napovídám. Ne, to nesouvisí vůbec s energií.
19: Jo, takhle.
18: Aha. Ne. To jsou nápovědy.
19: Taky budíček, ne?
18: Tak se moc těším, přátelé. Čím chcete začít? Nabízím Bruno Mars, Slade, Tomáš Klus, PH.
19: Všechno.
3: Já bych začal Brunem.
18: Tak jo.
3: Je, to byla rychlost, děkujem.
18: Už to vrčí. Tak hezký den.

0: Takové ráno na dvojce.
1: Tak dobrý den, je 6 hodin 8 minut, milí posluchači. Já vás vítám při našem vysílání, respektive při poslechu našeho ranního vysílání. K našemu rannímu špeku, jinými slovy k hádance, mám připraveny dvě hudební ukázky, tak tou první bych asi mohl začít, že jo? Jo, ono mi to nejde, tak nevadí. Tak žádná nebude, jo? Ale konec konců i to, že se mi to nepovedlo...
2: A nedají pustit. Se zaspívat?
1: Ne.
2: Nedají zanotovat?
1: No, proč mi to nejde pustit? No to nevadí. Já to nějak vyřeším. Nevím jak.
2: Ale...
1: No, jenže to nejde to, no. To nevadí. Ale v podstatě i to, že to nejde, je nápověda. Zní to jako divně, co jsem vám teďko řekl, že jo?
2: Je to rozbitý.
3: Dobré ráno, kdy vstáváš, budík, nejde to pustit. No. Já z toho nemám žádnou syntézu teda.

0: To je taková první hudební nápověda. A pak vám dám verbální nápovědy. Pohoda. Nemusím nic. Neříkáš mi nic.
1: Nějaký spánek?
0: Nekřičíš na mě.
2: Tichoň.
0: Ležím. Relaxuju. Nemám nervy. A pak vám zacituju, protože teď zkouším Saturnina, dělám tam doktora Vlacha, tak budu, něco vám řeknu, jo. Lidé se zapomínají radovat ze všedností. Vězte, že když se ráno probudíte v čisté posteli s vědomím, že dostanete teplou snídani, je to důvod k napsaní oslavné básně na krásu života. Prožíváme-li delší dobu idylu, přestaneme ji vnímat. Osud by nám projevil službu, kdyby nás vzal za límec a vyhodil na mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála. I o tom tato myšlenka je, o tom Špeku.
3: No hezky se to naučil.
1: Život optimisticky.
0: Ano.
1: Hezky se Tak ty máš pohoda. Za jedna, my máme za pět.
0: Pohoda, nemusím nic, neříkáš nic, nekřičíš, ležím, relaxu, nemám nervy. A potom mám pro vás jednu

0: Nápovědu, která se týká jednoho takového slova, které nevím, jestli znáte.
1: Já jsem si vzpomněla mezi tím, jak jsi usnul na té masáži zase.
0: Aha. ono to s tím ale možná také souvisí. Je to jednoduché slovo, které bych řekl znáte úplně všichni a docela často ho používáte. Mám ještě jednu hudební nápovědu pro vás.
2: Já. Yeah. Aha.
0: A poslední verbální nápověda, je to takové zvláštní slovo, jo? Amír.
2: No.
3: To ono, no. Hezou, ne?

0: jedna ze zásadních nápověd je takové zvláštní slovo. Amír. Podotýkám, není to emír. Je to Amír.
1: Ani Pamír v Pohoří.
0: Ne, ani Pamír. Lehněte si. Zůstaňte v... Buďte v... Prosím tě, u... se. U... ni se.
1: Takhle, já jsem se s dovolením už podíval do e-mailu, protože víte, víme.
0: Asi víte.
1: Asi se mnou bude souhlasit pan Chour, pokud dnešní špek není nirvána, tak je to hasicí přístroj. Píše Míša z Prahy.
0: V podstatě jsem nirvána za určitých okolností, i když nirvána je spíš emotivnější než já. Hmm.
2: A taky si takové příměří.
0: Ano, ano.
2: Když je špek zbraní.
0: Ano, ano. Ano, ano, to je pravda. Špek zbraní. A nevím proč, miluju hřbitovy.
1: Hmm.
0: Tam teda jsem všude.
1: Ale i saunu, ne? Tam taky takový
0: taky, no.
1: Člověk taky se moc nerozčiluje, viď?
0: No neměl by hlavně nic říkat v sauně.
1: A nebo příroda.
0: Příroda, les.
1: Prázdná.
2: A taky můžeš být stoický.
0: Ano, stoický.
1: I sedický.
2: Ležický je taky dobrý.
1: Ležický, ano. Špeky, no.
0: Bývám na masážích často vyžadován.
1: No a ve třídě.
0: Tady si lehněte. Ne? Ano. No ve třídě.
1: Špek, prosím.
0: Špek, prosím.
1: Ano.
2: A taky je to v básnících, když se učí ten chlapec z Moravy. Tak volá.
0: To napsala Hana Zeťová, teď napsala tak to, takhle to myslela. No. A potom ve filmu bude a klid tam je ek.
1: Ano.
2: Mm-hmm.
0: Tam je i ek.
1: A jsou i, to je taková rýmovačka, když jsou svátky špeku, neskoušejte naši třídu.
2: Jo. Mm-hmm. Hmm. Tak když je z tebe příslovce, tak to dost často říkají moje děti na některé moje otázky.
0: Mě. Příslovce?
2: No, mě.
0: Počkej, mě.
2: Ne mě, mě jenom.
0: Jo, mě.
2: No.
0: Jo, takhle, jo, takhle.
1: Proč ne, že jo?
0: A já mám ještě jednu nápovědu pro vás.
2: A nebo,
0: to
2: já mám
0: ráda. To nemáš
1: se,
0: ráda.
1: Koukej se nit.
0: Koukej se, ano, koukej se nit. Unit.
2: Unit.
0: Opět se, myslím, dostáváme do fáze, že jestli náhodou někdo slyší naše vysílání poprvé, koukej se unit.

0: Je pravda, že Dan Bárcha, jeden z našich nejvýraznějších zpěváků, trošku ztratil špek na konci písně, ale to byla jeho povinnost. Zazněla tam zásadní nápověda, to znamená, teď už asi všichni víte, milí posluchači, já doufám, že jste uhodli, stejně jako Regina s Jakubem, doufám tedy, že jsem...
1: 3, 2, 1... Klid. Mně ještě napadl rétor, ten hovoří klidu.
0: Jo, tak to je hezký, ano, klidu. Jo, to je pravda.
2: No, a pak jsem si ještě vybavila den pracovního klidu, ale nemohli jsme se shodnout na tom, jestli to byla sobota nebo neděle. Já si myslím trošku, že neděle, ale možná, že ne.
1: Soboty byly normálně pracovní. Tam
0: nebyly, jenom některý.
2: No.
1: Možná v Sokolově ne, my jsme dřeli v sobotu v Rychnově. Jsme se těšili na neděli.
0: Já tomu rozumím, že chceš trošku taky působit jako nějakým...
1: Počkej.
0: Že se, jako, dobrý. Tak jo, tak jsem klid. Podíváme se, jestli jste klidně tedy... Jak jste na tom
1: zpěli? Jak se říkalo po obědě?
0: Ten odpolední klid.
1: Odpolední klid?
2: To je pravda, vlastně ne. To jsme neměli
1: jako
2: rádi.
1: Děcka. No, nesnášel, ano.
0: No ve školce,
2: ne? Ve školce,
1: ano.
0: Odpolední klid.
2: Ale i na táborech to bývalo.
1: Ještě někdo nutil spát.
2: Ano, po obědě.
0: Já jsem to taky neměl.
1: No.
2: To snad nemá rádo moc žádné dítě. To až v dospělosti oceníme.
1: Ale oni se dali najít aktivitu.
0: A buď se chodilo domů po O, anebo po spa.
2: Ano.
1: A nebo po spa správně.
0: Po spa, vy?
2: Jo.
1: A nebo po setmění, když na tebe zapomněli.
0: Ty jsi musel mít tak krušný dětství,
1: jo, viď?
0: Když na tebe
1: honili nás zlí lidé.
2: To jsi měl zase ty?
0: Jo, to je pravda, no.
1: No, zde zapomněli párkrát.
0: No.
2: Jo, taky si pamatuju, zapomenutá ve školce, no. Sice jsem měla všechny hračky pro sebe, ale chtělo se mi plakat.
1: A to bylo totiž zimní období, to znamená, ano. V pět už se stmívalo.
2: A člověk měl pocit, že už je aspoň 8.
1: A vedla tak. Mě domů mě vedla paní učitelka.
0: Geniální zapomenutí si myslím, jedno z největších, nejenom tedy dítěte, ale i manželky, bylo ve filmu Slavnosti sněženek, kdy, to jsme rádi dětku, že jsi nás zase vyvez, a potom, když on do sebe něco lil, tak si na to se na ně vzpomněl.
1: Oni že tam, je nechal v tom mozaiku.
0: V tom voze, na tom traktůrku.
1: Na tom traktůrku.
0: To byla hrozná scéna. A teď si představ, že i to pořád byli. Řvali, že jo, na něj.
2: Ale on byl hezký v klidu.
0: No, protože z něj byla cítit pfefrminska, že jo.
1: Jediné, co mě bylo líto, tak toho děťátka. No, protože oni řvali na to dítě, tak s ním tam jako zacházeli. No, hrozný teda.
0: To je pravda. To tak je.
2: No a máme tady rozluštění od Kamily. Sobota, den pracovního volna, a neděle, den pracovního klidu.
0: Tak,
2: je to tak.
1: A zdraví nás i Zdeněk. Napsal, je to klid, neboli nepřítomnost činnosti.
0: Nepřítomnost činnosti, napsal Petr Mach. Je to hezká hříčka, pustil jsem si vás až později. Nejdřív jsem vůbec netušil a už vím. Jsem klid, Petr Mach.
2: Napsal taky Michal. Pozor, přátelé, psychologové radí, že uklidni se. Při hádkách s manželkou se zásadně používat nemá. Ke klidu to rozhodně nevede.
0: Ano, no, protože nemůžeš řvát, uklidni se na člověka, který o klid přišel.
2: To je, víš, ještě to dráždí víc.
1: Po špatnému
2: klidu. Prostě uklidni se, no, ale nemůžeš ani křičet.
0: Už jenom, jak se teď řekla, už se mi chce vyskočit po tobě.
2: Hned si neklidný.
1: No a nebo ti to mnohdy řekne člověk, který je mnohem víc emotivně...
0: Naladěn
1: než ty. Prostě uklidni se.
0: Jo, ano.
1: A přitom ty na něj koukáš a jsi úplně v klidu.
2: Ale najednou ne.
1: A najednou
2: po
1: ne.
2: Po této výzvě byl otec toho dne velmi neklidný.
1: Tam to nedopadlo dobře.
0: Tam to ne. Dnes si s manželem myslíme, že by to mohl být klid a mír, nebo něco takového. Prostě pohoda jazz. Petra, ročník 1983. Je to tak?
1: Libor Turka, v klidu dosrkávající. To chce klid a...
2: Nohy v teple.
1: No jasně.
2: Je to klid. Klid na práci, Iva.
0: Ale bude klid!

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Nejvyšší soud Spojených států zrušil soudní rozhodnutí, které vládě amerického prezidenta Donalda Trumpa bránilo zpřísnění pravidel pro korespondenční hlasování před listopadovými volbami do kongresu. Trump korespondenční hlasování dlouhodobě kritizuje a považuje je za zdroj volebních podvodů. Sněmovna se bude znovu zabývat novelou, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Vetoval ji prezident. Podle vlády není možné bez této novely sestavit státní rozpočet na příští rok. Jeho návrh musí ministerstvo financí předložit kabinetu do konce srpna. Opozice návrh zákona kritizuje a avizuje obstrukce. Kandidáti do podzimních senátních voleb dnes obdrží čísla na hlasovací lístky. Vylosují jim je příslušné registrační úřady. O 27 míst v Senátu bude v prvním kole soupeřit celkem 154 kandidátů. To je v historii voleb do Senátu druhý nejnižší počet, zhruba o 80 méně než před 6 lety. O pravidlech pro využití chytrých kamer k rozpoznávání obličejů bude dnes jednat pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech. Novela má umožnit používání kamer za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků na minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září. Obce v Olomouckém kraji připravují žalobu na stát. Vadí jim chystané akcelerační zóny, které umožňují rychlejší výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Vláda je schválila na konci července. Podle starostů ale nezvážila jejich připomínky. Žaloby chtějí podat v oblastech Záhoří na Přerovsku, Ptení na Prostějovsku a Nízkého Jeseníku.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno až zataženo, ojediněle přehánky nebo déšť. Během dne budou srážky od jeho západu četnější. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů v místech se srážkami jen kolem 20 a v tisíci metrech na horách většinou 17.
1: Doprava.
0: Na 87. kilometru D1 směrem od Prahy je stále odstaveno nákladní auto po defektu. Kusy roztrhané pneumatiky jsou na vozovce, náhle se tam brzdí a vybočuje. Na příjezdu do Prahy po D10 se prudce brzdí do kratší kolony. Důvodem je zásah hasičů ve sjezdu z dálnice na Pražský okruh. Chvíli tam byl provoz úplně zastaven. A opatrně na silnici číslo 15 kolem Třebenic. Osobní auto tam srazilo zvěř a průjezd po silnici je omezen. Se zpráv je to všechno. Pokračuje Ráno na Dvojce.
2: 6 hodin 33 minuty, milí posluchači, do ranního špeku se nám schovalo slovo klid. Klid. A pohoda.
3: Napsala Věra ze Šumperka. Krásný den, takový krásný klid. U nás se vždycky říkávalo, hoď se do klidu, Magore.
2: Jo, takhle.
4: Hele, klídek. Klídek, hlavně klídek, jo.
2: Tak to byla, to je asi největší, legendární použití tohoto slova. Hele, klídek, hlavně klídek, jo. Roman z Kamene ve filmu Bony a klid. Kolikrát to tam řekl?
5: Víč, jo. Jo. Klídek. Ano, klid. A mě se vybavil jako první náš Švejk a jeho To chce klid. Krásný den, Radek 64.
3: No jo.
2: A přitom to v té knize...
3: Nebylo.
2: Není. Ale ono se to tak jako chytlo, že...
3: V hospodách to bývá.
2: V hospodách všude to chce klid, no, to chce klid.
3: Tož to musí být klid. Skvělá hudba, Tomáš z auta.
2: Tak, to jsme rádi. Jana z Třince, taky klid. Dobrý ročník 1960. Zdravím do Třince, lázně Třinec, moje milované.
5: No a Lída z Horácka napsala s prosbou ročník 76, tedy oficiálně touto cestou žádám o uznání mnou hádaného míru jako synonyma ke klidu. Umírni se, neboli uklidni se.
2: Co, jak je to napsáno? Požaduji nebo žádám?
5: Ano, ano, oficiálně touto cestou žádám o uznání mnou hádaného míru.
2: Já můžu... Chcete to orazítkovat, prosím vás? Samozřejmě. Je to klid, ještě by mohla být nápověda, že taky v kostele bývá často klid. Krásný den v klidu, zatím z postele. V kostele. klidná Lenka.
3: Ahoj, departo, nějak na to nemůžu dneska přijít, tak si říkám, to chce klid nebo klíd? Ne, radši klid. Roman Tyk 71. Krásné ráno všem.
2: To je dobrý.
5: Soboty byly pracovní až do roku 1968, ale i potom byly některé soboty pracovní, zvlášť když byl nějaký svátek. A počet pracovních sobot se mohl lišit mezi regiony. Napsal Dan. Tak děkujeme za upřesnění.
3: Opětovně jsem, doufám, úspěšná, pokud je to klid. Jelikož mám na spěch, tak konec hlášení, musím do Rachoty. Krásný den všem, Mirka z Chotěboře.
5: Musím do Rachoty, Rachotu jsme neměli ještě vy.
2: Musím do Rachoty, že jo.
5: Ty jdeš pouštět?
2: Ne, já jsem ještě hledal to klid, ale to se těžko, to pak musím na to...
5: K dnešnímu špeku by se báječně hodila píseň Karla Hály, Růžová nálada. A vůbec by vašemu vysílání slušela.
2: Ale tu, já myslím, že ji neznáte. My ji totiž hrajeme. On ji objevil Petr Kroutil. Já vám pustím aspoň sloku. Chtěl bych mít jen růžovou náladu. Nevíte, co to je? To asi neznáte. Ne. To je perfektní písnička, fakt. Já vím, že... Hele. Ale, no vlastně jo, chtěl bych mít, ano, ono to trošku je o klidu.

0: napsal Gondolán tuhle tu písničku.
1: Zapomeň, říkej, že to je jízda. Ale moje babička ho milovala taky.
2: Jo, jo, dobře, taky ho nebudu. Já jsem chtěla, aby tady byla chviličku taková pohoda.
3: A to je. Pohoda, klídek a tabáček, připomíná ještě taky Andrej.
2: Ano, tabáček. Taky jsem jí měl připravenou tu písničku, ano, klídek, pohoda, klídek a tabáček. Klid. No tak počkej, tak si zahrajeme teda něco jiného a potom se zase vrátíme.
1: Počkej, píše ti bývalá sousedka?
2: Kde?
1: Připomínám krásnou písničku Klid, mír a pokora, Richard Miller a Tereska Kendlová, Hana Hauserová ze Sokolova.

0: 6 hodin 40 minut, ano, přišlo nám několik e-mailů, hrajte něco rychlého, nebo přijdem pozdě do práce.
1: Ano, objevilo se teď ten poslední, už je tady tahle ta prozba vyloženě takto formulovaná.
0: Ano, ano, tak já to nějakým způsobem tady zařídím. Antonín Dvořák napsal Klid lesa pro violončelo.
1: Já myslela, že nám napsal Antonín Dvořák.
0: Napsal pan Vladamo. Já nevím, jak to souvisí se slovem úklid.
1: Je, tak to je pravda. To je nějaké pomílené.
2: No, člověk se uklidní po tom, co uklidí byt. On je to částečně relaxační činnost. Co?
1: Ano.
2: No tak pro vás ne. Pokud je děláte pravidelně, provádíte jako ty regi, tak
0: že by to
2: my jak uklízíme jednou za 3 měsíce doma, tak nám to přinese dost klidu. Jo, člověk vidí hezké prostředí, čistěnké a tak se jako uklidní.
0: A napsal Martin, dobrý den, tak je to jasný, je to klid, tak zas úplně blbý nejsem.
1: No to vůbec ne.
0: Martin Sikora, ne vůbec. To se vám fakt povedlo.
1: Po slovensky je to klud.
0: Klud.
1: Najviac štartovacie slovo na Slovensku a v Česku. Myslím, že bolo na prvom mieste aj Československu. Už len počuť to slovo a štartujem, konstatuje Juraj.
0: Jo, jo. Mír, také smír, ještě nám napsal Pavel Zvyškova 1962. Pak je písnička Give Peace a Chance, že jo, klasika taková, tu přespíval poměrně dost zpěváků. Ano, klid nebo mír je vlastně, myslím, že v angličtině je to skoro synonymum, viď? I když někdy ten klid je myšleno ve smyslu nehluku.
1: No to jsou ty klidové jako zóny, ne?
0: Třeba ano, klidové zóny, jo. Ano, i ve vlaku, ne?
2: Mm-hmm. Určitě.
0: Je teda tichý oddíl, ale
2: i v divadle asi ne, nyní prosím o klid, anebo před nějakým
0: a jo, potom
2: projevem.
0: Je. Cink, cink, cink, cink.
2: Klid, prosím
0: klid, prosím. Klid, prosím. Tak kde se to říká?
2: Komedie. Počkej.
0: Klid, ne, prosím zas... je. No, no. To je film, krásné.
2: Že jo?
0: No jasně. Klid, no přijdeme na hodně klidu.
1: Mhm.
0: Klid, no v divadle musí být klid, tam když není klid, tak myslím pokud hledišti.
2: Tak jo, pokud se nejedná o komedii, ne, tam kdyby byl klid a vy se snažili sebe víc o vtip, tak by to asi nebylo příjemné.
0: Jedna situace, které by nemělo na divadle nikdy dojít, že hodně se baví, jako herci se hodně smějí, ale v hledišti je veliký klid. Tomu se říká mrazivé představení. Tam je mráz potom, no. Tomu nesmí také dojít.
2: Klidný pocit štěstí. To je vlastně hezký klídek.
0: Mm-hmm.
2: Děkujem za nápovědy, byly super. Tomáš.
0: Tak to jsem rád, že vás tak jako uklidnili ty nápovědy. Ale zároveň bych ještě poprosil Jakube, jestli by si vyběhl ven. Protože tady máme
2: jo, tam toho.
0: Jednoho neklidného člověka. Protože nám přišel ještě jeden dotaz. Rád bych věděl, proč, jestli pan profesor Doudleba...
3: Je, dobrý den.
1: Někdo ťuke.
0: Buďte v klidu, pane profesor, my jsme na vás nezapomněli. Buďte v klidu.
2: Trošku jsem se opotil.
0: Ne, uklidněte se, všechno je v pořádku.
2: Snad to nebudu škodit.
0: Jestli prý víte, jak si uchovat v paměti hlas mé oblíbené osoby, která už tu bohužel není. Mám její hlas uložený v paměti, ale moc se bojím, že ho zapomenu. Díky, posluchač, Kazet Mazal.
2: Aha, a vy máte nějakou oblíbenou... Jo, to je Kazet.
0: To napsal pan Kazet.
2: No tak na tom dotazuje určitě milý ten projev úcty k člověku a touha uchovat si ho v paměti, protože posluchači Kazetovi pravděpodobně ta daná osoba zpříjemňovala život. No podívejte, ten lidský hlas si mozek neukládá jako obyčejný zvukový soubor, protože kdyby tomu tak bylo, tak by to bylo velmi jednoduché si ho pak zapamatovat. Ale člověk by si třeba někoho... i dvakrát poslechl, třeba mě i třikrát. A mozek by mu hlas uložil někam mezi vzpomínku a první školní den. Jo, a mezi heslo k Wi-Fi. A ono by pak by v tom byl nepořádek. Ale takhle to samozřejmě nefunguje. Když už si mám něčí hlas pamatovat a nepamatuju si tedy pouze jeho výšku nebo barvu, pamatuju si také tempo toho hlasu, melodii té řeči, charakteristické pauzy, způsob, jakým vyslovoval některá slova, pokud mu bylo rozumět. Jeho smích třeba si pamatuje. Dokonce i to, jak se ten dotyčný člověk při tom, co toho druhého dotyčného člověka poslouchal, jak se cítil, když na něj mluvil. No a pokud šlo o mého strýce třeba zádechu, občas mi vadilo, že na mě mluví příliš zblízka, proto si přesně pamatuji, co pil. No a jeho hlas se mi však do hlavy úplně neuložil.
0: No promiňte, jak se jmenoval váš strýc?
2: Zádecha.
0: Děkuju.
2: No, a nebo spíš vlastně...
0: Běžné jméno.
2: No, ano, Zádecha Doudleba.
0: Zádecha.
2: No. Nebo spíš zůstal jen fragment z toho, z toho, co mi ten strýc říkal. Já vím, že ho měl vysoký ten hlas, jako stará konev na kafe. A tempo už vůbec ne. Během třeba dne postupně to tempo klesalo, k večeru mu nerozuměl ani náš pes. Ale ten hlas, když se k tomu vrátím, tak on je spojený s konkrétními situacemi, emocemi, dokonce místy. A samozřejmě vzpomínkami. A ta paměť, nesmíme si ji představovat jako typickou paměťovou kartu, protože když si člověk vybavuje hlas, pravděpodobně rekonstruuje ty jeho charakteristické vlastnosti, to znamená nějakou barvu toho hlasu, rytmus, melodii, výšku, způsob té řeči. No a zároveň využívá to obrovské množství informací o tom samotném člověku. To znamená, vy si můžete pak vygenerovat určité povahové rysy podle toho, jak na vás člověk mluví. Třeba, že je zlý, když na vás jenom řve. No a proto může být pak vzpomínka velmi přesvědčivá a emocionálně silná, aniž by byla nějak akusticky dokonale přesná. Naopak, když je na vás člověk hodný, tak si ho pamatujete jako hodného člověka a cítíte v jeho hlase klid. Převážně a mír. No a u velmi blízkého člověka je ta situace malinko jiná, protože pokud jsme jeho hlas slyšeli stovky nebo tisíce hodin, máme pro něj v mozku mnohem bohatší reprezentaci. A samozřejmě spíše si ho budeme pamatovat, protože chceme. Takže když si chcete něčí hlas uchovat, občas si ho vědomně zkuste vybavit, ale asi bych se nesnažil o to nějak ho kontrolovat nebo si ho dokonce zkoušet napodobit, protože stačí, když si vybavíte člověka v té konkrétní situaci. To je asi dobrá pomůcka. Nejdřív si tu situaci představíte a pak si můžete začít vybavovat ten jeho hlas, ten tón hlasu, ten rytmus toho hlasu, jak na vás vlastně mluvil, jak vyslovoval vaše jméno, pokud vám vyloženě nenadával. No, jak se smál třeba a jaké používal obraty. Tak, proč o tom hovořím? Protože ta paměť není prostě diktafon, představte si spíš ten hlas jako starší rozhlasový přijímač, který občas trochu zašumí, ale tu svou oblíbenou stanici pořád pozná. A to je nejdůležitější, třeba dvojku. No a možná právě proto, že nemusíme ten hlas člověka okamžitě definovat, ale přesto pro nás byl důležitý, tak spíš si vybavíme, jak už jsem říkal, tu barvu, ten tón, ten rytmus. Takže možná vám zůstane po tom člověku několik vět, rozhodně jeho smích, jeho chování, jeho gestikulace během výkladu a to by mělo stačit.
0: No, já nevím, když tenkrát někdo podepsal několik vět, tak to nestačilo. Respektive stačilo to.
2: Tak vidíte, já mám poklidu. Už jsem se znova opotil.
0: Já jsem se za celou dobu nezorientoval v tom, o čem jste hovořil.
2: Tak já vám to mohu zopakovat.

rád budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: jsem zvolil trošku rychlejší písničku, abychom se probrali z toho klidu. Kapela Politika a jejich Půlnoc. Ano, tam nedovolí spát tato píseň. Ještě bych se na minutku vrátil k našemu klidu. Ještě nám totiž napsala Martina, dobrý ročník 1965, klid před bouří. To se taky používá. A píše teda pro mě nejhorší, že jo. Ale to je zvláštní.
1: To nemá nikdo rád.
0: A to je přírodní jev, že jo, vždy se tak zvláštně všechno zastaví. A víte, asi jedna z těch nejzásadnějších scén mě teď napadla. Je to Sergio Leone Tenkrát na západě. Ta úvodní ohromně dlouhá scéna, kde se tak zvláštně nic neděje. Je tam vlastně klid. Dokonce mu tenkrát říkali, že to nemůže ten film takhle začít, že to je strašná nuda. A pak, furt tam lítají mouchy a furt se něco děje a pak všechno utichne. Ty přestanou takový ten zvláštní ticho. A potom ta scéna, jestli si vybavíte v tom poli, jak zastřelí tu vlastně toho chlapa, že jo, potom celou tu rodinu, tak tam taky přestanou ty cikády, nebo co to je, nebo ptáci, takhle to zvláštně to utichne. To zlekne, že jo. Ta irská rodina, víte, ten tata. No nic, pardon. Tak jsem si jenom vzpomněl, že se krásně pracuje i v umění s tichem a klidem, s pauzou. Nejenom na divadle, všude v hudbě, ve filmu.
2: No, lidé si ten klid špatně možná někdy vysvětlují, když je třeba ticho a klid mezi dvěma osobami, tak někdo je z toho až nervózní z toho, jo? Že si ten klid neumí ani užít.
1: To je otázka, on ten klid může mít taky totiž různý obsah. Je to právě ten žádoucí, kdy vlastně odpočíváte a tak, anebo je tam právě ten klid před bouří, takové to napjaté ticho.
2: A nebo je tam klid, který hovoří za vše, a to třeba, že si nemáte co říct.
0: Jo.
1: To je takový prázdno potom spíš.
2: Až moc velký klid.
0: A pak jsem si vzpomněl ještě na jednu písničku, kterou jsme zpívali na konzervatoři, povinně, protože jsme zpívali Suchého šlitra. Znáte tohle?
3: Ticho a klid

0: Ticho a klid a vatu do uší. Krásný. Zase text Jiřího Suchého.
1: O sousedských vztazích.
0: No jo.
1: Do nedupe a nepuší.
0: Do nedupe a nepuší.
2: To se vám neděje, že, Kubi?
1: Bohužel.
2: U vás se dupe i buší.
1: Aha. Nad námi, ano.
0: Tichouň.
1: Tichouň?
0: Ano.
1: Tichouň.
0: Tichouň. To je taky hezký, ne?
1: To je obec kousek, ne? Od těch. Od Klidánek.
3: Mrazivé léto na dvojce. Pátračka.
0: Kde bydlíš? V Tichouni.
1: No,
0: já se ptám. No.
1: Já v Klidčicích.
0: V Klidčicích, ano. Ano. Tak přátelé, ale je tady mrazivé léto.
2: Takže klid.
0: Klid, klid.
2: A hledáme. Se, pátráme.
0: A pátráme, pátráme. A to se musí pátrat vždycky v klidu.
4: Skrytý v kůlně u jedné venkovské chalupy jsem dlouhé měsíce tajně pozoroval lidi. Učil se jejich řeči, zvykům i emocím a snažil se pochopit složitý svět, do kterého jsem byl tak bezcitně vržen. Toužil jsem po jediném, aby mě přijali mezi sebe a opětovali mi mou skrytou něhu. Pro většinu z nich ale nebylo důležité, co cítím, nebo jaký v hloubi duše skutečně jsem. Stačil jediný pohled a okamžitě přišlo kruté odsouzení. Obrovská postava, zjizvená tvář a neohrabané pohyby budily strach všude, kam jsem přišel. Moje touha po lásce se tak kvůli jejich neustálému teroru brzy proměnila v čistou nenávist.
3: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
5: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: Do studia přijde meteoroložka a klimatoložka Taťána Míková. Proč se předpovědi v jednotlivých mobilních aplikacích někdy výrazně rozcházejí? Co přesně znamenají výstrahy před vedrem, bouřkami či přívalovým deštěm? A jak bychom se podle nich měli zařídit? A podle čeho lze odlišit běžný výkyv počasí od projevů dlouhodobé změny klimatu? Nejen na to se budu ptát Taťány Míkové.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Sněmovna se bude opět zabývat novelou rozvolňující rozpočtová pravidla. Počet dopravních nehod způsobených nedáním předností zprava v Česku ubývá. Bude oblačno až zataženo, ojediněle přehánky nebo déšť, během dne od jihozápadu četnější a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Poslanci budou znovu projednávat návrh zákona měnícího rozpočtová pravidla. Koalice chce po senátním vetu přehlasovat i to prezidentovo. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bez této novely nelze sestavit rozpočet na příští rok.
4: Stávající úprava národní počítá se schodkem pro příští rok 150 miliard, což je neakceptovatelné, neživotaschopné, absolutně nemožné, což mě mrzí, že panu prezidentovi nikdo nevysvětlil.
3: Ministryně Schillerová zatím nezdělila, s jakým schodkem počítá. Ve čtvrtek zopakovala, že má být pod 400 miliardami korun. Opozice už avizuje obstrukce. Koaliční poslanci proto nevylučují možnost zařadit pevné hlasování. Návrh státního rozpočtu totiž musí předložit ministryně financí do konce srpna. Kandidáti do podzimních senátních voleb dnes obdrží čísla na hlasovací lístky, vylosují jim je příslušné registrační úřady. O 27 míst v Senátu bude v prvním kole soupeřit celkem 154 kandidátů. To je v historii voleb do Senátu druhý nejnižší počet, zhruba o 80 méně než před 6 lety. V Česku podle policie ubylo dopravních nehod způsobených nedáním předností zprava. Jejich počet klesl ze 600 před 5 lety zhruba na 480 v loni. Letos v prvním pololetí bylo 217. Nejvíc jich bývá v Praze, nejméně naopak v Karlovarském kraji. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové souvisí pokles s dlouhodobou prevencí, vzděláváním řidičů i úpravami některých křižovatek.
5: Obecně neplatí, že by města a obce musely na přednost zprava zvlášť upozorňovat. Pokud je ale nějaké místo nepřehledné nebo se tam nehody často opakují, může správce komunikace situaci zpřehlednit například dopravním nebo vodorovným značením.
3: 9 obcí z oblasti Záhoří na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli chystaným akceleračním zónám, které umožňují rychlejší výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Vláda je schválila na konci července. Podle starostů obcí ale stát nezohlednil jejich připomínky, pokračuje nezávislý starosta Opatovic Jiří Kopecký.
6: Není jiné cesty. Určitě jako my chceme bojovat a samozřejmě jako není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost, jakým způsobem prostě docílit zrušení těch akceleračních oblastí.
3: Stejný postup zvolili v Olomouckém kraji také obce z oblasti Nízkého Jeseníku nebo Ptení na Prostějovsku. Ministerstvo pro místní rozvoj o připravovaných žalobách zatím žádné informace nemá.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Čekáme oblačno až zataženo, ojediněle přehánky nebo déšť. Během dne budou srážky od jihozápadu četnější, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů v místech se srážkami kolem 17 a v 1000 metrech na horách většinou 16.
0: Doprava.
3: Na příjezdu do Prahy po D10 se stále prudce brzdí do kratší kolony. Důvodem je zásah hasičů ve sjezdu na Pražský okruh. A na samotném Pražském okruhu je obousměrné omezení mezi tunely a D1. Jezdí se vždy jen jedním pruhem. Směrem k D1 počítejte s kolonou. Omezení by už ale mělo brzy skončit. To byly zprávy, opět předávám slovo do vedlejšího studia.
7: První Dnešní hodinku jsme hledali v ranním špeku slovo klid. Následně jsme se půl hodinky uklidňovali, ale teď si myslím, že o ten klid přijdeme. Minimálně my a vy, milí posluchači, kteří máte povinnost mít datovou schránku. Je to věc, která je od určité chvíle, která se stane ve vašem životě potřeba. Nemusíte ji mít úplně všichni, zaměstnanci třeba Regina ji nemá, ale od chvíle, kdy máte datovou schránku, tak vše, co do ní přijde, se považuje za doručené. A to je v některých případech, to může být dramatické, protože si toho třeba nevšimnete, nebo ta notifikace přijde jinam, nebo ji přehlédnete. A teď pozor. Dochází k jedné velké změně, protože se to z nějakého důvodu stěhuje na novou adresu. Uložené přihlašovací údaje se ale sami nepřenesou.
8: Jo? To zní katastroficky.
7: Zní to katastroficky a vy, kteří jste teď momentálně přišli o klid, tak jste o něj přišli právem. Já se mezi vás počítám, protože to je věc, která je úplně mimo moje chápání. Ty složitý při BFLM, PSVZ,
9: no.
7: A ještě při když si vytváříš tu datovou schránku, tak tam pak ti přijde oficiální prosba, ať si napíšeš heslo a položíš si to vedle klávesnice, tak si říkám, tak já nevím.
9: No počkej, já jsem si to heslo přepsal do notýsku, ale ten notýsek jsem vyhodil.
7: No, to
9: vím naprosto.
7: Já myslím, že písnička Chlapci v pasci, co? Chlapci v pasci? To jsme my dva teď, víš? No nic, Olí Štrybarová nám k této situaci řekne určitě víc. Ale hlavně nevím, proč se to děje, jo? Když už se to tak složitě nějak...
9: Promiňte. Potřebuji se napít.
7: Potřebuji se napít, je pravda.
8: Uklidni se.
7: Uklidni se.

0: Datové schránky se přesouvají na novou internetovou adresu. Stará adresa mojedatovaschranka.cz končí a následně proběhne automatické přesměrování. Jak se tato významná změna dotkne milionu lidí v Česku a na co se včas připravit, to si řekneme s Olí Štrejbarovou. Olí, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: No, týká se to opravdu milionu lidí?
1: Týká se to opravdu milionu lidí. Počet datových schránek v České republice navíc neustále roste. K dnešnímu dní jich je v Česku kolem 4,5 milionů. Toto číslo zahrnuje schránky právnických osob, podnikatelů i nepodnikajících fyzických osob, které schránku využívají. A jenom pro zajímavost, celkový počet odeslaných zpráv je přes 1,7 miliardy. Takže evidentně jsou využívané.
0: No, řekla jste odeslaných, jo? Jsou využívané těmi, kdo nám něco posílají, to je potřeba připomenout. Ale budou to pravděpodobně především právě podnikající osoby, které datovou schránku ze zákona mít musí.
1: Mm-hmm. Ano, a nemalé číslo ale tvoří i lidé nepodnikatelé, kteří si zřídili schránku jen z toho vlastního rozhodnutí na vlastní žádost. A takových dobrovolných, řekněme, uživatelů je přes 1,3 milionu.
0: Jaké důvody je k tomu přiměly? V čem je vlastně výhoda mít svoji datovou schránku, i když třeba nepodnikám?
1: Tak určitě to zrychluje, zlevňuje komunikaci s úřady, nemusíme chodit na poštu, to je jedna výhoda. Váš dokument přijde hned, takže přesně vidíte, kdy úřad zprávu převzal a ani vám neunikne důležitý úřední dokument. Já osobně jsem touto cestou šla ještě jako nepodnikatel kvůli nezodpovědnosti našeho pana pošťáka, kdy se ke mně jaksi nedostaly některé písemnosti. No a následně rozhodnutí se velmi osvědčilo i kvůli stěhování. Máte jistotu, že zkrátka to jde za vámi a ne do staré schránky. Těch důvodů, proč mít datovku, je určitě hodně, ale hlavně to je ta jistota předcházení problémům. Někdy stačí prošimnout třeba pokutu od strážníků a průšvih je na světě, takže to by se s datovkou stát nemělo.
0: A třeba nevýhody datové schránky, Olí, neříkejte mi, že žádné nejsou?
1: Určitě tohleto tvrdit nebudu. Bezesporu přináší riziko přehlédnutí zprávy kvůli fikci doručení těch zmiňovaných 10 dnů, kdy si zprávu nepřečtete, nedostane se k vám a čili považujete ji za, nebo takhle, ona v tu chvíli, kdy si do 10 dní nepřečtete, je považována za nedoručenou a máte smůlu. Někdy musíte čelit nevyžádaným zprávám a pro mnohé je oříšek takové ty technické nároky na uživatele. Ale dá se to naučit. Co je velký problém z mých zkušeností, je nezkušenost některých úředníků, zejména na menších obcích, kdy stále posílají důležité dokumenty poštou, když do schránky nechodíte. Já osobně jsem takové pracovnici v kanceláři starosty musela za putíkem vysvětlovat, jak datovka funguje. Ale věřím, že to už jsou jenom vzácné případy.
0: Pojďme tedy ale k tomu důvodu, proč si o tom povídáme. Jaké změny se tento čtvrtek odehrají a jak se máme na ně připravit?
1: Tak datové schránky budou dostupné už jenom na nové doméně datovka.gov.cz. Uživatelé budou na novou adresu automaticky přesměrováni.

0: Kopírování, ale ti, kteří mají hesla ke své datové schránce uložená přímo v prohlížeči svého počítače, je budou muset při návštěvě domény znovu zadat. Čili pokud si je nepamatujete, protože takové heslo, jaké je v datovce, si jen málo kdo zapamatuje a máte je přednastavená, tak je často zjistit a zapsat si je. Nebo rovnou zvolit pro přihlašování bezpečnější způsob přes některých z prostředků digitální identity a ten umožní obsluhovat i několik schránek najednou.
1: No a teď asi na závěr musí padnout ta nejjednodušší otázka na světě, proč? Proč k tomu vůbec došlo, nebo jinými slovy, proč se to tedy neudělalo od začátku pořádně?
0: Možná jedním slovem bezpečnost, ono sjednocování webů pod doménu gov.cz je prý důležité, podle zřizovatelů, hlavně kvůli lepší orientaci uživatelů a snížení bezpečnostních rizik. Snáze prý poznáme, že se nacházíme na oficiálním webu veřejné správy a máme menší riziko, že své údaje zadáme nějakému podvodníkovi.
1: No, tak snad je to tak, jak říkáte. Jenom připomínám, že od středy 26. srpna budou všechny schránky přesměrovány na datovka.gov.cz a mělo by to být automatické. Jenom si tedy v prohlížeči ta vaše uložená hesla změňte. Třeba Jakub se přihlašuje přes tu bankovní identitu nebo nějakou identitu.
2: No ano, přes government klíč.
1: A tam by to mělo.
2: Přes QR kód.
1: Všechno pořád.
2: Já doufám, že jo.
1: Tak jo, Oli, děkujeme.
0: Hezký den všem.
1: Ano, to byla Oli Štrybarová. Jenom to prosím nepodceňme, protože to je velmi důležitá změna.

0: Je 7 hodin 18 minut a přišel nám jeden krásný e-mail, který je pozitivně naladěn, respektive Libuše Vaverková je pozitivně naladěna. Myslím, že to s těmi datovkami není tak zlé. Já obhospodařuji datovky pro 7 klientů a všichni víme, že heslo si můžete změnit tak, abyste si ho pamatovali a stačí zadat jedno a prohlížeč si ho také pamatuje. Takže se můžete přihlásit identitou občana také tedy. Ano, ta je asi taková nejbezpečnější a možná i nejlepší. Jenom musíte mít 220 voltů a musíte mít nabitý telefon. Pakliže nemáte telefon, tak není nic.
1: No, no je lepší mít 3 telefony radši.
0: jo, to je.
1: Tyto případy.
0: To je asi to nejlepší. No, tak jo, teď připravujeme pro vás retrokousek. Co tam připravíme? Tak se směje, Regina.
1: A 1, 2
0: a 3
2: a 4 a 5 a 6 a 7 a 8.
3: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte,

0: 7 hodin 22 minuty a 25. srpna roku 2026 si připomeneme něco z 25. srpna roku 1978.
1: No to bylo možná i později, protože jsme to dělali ve škole.
0: Aha, takže 70.
1: To jsem byla ještě doma s maminkou.
0: Takže 82.
1: Třeba.
0: Třeba, tak jo. Prosím, Regina.
1: Já jsem si včera vybavila, nevím z jakého důvodu, když jsem se, když jsem uléhala na lůžko, tak jsem si vzpomněla na takovou říkanku. Já jsem se teď převlíkala do noční košíle.
2: Tak, když jsem sama sebe pokládala na lůžko.
0: Ale víš co, jak změnila ten obsah, jo? Když jsem se, a teď chtěla říct, že se svlékala a oblékala, ale ne, když jsem se uléhala na lůžko.
1: To vlastně teď s tím nesouvisí, já jenom nevím, proč se mi to vybavilo v téhle situaci. Jsem si vzpomněla na takový, já nevím, co to bylo, říkanka. Vy jste se tady shodli na tom, že to neznáte, ale proběhla vysílat Iva Bendová na Pohodu a ta říkala, jasně to znám, je to, ze začátku je to takové monotematické a předvídatelné.
0: To my si tím můžeme spolu.
1: To můžeme spolu. Okay. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 a kráva a vůl a klobouk a hůl a
0: Arizona.
1: Dopředu, dozadu, vpravo, vlevo a raz.
0: A dva, a tři. Já si to pamatuju.
1: Dále. Ty si to taky pamatuješ?
0: Jo. Dělali jsme to jako u paneláku v roce 1982. Aha. Před barákem.
1: Jsme tam chodili spolu, nebo co?
0: No, nevím. Ale co to byl nějaký takový tanec, nebo chůze?
1: Taková chůze. Já myslím, že jsme si tím zkracovali ty vzdálenosti, jo. Nebo spíš ano. Zabíjeli nudu při té chůzi.
0: A vždycky nevím. To dělali holky a nás kluky to jako rozčilovalo.
1: No právě proto si to já pamatuju, Jakub, ne, a u tebe to neumím vyhodnotit.
2: No, protože jsme si chtěli normálně povídat, že jo, ale pak jsme se nechali strhnout davem a počítali jsme s nimi. Akorát ono, když jdeš pak jako z Pardubic do Krkonoš, tak se to trošku zají, jako říkanka. Mně stačí levá, pravá seno, slámá dů.
0: A to jasně.
1: A to se zají ještě dřív, ne?
2: Ano. Ale to řekneš jednou, pak už se jdeš najíst a popiješ.
0: Jo. Jedna, a dva,
1: a tři, a čtyři, a pět, a šest.
0: Arizona!

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve 20. října od 19 hodin na divadelní představení Špinarka do Moravského divadla Olomouc. Dokumentární fikce vypráví intimní portrét i epický příběh o nezávislosti, intrikách, odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky. S Markétou Matulovou v hlavní roli. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Nejvyšší soud Spojených států zrušil soudní rozhodnutí, které vládě amerického prezidenta Donalda Trumpa bránilo zpřísnění pravidel pro korespondenční hlasování před listopadovými volbami do kongresu. Donald Trump korespondenční hlasování dlouhodobě kritizuje a považuje je za zdroj volebních podvodů. Sněmovna se bude znovu zabývat novelou, která rozvolňuje rozpočtová pravidla, vetoval ji prezident Pavel. Podle vlády není možné bez této novely sestavit státní rozpočet na příští rok. Jeho návrh musí ministerstvo financí předložit kabinetu do konce srpna. Opozice návrh zákona kritizuje a avizuje obstrukce. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky níž by měl stát lépe zvládat výpadky v dodávkách léků. Reaguje tak mimo jiné na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který nebyl delší dobu dostupný. Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají pouze jediného dodavatele. Obce v Olomouckém kraji připravují žalobu na stát. Vadí jim chystané akcelerační zóny, které umožňují rychlejší výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Vláda je schválila na konci července. Podle starostů ale nezvážila jejich připomínky. Žaloby chtějí podat třeba v oblastech Záhoří na Přerovsku, Ptení na Prostějovsku a nebo Nízkého Jeseníku. O pravidlech pro využití chytrých kamer k rozpoznávání obličejů bude dnes jednat pracovní skupina sněmovny pro bezpečnost na stadionech. Novela má umožnit používání kamer za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků na minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září.
2: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, ojediněle přehánky nebo déšť. Během dne budou srážky od jihozápadu četnější, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, v místech se srážkami jen asi 17 a v 1000 metrech na horách většinou 16.
2: Doprava.
1: Pozor na stém 55. a půltém kilometru D6 směrem na Cheb na Vozovce leží paleta. Na dvoustém 45. a půltém kilometru D1 směrem od Prahy je odstaveno nákladní auto a hlavně kamiony tam náhle a nebezpečně vybočují. Na příjezdu do Brna po D2 popojíždí kolona kamionů od 4. kilometru k omezení u D1. Osobním autem se v levém pruhu výrazně nezdržíte. A na Pražském okruhu směrem od D1 regulují vjezdy do tunelů. To byly zprávy, ještě hodinku vám budou dělat společnost Regi, Kuba a Dalibor.
3: No a společnost nám zároveň děláte i vy, milí posluchači, jedna naše velká posluchačská rodina, protože 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Arizona vás inspirovalo, respektive jste si vzpomněli na to, že jste to dělali také, ale jiným způsobem.
4: No, napsala Libuše, to nebyla chůze, ale skákání přes gumu. Já nevím, my jsme to dělali u chůze.
3: Já taky myslím, že to byla chůze, že jsme si zkracovali, nebo šlo se a něco se dělalo, aby se něco dělalo. Že?
4: Právě.
5: No já osobně jsem během skákání přes gumu nemohl nic vyslovovat, protože jsem byl zadýchaný. To nebyla sranda.
3: Vy jste jako kluci skákali přes
5: gumu. No jasně. No tak jsi měl kolem sebe jenom děvčata, která tu gumu
3: natáhla.
5: No, tak natáhla a...
3: Dobře, a ještě přišel druhý e-mail.
4: Ale napsala taky Jana, připomněli jste mi dětství, prázdniny na Vranově, kdy jsme chodili s rodiči pěšky na výlet z Chmelnice pod Cornsteinem na zámek Vranov a přehradu. Bylo to 10 kilometrů a když už naše mladší ségra nemohla, tak jsme hráli do zblbnutí a raz a dva. A pak to krásně došla do cíle. Díky za hezké vysílání, Jana.
3: Perfekt. Za chviličku se přesuneme do Francie. Po prázdninách opět uslyšíme Jana Šmída.
5: Bude skákat přes gumu?
3: Bude.
4: No, nebude to úplně tak do Francie, ale je to kousek.
3: Jo, pardon. Já jsem to myslel jako obecně.
4: Obecně se to tak dá.
3: No ne, počkej, ono to ale... No, no dobře, není to fakticky Francie, ale je to skoro Francie. Nebo není to Francie?
4: Monako? To je Monako, ne?
3: Co?
5: Monako je Monako, ale já bych to k té Francii přilepil.
3: Já taky. Jak se tam mluví?
5: Teď je to kousek od Nice.
4: Francouzsky.
3: Jakže se tam mluví?
4: Francouzsky.
3: Ještě jednou to řekni.
4: Francouzsky.
3: No, tak je to Francie.

0: Je 7 hodin 37 minut a jak řekla Regina Květoňová, přesuneme se do Monaka, ne do Francie, i když abyste se dostali do Monaka, tak musíte trošičku jezdit do Francie, nebo ne? Dobře, tak jo. Já vítám, mě se chtělo říct po letech v našem vysílání, Honzu Šmída. Honzo, dobré ráno.
1: Dneska ráno po letech.
0: Po letech, no, my tě rádi slyšíme.
2: Po létě.
0: V Monaku probíhá velkolepá výstava, která připomíná 70. výročí svatby knížete Reniera a Grace Kelly. A vy se můžete podívat mimochodem na Instagram Honzy Šmída, teď jste trošku třeba možná ho skoro 2 měsíce neviděli, kde je z výstavy video. No a my si o tom něco víc řekneme. Honzo, jak jsi se vlastně v Monte Carlu ocitl a co tě tam přivedlo?
1: Tak já jsem se tam ocitl tak, že my jsme natáčeli požáry, nebo lépe řečeno, reportovali jsme o těch požárech na jihu Francie a pak už vlastně byl jenom kousek do Monaka. Mě to zaujalo, že tam je ta výstava, protože ten celý příběh je naprosto unikátní a je to tedy poslední video, které jsme z Francie před prázdninami udělali. Takže když se podíváte na Instagram, tak je to vlastně čtvrté poslední, protože jsou tam další videa, ten život běží samozřejmě dál. Během léta jsem tu cestoval, byl jsem na zámku Blatná, kde se točila Šíleně smutná princezna, takže ti, kteří mě sledují, tak měli pochopitelně možnost se na to video také podívat a také jsme hráli s Rádem to v Praha, teď v sobotu zápas a také jsem točil nebo jsem tam dal fotku u rybníka Stráž. Nicméně toto je poslední, nebo čtvrté video, které tam je. A já musím říct, že ten příběh je naprosto fascinující, protože asi nebudete vidět, jak se ti dva vůbec seznámili.
0: No, určitě ne, já jenom, promiň, ještě si nám neřekl, kolik si chodil spát a v kolik si rád vstával, ale Honzo, Regina, protože jinak o tobě už víme všechno, ale Regina nám tady pustila teď to video a kromě toho, že ti musím položit otázku, jaký ten příběh byl, tak si nechci mluvit v minulém čase, že Grace Kelly byla krásná, to je prostě krásná žena.
1: No, krásná žena a ten příběh je krásný, protože Grace Kellyová přijela v roce 1955 na festival do Cannes, filmový festival do Cannes. A už to byla velká hollywoodská hvězda. Bylo jí tehdy 25 let a měla za sebou, nebo získala Oscara a hrála ve 3 filmech Alfreda Hitchcocka. Takže opravdu mimořádná osobnost. No a novinář z časopisu Paris Match, Pierre Galland, dostal nápad seznámit jí právě s knížetem. Tenkrát ještě měli novináři takovou moc, že dokázali seznamovat. No a to setkání...
0: Teď spíš rozvádějí novináři.
1: Jo, ano, přesně. Teď rozvádějí. A vlastně oni tohleto setkání vymysleli a budoucí kněžna o něj moc nejevila zájem. Říkala si, no tak dobře, tak já se tam podívám, no ale vlastně já mám trošku problém, protože já mám být na nějaké party, tak ono to asi nevyjde, protože to by muselo být ve 2 odpoledne a kníže může až ve 3. Tak, ale nakonec tomu došlo. Myslím si, že tenkrát musela chvíli čekat, než kníže přijede. A kníže ji potom vzal do zahrady a tam se říká, že přeskočila jiskra, když si čichali ke květinám a kníže vyprávěl o svém životě. A tam se dá říct, že během té půl hodinky se do sebe zamilovali. No a pak ty události vzali velmi rychlý spád, protože si začali psát, dopisovat. Představte si, jak ten svět, ne-SMS-kovali si, oni si normálně, regulérně dopisovali. A pak kníže vlastně přijel do Spojených států, do Filadelfie a požádal kněžnu o ruku. A to už byla tedy ruka v rukávě téměř. No a druhá část příběhu je taková, že ona potom přijela s velkou poctou, s velkou slávou na lodi do Monaka, chystala se svatba, no a říkalo se, že to bylo opravdu svatba století, protože budoucí kněžnu tam doprovázelo asi 1800 novinářů a byla to obrovská mediální událost.
0: No a teď ta výstava, jak vypadá a jestli stojí za to jí vidět, no to je asi zbytečná otázka.
1: Ta výstava je samozřejmě hrozně zajímavá v tom, že Grace Kellyová byla krásná žena a je tam spousta fotek, které toto torčení potvrzují. Myslím si, že to samozřejmě stojí za to už jen proto, že to je v knížecím paláci. Jak kdo z vás byl v Monaku, tak ví, že ten knížecí palác je na kopci a odtud má ten nádherný výhled na přístav a na celé Monako. Takže to stojí samozřejmě za to. A kromě těch fotografií je tam zajímavé i to, že tam vlastně je spousta takových různých předmětů, které tu svatbu doprovázely. Jsou tam šaty z toho svatebního obřadu. Takže vlastně je to něco, co jako kdyby ukazovalo tu tehdejší obrovskou slavnost. Zároveň je vidět, že prostě Grace Kelly byla nádherná žena. A co je také zajímavé, že tam vlastně na těch fotografiích vidět ten týden před tou svatbou, co doprovázelo potom kníže na své soukromé jachtě, přijel naproti té obrovské lodi a pak jsou tam třeba i, je tam vůz, který je vezl. Takže to skutečně, myslím si, že prostě každý, kdo má rád tu krásu, okázalost, ale i historii, tak se tam podívá, máte možnost do 25. září a myslím, že to, jak jsem říkal, stojí určitě za to.
0: Pojď nám ještě připomenout osud Grace Kelly. Já jsem se díval, ty jsi říkal, že natočila už dva filmy s Alfredem Hitchcockem, Vražda a objednávku Okno do dvora. Těch filmů, když se člověk to porovná se současnými herečkami, tak jich vlastně natočila relativně málo.
1: Relativně málo, ano, to je pravda, ale už byla prostě hvězdou. Mm. Vlastně řekl bych, že byla nastupující hvězdou a ona samozřejmě se chtěla věnovat filmu, měla to v úmyslu, ale dá se říci, že vlastně tento krok jí od filmu dostal zpět. Ona se začala věnovat rodině, věnovala se knížectví, má za sebou spoustu, měla za sebou spoustu charitativních akcí. Vlastně bylo to krásné manželství, měli tři děti, princ Albert je tedy jediným synem a to manželství trvalo 26 let. Skončilo tragicky a to je, myslím si, že vlastně ta tragická smrt Grace Kellyové trochu připomíná i smrt Johna Kennedyho, že vlastně John Kennedy zemřel na vrcholu slávy, mladý, pohledný muž, americký prezident, neměl možnost zestárnout. Grace Kellyová něco podobného. Bylo 54 let, vypadala o 10 let mladší a vlastně ta tragická smrt. Mnozí z těch, kteří přijedou do Monaka, tak vlastně vjedou na to město, tam jsou takové serpentiny a jdou se podívat k tomu místu, kde Grace Kellyová zahynula. Je tam pořád takový maličký pomníček. Ona tenkrát vlastně vyletěla za zatáčky a skončila na pozemku několik desítek metrů pod ní a prakticky neměla žádnou šanci přežít. A vlastně ta tragická smrt, jako kdyby ukončila jedno období, protože Renier se nikdy neoženil. Vlastně potom už nebyl žádnou jinou ženou a byl to vlastně tragický konec, který tato výstava do určité míry opomíjí, protože ona se věnuje pouze té svatbě a ještě té době, kdy všechno bylo krásné, všechno bylo veselé, optimistické, kdy ta budoucnost byla před tímto párem.
0: Ano, 52 let, to znamená, vlastně ta herecká kariéra byla přerušena asi v té nejsilnější chvíli toho ženského herectví. Moc děkujem, že jsi nám připomněl Grace Kelly, tu velkou osobnost. Určitě stojí za to se podívat minimálně na ten tvůj Instagram, protože tam uvidíte tu její obrovskou osobnost a krásu. Děkujem.
1: No já jsem rád, že jsme se našli a budeme se zase slýchávat.
0: Ano. To byl Jan Šmíd v našem ranním vysílání. Hezký den.
1: Tak přeji hezký den.
0: No my si teď dáme jeden z prvních hitů zpěvačky Madony, které se teď také hodně hovoří, další krasavice, trošku jiného charakteru než Grace Kelly, ale co, to by se nelíbí Madona?
3: Líbila se.
0: Jo, líbila. To
4: bylo dřív.
0: To bylo dřív. A písnička se jmenuje Holiday. Stále jenom připomínám, že prázdniny stále
4: končí.
0: Ne, jak jsem říkal. Pak bychom nevzpomínali na to, že kam na trochu kouřila, nejbrž na to, že hřála. Víš?

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Já vám to řeknu, přátelé, ona ta situace aktuální není úplně jednoduchá, protože místy je polojasno, místy prší, místy je zataženo, místy fouká vítr, jsou místa, kde vítr nefouká, odkud prostě vítr nevane, ale ty teploty mezi 13 až 18 stupni Celsia výjimkou tvoří Liberec nebo sever Čech, protože tam naměříte maxima kolem 10 stupňů Celsia a teď třeba prší v Pardubickém kraji. Jak to bude vypadat přes den? Ještě místy zaprší, vyskytnou se přehánky zejména od jihozápadu, to znamená z toho severu už se vzdálí a ty teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia. Na jihu Moravy bude opět malinko tepleji k 27 a na horách pak mezi 13 až 16 stupni. 15 mm srážek by mělo napadnout během dnešního dne. Zítřek ten bude méně deštivý, ale sem tam zaprší a bude také chladnější malinko. Ty teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni Celsia, na horách pak kolem 15 a spíše očekávají meteorologové, že bude zataženo a to na většině území, jen místy se ukáže sluníčko, ale spíš sporadicky a to jen proto, aby pak ve čtvrtek mohlo být krásně a v pátek to, ty teploty zase mají stoupat k 28, místy až k 31 stupňům Celsia a směrem k víkendu se zase malinko ochladí zhruba o těch 7-8 stupňů Celsia, to znamená naměříme kolem 23, ale má být hezky. Má být slunečno.
3: Tak to je pěkný výhled. Můžeme prostřídat šatník. Můžeš si vzít ještě letní šaty ve čtvrtek, v pátek, pak si dáš třeba sáčko.
2: Ty
3: na
2: si
3: to.
2: Beru často.
4: No. Stejně ta příroda. Když se nad tím zamyslíš, ta příroda, jak je všemocná. My jsme relativně malá země, že jo? Když se podíváš na planetu vůbec, ale i třeba na tu Evropu. A kolik různých počasí, nebo teplotních úrovní, tady máme. My nemůžeme říct, že bydli v Chebu. A já jsem si vždycky jako kluk myslel, že když tady prší, tak prší všude.
3: Je to na celém světě?
4: Myslíš si to doteď? Děkuji ti.
2: No, nemaj zač. Tak jsem ti chtěl prospět jenom. No, tak prostě středozemní pásmo. No.
3: Ale je pravda, že třeba na Vysočině je jako takový zlomový moment, že je to rozdíluje opravdu počasí v Čechách a na Moravě.
2: A co taková Česká Sibiř?
4: Česká Sibiř a to potom Bochov. To je normálně, jedeš jarem a přijedeš do Bochova a jedeš zimou.
2: A můžeš si vzít bufy.
4: Jo, ale no. Proč to je to nikdo? A Česká Sibiř dole?
2: No.
4: To vůbec nevíš. Jedeš do Budějovic, normálně máš sandálky.
2: Je zatáčka. A za zatáčkou, ano, pravotočivá a za zatáčkou je.
4: A seš prostě na Kavkazu.
2: Ano, přesně.
4: Ale no. Proč? To člověk neví. No nic, tak asi to tady...
2: Meteorolog asi jo.
4: Meteorolog by asi věděl, no.
3: Ale to tady z nás nikdo není.
2: Tak moc tady. Děkuji za podporu.
4: Tak je to takový meteorolog.
2: Taky bych to zrušil.
4: Trošku to Jakub umí, ne? Nebo ne? Nerozumí to.
2: Tak no, jako číst ještě umím.
3: Krásně čte.
4: No. Tak.
3: Co tam máš dál?
4: No, mám tady nádherný v podstatě dopis od soudního tlumočníka pro jazyk dárijský, perský, tádžický a český.
3: Jmenuje se... A v jakém jazyce píše?
4: Česky, ku podivu česky.
3: Máme štěstí.
4: Přeložil to z perštiny do češtiny, což jsme moc rádi. Jmenuje se Didar, je to silní ročník 1970 a jenom se vyjadřuje k datovým schránkám. Jenom připomenu, prosím, zítřkem se mění poměrně dost zásadně u umístění těch datových schránek a pro ty, kteří měli uložená hesla v počítači, se to prostě změní, musíte si to vyměnit to heslo. Píše, já osobně mám 4 datové schránky, protože s datovou schránku musí mít zákony osoby podnikající, to znamená i malí živnostníci, ale zákon ze zákona je musí mít i komory architektů. Já osobně mám právě 4, protože on je, jak je překladatel z dárištiny, perštiny, z tádžištiny a češtiny, tak... Já už radši končím. Radši lepší říkej to počasí.
3: Ale já myslím, že to je.
2: Dobře, takže čekáme oblačno, je zataženo na jihu přechodně i zmenšenou oblačnost, ojedinělé, nebo a to později odpoledne a k večeru pak od jihozápadu.
4: Ale nedělej zářednickou.
2: 21 až 25, já mám migrénu. 25 stupňů na Jihomoravě až k 27.
3: No, že když tě dopálí jedna datová schránka, tak když budeš mít 4, tak dostaneš energie, víš?
4: Jo, až
3: do neděle.
4: Až mít vysoký tlak.
2: Schoří papuče.
3: Tak to radši ne. Schoří papuče.
4: Písnička se jmenuje Příběh nekončí a my taky ještě nekončíme.

0: Máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Znovu se sejde pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech a pražští záchranáři představí na Staroměstském náměstí speciální techniku i ukázky první pomoci od dopoledne. Bude oblačno až zataženo, ojediněle přehánky nebo déšť, během dne od jihozápadu četnější a nejvyšší teploty do 26 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. O zavedení pravidel pro automatické rozpoznávání obličejů na fotbalových stadionech má dnes jednat sněmovní pracovní skupina. Vznikla po výtržnostech při jarním ligovém derby pražské Slavie se Spartou, kdy domácí příznivci například vběhli na hřiště a házeli pyrotechniku do sektoru hostí. Opatření by měl být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit začátkem září.
3: Do toho zákona přijde legalizace možnosti využívání prostředků technických pro tzv. Chytrý stadion, tzv. Face recognition, ale tak, abychom žádným způsobem nenakládali nadmíru potřebnou s osobními údaji.
1: Teď se taková technika na stadionech využívat nesmí. Kamery tam jsou pro zjišťování viníků po případných incidentech. Nová pravidla by podle Šťastného měla platit od příští sezóny. U Křivoklátu na Rakovnicku najel dnes ráno vlak do spadlého kamení. Nikomu se nic nestalo a vlak zůstal na kolejích. 12 lidí bylo evakuováno. Provoz na trati mezi Berounem a Rakovníkem je v úseku Lašovice Roztoky u Křivoklátu zastaven. Náhradní dopravu zajišťují autobusy, vyplývá to z informací zprávy železnic a Českých drah. Hasičům se podařilo zlikvidovat požár panelového domu v Oblé ulici v Brně. Dům muselo opustit 44 lidí, 11 z nich záchranáři ošetřili na místě, jednoho člověka odvezli na kontrolní vyšetření do nemocnice. Požár vznikl v bytě ve druhém patře, upřesňuje mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.
4: Celkem se nám podařilo 12 lidí zachránit pomocí vyváděcích masek, ty jsme následně předali zdravotnické záchranné službě. Pomocí pracovníka ochrany obyvatelstva a ve spolupráci s městskou částí zabezpečujeme náhradní ubytování pro dvě dospělé osoby a dvě kočky.
1: Sanitky, speciální technika i ukázky první pomoci, to dnes od 10. hodiny uvidí lidé na Staroměstském náměstí v Praze. Akce nazvaná Den s pražskou záchrankou má veřejnosti přiblížit práci zdravotnické záchranné služby, pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofmann.
5: Akce nabídne veřejnosti praktické ukázky první pomoci, prezentaci sanitek a speciální techniky zdravotnické záchranné služby, dynamické ukázky zásahů i besedy s odborníky. Pestrý celodenní program doplní hudební vystoupení.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Čekáme oblačno až zataženo, ojediněle přehánky nebo déšť. Během dne budou srážky od jihozápadu četnější, ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů v místech se srážkami kolem 17 a v 1000 metrech na horách většinou 16.
2: Doprava.
1: Na D1 směrem na Prahu popojíždí asi 2-kilometrová kolona před omezením na 24. kilometru, to je na mostě Šmejkalka. Kvůli hustému provozu regulují vjezdy do tunelů na Pražském okruhu směrem od D1 s kolonami, ale počítejte obou směrně před sjezdem na Ořech. A se silným provozem už počítejte také na příjezdech do Prahy. Třeba v Liberecké ulici a v ulici v Holešovičkách budete popojíždět asi 20 minut, než se dostanete k tunelům. Zprávy končí, ráno na Dvojce jde do finále.
7: Osm hodin 4 minuty, přejeme vám krásný dobrý den. Po 8 hodině v úterý k nám vždy přichází Jaroslav Špulák a teď ta příležitost přichází. Máme možná a budeme mít o to větší radost, že je to osoba, kterou máme všichni rádi. Je to skvělá žena, zpěvačka, hudebnice a také naše posluchačka Bára. Všichni říkáme Pasiková, ale ona nám sdělila, že je vlastně baziková podle italského původu tohoto příjmení, ale říkejme jí pořád basiková, že jo?
8: A nebo Bára.
7: Nebo Bára.
8: No jasně. Ty si to můžeš dovolit.
7: Jo, jo, jo. No tak jo, teď si dáme arie, no a za chviličku si připomeneme její velkou tvorbu. Ono to má ještě jeden důvod, protože to je filmová hvězda.

0: Vítám ve studiu Jaroslava Špuláka, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Už jsem avizoval, že k nám chodíte každé úterý a dnešek není výjimkou. A vybrali jsme si Báru Basikovou asi z důvodu, že se do kin blíží film o ní, dokument.
1: Ale to celovečerní dokument, vlastně je to časozběrný dokument, natočila ho režisérka Helena Třeštíková, s velkým úspěchem byl uveden na Karlovarském festivalu a teď se o Báře Basikové hodně hovoří a k tomu dokumentu také vyšel soundtrack.
0: Proč se o ní hodně hovoří?
1: Právě kvůli tomu dokumentu. Bára Basiková nechala mnoho let natáčet Helenu Třeštíkovou vše o svém životě. Ona jí naprosto důvěřovala a do toho dokumentu se dostaly informace, které třeba o Báře nebyly známé. Mě samozřejmě zajímá především ta její hudební cesta a nás vlastně v tomto pořadu také, protože je tam věnována spousta prostoru takovým těm osobním záležitostem. Bára Basiková ještě předtím, než přišla na hudební scénu, tak zpívala v kostelním sboru a to byla velmi dobrá průprava. Díky tomuto sboru se seznámila s Martinem Němcem. Ten už tenkrát na začátku 80. let měl skupinu, která se jmenovala a stále jmenuje Precedens, to znamená, že ta kapela pořád existuje. Angažoval Báru Basikovou a tam přišla první těžká zkouška pro Báru Basikovou, protože nejenom, že se před prvním koncertem nesmírně bála, ale ona na ty první koncerty pozvala i své rodiče. Ti nikdy příliš Báru Basikovou nepodporovali na té její hudební cestě, dokonce se jí posmívali údajně, že nebude nikdo, kdo by poslouchal její zpěv, ale tatínka přesvědčila během toho koncertu. Přišla kariéra se skupinou Precedens a následně kariéra ve skupině Strombory a tam Bára Basiková zažila věc, kterou by měl podle mě zažít každý muzikant, a sice, že byla vypískána. Totiž, když Stromboli hráli první koncert, tak to bylo v době, kdy skončil pražský výběr. Kapela, ve které působil Michal Pavlíček, šéf skupiny Stromboli. Stromboli vznikly poté, co pražský výběr skončil. Najal Báru Basikovou a šel na hudební scénu. Fanoušci si mysleli, že to bude rocková muzika, taková ta výběrovská. Proč by konec konců měl Michal Pavlíček dělat něco jiného než muziku, na kterou je zvyklý a kterou podává fanouškům prostřednictvím pražského výběru. Jenomže začal koncert, přišla Bára Basiková a nasadila ten svůj téměř až operní zpěv a fanoušci byli šokovaní. Takže reakce nebyla příliš pozitivní, protože ti lidé čekali něco jiného. Nicméně Strombory se ujali, kapela se líbila, byla nesmírně populární a krásně to fungovalo až do revoluce. V roce 1991 vydala Bára Basiková svou první solovou desku a já bych ještě rád upozornil na desku z roku 2013, ta se jmenuje Belleville. Bára Basiková ji natočila s Noidem Bártou, což je současný český slavík. A ta deska podle mého názoru je trošičku nedoceněná. Tam došlo k takové paradoxní situaci, protože když se Bára Basiková Václava Noida Bárty ptala, proč jí už dávno nenapsal nějaké písničky, jelikož byla nadšená z té spolupráce, tak on řekl, ale Báro, já jsem ti, když mi bylo 15, jednu písničku poslal. Skutečně to udělal přes kamarádku, která znala Báru Basikovou a znala i Noida. Poslal skladbu, jenomže ta kamarádka tu písničku nedonesla k Báře Basikové, vrátila ji Noidovi a řekla, že o ní Bára nemá valný zájem. Skončilo to tak, že Noid po letech, když už začal spolupracovat a být s Lucí Bílou, tu písničku dal Lucí Bíle. Takže tahle skladba, která původně měla být pro Báru Basikovou a byla pro ní napsaná, skončila na albu Lucie Bílé.
0: Podívejte se, to je asi nějaká karma, jak se říká, protože je tady možná i souběh s nejrůznějšími rolemi muzikálovými, kde vlastně ta Lucie Bílá, byť tedy třeba Johanka z Arku, já jsem tam účinkoval, nevím, jestli to je silné asi slovo, tak jsem s Bárou strávil několik sezon, respektive po jejím boku, jsem tam hrál toho vypravěče, tak jsem viděl ten její způsob práce a hlavně ten zvláštní jako život, že si řeknete Precedens, pak Stromboli, pak muzikály, pak Jesus Christ Superstar, tak si to pojďme projet hudbou.

0: To si asi tak.
1: Roková muzika, která vychází z novoromantismu 80. let. To bylo naprosto evidentní u skupiny Precedence, ale tady je už patrné, jak je Bára Baziková jistá zpěvačka. Ano. Je to slyšet v tom hlase, je tam vysoké sebevědomí a skvělý výraz.

0: No tak uznávám, jako rokový fanoušek, který se těší na Michala Pavlíčka, jako asi musí pískat.
1: Muselo to být překvapení. To byla ukázka z tvorby kapely Stromboli, písnička Vila Ada, a já můžu naprosto otevřeně říct, že na tyhle pasáže si netroufnu ani ve sprše.

0: budete na koncertu Báry Bazikové, myslím, nechtějte, aby zpívala tuto písničku. Víte to, proč?
1: No, přiznám se, že netuším.
0: No tak, když ji zpíváte, ona to nějak spočítala, já jsem s ní jednou vystupoval, měli jsme společné představení, říkám, oni ji všichni chtějí, a ona, tak jo, zpívala si mi sice tisíc, asi 800krát, ale...
2: Tak teda jo.
0: Ne, to říkám z nadsázky.
1: To je dobře, že jste to vyzradil. Připomněli jsme si jenom muzikál Jesus Christ Superstar, který se začal u nás hrát v roce 94 a sešla se tam tehdejší vlastně nová elita české populární hudby, protože ta stará, to byla ta předrevoluční. A Bára Bazyková už v té elitě byla, protože už měla za sebou své debutové album, na kterém byla mimochodem hitová písnička Souměrná. Tu se velmi prosadila, napsali pro ní Ota Baláš, no a před ní byly nádherné vyhlídky.
0: Jenom s tím Ježíšem ještě řekneme Kamil Střihavka, Dan Barta. To
1: samozřejmě,
0: byla trojice, ano. A to představení opravdu bylo fantastické. To se sedlo, jak se říká.
1: Znám spoustu lidí, kteří hodili opakovaně, ano. A byla to taková droga, tenhle muzikál pro ně.
0: Jedna ta děvačka se jmenuje Adéla.
1: A už jsem o ní slyšel.
0: Jenom když tak ukáz. Souměrná. Tak to byl ten její největší hit a my teď jdeme dál.

0: Intonační jistota a čistota. To je Bára Baziková.
1: A to je její práce se skupinou Basic Beat. Zajímavé ještě, že v 90. letech, na konci 90. let, ona byla členkou skupiny Gregorian, kterou založila. Byl to pop spojený s gregoriánskými chorály a i tenhle projekt byl, myslím si, že poměrně úspěšný.
0: No to jde úsměv.
1: Ano. Byly tam i hity, přesně tak.
0: Ano. No a teď skočíme teda trošku někam jinam. Milí posluchači, teď se musím nevyděste. Já jsem se třeba včera vyděsil, když jsem to připravoval.

0: ptám se, to je jako co?
1: V roce 2023, když jsem byl na koncertu v Brně kapely Hollywood Vampires, ve které hraje Johnny Depp a Alice Cooper, tak ke mně přistoupil Zdeněk Vlček z řečení Pačes a řekl, mám teď kapelu, která se jmenuje jako já, tedy Pačes, a hraje v ní se mnou, nebo zpívá v ní se mnou Bára Baziková. Byl jsem zaskočen, on řekl, brzy ti něco pošlu, a přišly nahrávky. Bára Baziková v té době vešla do metalového světa, protože Pačes je kapela, která je rock metalová, a udělala dokonce s touhle formací už desku v roce 2024. Ta deska se jmenuje Katechismus a pokračují spolu dál. Takže Baziková je teďka momentálně v metalovém světě.
0: To je docela hezký název na to, že to hrajou pekelníci.
1: Jsou tam dvě S. Jsou tam dvě S na konci, to je důležité, kdybyste to vyhledávali.
0: Dvě S.
1: No samozřejmě.
0: Pačes. To já už dlouho. No, tak pane Špuláku, moc krát vám děkujeme, a protože jsme měli dnes v ranním špeku slovo klid, tak si pustíme ne píseň souměrná, ale takovou klidnou skladbu z portfolia kapely Stromboli, a ona se jmenuje Veliké Lalula. Tak hezký den.
1: Mějte se krásně.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: Tak to byla Bára Baziková, která zpívala tentokrát i s Michalem Pavlíčkem. Bylo to ne duo, ale takové zvláštní seskupení Stromboli. No a je to už pryč. Byla to dvojdeska, tenkrát vyšla taková dvojalbum, dvoj LPčko.
2: Já mám možná tři tečky.
1: A no tak prosím, tečky.
2: No, budou se týkat Báry Basikové nebo Bazikové. Já jsem totiž k mým 16. narozeninám, protože sestra se starala o můj nějaký vývoj, ale alternativního žánru, hudební vývoj. A koupila mi tehdy desku Shutdown, což byl rok 1990, Stromboli, Bára Baziková. A pak Psí vojáci, a teď si nemůžu vzpomenout, Nalej čistého vína. Vzpomenete si? Já vím, že to byla alternativní scéna. Nalej čistého vína Pokrytče se jmenovalo to album.
1: A ty se toho držíš celý život?
2: Myslíš Shutdownu? A nebo? No ne, a můžu vám říct, že tu desku jsem ohrál. Jako Stromboli, tak Psí vojáky. Takže Bára Baziková mě vlastně provází už 35 let.
1: Tak to jí neříkej.
2: Ne? No,
1: ne, jí by to vůbec nevadilo. Ne, opravdu je ten její život barevný.
2: Velmi.
1: Myslím, profesní život, jo? Že to jsou takové skoky, jak jsme slyšeli, metal, Stromboli, potom ta muzikálová její činnost. A ona je mimochodem, to se vlastně asi taky neví. My jsme spolu něco vyvedli takzvaně a otočili jsme si role. A já jsem tam v podstatě fungoval na tom jevišti jenom jako člen kapely, nebo možná kapelník, to nevím. A ona jako moderátorka. To bylo úplně otočené. A dokonce jsme to vymysleli tak, že trhala lístky na začátku a měla na sobě gumovky a tepláky. Jo. Ona je absolutně otevřená úplně čemukoliv. Bylo to moc dobrý, protože ty lidi chvilku nevěděli, jestli to fakt je ona nebo ne, protože ona měla rozcuchaný vlasy a tak. No, pak přišla na jeviště a vlastně celou tu svoji show uváděla a já jsem do toho jen tak jako přizvukoval, něco jsem tam kvákal a bylo to fakt originální. Ona je člověk divadelního ducha, což ta Johanky teda ukázala, ta tam všechny přehrála, jo. Ne, fakt, byla vynikající. A já jsem tam hrál takovou vypravěče, kterého vlastně v té první verzi hrál Láďa Marek, bohužel už teda nežije. A on tam má takové komplikované písně, které napsal Ondřej Soukup. A ty písně jsou na rozdíl od těch hitů, ty Johanky fakt taky vyprávěcí, jsou strašně složitý. A řeknu vám upřímně řečeno, jít na jeviště po Střihavkovi a jeho 10-minutovém potlesku, nic horšího není, že on tam zaspívá hit, lidi křičejí, pískají radostí a vy tam přijdete a děláte
2: a tak to byla premiéra Derniera.
1: Byla. Tak jsem se ti tady taky vyznal.
2: Ne, ale baví mě, že jsi odvážný, víš? Protože jsi věděl, do čeho jdeš.
1: Věděl, no. Je to opravdu hrůza. No, navíc Láďa Marek tam, jak se říká, nastavil laťku a to se nedá, no. Víš, jako nemůžeš alternovat s Postráneckým třeba, nebo já nevím, s těmihle gigantama, víš. No ty můžeš cokoliv.
2: Protože nikdo na mě nechodí.
1: Ty můžeš hrát v Sočiru první housle.
2: A víš proč?
1: No, protože to neumíš a ten koncert bude zábavný. Počkej, my jsme se nerozloučili.
2: Ježišmarja, Regi.
1: A Regi se řekla.
3: Naschledanou.
1: Hlavně klid. Děkujem.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí nový pořad Výjimečný.
1: Otevíráme galerii současných osobností Česka.
0: Osobností, které se svým talentem, odhodláním i výsledky zařadili ke špičkám ve svém oboru.
1: Výjimečný.
0: Už od 6. září každou neděli po 18. hodině na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
3: Dobrý den, je tady čas a prostor pro reflexi dění kolem nás. Jsem ráda, že pozvání přijal Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a publicista. Buďte vítán, dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za přivítání.
3: Pozornost zaměříme zejména na obchodní vztahy mezi Spojenými státy a Kanadou. Proč a kam se posunuly vztahy mezi dlouholetými spojenci? Jaké důsledky může mít tato eskalace nejenom pro vzájemné vztahy a ekonomiku, ale také třeba na listopadové volby do amerického kongresu? Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
3: Obchodní napětí mezi Spojenými státy a Kanadou pokračuje. Americký prezident včera oznámil, že Spojené státy od ledna 2027 zvýší cla na dovoz automobilů a automobilových součástek z Kanady na 50%. Clo na dovoz kanadské oceli dosahuje už nyní 50%, už předchozí cla. Navíc zahrnovala například mléčné výrobky, nábytek a celou řadu dalších položek. Tak panelisti, co je za tímto sporem? Proč se přou dlouhodobí spojenci?
4: Tak je to samozřejmě velmi smutný vývoj, ke kterému začalo docházet už vlastně předtím, než nastoupil Donald Trump zpět do Bílého domu. On už po zvolení začal častovat tehdejšího premiéra Trudeaua tím, že je guvernérem, neoslovoval ho jako premiéra, ale guvernéra, čímž naznačoval to, co začal razit jako tezi, že by se Kanada měla připojit ke Spojeným státům. Takže to, co se děje teď, vlastně není nic nového. Já bych řekl, že Donald Trump od toho nástupu do funkce bubnoval na válečné bubny a tlačil tu Kanadu skutečně ke zdi. Teď premiér Kanady, ten současný Mark Carney, zrekapituloval všechny možné záminky, pro které na Kanadu uvaloval tu a tam vždy v takových vlnách další cla. Já bych mezi těmi záminkami připomněl hned tu první, například, že proč říkám záminky, protože například v případě fentanolu, to byla první vlna cel, kdy tvrdil, že se přes Kanadu pašují do Spojených států drogy, tak se ukázalo, že to bylo 1% z drog, které se do Spojených států pašovaly, zbytek se pašoval přes mexickou hranici. Pak nově, teď během tohoto roku směrem k létu, jsme zažili spor okolo mostu, který Kanada postavila, a Donald Trump žádal, aby Kanaďané, přestože ho celý zaplatili, tak aby se od počátku dělili o 50-50 o zisky z mýta, přestože bylo domluvené, že se nejdřív umoří ten dluh za tu stavbu. No a teď tedy nejnověji, a to asi je skutečně morálně nejpokleslejší, řekněme, záminka, to je, že v Kanadu zasáhly ničivé požáry obrovské a Donald Trump je strestal 50% cly, jak jste říkala, mimo jiné na dřevo a podobně, kvůli tomu, že šel do Spojených států kouř.
3: Kanadu také Donald Trump obvinil, že Spojené státy roky okrádá, že svou celní politikou poškozuje americké farmáře.
4: Tak já jsem slyšel například, jak to komentoval docela podrobně, k tomu dělal takové tiskovou až tiskovou konferenci Bill Clinton. Já bych také chtěl říci, protože často Kanadu hájí, myslím, i v vašem pořadu, tak bych řekl, že samozřejmě Kanaďané nejsou žádní andělé a platí to v politice, ale platí to i v ekonomice samozřejmě. Oni mají skutečně velmi protekcionistický systém, pokud jde o trh s mléčnými výrobky. Pak mají také například monopol v distribuci alkoholu. To znamená, oni mohou nejen ekonomicky rozhodovat o tom, co se v Kanadě bude nebo nebude prodávat, protože to zkrátka nezahrnou do té distribuce, když se jim nějaký alkohol teoreticky nelíbí. Takže to jsou věci, které dlouhodobě v Americe působily napětí a byly vždycky ve středu těch jednáních o těch minulých dohodách obchodních s Kanadou. A samozřejmě to jsou věci, o kterých se ovšem dá jednat. Vždycky také se jednalo. Donald Trump oslovoval tu svou dohodu, kterou vyjednal s Kanadou o zóně volného obchodu v Severní Americe jako největší, nejlepší dohodu v historii a nyní tedy říká, že bylo všechno naprosto špatně, že na základě této dohody, kterou sám vyjednal Kanaďané, jak říkáte, Spojené státy dlouhodobě okrádali. Takže zašlo to zkrátka mnohem dál. Teď kanadský premiér říká, že jedním z důvodů toho pádu těch jednání bylo, že došlo na jednání nejen o tématech právě ekonomických, že a teď se postupně tak jako podhaluje rouška, co vlastně zatím bylo. Já jsem teď slyšel aktuální rozhovor s ministrem obchodu, který vyjednával, že tam docházelo k tomu, že Američané žádali, že Kanada nebude moci uzavírat další obchodní dohody s jinými zeměmi. Já ještě jsem si tam vyčetl mezi řádky, že Mark Carney hovořil o tom, že Američané požadovali výlučný přístup k zásným zeminám a minerálům. To jsou věci samozřejmě, které když takto se k ním Američané pod taktovku Donald Trumpa chovají. To si Kanaďané zkrátka nemohou dovolit a je to už skutečně v té rovině té kanadské suverenity. No a dnes tedy ještě tam další výrok, nejnovější post Donalda Trumpa, kterým to opět dorazil. On slíbil, že už nebude říkat o tom, že se Kanada stane 51. státem a zase oslovuje kanadského premiéra slovem guvernéra. To připojení vlastně takhle naznačuje, že ta jeho ambice trvá.
3: No jak se k té situaci staví Kanaďané? Vy už jste zmínil nového, relativně nového premiéra Marka Carneyho. Je to pro něj vlastně jedna z těch největších politických zkoušek, co je v úřadě?
4: Určitě, on navíc v politice, vlastně to je jeho první velká politická zkušenost. On byl předtím guvernérem kanadské centrální banky a dokonce britské centrální banky, čili on je velmi úspěšný ekonom, ale v té politice je v podstatě nováčkem. A já jsem slyšel zajímavou úvahu, že on je teď v komfortní pozici, protože když se Kanadě ekonomicky nebude dařit, tak viníkem není on, ale viníkem je Donald Trump. Takže to také naznačují průzkumy veřejného mínění. On si drží velmi vysokou podporu. Většina Kanaďanů si myslí, že dělá, že postupuje správně, že vláda jeho postupuje správně. Před svým vyzývatelem, lídrem konzervativců, vede v průzkumech tady je mezi 9-14%. No a on se možná spolehnul na to, že většina Kanaďanů právě pod tím vším, co Donald Trump dělá vůči Kanadě a co říká, tak přistoupila na tu tezi, že lepší se Spojenými státy žádná dohoda, než dohoda špatná. Takže z této pozice on tu podporu má a do toho boje přichází, ale ten boj bude samozřejmě nerovný. Kanada má 9x méně obyvatel než Spojené státy a tomu odpovídá ten ekonomický výkon. Takže je to pozice vojevůdce nezáviděníhodná a ještě navíc on tedy tam zbraně nějaké určitě má v té torně válečné, ale má zase problém, že Kanada není tak úplně jednotná v tom smyslu, že dvě provincie, Alberta a Saskatchewan, a zejména ta Alberta, říkají, že odmítají naprosto principiálně, aby byla použita ta skutečně efektivní zbraň, kterou by mohli Kanaďané přitlačit Američany.
3: A to je?
4: A to je ropa, zemní plyn a případně elektřina, která je z dalších provincií. Oni, tam je možnost, že by Kanaďané řekli, tak my uvalujeme exportní cla na ropu, zemní plyn, tím by se výrazně v Americe dále zdražily pohonné hmoty, to by samozřejmě Donald Trump nebyl rád před těmi volbami, jak jste zmiňovala. No a navíc by dokonce mohli třeba přiškrtit ty kohouty a způsobit, že nebudou vůbec pohonné hmoty, bude jich nedostatek, případně budou blackouty v těch státech, sáše sousedních se Spojenými státy. No ale právě ta premiérka Alberty říká, taky se to stane, tak my taky můžeme z Kanady vystoupit. A je to celkem racionální, protože ta Alberta je skutečně závislá na tom vývozu těch fosilních paliv do Spojených států. Takže to je těžké, navíc ještě v Albertě můžeme připomenout, že bude v polovině října referendum právě o tom, zda bude závazné referendum o vystoupení Alberty ze Spojených států, a to by samozřejmě Donald Trump přivítal, ten by Albertu jistě uvítal ve Spojených státech rád.
3: Konstatuje Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a publicista.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Česko za pár týdnů čekají komunální a senátní volby, Ameriku zase volby do kongresu. Pane Lizci, jaká je dynamika těch voličských preferencí před listopadovými volbami? Co hovoří předvolební průzkumy?
4: Tak bude to, řekl bych, překvapivě těsný souboj, se zdá z těch průzkumů. A ty analýzy jsou velmi detailní, velmi zajímavé. Samozřejmě, že Donald Trump v tomto je faktorem, který mocně táhne republikány ke dnu. A ty šance na to, že by republikáni mohli obhájit jednu nebo dokonce obě komory kongresu, v kterých nyní mají většinu, tak ty šance jim rapidně zhoršuje. Navíc ještě při tom právě svém novém počínání, jak jsme naznačili s tou Kanadou, to je naprosto nevynucený problém, k kterému se nyní odhodlal. A samozřejmě ten druhý velký problém je ta válka s Iránem. Takže to je jeden faktor, to znamená Donald Trump jako někdo, kdo tedy ty vyhlídky republikánům výrazně kazí, ale na druhé straně jsou tady demokraté a ti jednak stále ještě nevylepšili nějak zásadně tu značku, kterou prohráli volby právě s Donaldem Trumpem ty prezidentské. A navíc té straně probíhá vnitrostranický boj mezi těmi, kteří jsou zastánci středové politiky, a mezi těmi, kteří by raději dále šli doleva směrem k progresivismu, směrem ke zeleným změnám. A to nyní se vyvíjí tak, že často vyhrávají právě ty přívrženci toho extrémnějšího křídla. No a všem to extrémnější křídlo potom, když nominuje do těch, v těch primárních volbách toho kandidáta, který se postaví republikánům, tak samozřejmě, když půjde o ten boj o ty středové voliče, bude to v podstatě pro řadu z nich výběr mezi dvěma zly, mezi někým, koho by chtěli potrestat za to, že nesplnil sliby a že ekonomicky jim způsobuje místo, aby situaci zlepšil, jak sliboval, tak jim ji zhoršil, ale mezi také tím, kdo může zásadním způsobem změnit Ameriku a přivést, jak tam Donald Trump, samozřejmě republikáni to využívají a říkají, podívejte se, jak dopadají socialistické země, komunistické země, přijdete o svůj dům, přijdete o své farmy, bude tady ekonomický rozvrat, když se toho tito lidé ujmou.
3: Když říkáte, pane Lizci, že Donald Trump táhne republikány dolů, tak kdo táhne naopak demokraty nahoru?
4: No, to je správná otázka. To je jedna z těch slabin, že demokraté stále úplně jasného lídra, který by je dokázal tahnout nahoru jako nějakou celostátní značkou, tak toho nevygenerovali. I když nechci podceňovat Gavina Newsoma, který si se zdá vede zatím nejlépe v tomto směru jako někdo, kdo by se mohl republikánskému kandidátovi za 2,5 roku, nebo necelého 2,5 roku postavit v těch prezidentských volbách.
3: Ono ty podzimní, respektive listopadové volby do kongresu budou takovým, takzvané midterms se konají v polovině mandátu, tak bude to zásadní test pro Bílý dům, konkrétně tedy pro Donalda Trumpa?
4: Určitě to nesporně to bude zásadní test. Ono ho to samozřejmě významným způsobem ovlivní v tom smyslu, zda bude tím prezidentem, který ještě bude mít oporu kongresu, anebo nikoliv. To samozřejmě jeho manévrovací prostor výrazně ovlivní, zúží pak, když ztratí jednu komoru nebo dvě dokonce, jak to nyní spíše vypadá, že by, to jsem úplně neodpověděl, že vlastně se zdá, že by skutečně mohl prohrát nakonec i ten Senát, kde to předpokládá, že by museli demokraté zvítězit i ve státech, kde podle těch výpočtů předtím Donald Trump zvítězil i o 13%, čili to je obrovská změna v tom státě, té nálady politické, ale není to na to vypadá. protože je tady jeden faktor, že se říká, že ty republikánští voliči mají vlastně dvě možnosti. Nejen, že budou volit pro demokraty, ale když už tedy si řeknou, že to zlo je příliš velké, aby jim hodili ten hlas, tak oni se také můžou říct, tak my nebudeme volit
3: vůbec.
4: Tak uděláme něco mezi tím a necháme to, jak to dopadne. A když tohle udělají, tak demokraté zvítězí, protože Donald Trump ztratí to své nějakou část toho svého voličského jádra a s tím republikáni zvítězit nemohou.
3: Bude zářijový sjezd republikánské strany v texaském Dallasu mimořádný celonárodní sjezd takovou poslední velkou příležitostí, jak mobilizovat voliče hnutí MAGA?
4: Nemě si poslední, ale je to vždycky velká show, je to vždycky příležitost získat si pozornost médií, samozřejmě dneska už i těch sociálních sítí, takže Donald Trump se na to jistě připraví. Určitě tím hlavním motem bude ta, řekněme, kulturní válka, to znamená, jak jsem řekl, to poukazování na to, že demokraté přinesou Americe zkázu, pokud zvítězí, a že je třeba je zastavit za každou cenu a skutečně si uvědomit, o čem ty volby jsou, že to není o tom, že na pumpách musí platit o něco více. On to Donald Trump bude určitě bagatelizovat tu cenu, bude snižovat, jak on pracuje s čísly. Ale bude to mít, jak jsem řekl, bude to mít těžké, protože on se propadl v těch ukazatelích té důvěry Američanů v to, že je schopen něco s tou ekonomikou udělat, je schopen něco udělat s inflací a s tím termínem affordability, to znamená dostupnost životních potřeb, tak tam se propadlo o desítky procent a to samozřejmě se v těch volbách nějakým způsobem projevit musí.
3: Nejvyšší soud Spojených států umožnil zpřísnit hlasování poštou, zrušil tak předchozí rozsudek, který vládě Donalda Trumpa bránil zavést zpřísnění pravidel pro korespondenční hlasování před listopadovými volbami do kongresu. Jenom připomenu, že Donald Trump dekretem v březnu letos nařídil vytvořit v každém americkém státě seznam voličů oprávněných hlasovat poštou. Tak jak hodnotíte toto rozhodnutí soudu, pane Lisci? Donald Trump korespondenční hlasování dlouhodobě kritizuje.
4: Tak je to samozřejmě obtížná věc v tom smyslu, že jsou to zásahy do toho volebního systému. Já si myslím, že celkově obecně platí, zásahy do volebního systému nejsou úplně šťastné, když na nich není celopolitická shoda. Takže v těchto volbách vlastně, správně říkáte, Donald Trump kritizuje velmi široce ten volební systém a to on upozorňuje na to na ty údajné, podle něho názoru, podvody, ke kterým dochází v hlasováních. Právě chce zajistit, aby mohl hlasovat pouze občané Spojených států, kteří k tomu mají právo, aby docházelo k tomu, že hlasují nelegální migranti, jak on říká. Já vnímám ještě jako důležitější věc to, že došlo ke změně volebních map. Došlo v řadě amerických států ke změně volebních okrsků, které by mělo zvýhodnit republikány. Na to potom reagovali demokraté ve státech, které kontrolují oni. To si myslím, že je zase ukázka toho, co by se asi dít nemělo a ty volby to ovlivní. Demokraté musí vlastně zvítězit o více procent, než by tomu bylo předtím, aby v těch státech získali ta křesla. Takže ano, ta situace v tomto směru je složitá. To je trend, který v Americe určitě není závidění hodný, že se tam že k němu dochází jako inspirace, tedy neměla by to být asi inspirace pro zbytek světa.
3: Konstatuje Bořek Lizec, někdejší velvyslanec České republiky v Kanadě a generální konzul v Chicagu.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Hovoříme o situaci ve Spojených státech amerických. Zastavme se ještě u zahraničně politické agendy, tak říkajíc, proč se, pane Lisci, podle vás nedaří Donaldu Trumpovi ukončit válku s Íránem? Spojené státy včera představily nové sankce vůči Íránu. Také Donald Trump před několika dny Islámské republice vyhlásil ekonomickou válku, pohrozil tvrdými dopady na hospodářství pro země, které by Teheránu jakkoliv pomáhaly. Jakou strategii sleduje?
4: Donald Trump se dostal i v této věci do nezávidění hodné situace. On vidí, že vojenskými prostředky nemá jak Irán v současné době porazit. Já jsem mu rozhodně na počátku té kampaně držel palce. Nedovedu si představit, že bychom postupovali jako součást Západu jinak, než bychom věřili, že Spojené státy společně s Izraelem dobře vyhodnotili tu situaci, že ten režim byl slabý, oni tomu tak věřili, a že ho dokáží těmi leteckými zdrcujícími útoky přivést až k pádu. To se nepodařilo. To už je dnes jasné, podle mého názoru, že ty letecké útoky k tomu nestačí.
3: A ohrožoval, promiňte, Irán tedy přímo Spojené státy americké?
4: To myslím, že by bylo něco, co bychom přehnali tu formulaci, ale nesporně Irán představuje dlouhodobě obrovskou výzvu, obrovskou bezpečnostní hrozbu pro Izrael, pro Evropu, pro Spojené státy a celý Západ. V tom já souhlasím s Donaldem Trumpem, že jaderný Irán, který disponuje jadernou zbraní, je něco, co by mohlo změnit chod dějin na Západě, co by skutečně mohlo rozvrátit současný civilizační uspořádání světa. Takže v tom já jsem rozuměl tomu, proč tomu přikročili. Ten režim ukázal slabiny, také si ho nemůžeme idealizovat. Víme, že popravil v ulicích, postřílel až 50 tisíc svých vlastních občanů. Takže v tomto smyslu si myslím, že ten tam rácio v tom útoku bylo využít to, že byl ten režim pod tlakem a mohlo se to podařit. To se nepodařilo. No a nyní tedy, jak říkám, vojenské prostředky k dispozici vlastně nemá na to vítězství, protože udělat velkou pozemní invazi na to by velmi obtížně, to je jasné, že nemá podporu Američanů, nemá většinu Ameriky zdaleka a bylo by těžké postupovat proti vůli Američanů. A navíc by konečné vítězství v podstatě bylo velmi těžce představitelné, když se podíváme na geografii a potenciál Iránu vojenský. Takže hledá se tedy nějaká aspoň cesta další, jak na ten režim zvýšit tlak. To bych řekl, že mají být tyto super sankce, jak se tomu říká. Ale i tady já jsem bohužel skeptický, protože když se podíváme jenom na to, že největší oporou Iránu, největším obchodním partnerem je Čína, tak si můžeme říci, že Čína je schopná ten Irán udržet nad vodou a Donald Trump si v podstatě nemůže dovolit s Čínou se do souboje pustit. On nemůže začít to, čím hrozí, že ti, co budou s Iránem spolupracovat, že je bude izolovat ekonomicky, tak to se mu s Čínou určitě nepodaří. A navíc, kdyby se s ní pustil do nějakého konfliktu, víme, jak to dopadlo, když se pokusil o celní válku. Musel nakonec ustoupit, musel se dohodnout, musel ta cla, která vyhlásil, rušit. Protože například, abych řekl, připomněl jenom ty nejdůležitější faktory, Čína je dnes v podstatě monopolním dodavatelem vzácných zemin a minerálů, které jsou nezbytné pro moderní technologie, elektroniku. To by způsobilo technologický kolaps celého Západu. A pak je tu také otázka opět těch voleb. Čína je důležitým trhem pro americké farmáře, kteří jsou tak důležitým voličským jádrem, takže ani tady si Donald Trump nemůže sport dovolit. Navíc se teď bude vítat prezidenta Číny v Americe, to určitě také nechce, aby se to zrušilo před těmi volbami. Takže si myslím, že bohužel říkám to velmi nerad, že ani tento nástroj tu situaci nezmění a Donald Trump bych řekl, že hraje velmi riskantní hru tím, že to memorandum o porozumění, které si Iránem uzavřel, nechal, aby se zhroutilo, protože si myslím, že bude muset hledat podobné memorandum znova a nějak ten konflikt ukončit, nějak dokázat to, aby se ta stabilizovala, aby ten hormuzský průliv byl splavný, aby to netlačilo na ty ceny těch pohonných hmot. Teď tam dochází k určitému zlepšení v tom hormuzského průlivu, ale stále tam zkrátka bude hrozit to. Irán stále má schopnosti, má rakety, kterými je schopen zasahovat, má drony, má miny, má ty malé čluny, má všemožné prostředky, jak může tu dopravu tam komplikovat a nám všem i v České republice zdražovat miliard pohonné hmoty.
3: Už jenom velmi krátce, pane Lisci, jaké záměry má směrem k Ukrajině? Včera si tato země připomněla 35 let své nezávislosti.
4: Donald Trump? Tak já samozřejmě jsem přesvědčen o tom, že Spojené státy v čele s Donaldem Trumpem by si přáli, aby napadená země se dočkala míru, aby ten mír byl pro ní co nejvýhodnější, ale víme, že Donald Trump také samozřejmě sleduje ten cíl, co nejdříve ten konflikt ukončit celkově, čili tady jakou změnu jeho postojů k tomu konfliktu nevidím. On bude víceméně stále oscilovat také v té roli toho nezávislého broukra, který dokáže míru dosáhnout.
3: Bořek Lizec, dlouholetý diplomat, publicista a jeho názory. Já vám za ně děkuji a přeji vše dobré. Naslyšenou.
4: Děkuji moc za pozvání.
3: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Škoda, že ji nikdo nemůže slyšet. Mezi nebem a zemí se ocitne inspektorka Candice Renoirová v premiérovém kriminálním seriálu. ČT2. Ulrich rozehrává hazardní vysokou hru. Ukradne svatou korunu. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh výpravčího na odlehlé železniční stanici v oceňovaném filmu Alois Nebl. Úterní večer s Českou televizí.
2: Co takhle více radosti a méně starostí?

0: A ochrana jediného dodavatele má až polovina z nich, což způsobuje jejich nedostatek, pokud se přeruší dodávky. Vyplývá to z dat České asociace farmaceutických firem. Podle jejího výkonného ředitele Filipa Vrubela je to i kvůli tomu, že stát tlačí na nízké ceny léků.
1: Ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stíží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent.
0: Na Mělnicku pátrají po možném hnízdě nebezpečné sršně asijské. Několik lidí je pozorovalo v Liběchově. Invazivní druh je rizikem hlavně pro včelstva. Případné informace je možno sdílet v aplikaci na Hlaš sršeň. Agentura ochrany přírody upozorňuje, že lidé by se k hnízdu, pokud by je našli, neměli přibližovat a ani by se neměli pokoušet je sami odstraňovat.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: Čekáme oblačno až zataženo. Ojediněle se objeví přehánky anebo déšť. Během dne budou srážky od jihozápadu četnější. Ojediněle se mohou objevit také bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, v místech se srážkami jen kolem 17 a v 1000 metrech na horách bude většinou 16.
3: Doprava.
0: Na příjezdech do Brna po D1 počítejte jen s kratšími kolonami před omezením na stém 96. kilometru, zdržíte se tam do 10 minut. A na D2 před Brnem popojíždějí kamiony zhruba od 4. kilometru, osobní auta pak přibržďují u Chrlic, to je 3. kilometr. Ve Strakonické ulici směrem z Prahy se srazila dvě osobní auta v nájezdu k ulici k Barandovu, blokují tam jeden jízdní pruh, počítejte tam s kolonou. To byly zprávy po nich dva na dvojce i dnes Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek.
4: A to byl Josef Maršál s aktuální zpravodajskou relací. My jsme si vystáli tu dlouhou frontu, protože tady byli kolegové z ranního vysílání, potom Zita Senková, teď Josef Maršál, no ale my jsme se postavili do té fronty a už je na nás řada, Patriko.
5: Je to tak a díky za to. 4 minuty po 9. hodině vás Jiří Holoubek a Patricie Strouhalová mohou pozdravit z vysílání. My dnes možná, pokud jste poslouchali pořádně, co Jirka teď řekl, tak vám neuniklo jedno zásadní slovíčko, kterému se budeme věnovat. Další malá nápověda, budeme přitom vzpomínat. Možná, že se mnohdy shodneme, no a věřím, že se taky zasmějeme.
4: Snad nebudeme čekat moc dlouho, až se připojíte i vy. Hezké dopoledne.
3: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Ne flirtování.
1: Mm-hmm. Já bych možná nejdříve trochu vysvětlil to flirtování. Myslím, že existují takové dva druhy flirtování. První je možná takové to spontánní, že prostě jdeme někam do kavárny, tam se nám někdo líbí, třeba obsluha, tak prohodíme pár nevinných laškovních slov a potom už do té kavárny nikdy nezavítáme. A druhé je možná takové to opakované, třeba s nějakým kolegou, nebo typicky to vidíme na sociálních sítích, že vlastně někomu dlouho reagujeme na zprávy, posíláme nějaká srdíčka, reakce na to, co ten člověk tam sdílí, a vlastně si budujeme dlouhodobě nějakou takovou paralelní intimitu s tím člověkem, a tam si myslím, že to může být problematické a ohrožující vlastně pro ten primární vztah toho člověka. Je to samozřejmě většinou něco, co by se tomu našemu partnerovi nelíbilo, kdyby na to přišel.
2: Co je to, pane doktore, mikronevěra? Z vašeho pohledu. Mě
0: to
2: ten
0: je
2: termín,
0: malá nevěra.
2: No, mě ten termín právě zaujal. Myslím, že jsem se s ním jako nikdy nesetkal. To je taková maličká jako nevěra.
1: To je to taková maličká nevěra. Není to úplně odborný termín mikronevěra, je to spíš takové populární označení pro vlastně nějaký malý prohřešek, pro kontakt, pokud jsme heterosexuální s opačným pohlavím, který by se tomu našemu partnerovi dlouhodobému úplně nelíbil.
0: No a proč právě někteří lidé mají tendenci podceňovat to emocionální zblížení s někým jiným, pokud nedojde právě k tomu fyzickému kontaktu?
1: No, tak ono je to takové vlastně v tom, že u té fyzické nevěry je to jasné, že jo, tam ta hranice je sex nebo polibek, tam prostě můžeme říct, ano, jasně, ta nevěra se stala. U toho emocionálního zblížení to jasné není, že jo, a možná to kolikrát ani není jasné pro nás samotné, protože máme pocit třeba, že ten vztah je vlastně přátelský a tak nějak nic tom není, ale pak možná stačí sklenička alkoholu nebo nějaká specifická situace a najednou se sami přistihneme a lekneme, co se mi to stalo, najednou se cítím mnohem jako blíže tomu člověku víc, než jsem třeba sám zamýšlel.
2: My bychom asi měli daleko víc přemýšlet nad tím, co ten nebezpečný flirt nebo ta nebezpečná mikronevěra je pro toho našeho partnera víc než pro nás. Že? Protože každý z nás to vnímá trochu jinak a co nám přijde v pohodě, tak pro jiného může být problém.
1: Určitě, to je vlastně takový test toho našeho chování, když nevíme, jestli je to v pořádku nebo ne, tak si tak jako zeptat, jestli kdyby si to ten můj partner přečetl, jestli by s tím byl ještě v pohodě nebo ne. Ale zároveň to, co říkáte, s tím já se setkávám docela často v práci s páry, že vlastně často si ti dva nikdy moc neřeknou, co za tu nevěru vlastně považují. A to si myslím, že je škoda, protože by mohli být překvapeni, co třeba ten druhý říká, nebo co naopak říká, že je pro něj v pořádku. A myslím si, že je důležité takový rozhovor vlastně vést s tím partnerem a vědět, co on očekává nebo ona očekává od toho našeho chování, když tam není přítomen.
0: Raději se nepodepisuji, tak to je zpráva od posluchačky, která píše: Dobrý den, můj flirt na pracovišti trvá už 20 let, je to muž mého života, červená knihovna. No i to se stává, nebylo lehké odejít z původního vztahu, ale děti byly dospělé.
1: Ajajaj, no tak to je krásný romantický příběh, který poněkud tragický pro to původní manželství nebo ten vztah, ale tak to prostě někdy lidé mají.
0: No a je to flirtování třeba, když jsme v dlouhodobém vztahu, tak je přirozené? A nebo je to už varovný signál?
1: Myslím si, že je přirozené, že vlastně my máme takové sociální očekávání a mnozí lidi, myslím si, že se tím právě i trochu ubližují, že když vstoupíme do nějakého dlouhodobého vztahu nebo do manželství, takže se nám přestanou líbit další lidé, že nás přestanou přitahovat další lidé, ale to, že nás přitahují jiní lidé, i když jsme v komitovaném dlouhodobém vztahu, je vlastně úplně normální, přirozené, vlastně by bylo zvláštní, kdyby se nám to už nikdy v tom životě nestalo, ale pak je důležité, co s tím uděláme, jestli tomu vlastně dáváme nějak prostor. Necháváme ten vztah rozvinout, anebo jenom tak jsme s tou přitažlivostí a užíváme si to a nikam to nevede.
2: Párový terapeut a psycholog Petr Kačena je s námi ve studiu. Flirtování, mikronevěry, o tom všem mluvíme a vy se můžete zapojit nejen poslechem, ale také vlastními dotazy, pokud nějaké budete mít.
0: Posílejte je buď na náš e-mail dvojka@rozhlas.cz a nebo pište na SMS-kové číslo 702 222 220.
2: A aby to bylo kompletní, i telefon přidáme 22 155 25 25.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Co může ohrozit naše vztahy, flirtování nebo taková drobná nevěra, o tom si povídáme s panem doktorem Petrem Kačanou a vy můžete psát třeba i svoje osobní prožitky anebo otázky, pokud vám něco vrtá v hlavě. Pane doktore, proč vlastně lidé, kteří jsou ve stabilním vztahu nebo v stabilních vztazích, vyhledávají přece jenom to jiskření a tu pozornost někdo jinde, někde jinde? Něco jim doma chybí nebo je to sport, nebo je to genetika?
3: Tak to asi záleží vždycky na tom individuálním případu, jestli jim doma něco chybí. Já si myslím, že to je taková naše přirozenost. Prostě chceme být možná stimulováni, chceme prostě zažívat něco příjemného a tak se občas oddáváme takovýmhle konverzacím. A myslím si, že když umíme udržet tu hranici, tak je to v pořádku. Tak vlastně tyhle ty kontakty nemusí k ničemu vést. Ale samozřejmě jako třeba u nějakých drog nebo u jiných věcí je to samozřejmě taková, jako vstupujeme do nebezpečí, jo? Když to řeknu na příkladu třeba kouření, když nechceme kouřit, tak je dobré doma nemít cigarety. Když nechci čokoládu, tak je dobré nemít čokoládu, protože když pak na ní dostanu chuť, tak si ji vlastně nemůžu dát, nebo tu cigaretu si nemůžu dát. Ale když se vystavuji těmto situacím, kde může k něčemu dojít, tak je to samozřejmě svým způsobem nebezpečné.
4: No já jsem...
2: Chceš reagovat teď... na tu čokoládu?
4: Ne, já chci reagovat na to, jak jako odstranit ze svého okolí například ženy. Jak to mám jako udělat? Jo, kdybych měl tenhle ten problém, pane doktore, tak jako rozumím tomu, že nepůjdu jako do strip baru, tak jako jasně, jo, ale když mám krásné kolegyně v práci...
3: Jo, tak, ale pak třeba jedete na team building, že jo, tak vlastně máte nějakou kontrolu nad tím, jestli tam zůstanete dlouho popíjet večer, jestli vlastně zůstanete ve společnosti těch dotyčných nebo té dotyčné, která se vám líbí, anebo odejdete vlastně dřív předtím, než ztratíte tu kontrolu v důsledku pití nadměrného množství vína. Takže nad tímhle tím kontrolu máme.
2: No a je právě třeba rizikovější nějaký ten firmní večírek, nebo ten team building, jak jste to teď zmínil, a nebo spíš ten online svět?
3: Vlastně ten firemní večírek nebo obecně pracoviště je primárním, teda jedním z hlavních zdrojů toho, kde potkáváme své partnery, ale samozřejmě i kde se odehrává ta nevěra, takže tam je to nebezpečné v tom opakovaném kontaktu. Myslím si, že u toho onlineu tam je spíš taky ten fenomén toho, že si tam udržujeme vlastně ty záložní partnery, v angličtině se tomu říká backburners, neboli ty zadní hořáky, takže kdyby mi to nevyšlo v tom vztahu, který mám teďka, tak tam mám prostě těch dalších 5 kontaktů, kde si posíláme vzájemně ty srdíčka dlouhodobě, takže se sobě asi líbíme a možná teda v tom případě, a pak se to taky děje, když přijdu o ten svůj vztah z jakéhokoliv důvodu, tak se vlastně jim ozvu a třeba se tam něco začne. Tak bych řekl, že to používáme k jiným účelům, tyto dva zdroje těch potenciálních partnerů.
4: Ten online svět a sociální sítě, to už není žádná novinka, jsou tady s námi dlouho, ale přeci jenom zkomplikovalo to právě, anebo narostl počet takových potíží, problémů právě díky tomu online světu. Ono už to přišlo s mobilními telefony samozřejmě a s SMS-kami a tak dále. A nebo to přeceňujeme v tomto smyslu? Bylo to tady vždycky a jenom se to přesunulo do jiné podoby?
3: Ten počet nevěr se nezvýšil, ale zvýšil se samozřejmě počet odhalených nevěr. Prostě mobily nejsou vůbec dobré pro nevěrníky, protože je jednoduché si projít telefon partnera a zjistit, komu si tam píše. Často je to nějaký náhled vlastně té zprávy, když bych si vzpomněl na případy ze své praxe, kdy tak prostě přišla nějaká zpráva a pak se ten druhý začal pídit, kdo to píše, případně partner či partnerka začne hodně času trávit na záchodě se svým telefonem, tak to už také začíná být podezřelé.
2: Posluchačka vás zdraví a ptá se, a co takový záměrný flirt je nebezpečný?
3: Záměrný, no to záleží, s jakým záměrem do toho jde, jestli je ten záměr právě jenom v tom flirtu a v tom vlastně se nějak jako okořenit ten život dnes, anebo jestli je tam právě ten záměr v tom, aby to vlastně k něčemu vedlo, aby z toho třeba byla nevěra, byl nějaký kontakt sexuální nebo jiný. Také samozřejmě záleží, jestli ti lidé jsou monogamní nebo ne. Myslím, že tady v tom rozhovoru hodně předpokládáme nějakou sociální monogamii nebo sériovou monogamii, že si máme být nevěrní.
2: Když jste řekl to okořenit život, tak mě tam hned jako vyplynulo slovíčko nuda. Člověk se nudí, tak si chce okořenit ten život.
4: A otázka zní?
3: Život je nuda?
2: Já navazuju
4: to bylo konstatování.
2: Na to, co napsala ta posluchačka. Záměrný flirt, takže předpokládám třeba, že by tam mohla být ta nuda. Takže v těch stabilních vztazích, když jsem se ptala na to, proč ti lidé vyhledávají tu pozornost někde jinde, tak jestli v tom třeba může hrát roli i ta nuda.
3: Ano, ale pak je podle mě fajn vlastně se zamyslet nad tím, jak to udělat tak, aby v tom mém primárním vztahu ta nuda nebyla. Jo, hodně ta nuda je třeba často z toho, že chodíme na ty samá místa, jezdíme na tu samou dovolenou, vídáme se s těmi samými lidmi, vlastně ten náš život je podle takového scénáře. Když se ten scénář pořád opakuje, tak nás to začne nudit. Obzvlášť pokud jsme třeba lidé, kteří mají vysokou otevřenost vůči zkušenosti a potřebujeme být nějak stimulováni. Takže tam je to o tom třeba jako vlastně mi to často ty páry říkají, který mají třeba děti, že vlastně jim se hrozně dobře daří, když vyrazí z té své domácnosti, když nemusí myslet na té své problémy, které mají v té domácnosti, na to, že se tam má uklidit a vyprat a vyjedou někam ven, kde spolu nebyli, tak najednou říkají, no ale nám je tam nám to jde, tam nám je spolu dobře, tam nás to spolu baví.
4: Ale doma je to problém.
3: Ale doma je to problém, protože tam se opakuje pořád to samé a vlastně se tím nudíme, vlastně nás to otravuje.
4: No musíme na tom prostě pracovat, tak jako na všem ostatním. Petr Kačena s námi zůstává ve studiu. Flirtování, mikronevěry, naše dnešní téma.
0: Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A povídáme si s panem doktorem Petrem Kačenou, psychologem a párovým terapeutem, o nevěrách a o flirtování, o takových těch mikronevěrách. Tak když se podíváme na to, jak často právě takovéhle malé nevěry můžou partnera zranit víc než jednorázový fyzický úlet.
3: Jak často? No tak to já bych na to moc rád odpověděl, ale data na to nemáme, ale mohu říct, jak časté jsou nevěry v České republice, protože
4: povězte.
3: Nedávno vyšel reprezentativní výzkum na české populaci, kdy 28% dospělých lidí řeklo, že vedle svého primárního partnera má ještě jednoho dalšího sexuálního partnera, a to samozřejmě jenom hlupák odpoví ano do výzkumu, který je online, takže to číslo je možná ještě mnohem vyšší.
4: Povězte, je větší problém flirt, a pravděpodobně ta odpověď bude asi jednoznačná, když flirtujeme na pracovišti, flirtujeme s někým, koho nezná ten náš partner, než když se to přesune do prostředí, které známe oba dva, například je to někdo mezi přáteli?
3: No, mezi přáteli nebo dokonce i mezi rodinou, takové případy také znám. Myslím si, že je to mnohem více zraňující, protože nestrácíme vlastně bezpečí jenom v tom samotném partnerském vztahu, ale najednou začne být ohrožující i to další sociální prostředí, ať už je to prostředí těch přátel nebo to rodinné prostředí. A je tam zároveň třeba ztráta i těch dvou vztahů, pokud to dojde tedy k tomu, že pokud dojde k nějakému rozchodu, že vlastně vedle toho partnera přijdu i třeba o toho přítele nebo přítelkyně nebo kamaráda, tak v tom je to určitě těžší. Je to.
2: A liší se nějak motivace k flirtu u mužů a u žen?
3: Vlastně jsou v tom tak velké individuální rozdíly, že úplně ne. Prostě i muže, i ženy baví jako ten, řekněme, to emocionální zblížení, a nebo naopak ta sexuální motivace.
4: Flirtujete někdy, pane doktor?
3: Samozřejmě.
2: Jak často?
3: Chtěl bych každodenně, ale nejde to.
4: Dobře, nebudeme se ptát, jak byste odpověděl v tom onlineovém výzku.
3: Dobře, já využiju možnost neodpovědět.
2: Ty první signály, tak vy jste už něco naznačil, ale když se podíváme opravdu teď vážně, chování partnera, které by mohlo napovídat nebo už napovídá, že věnuje energii vlastně do jiné osoby, do někoho cizího, tajného.
3: No, já bych se znovu vrátil k tomu, co jsem říkal na začátku, že je důležité vlastně o tom mluvit v tom vztahu a vidět, jaká jsou ta naše očekávání, protože to potom mi dává možnost tomu druhému na to nějak reagovat. Co se týče těch signálů, jak poznat, že mi můj partner je nevěrný, no tak těch je samozřejmě spoustu, ale ne všichni jsou úplně jakoby průkazné, jo? Tak je to určitě to, že trávím víc času na telefonu, že si tam s někým píšu, že se snažím schovat to, co si tam píšu a co na tom telefonu vlastně dělám, tak myslím si, že ten telefon je takovým nejčastějším jakoby podnětem k tomu, aby ten druhý člověk se začal pídit k tomu, co se děje, ale zároveň jsem zastáncem otevřené komunikace, takže když vidím takovéhle chování u partnera, tak prostě se na to mám zeptat, co se děje, je tady někdo, proč se změnilo tvoje chování tadyhle v té věci, a myslím si, že je o tom potřeba mluvit.
2: No a proč právě lidé to svoje chování často obhajují takovou tou frází, vždyť ale jenom píšem?
3: No tak to je právě proto, že ta hranice je vlastně nejasná, že? Protože ta hranice u toho fyzického zblížení, ta je jasná, to překročení, ale tadyhle u toho intimního psaní nebo emocionálního zblížení, tam to prostě je neprůkazné.
4: Že? Co se může stát, když někdo začne flirtovat na truc? Uslyší takovouhle odpověď, my si jenom píšeme, a on řekne, no tak dobře, tak já jdu do toho taky.
3: Ano, to lidi dělají, to je taková, řekl bych, typická nezdravá dynamika, že si začneme oplácet vlastně věci navzájem.
4: To nepřinese nic dobrého.
3: Zároveň ale jak mluvíme o tomto podezření, tak bych určitě nedoporučoval vlastně vlézt partnerovi nebo partnerce do telefonu, a to především kvůli ochraně sebe sama, protože často ty lidé, kteří to udělají, tak potom se nedokážou vyrovnat s tím, co si tam přečetli, a vlastně vrací se jim to jako noční můra neustále, prostě po měsíce nebo roky zpátky. Takže to není rozhodně dobrá cesta na to, jak to zjistit.
2: Tak děkujeme. Možná, že spoustu dobrých rad mezi řádky jsme dostali od našeho dnešního hosta.
4: I přímo.
2: Psychologa, párového terapeuta, zakladatele školy psychologie, pana doktora Petra Kačeny. Tak mějte se moc hezky a zase brzy v kávě, tedy na dvojce, tady s námi v poradně, na viděnou a naslyšenou.
3: Díky za pozvání.

0: Nesmí chybět v našem dopoledním vysílání pozvánka k odpolednímu poslechu, konkrétně ke kávě o 16:15 s Patricí Strouhalovou a jejím hostem.
1: Ano, tím hostem bude dnes Kamila Procházková, paní doktorka, která propojuje vědu s kuchyní, a my si budeme povídat na téma potraviny, které někdy vyhazujeme opravdu až ve chvíli, kdy jsou třeba plesnivé nebo zkažené, kdy už prostě můžou být zdravotně závadné, ale jsou i chvíle, kdy si ještě říkáme, no mohlo by to ještě vydržet, ještě by to mohlo být v pořádku. Tak kdy raději se takovým potravinám vyhnout, když tam nejsou žádné viditelné známky kažení, a kdy naopak zbytečně plýtváme těmi potravinami?
0: Já to rád slyším, nejenom proto, že je dobré mluvit o tom, jak neplýtvat potravinami, ale také já neumím vůbec vařit. A občas slyším, prosím tě, kuchyň, to není žádná věda. Tak kde pak, paní doktorka to propojuje, vědu s kuchyní, tady mám argument. Za chvíli Aleš Cibulka a Červen Koberec.
2: Vídeňští filharmonici Hilary Hahn, Kirill Gerstein, Brett Meldau nebo 12 violončelistů berlínských filharmoniků. To jsou jen některé ze světových hvězd, které v září vystoupí na festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního festivalu. Těšíme se na vás. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci
1: s Alešem Cibulkou
0: na dvojce.
2: A protože je úterý, tak Aleše pozdravíme a rovnou půjdeme do kin, protože na plátna vstoupil očekávaný a poměrně hodně propagovaný film Čika Čeka. Aleš nám poví, jak zamával pořadím, pokud nějak. Aleši, hezké dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, zdravím vás všechny na příjmu dvojky. No je to vždycky očekávání. Ve čtvrtek určitě velké očekávání i pro všechny tvůrce. Ve čtvrtek vyšlou svá díla, na kterých pracovali dlouhé měsíce, možná roky, mezi diváky a ti rozhodnou. Jak to dopadlo o tom prvním víkendu, který bývá vždycky vypovídající. Vezmu to od třetího místa. Tlapková patrola si udržuje místo třetí, 21 tisíc diváků. Na místě druhém Odysea stále ještě 33 tisíc diváků. Tenhle film už vidělo víc než půl milionu lidí, konkrétně 551 tisíc. No a vítězí Spider-Man, stále ještě 53 tisíce diváků a blíží se hranici 700 tisíc lidí, kteří tenhle ten film viděli. Čika Čeka, představte si, velká reklama, úžasné herecké obsazení, ale jestli třeba nezaujalo nebo vyděsilo návštěvníky to téma, netuším, až sedmé místo na tenhle film v premiérovém víkendu dorazilo 7029 diváků. Tak uvidíme, co se bude dít dál, ale vidíte, jak se český divák rozhoduje, jestli zajde na klasiku, která je ověřená celým světem, nebo na českou novinku. Uvidíme, co se bude dít dál. Takhle dopadl první víkend.
4: No a teď tady máme taky s Alešem pro vás jednu pozvánku. Aleš nás totiž pozve na místo, které bude od soboty pravděpodobně nejvíce střeženým místem v Česku. Tak kde to bude a proč?
3: Já už to místo obcházím, protože se těším, kdy tedy dorazí hlavní hrdinové. Představte si, pokud to ještě nevíte, Pražský obecní dům otevírá v sobotu výstavu Poklady světové filatelie. Hlavním exponátem bude britská Guyana, 1 cent magenta, jediný dochovaný kus na světě. Jeho hodnota, a teď se něčeho přidržte, se odhaduje na 250 milionů korun. Kolem něj se ale sejdou další rarity za stovky milionů, které jsou běžně rozeseté v soukromých sbírkách po celém světě a sejdou se v Praze. Bude tam třeba obrácená Jenny. Nejslavnější americká tisková chyba, 24-centová letecká známka z roku 1918, kde je dvojplošník vytištěný omylem vzhůru nohama. Kontrole tehdy unikl jediný arch, který měl 100 kusů a jeden ten kousek, kdybyste ho měli doma, se cení na 45 milionů korun. Z Nového Zélandu dorazí Taupo Invert, jediný existující exemplář. V roce 1929 ho našel ve svém albu chudý anglický farmář a jeho prodej zachránil jeho rodinu před krachem. Pro české sběratele bude zajímavý rumělkový Merkur. Rakouská novinová známka z roku 1856. V razítkovaném stavu se dochovalo 5 kusů na celém světě a ten pražský s brněnským razítkem je považovaný za nejkvalitnější dochovaný a ten koupil před několika týdny český sběratel. Poprvé se tak představí v českém vlastnictví. A těch známek bude víc a víc. Dokonce prezident pořádajícího Prestiž Filateli klub Prák Tomáš Mádl řekl, že filatelie bývá vnímána jako klidný koníček pro sběratele, tiché blázny, ale tahle výstava ukáže něco jiného. Obor, kde se točí stovky milionů korun a příběhy, které svou dramatičností se vyrovnávají velkým uměleckým sbírkám. Výstava potrvá do 6. září a důležitá informace pro nás, kteří bychom chtěli ty známky odcizit. Napadlo to každého z nás, neříkejte, že ne. Pořadatelé tají, kdy a jak, jaká známka do Prahy dorazí. Ta bezpečnostní opatření jsou neskutečná, samozřejmě známky jsou pojištěné, ale nepřijedou tam všechny najednou, jo. Budou se tam trousit postupně, no to se nedozvíme, takže myslím, že je necháme na svém místě a od soboty 29. srpna tyhle ty poklady světové filatelie tedy v obecním domě v Praze.
2: To je zajímavé, právě ta doprava těch známek, Aleši, do obecního domu, protože mně přijde, že by bylo úplně nejjednodušší, kdyby to tam prostě někdo přinesl v kapse, například v peněžence, nikdo si ho ani nevšimne, že jo.
3: Ale já právě chvíli, kdy tam budou pobíhat ti policisté. No to asi nebude nic velkého, že by přijelo nějaký pancéřovaný auto. Tam bude prostě nějaký úplně nenápadný člověk, který prostě jenom v náprsní kapse bude mít britskou Guyanu, 1 cent magentu a čtvrt
2: a na toho tam čekáš právě.
3: Já právě si jako, jestli to odhadnu nebo ne, no, třeba někdo ponese 2 na jednou, já nevím, no.
4: No, skončíme zpěvem. Připravená už je Helena Vondráčková, jak víme, ta letos v červnu narozeniny svoje oslavila a ty
2: svátek už taky měla.
4: Ano, to je pár dnů. No, tak to vysvětli.
3: Nejde o to, že bude zpívat Helena Vondráčková, ale jde o to, co bude zpívat. Její píseň Tichý kout je totiž česká verze slavné písně Somewhere z muzikálu West Side Story. Hudbu napsal pochopitelně Leonard Bernstein, český text Honza Schneider a právě Leonard Bernstein se narodil 25. srpna 1918. Proto tahle vzpomínka na tohoto geniálního dirigenta, skladatele, klavíristu, pedagoga a vlastně česká verze jednoho z jeho největších hitů.
2: Aleš Cibulka a jeho dnešní červen koberec. Děkujeme za tuhle procházku. Pozdravuji u obecního domu a když se ti podaří ulovit nějakou tu známku, přinesí ukázat. Měj se pěkně.
3: Já se tam vracím, snad mi neproklouzli. Mějte se, hezký den.

0: 10 hodin 48 minut. Naše chvíle vyhrazené v dnešním, tedy úterním dopoledním vysílání, se pomalu chýlí ke konci, ale rozhodně musíme stihnout ještě dvě věci. Pozvánku k blízkým setkáním a také pátračku je tady.
1: Ano, my totiž stále pátráme a hledáme postavu známých děsivých příběhů, tak pokud ještě máte sílu a chcete, tak indicie posíláme.
0: Síly není třeba moc, ono pak stačí napsat přes náš webový formulář, ale ano, ta odvaha, síla k tomu pátrání, co by to mohlo být za figuru.
1: Když pořád nevíš.
0: Ty už víš po té včerejší
1: indici,
0: tak třeba teď.
2: Mrazivé léto na dvojce. Pátračka.
3: Nejčastější mýtus kolem mé existence je mylná představa o chladném netvorovi bez špetky citu. V původním románu jsem však výřečná, racionálně uvažující bytost s bohatým emocionálním životem. Krvelačné monstrum ze mě vytvořili až lidé, když se ke mně odvrátili zády. Za tuto křivdu a vyloučení jsem se pomstil tomu, který to všechno měl na svědomí, svému stvořiteli. Začal jsem systematicky ničit vše, co mu bylo drahé, abych mu ukázal, jaké to je trpět v absolutní samotě. Svatební noc se tak stala osudnou pro jeho milovanou Elizabeth, kterou mé silné ruce bez milosti poslali na onen svět. Viktor zkrátka nedokázal nést odpovědnost za to, co stvořil, a tento jeho přístup ho dohnal až k šílenství.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
4: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Před malou chvilkou z vedlejšího studia skrz velké prosklené okno na nás mával roztančený Vasil Fridrich. On si totiž bude po 11. povídat v blízkých setkáních se svým dalším hostem. Než řekneme jméno toho hosta, tak jeden citát.
1: No, ten host řekl, že už jako malá pozoroval počasí na leteckých radarech s tatínkem, protože tatínek vyvíjel radary pro civilní letectví a věděl, že možné je přepnout na jinou vlnovou délku a když si ten radar dobře nastaví, tak může pozorovat i srážky. A ten dotyčná tenkrát řekl, my jsme třeba jezdili na motorce k babičce, když bylo nutné se vejít mezi dvě přehánky.
0: Tady ten blízký vztah k počasí té dotyčné vydržel opravdu celý život a věnuje se mu dodnes. Kdo tím hostem bude?
1: Bude to klimatoložka a meteoroložka Taťána Míková.
0: Poslouchejte po 11. hodině blízká setkání, bude to jistě zajímavé povídání. No a my děkujeme za dnešní dopolední společnost a už teď se těšíme na tu zítřejší.
1: Jiří Holoubek
0: a Patricie Strouhalová. Mějte se hezky.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Rodiče prvňáčků dají za výbavu do školy 3 až 4 tisíce korun a ministerstvo zdravotnictví chce zmírnit výpadky dodávek léků, chystá novelu zákona. Bude oblačno až zataženo, ojediněle přehánky nebo déšť během dne od jeho západu četnější, nejvyšší teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Nákupy školních pomůcek pro prvňáčky vyjdou rodiče na 3 až 4 tisíce korun. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce některé věci ale rodiče vůbec kupovat nemusí. Část pomůcek jim totiž dodá škola.
2: Podle zákona škola musí zabezpečit školní potřeby v hodnotě 500 korun, ale jsou to většinou tušky, pastelky, barvičky a podobné věci. A je dobré počkat na to, co škola napíše rodičům, že by bylo dobré pořídit.
0: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, která má zmírnit výpadky v dodávkách léků. Hotova má být do konce září. Teď musí stát při výpadcích léky často dovážet ze zahraničí, kde mohou mít lékaři a lékárníci větší výběr, řekl Martin Novotný z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.
3: Nelze jednoduše porovnávat například počet registrovaných přípravků v jednotlivých zemích, protože ten má přímou vazbu na spotřebu, tedy počet obyvatel. Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření k vytvoření robustnějších rezervních zásob.
0: Ministerstvo tak reaguje i na nedávný výpadek léku tamoxifen na rakovinu prsu. Zákon o léčivech přitom už před 2 lety upravil minulý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Novela tehdy výrobcům uložila mimo jiné povinnost, aby po vyhlášení výpadku zajistili dodávky ještě na 1 až 2 měsíce. Lidé v Česku vsadili v prvním pololetí v hazardních hrách bezmála 575 miliard korun. Ve srovnání se stejným obdobím v loni se objem vkladů zvýšil o víc než 12,5%. Rostly sázky ve všech hlavních typech hazardních her. Objem vyplacených výher meziročně také rostl o 13% na skoro 540 miliard korun. Novou rychlostní silnici první třídy 35 z Turnova do Úlibic nezačne ředitelství silnic a dálnic stavět dřív než v roce 2033. Původně se tak mělo stát v roce 2029. Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ale musí na plánovanou silnici udělat nový posudek vlivu na životní prostředí. Promítnout se do něj mají i připomínky, které se objevily v průběhu posledních 5 let. Podle generálního ředitele silničářů Radka Mátla tak dozná nový posudek výrazných změn.
4: Protože to je nový proces se vším všudy, to znamená, to technické řešení se může zásadně změnit. Bude se to prověřovat zase ze hlediska všech těch dopadů na to životní prostředí. Musíme provést nové biologické průzkumy, nové hlukové studie. Jsme připraveni prověřit i to velké tunelové řešení pod řekou Jizera. To všechno zabere spoustu času.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno až zataženo, ojediněle přehánky nebo déšť. Během dne budou srážky od jeho západu četnější, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů v místech se srážkami kolem 17 a v 1000 metrech na horách většinou 16.
1: Doprava.
0: Na 13. kilometru D5 směrem na Prahu havarovalo osobní auto. Byla tam kratší kolona. Auto už je teď ale mimo jízdní pruhy a v místě nehody se už jen mírně přibržduje. A na Pražském okruhu čekejte obousměrné kolony před sjezdem na Ořech. Delší je směrem od D1 kvůli regulacím vjezdu do tunelu. Zprávy končí, po nich Vasil Fridrich a jeho host.
6: Předpověď počasí je zvláštní druh veřejného slibu. Pramení z rovnic, družicových snímků a obrovského množství dat. Nakonec však musí odpovědět na obyčejnou otázku. Mám si zítra vzít deštník? Čím přesnější jsou modely, tím hůř přijímáme, že počasí zůstává ze své podstaty proměnlivé a nelze jej vždy popsat s naprostou jistotou. Jak se tedy pracuje s nejistotou před publikem, které očekává jednoznačnou odpověď? I na to se budu ptát meteoroložky a klimatoložky Taťány Míkové. Vítejte na Dvojce.
7: Dobrý den.
6: Josef Maršál odhlásil zprávy a byla tam také část o počasí. Doplnili bychom jeho zpravodajství v této oblasti ještě o něco, anebo to bylo takhle perfektní?
7: No tak, když už jste to uvedl tak, jak jsme řekli, tak bychom mohli klidně říct, to počasí dneska bude proměnlivé, jenom tu a tam zaprší, ale na večer bude toho deště přibývat.
6: Co je pro vás vlastně primární zdroj zprávy o počasí? Je to pohled z okna doma, anebo pohled naopak na nějakou obrazovku, na monitor počítače nebo telefonu, kde se podíváte na radar či na nějaký zpravodajský server?
7: Tak Samozřejmě z okna já se koukám vždycky, ale je to zavádějící, na to se nedá spoléhat, protože to, co máte vy nad hlavou, to neznamená, že takové počasí má ten, který je o 50 kilometrů dál a ten, kdo je 300 kilometrů od vás, tak mám oblohu často úplně jinou. Takže ty televizní obrazovky a vlastně, abych tak řekla, počítačové obrazovky, displeje, které máme k dispozici, tak ty nám ukazují opravdu celou zemi a tam si můžeme říci, že víme, jak je.
6: Říká o zdrojích svých informací můj dnešní host, meteoroložka a klimatoložka Taťána Míková.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
8: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Dnes si povídám s meteoroložkou a klimatoložkou Taťánou Míkovou. Teď už se ochladilo v poslední době, nicméně první část léta byla mimořádně horká. ČHMÚ letos potvrdil nový český teplotní rekord 41,9 stupňů Celsia. Když jste tu zprávu zachytila, což bylo nepochybně ten den, objevil se ve vás více vědec, který si říká, opravdu je to skutečnost, jak to zapadne do těch tabulek, anebo člověk, kterému dochází, že právě padl rekord jeho vlastní země a je v tom jistý symbol.
3: Tak obojí samozřejmě, ale musím říct, že co bylo asi nejzásadnější, my jsme to tak

0: okolím. Jednak s tím umístěním, kde to konkrétně je, většinou to bývají právě nějaké nížiny, ale my známe i další stanice, které třeba nejsou úplně na severu Čech, jsou v těch jihozápadních Čechách, ať už to jsou Dobřichovice, nebo potom na okraji Prahy, jeden rekord držela Praha u Hříněves. A to jsou místa, která sice obvykle nepovažujeme za ta nejteplejší v republice. Vždyť si vezměte vlastně, jak dlouho trvalo, než se konečně své čtyřicítky dočkala jižní Morava. Přestože obecně dlouhodobě, když si vezmeme průměry, tak tam ty teploty bývají nejvyšší, ale ty extrémy tam nenastávají tak často, jako třeba v místech jednak za Šumavou, ty Dobřichovice, někomu to připadá, že je to až daleko za Šumavou, ale ony jsou tam ještě ty Brdy, takže jsou to vlastně takové dvě pásma, která musí ten vzduch překonat a on se přitom, jak stoupá vždycky před těmi horami, tak on se vysušuje, ohřívá, když spadá potom dolů a je teplejší, než byl před tím hřebenem nebo před tím pásmem těch hor. Takže právě proto v té jihozápadní jižní části třeba Prahy nebo středních Čech jsme mohli zaznamenat ty rekordy, které byly způsobené tím jihozápadním prouděním. Potom zase, když je to proudění víc od jihu, tak se stává, že dojde na ty extrémy v severních Čechách, třeba po Ohří nebo po Labí, právě v těch oblastech těch nejnižších poloh, to znamená největších nížin.
1: Vy sama jste prohlásila, že teploty, které jsou pro vás nejlepší k provozu vašeho těla a mysli, jsou do 27 stupňů, do 33 to snášíte, nicméně v tom období, o kterém teďka mluvíme, byly běžné teploty nad 35. Kam se zkušený klimatolog a meteorolog schovává, když vládnou venku taková vedra? Jsou to klimatizované místnosti, to snášíte dobře, anebo lépe někam k vodě do stínu stromů?
0: Tak já jsem část těch vln veder strávila v práci, tak tam samozřejmě to bylo spíš o tom schovávání se před zimou, protože v tom kontrastu, který máme s venkem, mně připadalo, že nám klimatizují možná až moc, ale na druhou stranu samozřejmě jsem zažila i některé z těch dnů venku a já potom vyhledávám stín a ono většinou se to dá vydržet, zvlášť když nevyhledáváte nějakou náročnou práci, ale plánuji i třeba tak, že když je takový horký den, tak prostě na výlet, pokud jsou prázdniny a já mám volno, vyrazím hned ráno, brzo ráno a kolem oběda už se vracím. My máme takovou výhodu, že naše chalupa, kterou máme na Příbramsku, tak ona má zdi tlusté 75 cm a když venku bylo těch 37-38 stupňů, tak uvnitř bylo krásných 24-25, takže...
1: Ale pak zas to vytápět v zimě, to je taky velký problém, když přijedete, než se naakumuluje do těch zdí nějaké teplo, tak to taky trvá. Nicméně na léto je to výhodné.
0: My temperujeme, takže když se tam přijede, tak stačí hezky zatopit.
1: Vy jste v červnu použila jednoduchý příklad, který se týká dalšího tématu, který je neodbytně spojen s těmi vedry horky, to znamená sucho. Že když je o 2 stupně tepleji, stejné množství deště už krajině nemusí stačit. Je tohle to pro laika srozumitelnější než většina klimatických grafů, že zkrátka i když bude pršet identicky jako kdysi, tak zkrátka sucho bude větší.
0: No, to je pravidlo a souvisí to opravdu s tím, že do vzduchu, čím je teplejší, se vejde víc vodní páry. Můžeme si to představit tak, že ten vzduch, když je teplejší, tak jakoby má větší kapacitu pojmout tu vodní páru a tím pádem může se vypařit ze zemského povrchu nebo z nějakých vodních hladin víc vody, která v tom vzduchu zůstává jako neviditelné molekuly. Někdo si říká vodní pára, třeba je to něco jako co si představíme jako déšť nebo tak. Ne. Vodní pára opravdu není vidět, je to plyn a je to voda prostě v plynné podobě, které čím je vzduch teplejší, se do vzduchu vejde víc a tím pádem tím méně zůstává na povrchu země.
1: Vy jste také od roku 2021 v čele České meteorologické společnosti. Co vlastně pro vás tato funkce prakticky znamená? Reprezentovat to, vést nějaké odborné debaty nebo naopak věnovat se popularizaci a tu řeč, kterou hovoříte k veřejnosti, uspůsobovat tomu, aby jí právě ta veřejnost rozuměla?
0: Tak to srozumitelné vysvětlování, to opravdu bereme za naší povinnost. My máme v České meteorologické společnosti jednak ty, jak říkáte, ty vědecké úkoly, kterým se věnujeme my jako odborníci, ale samozřejmě máme tam i výstupy, které jsou vůči veřejnosti, ať už vůči mládeži, ale nebo i vůči dospělým lidem a pořádáme i kurzy meteorologie, dokonce máme pravidelné konference.
1: Pardon, pro úplné laiky?
0: Pro lidi, které to zajímá, ano. mělo by to být tak, že ta úroveň je prostě, řekněme, absolvovaná základní škola. Ideální je, když je to třeba středoškola, kterého to zajímá, tak ten si tam asi vezme nejvíc, ale pokud ho to zajímá, tak si myslím, že tam se dozví dost. A pokud něčemu úplně nerozumí, tak se vždycky má příležitost zeptat.
1: Říká Naděje Plně,

0: klimatoložkou a meteoroložkou Taťanou Míkovou si povídáme v dnešních blízkých setkáních. My jsme nakousli poslání České meteorologické společnosti v tom předchozím vstupu, nicméně nedokončili jsme, tak pojďme se na to vrhnout. Co všechno je součástí vašeho poslání?
1: Tak samozřejmě nejenom vůči veřejnosti, ale i vůči odborné veřejnosti, totiž vůči meteorologům a klimatologům. My samozřejmě máme určité podklady a možná tím naším, řekla bych, hlavním cílem nebo vlajkovou lodí je výkladový meteorologický slovník, který naše společnost spravuje. Lidé si ho můžou najít na internetu, je veřejně dostupný, je to bezplatná služba a vlastně snažíme se, aby všechna terminologie v meteorologii tam byla opravdu uvedená v co nejpreciznější podobě, která je aktuálně platná. Ona i terminologie se vlastně proměňuje v průběhu času. To, co se říkalo v dobách, kdy já jsem chodila na vysokou školu, už se dneska říká třeba jinak, nebo už tam máme mnohem víc detailů a tohle všechno můžou lidé, jak odborníci, proto je to taky důležitý zdroj informací, ale třeba i lidé, kteří si chtějí něco konkrétního ověřit, co slyšeli třeba v médiích nebo někde četli, tak si můžou najít, co to vlastně znamená. To je taková naše opravdu velká úloha, kterou si myslíme, že pro veřejnost i pro meteorologii děláme hodně, že se snažíme spravovat všechna ta hesla up to date. No a samozřejmě i pořádáme konference, ať už pro odborníky nebo pro ty, které zajímá meteorologie, takže lidé se v meteorologii setkávají právě na bázi jednak buď těch konferencí, anebo my máme pobočky i v některých krajských městech. Někdo se možná zeptá, proč zrovna v těch, které to jsou, to znamená České Budějovice, Hradec Králové, Brno a Ostrava.
0: A
1: samozřejmě naše odpověď zní, tam bylo nejvíc těch nadšenců pro meteorologii, kteří se tomu chtěli věnovat, protože to je čistě dobrovolnická činnost. To nedělají úplně všichni meteorologové. Je pravda, že máme zhruba 180 členů a ti meteorologové, kteří dali určitou nebo vyjádřili určitou vůli se věnovat nějakým takovýmhle bohulivým činnostem, tak ti se sdružují v té České meteorologické společnosti.
0: Je jedním z nejdobrodružnějších aspektů předpovídání počasí navzdory tomu, že se vylepšila technika, technologie. Ty matematické modely máte vlastně na mimořádně vysoké úrovni. Právě fakt, že to počasí je opravdu tu a tam nepředvídatelné, že dokáže překvapit.
1: No, tak samozřejmě může se to stát. Ono, meteorologa často to překvapení nepřekvapí tolik jako obyčejné lidi. Protože my, když vydáváme předpověď, tak si často uvědomujeme, že je v ní určitá nejistota. Ať už nejistota z hlediska toho, kde přesně se nějaký jev objeví, ale i třeba v tom, jak bude konkrétně silný. My, když víme, že budou silné nebo velmi silné bouřky, ono se to liší, my to vždycky v té předpovědi dáváme a když je výstraha, tak si určitě posluchači všimli, že jednou tam mají být kroupy do 3 cm, jindy to může být i nad 5, tak podle těchto parametrů nebo podle porivů větru, jak mají být silné, už vidí, že opravdu některé ty bouřky můžou být ještě silnější, než byly třeba před týdnem, když té předpovědi bylo něco trochu nižšího, nějaký menší parametr. Takže skutečně my tušíme, že se něco bude vyvíjet i ty oblasti, v kterých je to pravděpodobnější a v kterých je to méně pravděpodobné, do určité míry předem známe. Ale nevíme bohužel den předem, jestli to udeří skutečně na Břeclavsku a nebo jestli to bude, řekněme, západnější část. Takže my musíme být otevření a vlastně i když potom ty jevy nastávají, tak je pořád pečlivě sledovat. Protože pro řadu lidí a třeba i pro místní samosprávu může být velice důležité, když vědí hodinu, půl hodiny předem, že se na ně valí přívalový déšť. I pro ty hasiče ostatně tohle může být důležitá zpráva, že ten přívalový déšť jde touhle drahou a že to vypadá, že v následující třeba hodině půjde tím a tím směrem. A to už je informace, která je validní, na kterou se dá do jisté míry připravit nebo udělat aspoň nějaká ochranná opatření.
0: Z hlediska toho varování mě napadá a vaše historka, respektive zkušenost, kdy jste hlásila počasí před velkými povodněmi a to varování mělo být velmi razantní, nicméně kolegové z ČH u vás upozorňovali, aby zas nebylo takové, abyste posluchače či diváky vyděsila. Je tohleto velmi důležitá balanc být přesný v té informaci, ale zároveň nevyvolávat paniku?
1: No určitě. A řekla bych, že dneska už máme ty parametry relativně dost vyspecifikované, protože i ten systém toho výstražného, ten výstražný systém, který existuje, už relativně dost specifikuje, jaká rizika jsou před námi. Ale to, na co jste narazil, byl zřejmě rok 1997, kdy jsme vlastně úplně poprvé předpovídali srážky tohoto charakteru, vlastně nejenom v době mého života, ale i v době života všech kolegů, kteří třeba byli v té době ještě zkušenější v Českém hydrometeorologickém ústavu a přesto říkali, ale tohle jsme nikdy nezažili. Takže my jsme tehdy nechtěli být příliš razantní, tím spíš, že ten model, který nám tenhle výsledek dával, byl vlastně úplně v plínkách. On byl ještě ve zkušebním provozu. On se testoval. To byl tehdy úplně nový Aladin, který se testoval. A vlastně ty ostatní modely dávaly ty srážky o něco nižší. Ne tak katastrofické. A nakonec se to vydařilo, ty výsledky, spíš tomu Aladinovi, než těm celoevropským modelům, které pokrývají větší plochu, ale tím pádem jakoby zhladili víc a snížili to množství srážek. Takže bylo to nepříjemné, že jsme nedokázali tuhle informaci podat lépe prezentovanou. Dnes už by se nám to povedlo. Nakonec, když se opravdu jedná potom o velkoplošné srážky, jako to bylo v září 2024, tak ty předpovědi jsou velice precizní. Horší je to potom s předpovědí těch extrémních jevů, které třeba jsou lokálně omezené, když přijde někde tornádo, nebo jsou ty veliké kroupy z jedné supercely, tak tohle je věc, která se opravdu těžko předpovídá den nebo dokonce týden dopředu.
0: Říká o kritických situacích v rámci jejího oboru meteoroložka a klimatoložka Taťána Míková.
2: Český rozhlas 2.

0: a setkání Vasila Fridricha.
1: Nejen o počasí si povídám dnes s klimatoložkou a meteoroložkou Taťánou Míkovou. Ta doba, která uběhla od vašeho prvního hlášení počasí na OK3 v roce 90 a dneškem, je velká nejenom z hlediska času, ale i z hlediska podoby toho, jak se prezentuje počasí v televizi. Jsou to úplně jiné světy, když zavzpomínáte na ten 90. rok a na to, když jdete dneska do studia, nebo je to vlastně stále to též, jenom trochu jinými prostředky?
2: Tak ty prostředky se změnily samozřejmě hodně. My, když se budeme bavit vlastně o OK3 a dnešní době, tak jedno, co mají společné, už tehdy to byla vlastně jakási digitální podoba. Už tehdy to byly digitální obrázky v počítači, které se vysílaly k divákovi. V té době na jedničce ještě existovaly papírové mapy a ukazovátko, kam chodili kolegové, a všechno tam ukazovali prostě na té papírové mapě a říkali to na pozadí té mapy, případně nějakých magnetických symbolů, které měli na republice a rozmístili, kde bude víc mraků, kde bude méně mraků a kde případně bude pršet.
1: Takový ten svět Vladimíra Seiferta, jak s tím ukazovátkem ukazoval na právě na té mapě, to je typologicky právě ono.
2: No ano, zdravíme Vláďu Seiferta, který měl letos 90 a je opravdu stále velice aktivní, takže musím říct, že ano, to byla ta jejich doba a vlastně na OK3 jsme začali už od začátku s tím, že ty obrázky byly tedy v počítači, nicméně my jsme vidět vůbec nebyli. My jsme tam v první fázi neměli ani kameru, takže my jsme jenom mluvili. A možná to bylo dobře, protože jsme se nejdřív mohli soustředit na to, co říkáme, a teprve potom jsme se postupně začali učit trochu i tvářit se před kamerou. Ono to i na té OK3 přicházelo postupně, protože nejdřív řekli, že diváci by nás chtěli vidět. Takže budeme mít na začátku kameru asi tak na 10-15 vteřinek, na kterou musíme říct nějaký úvod, takové ty headliny o počasí, a potom, že si zase přepneme na ty obrázky a ty už budeme komentovat, abych tak řekla, za obrazem. No a potom později jsme dokonce už došli i na té OK3 k tomu, že jsme měli vlastně modré pozadí, za námi byl modrý koberec a my jsme na něj klíčovali ty počítačové obrázky, takže tam už divák poprvé vlastně viděl, jak to vypadá, když se digitální obraz prolne s obrazem kamery a spolu se to spojí. Musím ale říct, že zatímco dneska máme docela precizní monitory, které nám ukazují, kde stojíme, kam ukazujeme, kam se pohybujeme, tak tehdy jsme tenhle odkuk neměli a my jsme si opravdu malovali do toho koberce, do těch chlupů, to se asi umějí posluchači představit, že jsme si tam dělali v těch chloupcích takové posuny, kde budeme vlastně tou rukou ukazovat, protože tam je třeba ta fronta, kterou chceme ukázat, nebo tak.
1: Nebyla právě tohle skvělá škola, že jste postupně šli krok za krokem od té neviditelnosti k viditelnosti, že když dneska přijde adept na vaše povolání, tak vlastně skočí rovnou do toho systému, který je poměrně náročný, protože vlastně říkáte všechno z hlavy, musíte si zapamatovat, kde stát, na kterou kameru se dívat. To není úplně snadné.
2: No, to máte pravdu. A vlastně ti, kdo se dívají i na Českou televizi, tak vidí, že když přijde třeba někdo nový úplně do toho ranního vysílání, takže mu třeba týdny, někomu měsíce trvá, než se opravdu v tom prostředí začne cítit jako doma. Někdo třeba si stoupne na jedno místo a pak diváci píšou, on nám zakrývá pořád buď tu naší Moravu, nebo náš chep, prostě kde on stojí. Ale pravdou je, že naučit se to opravdu není jednoduché, a my tím, že jsme to dostávali do sebe postupně, tak jsme měli určitou výhodu, určitě.
1: Bylo velkou proměnou z hlediska taktu ve vaší práci to, že počasí kdysi bylo jenom jednou večer po zprávách nebo v rámci zpravodajství, dneska vlastně ve chvíli, kdy máme 24-hodinové zpravodajství, tak ten přísun těch zpráv o počasí musí být soustavný a neustálý. Proměnilo tohle hodně způsob vaší práce a přípravy?
2: Určitě. I když i tohle přicházelo tak trochu, bych řekla, postupně, protože na začátku opravdu jsme tam byli s kolegy ve třech. V roce 1994 jsme stačili na ranní vysílání a potom na to večerní. Přes den ovšem žádné počasí v televizi nebylo, takže jsme měli prostě jednu ranní službu a jednu večerní a na té jsme se střídali. Takže jsme se museli protočit vždycky během 3 týdnů. Jeden měl jeden týden volna a ty dva týdny museli makat od pondělka do neděle. Takže je pravda, že dnes už je nás tam 9. Kolegové, kteří jsou externisti, turisti přicházejí z Českého hydrometeorologického ústavu, samozřejmě nemají tolik služeb jako ti, kteří pracují čistě jenom pro Českou televizi. To jsou ti, které vídáte ve večerním vysílání. No a na těch ranních a případně i odpoledních se střídáme navzájem.
1: Vy jste zmínila výtky jako reakce diváků, které říkali, vy nám zakrýváte to či ono území, tak to jsou takové negativní poznámky, ale chodili vám i nějaké pozitivní, že jsou rádi, že jste se trefili, nebo že to bylo skvělé, nebo to, jak to děláte, že obdivují a jsou vaši fanoušci, nebo v našem národě jsou zakořeněné pouze ty stěžovací hlasy a chodili jenom ty?
2: No tak kdybych měla říct ten poměr, tak je to tak 2:1, ale jsou lidé, kteří opravdu napíšou, to se nám líbilo, tu předpověď jste měla skvělou, dokonce opravdu napíšou, ta předpověď vyšla. To bych možná i jako pak měla přeposílat kolegům z Českého hydrometeorologického ústavu, protože ta předpověď není jenom naše práce, to je samozřejmě, ta vychází i z toho, co oni vytvořili v Českém hydrometeorologickém ústavu, takže bych ráda, aby i oni tuhle pochvalu dostali, byť je to jenom ta 1/3. Samozřejmě diváci si víc všimnou toho, co se jim nelíbí, nebo toho, co jim nepřipadá úplně srozumitelné.
1: Jak vysvětlit smysl toho, že se stále objevuje člověk meteorolog v té předpovědi počasí ve chvíli, kdy všichni máme ve svých chytrých telefonech meteoradary a různé předpovědní aplikace? Co je ten benefit, co je ten bonus, přidaná hodnota, že vystoupíte v televizi vy a nějak ta data interpretujete?
2: No, já to přirovnávám k tomu, podívejte se na to grafické počasí a srovnejte si to, když potom máte relaci, v které meteorolog ještě konkrétnosti vysvětluje. Ono nikdy na tom, jak běží ty obrázky, není popsáno úplně všechno. I třeba to, že se v průběhu dne bude to počasí měnit, jestli se bude měnit od severu k jihu nebo od západu k východu, jestli to bude ve znamení ubývání mraku, přibývání mraku, deště. To všechno jsou věci, které bez toho komentáře zjistíte z grafiky velmi těžko. Dá se to samozřejmě simulovat i tím, že některé stanice, které nemají vůbec moderátory, tak dávají zvlášť dopoledne, zvlášť odpoledne, pak noc, nebo podobně to mají i některé weby nebo případně aplikace, že si rozdělí ten den, dneska už je v aplikacích velice časté, že jdou po hodinách, což má taky svoji logiku, protože skutečně ten vývoj počasí ve dnech, jako máme teď, jsou docela velké změny a jestli ta přeháňka přijde hned po ránu nebo večer, když si lidé sednou a budou si chtít na terase třeba popovídat nebo něco opět, tak je velký rozdíl.
1: To je, myslím, důležitý fakt a parametr toho, jak lidé vnímají předpověď, že zrovna na jejich zahrádce, zrovna na jejich terase, když si chtěli večer sednout, bylo to či ono počasí. Jak vysvětlovat lidem, že to počasí, ta předpověď není konkrétně jenom pro tu jejich zahrádku, pro ten jejich pozemek, ale že ten perimetr toho, kam vkládáte tu předpověď, je malinko větší?
2: No, tak my to říkáme pořád do kolečka. Ono je třeba si uvědomit, že když jsou to ty celoevropské modely, jako je třeba evropský model, musím upozornit na to, že to se týká i toho IRNO, který všichni mají za norský model, ale on je to ten britský, respektive takový evropský, protože v něm určitý podíl mají i další evropské země, včetně České republiky. Ale je faktem, že prostě ty jednotlivé procesy se prolínají a řekla bych, že do určité míry hraje roli i to, jaký ten model je v té dané fázi. I tyhle celoevropské modely na začátku třeba měly 10 kilometrů krok, to znamená, představte si území 10x10 kilometrů, takovou to zahradu už každý nemá. A pro takhle velké území třeba byla jedna hodnota pro všechno. Teplota, vítr, rychlost větru, srážky, všechno. Když si uvědomíte, že dneska se všechno zahušťuje, umožňují nám to ty počítače, protože čím jsou rychlejší, tím toho dokážou spočítat víc. Takže ty kroky se zmenšují, ale i v těch detailních modelech, kde ten krok přirozeně je nejmenší, tak pořád jdeme do plochy zhruba 1x1 kilometr. Věřím, že se dostaneme i do menších ploch, ale nevím, pořád to, ta zahrada není takové území, pro které by ten model počítal. A má to ještě jedno úskalí. Ono ten model sice počítá pro každý ten čtvereček, ale my nemůžeme brát dogmaticky, že pokud v tomhle čtverečku je přeháňka, v tom ještě vedle taky a v tom třetím už není, že v tom třetím opravdu nebude. Protože ve chvíli, kdy vám ten model nějaké oblasti tu přeháňku předpovídá, tak vy byste měl počítat s tím, že bude v nějakém širším okolí. Rozhodně ten model není tak precizní, aby to dokázal trefit do toho čtverce.
1: Říká o přesnosti předpovědi počasí na Dvojce můj dnešní host, klimatoložka a meteoroložka Taťána Míková.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na dvojici si dnes povídám s klimatoložkou a meteoroložkou Taťánou Míkovou. My jsme mluvili, jak se proměnila prezentace počasí v televizi, nicméně tu prezentaci také ovlivňuje způsob, jakým vy předpovídáte to počasí a předpokládám, že od těch zmíněných nostalgických papírových map Vladimíra Seiferta po dnešek opět je obrovský technologický skok. Je to opravdu velice dynamický vývoj třeba v posledních letech to, co vám pomáhá pro předpověď počasí?
1: No tak když o tom takhle mluvíte, tak já vlastně si začínám teď připadat trochu jako pamětník. Protože já si opravdu pamatuju, jak kolegové Vladimír Vondráček, Vláďa Seifert, Magda Lípová, jak oni vlastně, když my jsme přišli do Českého hydrometeorologického ústavu, tak oni ještě posunovali tlakové útvary, to jsou ty níže a výše a potom samozřejmě následně i fronty v převládajícím proudění prostě tuškou po mapě. Asi dneska nikdo neumí představit. Ne, že by tehdy nebyly už první modely. Byly. Ale vlastně bylo jich relativně omezené množství. Ono taky před revolucí jsme se nedostávali k těm zdrojům tak úplně snadno. A nedalo se jim věřit tak úplně. Opravdu ten posun tou tuškou po mapě byl do jisté míry na ten první den určitě preciznější, než to, co ukazovaly ty modely. Aspoň v dlouhodobém srovnání. Takže my jsme se opravdu od toho, kdy člověk jenom počítá s tím, jak rychle fouká ve výšce vítr a posunuje všechno, co je na mapě, dostali k tomu, že dynamicky modelujeme nejenom, jak se budou posouvat ty útvary, ale jak se budou zvětšovat, zmenšovat, jak se budou vytvářet nové, což je prostě už kvalitativně něco úplně jiného. A všecko to dělají modely na základě pohybových rovnic, rovnice kontinuity, prostě na základě fyziky, která v té atmosféře opravdu existuje. Někdo si možná představuje, že ten vzduch je takový nevyspytatelný, ale ku podivu tyhle rovnice ve velké části fungují. Samozřejmě je těch parametrů, které potřebujeme sledovat strašně moc. Takže některé se tam přidávají už prostě proto, že víme, jak v některé oblasti funguje třeba počasí prohřívání vzduchu od země a tak. Takže je to taková směs opravdu exaktní fyziky, počítané přibližnými matematickými metodami a určitými dalšími přiblíženími, které tu předpověď pro danou oblast dělají co možná nejlepší. A tenhle posun za těch 30 to je prostě obrovské. Nebe a dudy, bych tomu řekla.
0: Do všech oborů razantně vstoupila umělá inteligence, není to tak dávno, nicméně říkám si, jak hodně či málo pomohla vlastně při modelování počasí pro vás. Je to pomocník, který je užitečný pro kolegy z ČHMU a pro vás při právě přípravě předpovědi počasí?
1: No, ona ta umělá inteligence není úplně samospasitelná. Někdo si představuje, ta umělá inteligence vyhledá, kde bylo někde podobně jako teď a bude se nám to vyvíjet stejně, tak ono to takhle úplně jednoduše nefunguje, ale třeba v oblasti toho, jak jako máme podmínky na začátku toho, kdy běží ten model a jak je zpracováváme, jak si s nimi poradíme, jak je do toho modelu dostaneme, co možná nejrychleji, tak v tom nám ta umělá inteligence už dneska pomáhá ohromně. Ona vlastně vylepšuje ten začátek toho, kde my začínáme modelovat to budoucí počasí. A tím nám strašně tu počáteční fázi zrychlí. Takže v tom zatím už ji užíváme docela výrazně. Myslím si, že i v tom vyhodnocování potom těch výsledků budeme docházet k dalším a dalším jakoby využitím těch analogů, to ano. Nicméně to je zatím v takových plenkách, to teprve začíná a tam bych řekla, že ten meteorolog pořád má ještě trošičku lepší oko, než ta umělá inteligence, která se může uchýlit. Ona v řadě případů má velice pěkné výsledky, ale potom přijde ten jeden, kdy je umělá inteligence úplně mimo.
0: Na úplně opačném konci tohoto technologického vývoje jsou lidové moudrosti, pranostiky. Mají i některé z nich jistý meteorologický skutečný základ, nebo jsou to jenom takové povídačky většinou?
1: No, tak ono taky vycházíme z toho, jak vznikaly. Některé vznikaly opravdu z toho pozorování počasí v nějaké oblasti. Je důležité vědět, v jaké oblasti a kdy. A samozřejmě jsou některé z nich, které vznikaly jenom jako rýmovačky. Prostě ono se to rýmovalo, někomu se to líbilo. Málo kdo si uvědomuje, že třeba existovalo něco jako stoletý kalendář, kde vlastně na každý den v tom kalendáři byla nějaká předpověď. A ta předpověď většinou jako v některých případech skutečně třeba jako u Medarda byla z toho vypozorovaného, co se stává. A v některých případech to bylo potřeba jenom doplnit to okénko, protože pro ten den neměli nic, co by se s tím svatým, kterému byl ten den zasvěcen, prostě rýmovalo. Takže ty pranostiky opravdu mají velice rozdílné výsledky z hlediska takové té prognózy, nebo jak bychom to chtěli říct. Ale taky musím říct, že někdy se stávalo, že se právě do toho stoletého kalendáře přenesly údaje z nějaké úplně jiné oblasti, že třeba něco, co fungovalo ve Skandinávii nebo ve Francii, se přeneslo do toho stoletého kalendáře v Německu nebo v našich zemích, prostě jenom proto, že se to taky hezky rýmovalo, bylo pěkné to tam napsat, ale pokud to vznikalo v jiné oblasti, tak to samozřejmě nemělo tu konotaci, kterou potřebujeme. No a navíc ve změněném klimatu se nám stává, že ty pranostiky taky fungují jinak než před stolety.
0: Říká o lidové meteorologii můj dnešní host Taťána Míková. Český rozhlas 2.

0: Hezká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes si povídám s meteoroložkou, ale také klimatoložkou Taťánou Míkovou. Co vás vlastně víc zajímalo, když jste šla na vysokou školu? Meteorologie nebo ta klimatologie?
2: No, tak asi na začátku jsem měla tu ambici být na prognoze a předpovídat počasí konkrétně pro každý den. Ale když jsem tu školu opouštěla, tak zrovna bylo víc míst na klimatologii, tak nás tam schlamstli a my jsme se museli trochu přizpůsobit. Ale vlastně, ať jsem chtěla nebo nechtěla, jsem se k té předpovědi zase vrátila.
1: Říkám si, při tom nástupu na školu jste měla takovou kratičkou epizodu, kdy jste úplně neprošla z hlediska politického, protože jste nesprávně interpretovala teď oslavený, respektive připomínaný svátek 21. srpna 68. Byl to pro vás zdvižený prst, že se máte věnovat vědě a nemotat se do těch politických věcí?
2: No tak pro mě samozřejmě to, že tam tyhle otázky budou, byl ten největší strašák, protože já se nebála matiky nebo fyziky, to je jasné. A fakt to byla asi nejnepříjemnější otázka, tu jsem si neuměla představit, že budu odpovídat.
1: Když se vrhneme do té vaší klimatologické erudice, když napadne v zimě hodně sněhu a někdo řekne, tak kde máte tu klimatickou změnu, co takovému člověku odpovídáte?
2: No, tak samozřejmě, když je to mladý člověk, tak ta odpověď není úplně snadná, protože ti už znají jenom to, co žijeme dnes. Ale pokud je to třeba můj vrstevník, tak určitě mu připomenu, jak vypadalo léto, jak vypadaly prázdniny, když jsme byli děti ve škole. Prostě, abychom měli 38 stupňů Celsia, to jsme zažívali. Nemůžu říct, že nezažívali vůbec, protože třeba v roce 1983 už se nějaké takové údaje našli a dokonce i v roce 1947, což mě překvapilo, ale trochu jsme se k tomu roku vraceli, to vypadá, že skutečně ty teploty přesahovaly 35 stupňů Celsia. To byl ten horký rok, který byl tradovaný jako nejteplejší a nejsuší v historii a dlouho nic nemohlo překonat. Tak letos, nechci říct, že jsme ho překonali, ale jsme hodně blízko. Myslím, že ta soutěž by byla skutečně velice těžko rozhodnutelná, protože přístroje tehdy byly jiné a ostatně i metodika měření trošičku. Ale teď bych se měla vrátit k nějaké té původní otázce, tak nevím, jak jsme ji měli.
1: Co říci z toho unikátního nasněžení člověku, který má pocit, že klimatická změna není, protože nasněžilo?
2: No, ono totiž jedna vlaštovka nedělá jaro a úplně stejně jedna sněhová epizoda, dokonce ani jedna sněhová zima, neznamená, že to budeme zažívat častěji. A vlastně ti, kdo žijí už aspoň 10-15 let, tak vědí, že zima, kdy je v Praze sníh, je pro nás vzácností. A ne, že by se nevyskytla vůbec, ale opravdu je to jednou za 10, za 15 let a možná, že tohle období se bude ještě prodlužovat tak, jak bude tepleji a tepleji. Takže vlastně u té změny klimatu je to vždycky o tom, že když se něco opakuje víc a víc, jako ty naše teplé zimy, a když už to skutečně se stává víc pravidlem než vzácností, tak v té chvíli my už musíme připustit, že v té klimatologii se to stává tím novým klimatem, novým rysem klimatu, který už je změněný.
1: Jenom krátce v samotném závěru našeho povídání, jak často dostáváte koncem léta otázku, bude letos na Vánoce sníh?
2: Zajímavé, letos s tím přicházíte úplně jako první.
1: Ale jsem rád, že nějaký primariát aspoň mám.
2: Ale musím říct, že letos je to zvláštní. Já jsem si i procházela, protože to sledujeme průběžně předpovědi na další měsíce. A vlastně všechny měsíce až do ledna příštího roku mají průměrnou teplotní odchylku 1 až 2 stupně nad průměrem. To znamená, že ta zima zřejmě bude zase jako celek určitě nadprůměrná a i podzim se zdá, že bude teplotně vyšší. Co je pravdou, a to je naděje, které se možná upínáme hodně, že by vlastně od listopadu měly být ty měsíce trochu deštivější, což by nám mohlo pomoci, byť třeba samozřejmě sníh by byl lepší, který by ležel na horách až do dubna, do května a tál postupně, ale i ty srážky, pokud budou v zimě přicházet častěji, byť budou dešťové, pořád to může znamenat, že se začne aspoň trošku vylepšovat situace s těmi spodními vodami, kterou potřebujeme zlepšit samozřejmě.
1: Čili ledovskou zimu asi letos opět nečekáme.
2: No, tak předpovídá se pro Alpy, ale jestli to budou třeba vrcholky našich hor, anebo od 800 metrů nad mořem, to vám ještě nikdo přesně neřekne.
1: Koneckonců vidíme, já vám dneska definitivně děkuji, že jste přijala mé pozvání do blízkých setkání. Milí posluchači, před námi jsou ještě polední zprávy a pak se na vás intenzivně těší Jitka Asterová a její pořad Byl jednou jeden rok. Od mikrofonu se s krásným počasím venku v tuto chvíli loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host, klimatoložka a meteoroložka Taťána Míková.
2: Přeju vám příjemné dny.
1: Krásné poledne.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Pachatel si musel ty místa vytipovat dopředu. Žádný kamery, žádný svědci.
4: Na něco jsem přišla.
5: Nevadí vám, že zkouším?
4: Nevadí, jdeme hned.
6: Petra je mrtvá. Kdo byl její milenec?
7: Vy nemáte přehled, co dělá a kde je?
6: Takže my tady objasníme případ století a nikdo se o tom nedozví.
8: Víte to vy a vím to já.
9: Závěr kriminální minisérie Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
10: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
11: Lépe zvládat výpadky léků by měla pomoct novela zákona, kterou teď připravuje ministerstvo zdravotnictví. Představenstvo německého koncernu Volkswagen začne jednat se zaměstnanci o úsporných opatřeních. Bude zataženo až oblačno, lokálně občasný déšť nebo přehánky. Teploty do 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Reaguje tak i na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který nebyl dostupný delší dobu teď v létě.
12: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření k vytvoření robustnějších rezervních zásob.
13: Říká za ministerstvo zdravotnictví Martin Novotný. Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
14: Je to frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
13: Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají pouze jednoho dodavatele. V Česku se to týká až poloviny léků, kterým skončila patentová ochrana. Podle výkonného ředitele České asociace farmaceutických firm Filipa Vrubela je příčinou chybějící konkurence to, že stát tlačí na nízké ceny.
15: Nakoupili jsme si tuto úsporu právě tím, že nám roste riziko výpadku.
13: Novelu chce mít ministerstvo hotovou do konce září. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
11: V největší evropské automobilce Volkswagen začíná vyjednávání o její budoucnosti. Šéf představenstva koncernu Oliver Blume se sejde ve Wolfsburgu se zástupci zaměstnanců. Ti chtějí hlavně slyšet detaily o chystaných úsporách.
16: Wolfsburg je pro Blumeho první z 9 zastávek. Po dolnosaském kmenovém závodě přijdou hned na řadu továrny v Emdenu a Zwickau, o kterých se delší dobu říká, že jsou na hraně uzavření. Volkswagen pořád vytváří zisk a v Evropě dokonce roste, ale mimo ní přichází o trhy, především o ten čínský, kde odbyt klesl meziročně o čtvrtinu. Koncern může výhledově propustit desítky tisíc zaměstnanců. Automobilka Škoda, která jeho součástí, uvedla, že plány vedení v Německu nemají přímý dopad na její aktivity. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
11: Tornádo na jihu Francie spustošilo vesnici Poma nedaleko města Carcassonne. Zranění utrpělo 39 lidí. Asi polovina z nich skončila v nemocnici. Poničených je okolo 300 domů. Nepříznivé počasí narušilo i leteckou dopravu na jihu Francie, včetně letiště v Nice nebo Marseille.
17: Jedna z obyvatelek vesnice Poma mobilním telefonem zachytila, jak obrovský trychtýř vzduchu postupoval krajinou. Na dalších videích jsou už vidět úplně zničené domy, další mají poničené střechy, v ulicích jsou vyvrácené stromy a rozbitá auta. Téměř 3000 lidí byly bez elektřiny. Úřady lidem poskytly náhradní ubytování, další šli k příbuzným nebo známým. Meteorologové varují obyvatele před dalšími bouřkami, které jižní Francii zasáhly po období vysokých teplot, extrémního sucha a lesních požárů. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
11: V Česku podle policie ubylo dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava. Jejich počet klesl z 600 před 5 lety na zhruba 480 loni. Letos v prvním pololetí jich bylo 217. Nejvíc jich bývá v Praze, nejméně v Karlovarském kraji. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové souvisí pokles s dlouhodobou prevencí prací, vzděláváním řidičů i úpravami některých křižovatek.
5: Obecně neplatí, že by města a obce musely na přednost zprava zvlášť upozorňovat. Pokud je ale nějaké místo nepřehledné nebo se tam nehody často opakují, může správce komunikace situaci zpřehlednit například dopravním nebo vodorovným značením.
11: Novou metodu na včasné odhalení ptačí chřipky budou od září testovat čeští odborníci. Na vybraných nádržích budou pravidelně odebírat vzorky vody a také například peří divokých kachen, které jsou hlavními přenašeči této nemoci.
10: V ruce mám klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu. Víme, že nakažení ptáci virus ptačí chřipky vylučují do vody ještě předtím, než uhynou.
18: Pravidelná analýza vzorků, včetně peří divokých kachen, pak podle Vojtěcha Kouby z Vysoké školy chemicko-technologické odhalí ptačí chřipku ještě před prvními příznaky. A to by podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu mohlo ochránit blízké drůbeží chovy.
19: Ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu nebo k prvním příznakům.
18: Testování začne v září na čtyřech vybraných nádržích. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
11: Bude zataženo až oblačno, lokálně čekejte občasný déšť nebo přehánky, večer bude v Čechách od jihozápadu srážek přibývat, teploty mezi 16 a 21 stupni při zmenšené oblačnosti kolem 23, na jihu Moravy až 25, na horách 14, na Šumavě až 17 stupňů. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy čekejte občasný déšť nebo přehánky, hlavně na severu, během odpoledne a večera bude ubývat srážek a bude polojasno, teploty přes den 16 až 21 stupňů, na jihu 23, na horách 14 a na Šumavě až 19 stupňů.
0: Doprava.
11: Na dálnici D1 z Brna do Prahy je kolona u Velké Býteše. Na kilometru 161 je zúžení do jednoho pruhu, do kolony se dojíždí na kilometru 165, je to na čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu je silný provoz z dálnice D1 na letiště. Hlavně kamiony jedou z brněnské dálnice a rozjíždí se u sjezdu na Ořech. A na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína popojíždějí kolony za Hradcem nad Moravicí. U Kajlovce je omezení, zdržíte se 10 minut v obou směrech. Hlavní zprávy jsou u konce a u mikrofonu je teď Jitka Asterová.
20: Já vás moc zdravím, přeji vám krásné úterní poledne. Je tady opět naše hra Byl jednou jeden rok a jdeme hned na to. V našem roce, který si dnes budeme připomínat, měl premiéru můj oblíbený film, nejenom můj oblíbený film, a je to film, bez kterého si mnozí z vás už nemohou představit Vánoce. Zkuste si v úvodu tipnout, o jaký film se jedná a samozřejmě z kolikátého je roku. Hudebně vám napoví Petr Muk, který v našem roce získal druhé místo v anketě Český slavík a také druhé místo v anketě TT. Tak já čekám na vaše SMSky, které mi posílejte na číslo 702 220 220, a naše e-mailová adresa je pořád stejná, dvojka@rozhlas.cz. A teď už ani Muk.
0: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
1: na Dvojce.

1998, Honza typuje rok 1999 a pan Jaroslav typuje rok 2003 a myslí si, že to je film Láska nebeská. No samozřejmě já vám teď neřeknu, o jaký film se jedná, protože o tom si řekneme za chvilinku. Má první nápověda se týká sociálních sítí. V našem roce se totiž na internetu objevila nová sociální síť, která si ale nešla povídat o dovolené nebo sdílet fotky z oběda ani hledat spolužáky, ale jejím cílem bylo propojit profesionály, firmy a pracovní kontakty. Tato síť se jmenovala LinkedIn. První uživatelé si na ní začali vytvářet své profesní profily, tedy něco jako moderní pracovní životopis vystavený na internetu. Dnes je tahle síť samozřejmě běžným místem, kde hledáme práci, zaměstnance, obchodní partnery anebo nové pracovní příležitosti. A teď si pustíme píseň s názvem Mandy v podání skupiny Westlife. Jedná se o cover verzi původní skladby, která ale vznikla o 29 let dříve, než je náš rok. Tak si to zkuste spočítat a napište mi svůj tip.

Bez jakého filmu si většina z vás neumí představit Vánoce? Většina z vás bez filmu Pelíšky. Růža z Valašska si myslí, že jde o film Láska nebeská, stejně jako pan Jaroslav. A ti měli pravdu. Ano, v našich kinech má premiéru vánoční film Láska nebeská. Miluju ten film. Plejáda skvělých herců jako Bill Knight, Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman, Liam Neeson a tehdy teprve 17-letá Keira Knightley. A vzpomenete si na tu památnou scénu, kdy Hugh Grant, coby britský ministr, tančí a je přitom přistižen.

0: A představte si, že Hugh Grant se na její natáčení vůbec netěšil, dokonce ji nechtěl hrát, tak se natočila až úplně na konci. No ale my si připomeneme jinou scénu, a sice jak hledá svoji lásku Natálii, pěkně dům od domu.
1: Dobrý večer, byli tady Natálii?
2: Ne.
1: Dobře, fajn, omlouvám se za vyrušení.
2: Počkat! Nejste vy náhodou premiér?
1: Ano, náhodou jsem. Veselé Vánoce. To je teď nový zvyk. Snad všechny obejdu do Silvestra.
0: Ve filmu je spousta scén, které se staly kultovními, ať už už zmiňovaný tanec Hugha Granta, anebo vzpomínáte na to krásné vyznání lásky na kartičkách, Keira Knightley. Já zase miluju scénu, u které se vždycky rozpláču, tam mě vždycky dostane, jak Emma Thompson dostane k Vánocům místo toho očekávaného náhrdelníku CDčko, pak se zamkne do pokoje a rozpláče se a já s ní. A nebo teď trošku něco veselějšího, kultovní hláška od skvělého Billa Knighta. Děti, nekupujte si drogy, staňte se slavnými a budete je dostávat zadarmo. To je nejvíc prostě. Jaká je vaše oblíbená scéna z toho filmu a hlavně, v kolikátém roce měl film premiéru? Teď mi můžete i zavolat, ke slovu přichází divoký Bill, který vám dá znamení a já připomenu telefonní číslo sem do studia, takže můžete točit telefon 22 155 25 a 25.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
3: Napište nám.
4: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Mě velice překvapuje, že někteří z vás neviděli tak skvělý film jako Láska nebeská, který měl právě premiéru v roce, který dnes hledáme a který je oblíbeným filmem paní Jany, kterou mám teď na telefonu a kterou moc zdravím. Dobrý den, Jani.
1: Dobrý den, Jitunko, dobrý den.
0: Tak vy taky patříte k těm, kteří milují film Láska nebeská tak jako já.
1: Já ho úplně zbožňuju, úplně jste mi udělali radost, já jsem teď vypla sporáky, všechno hned jsem vám psala. Takovou radost jste mi udělali, to je prostě nejkrásnější film.
0: No a máte tam oblíbenou postavu?
1: Já mám ráda všechny, úplně no úžasný je právě premiér Colin Firth, Miss Kobliha, kterou jsem tam psala do SMSky.
0: Ano,
1: ježiš. Bela, když on tam přijde, má tu hospodyni, no úžasný je všechno. Já to úplně fakt zbožňuju, že úplně mám opravdu radost, jak kdyby byly Vánoce.
0: Právě, jako tam se člověk směje a pláče dohromady. Ano. Samozřejmě ten úžasný Billy Knight, že jak hraje toho zkrachovaného rockera, to je prostě tak neuvěřitelně dobře vymyšlený.
1: A ten jeho manažer.
0: No, ten... jak se tam pak spolu opijou, no to je přece fantastická scéna, úplně jak si zbydou.
1: Přesně tak.
0: Taky vás dostane ta scéna, jak Emma Thompson si myslí, že dostane ten řetízek, který našla v manželově saku, který byl určen pro tu milenku a pak tam najde to CDčko a pláče.
1: To je hodně krutý.
0: A já si pokaždý říkám, že to dopadne jinak, že tam najde ten řetízek, i když jsem ten film viděla asi 10krát.
1: Jenom,
0: a
1: teď se vás... ona ho nosí mi, ano.
0: Ano, je to tak. Máte to zmapované, Jani, úplně. A ještě mi řekněte teď do éteru rok, kdy si myslíte, že ten film měl premiéru.
1: 2003. No, jak je tam přeci Miss Kobliha 2003, když hledá potom tu její sestru, tu servírku.
0: Aha, no tak možná v tom roce byl natočen, ale já jsem říkala, v kterém roce měl premiéru. No dobře, uvidíme ještě, Jani, ale tím vás vůbec nechci nějak zmást. Mějte se moc hezky.
1: Já slyšela Lásku nebeskou a nic už jako neexistovalo. Ale tak, i tak děkuju moc.
0: Ano, já už jsem se s váma předčasně rozloučila, tak mě to promiňte, ale moc ráda jsem vás slyšela. Mějte se moc krásně.
1: Naslyšenou.
0: A my si teď dáme píseň od Dajdou. A je to jiná píseň, která než zazněla v tom filmu Láska nebeská, protože jestli si vzpomínáte na to vyznání lásky těmi kartičkami té Keiře Knightley, tak on potom odejde z toho bytu a tam zazní Dajdou jako úplně jako naplno krásná píseň. Ale teď si dáme jinou v podání od Dajdou. No a vy si zkuste tipnout rok. I haven't ever really found a place that I call home.

0: kolikátém roce měl světovou premiéru film Láska nebeská. Růža si myslí, že v roku 2006 nebo 2007, Ina typuje rok 2004, takže my si teď uděláme malinkou rekapitulaci, protože nás čekají dvě písničky a další dvě nápovědy samozřejmě. My si dnes připomínáme rok, kdy vznikla internetová síť, která začala propojovat lidi podle jejich práce, zkušeností a profesních kontaktů a kdy měl premiéru vánoční film Láska nebeská. Takže na vás už je si tipnout, v kolikátem to bylo roce, a teď si dáme Radůzu.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Majestát hudby, největší koncert filmové a klasické hudby, míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Byl jednou jeden rok.
1: Na Dvojce.

0: Takže naše hra Byl jednou jeden rok pokračuje. Já zdravím moc svoji pravidelnou posluchačku, věrnou Kamilu, která píše, ach, tak láska nebeská, to s tím na nás nechoďte, to jde úplně mimo nás. No to si musíte doplnit znalosti, ale Kamilo, protože opravdu hodně přicházíte. A dál píše, ale divoký byl, bude tak rok 2003 až 2005 a Dajdou mě vede do roku 2003. No to je dneska šichta, ale já teď dám velikou nápovědu, protože mnozí z vás v našem roce určitě byli na megakoncertu na Letné skupiny Elán. Pokud jste tam byli, tak já budu moc ráda, když se mnou o ten zážitek podělíte, protože já jsem tam byla taky, byli jsme tam ve dvou a já si vzpomínám, že lístky dva stály 1500 korun. Byl to opravdu neuvěřitelný zážitek. Bylo tam 80 tisíc diváků a v okolí a v těch přilehlých uličkách podle odhadů možná dalších 20 tisíc. A já se pamatuju, že jsme se vůbec z toho koncertu nemohli dostat. No a já mám pro vás první slova celého koncertu a mohl je samozřejmě zakřičet nikdo jiný než Jožoráš.
1: Ahoj Česi! Ahoj Slováci! Ahoj Čekoslováci!
0: Úvodní píseň toho koncertu se pamatuju, že byla z jejich nového alba Tretě oko a byla to píseň se stejnojmenným názvem a v úplném závěru museli pochopitelně zaznít tyto tóny a tato slova.

0: Taky my!
1: Vy jste tam možná zaslechli první tóny přídavku a to byla samozřejmě píseň, na kterou všichni čekali. A v závěru zazněla Voda, čo ma drží nad vodou. Takže jak už jsem řekla v úvodu, pokud jste na koncertě byli a budete se se mnou chtít podělit o tento zážitek, tak budu moc ráda, když mi zavoláte, samozřejmě v kterém roce to bylo a jak se vám koncert líbil. Telefonní číslo sem je 22 155 25 25 a my si dáme teď celou píseň Láska moja.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: My si dnes připomínáme, v naší hře byl jednou jeden rok. Rok, kdy slovenská skupina Elán odehrála svůj mega koncert na pražské Letné, kdy měl světovou premiéru vánoční film Láska nebeská a kdy vznikla internetová síť, která začala propojovat lidi podle jejich práce, zkušeností a profesních kontaktů. Teď už zbývá jenom na to říct, kterém to bylo roce, a já mám teď na telefonu Milana, kterého moc zdravím. Dobrý den, Milane.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak jaký máte tip?
1: Můžete mi ještě zopakovat otázku, prosím?
0: V kolikátý rok si dnes připomínáme v naší hře byl jednou jeden rok, pokud posloucháte teda, pokud jste se dovolal do naší hry. Já jsem to teďko už rekapitulovala, my si připomínáme rok dneska, kdy měl v kinech premiéru vánoční film Láska nebeská a kdy měla slovenská skupina Elán koncert na pražské Letné. A ty jsem tam slyšela nějaké klávesy, nějaké ťukání. Ty, Milane. To se v naší hře nesmí googlit, protože vy typujete pouze dle mých nápověd. Takže zkusíte nějaký tip?
1: Tak zkusím teda nápovědy od vás.
0: Milane, si mi děláte legraci, já už jsem ji řekla dvakrát, teda vám osobně dvakrát, jinak během vysílání jsem už je řekla několikrát. Poslechněte, proč mi vlastně... Voláte vůbec mě? Asi ne. Asi to byl nějaký omyl. To se stává. No tak dobře, my si teď dáme tedy Celine Dion.

0: Naše hra byl jednou jeden rok. Pokračuje před námi poslední nápověda a já teď moc zdravím pana Petra, který stejně jako já byl na Letné na koncertě skupiny Elán. Píše, už nevím, v kterém roce to bylo, ale bylo to famózní. Na to, jaký je to z pohledu zvukaře neuchopitelný prostor, byla reprodukce kvalitní a moc jsme si to užili. Tipnu si úplně od boku a sice rok 2002. No, rozhlas se svými posluchači v našem roce oslavil 80. výročí od zahájení rozhlasového vysílání na našem území. Byla konkrétně neděle 18. května a oslavy vyvrcholily na letišti v Praze Letňanech. Co se v ten den na letišti odehrálo, to popisuje reportáž, kterou Radiožurnál odvysílal ve večerních ozvěnách dne a my uvádíme její část.
1: Halo, halo. Zde vysílací stanice Radiožurnálu Vekbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů zprávy a program. Dnešní vysílání zahájíme skladbou vokálního souboru Sestry Havelkovy.
2: Přes 8 tisíc návštěvníků dnes takto mohlo poslouchat a zhlédnout rekonstrukci prvního historického vysílání, které v dobovém kostýmu demonstrovala naše zprávařka Eva Ziliziová. V Kbelích také vyrostla replika dobového stanu původní společnosti Radiožurnál, odkud se poprvé vysílalo 18. května.
0: A tady samozřejmě těsně předtím, než reportérka prozradí rok, kdy rozhlasové vysílání u nás začalo, tak samozřejmě ukázku ukončujeme. No to samozřejmě, aby vaše dnešní hádání bylo o něco obtížnější. A teď už poslední hudební nápověda a Michal Šindelář.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
4: Na dvojce.

0: Tak máme tady krásné finále. Naší hry byl jednou jeden rok. A já zdravím moc Naděnku, která tipuje rok 2003 podle filmu Láska nebeská. Píše, miluju film celý, všechny scény, které jste již jmenovala. A miluji i momenty, to jsem nezmínila, to je pravda, kdy Colin Firth mluví se svou portugalskou hospodyní, každý svou řečí, nerozumí si, ale vlastně oba říkají totéž. Je, úplně mám husí kůži z té scény, kterou jsem vlastně opomněla. Takže já si myslím, že to nebudu nějak teď už napínat, že takže měli pravdu všichni ti, kteří typovali rok 2003. Výborně. A já moc děkuji Ivě, která mě teda bude střídat, kterou moc zdravím, ano, za scénář. Bylo to skvělé, hlavně ta nápověda s tím filmem Láska nebeská. No a taky děkuji za spolupráci na dnešním dílu LFC Aně Svobodové. No a já se samozřejmě na vás budu moc, moc těšit už zítra. A o čem to dneska bude, Ivo?
1: Dneska se podíváme na letní a podzimní tradinář například, takže se budeme připomínat tradice, které dodržovali naši předkové a my na ně tak trochu zapomínáme, mimo jiné tady.
0: Je tak, to je super, já si tě konečně po delší době naladím.
1: A teď si konečně dáme... po letech.
0: A teď si dáme síla. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz.
2: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Znovu se sejde pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech. Červnová zemětřesení ve Venezuele mají přes 6,5 tisíce obětí. A bude zataženo až oblačno, lokálně občasný déšť nebo přehánky. Teploty 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Zavedení pravidel pro automatické rozpoznávání obličejů na fotbalových stadionech. Také o tom má dnes v poslanecké sněmovně jednat pracovní skupina založená kvůli větší bezpečnosti. Vznikla po výtržnostech při jarním ligovém derby pražské Slavie se Spartou, kdy domácí příznivci například vběhli na hřiště a házeli pyrotechniku do sektoru hostů. Opatření by měla být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září.
3: Do toho zákona přijde legalizace možnosti využívání prostředků technických pro tzv. Chytrý stadion, tzv. Face recognition, ale tak, abychom žádným způsobem nenakládali nadmíru potřebnou s osobními údaji.
2: Teď se taková technika na stadionech využívat nesmí. Kamery tam jsou pro zjišťování viníků po případných incidentech. Nová pravidla by podle Šťastného měla platit od příští sezóny. Dvojici červnových zemětřesení v jihoamerické Venezuele nepřežilo více než 6,5 tisíce lidí. Informovali o tom venezuelské úřady. Agentura AFP píše, že v oblastech zasažených katastrofou se stále po obětech pátrá. Počty pohřešovaných ale místní úřady neuvádějí. Zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla Venezuelu na konci června. Nejvíc postiženým je stát La Guaira na severu od hlavního města Caracasu. V oblasti pomáhali i záchranáři z Česka. Kroměříž chce pomocí nové studie krajiny zjistit, jak lépe zadržovat vodu a zmírnit dopady případných povodní. Dokument se nebude týkat jen samotného města, ale celého správního obvodu Kroměříže. Radnice tak chce při plánování protipovodňových opatření více spolupracovat i s okolními obcemi, pokračuje mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.
4: Město tak bude moci ovlivňovat úpravy krajiny mimo území Kroměříže proti proudu vodních toků, plánovat společně s okolními obcemi poldry, retenční nádrže a jiné vodní plochy.
2: Studie bude stát zhruba 2,5 milionu korun. Město ale zaplatí jen 5% nákladů. Zbytek pokryje evropská dotace. Hotová by měla být nejpozději v prosinci 2028. Sanitky, zdravotnickou techniku nebo speciální vozidlo Golem si dnes můžou lidé prohlédnout na Staroměstském náměstí v Praze. Je tam den s pražskou záchrankou. Návštěvníci můžou vidět i dynamické ukázky práce lékařů a zdravotníků, říká mluvčí záchranné služby Karel Kirs.
5: Ta hlavní dominanta je samozřejmě speciál Golem, který se každoročně ukazuje na různých akcích a přímo ve speciálu Golem si právě návštěvníci mohou vyzkoušet první pomoc v rámci resuscitace nebo v rámci dušení z člověka.
2: Akce potrvá do 7 hodin večer a je zcela zdarma.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno lokálně. Čekejte občasný déšť nebo přehánky. Večer bude v Čechách od jihozápadu srážek přibývat. Teploty mezi 16 a 21 stupni při zmenšené oblačnosti 23, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 14 a na Šumavě až 17 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte kolony u sjezdu na Velkou Bíteš. Na kilometru 160 opravují vozovku v pravém pruhu. Nesouvislá fronta je z kilometru 170. Osobním autem se zdržíte 10 minut. Na pražském okruhu z D1 na letiště je hustý provoz. Jedou hlavně kamiony, regulují vjezdy do tunelu. Kolona je od sjezdu na Vestece ke sjezdu na Ořech. Osobním autem se zdržíte do 20 minut. Tolik zprávy, teď má slovo Iva Bendová.
6: Hezký den, je tady odpolední dvojka, úterní s datem 25. srpna a s ní 3 hodiny plné zajímavostí, muziky a také dobré nálady. Tak doufám, že jste připraveni a začneme kapelou Slza.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Jsme teprve na začátku úterní odpolední dvojky a teď se společně vydáme do světa techniky a vědy. Humanoidní robot, vyvinutý čínským výrobcem chytrých telefonů, dokázal uběhnout vzdálenost 100 metrů za pouhých 9,32 sekundy. Překonal tak světový rekord, který od roku 2009 drží jamajský sprinter Usain Bolt. Bolt tehdy na atletické mistrovství světa v Berlíně zaběhl stovku za rekordních 9,58. Robot s označením Lightning, tedy blesk, během testovacího běhu v rámci druhého ročníku světových her humanoidních robotů, které se konají v Pekingu, dosáhl maximální rychlosti 14,5 metrů za sekundu. Navíc už v dubnu zvítězil také v půlmaratonu pořádaném v Pekingu, kterého se zúčastnili lidé i humanoidní roboti. Vzdálenost zhruba 21 kilometrů běhl za 50 minut a 26 sekund. O téměř 7 minut tak překonal oficiální světový rekord. No tak uvidíme, jaké rekordy ještě světové hry humanoidních robotů, které skončí zítra, přinesou. Co přinese odpolední dvojka, už je teď jasné. Petr Novák a co je to láska?

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Pokud si zrovna dáváte odpolední kávu, tak jste si nás naladili právě včas. Káva je totiž významným zdrojem kofeinu a právě ten je, vězte, ať vám to sluší, naším tématem týdne. No a dneska si spolu s mým hostem, nutriční terapeutkou Andreou Jakešovou, popovídáme o tom, na co bychom si v souvislosti s ním měli dát pozor. Dobrý den, Andreo.
3: Dobrý den.
2: A začneme trochu netradičně. Ještě než probereme negativa, která sebou kofein nese, tak by mě zajímalo, jestli nám kofein přináší i nějaké benefity, jestli nám něčím prospívá.
3: Ano, kofein, respektive nápoje s obsahem kofeinu, mají pozitiva. Například u té kávy bych zmínila, že jsou vlastně dokázané nějaké preventivní účinky proti rozvoji některých typů rakoviny, například rakoviny jater. Může káva fungovat i jako prevence deprese nebo diabetu, tedy cukrovky. Jako zajímavost bych možná zmínila, že tyto benefity si uchovává třeba i instantní káva. Já chápu, že to není opravdu každého šálek kávy, že nemusí určitě všem chutnat, naprosto rozumím, ale ty benefity jsou tam také. No a podobné benefity potom mají i další kofeinové nápoje, jako například čaj. Asi bych nedoporučila úplně konzumaci kolových nápojů,

0: Například, kde jsou potom další složky, které úplně pozitivně nepůsobí. Mm-hmm.
1: No a teď už k věci. Když máme rádi nápoje nebo potraviny, které obsahují kofein, jakým možným rizikům se vystavujeme a měli bychom na ně myslet?
0: Já bych možná řekla, že pokud konzumujete kofeinové nápoje a dělají vám dobře, tak se nemusíte úplně nějakých velkých rizik obávat, pakliže se tedy držíte v rámci těch doporučených množství kofeinu. Ale existují jedinci, kteří jsou na ten kofein citlivější a opravdu to na sobě pocítí. Na někoho může mít konzumace kofeinu takový nepříjemný efekt, vlastně vliv na psychiku. Někdo se cítí trošku úzkostný, nervózní, třeba po konzumaci kofeinových nápojů. No a někomu to nedělá dobře na trávení. Protože ty kofeinové nápoje mohou být trošku dráždivé, takže můžou způsobit u někoho bolesti žaludku, pálení žáhy. No a pokud nejsme pravidelnými konzumenty kofeinu, ale dáme si kofeinový nápoj jednou za čas, tak můžeme pocítit i vliv na zvýšení krevního tlaku, což taky nemusí být pozitivní.
1: A kdo by měl kofein ze svého jídelníčku a pitného režimu vyřadit úplně? Napadají mě například lidé s vysokým krevním tlakem.
0: Přesně, jak jsem teď zmínila, tak ono to ten vliv na ten krevní tlak nějaký má. Ale spíše právě u těch, bych řekla, konzumentů, řekněme slavnostních, ne u každodenních, protože ten efekt na vysoký krevní tlak spíš mizí s tím návykem. Takže pokud pijeme kávu každý den, tak tam už nám to s tím tlakem pravděpodobně tolik hýbat nebude. Ale je to individuální a samozřejmě pokud se někdo léčí s vysokým tlakem, je to závažné, tak by se určitě měl poradit s lékařem. No ale potom bych určitě zmínila ještě právě osoby s různými trávicími obtížemi, kde ta káva nebo ty kofeinové nápoje celkově můžou ty obtíže opravdu velmi nepříjemně zesilovat.
1: A co třeba těhotné ženy? Můžou si nastávající maminky dopřát svoji oblíbenou ranní kávičku? Nebo by na ně měli raději zapomenout?
0: Můžou, pokud jim dělá dobře. Ono dříve se nedoporučovalo pít kávu vůbec v těhotenství, ale dneska už je káva povolená, ale to povolené množství je vlastně o polovinu nižší než u zbytku populace. Čili je to maximálně 200 miligramů kofeinu za den.
1: Což víme, že jsou dvě kávy,
0: přesně tak.
1: Díky za inspiraci, Andreo. Zítra nás ještě čekají zajímavé tipy, takže si nás, milí posluchači, nalaďte ve středu po 13. hodině na stejné stanici a tou je Dvojka. Příjemný zbytek dne vám přeje Tereza Bebarová a Andrea Jakišová. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Jeste, ať vám to sluší.
3: Na Dvojce.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Bílý jed. Tak nazvali autoři jeden z dílů cyklu Historie českého zločinu, který jste mohli slyšet v neděli v podvečer. A asi už tušíte, o který jed se jedná. Kokain byl už za první republiky oblíbenou drogou pražské smetánky. No tak detektivové z Pražské čtyřky v čele s Radou Vaňáskem řeší případ první československé oběti této drogy. Tady je dnešní soutěžní ukázka. Kdo chce soutěžit, měl by poslouchat pozorně.
2: Pane komisaři, zase o nás píšou. Podívejte. Dnešní národní politika. 5. ledna 1938.
3: Ukažte. Nad Prahu se snesla bílá vánice a zatímco se naše město stalo krásnou zimní pohádkou a na volných prostorech se dokonce lyžaří, prožívá Praha i jiné bílé opojení. Jde o lidi propadlé touze po bílém, po prašku, po kokainu. Bílý jed je velkým zlem pro Prahu, proti němuž policie bojuje usilovně. Detektivové jsou stále v činnosti, především za nocí. Na policejní ústředně mají v záznamu na 1700 poživačů omamných prostředků a policie ročně zatkne až 50 osob.
1: Hrajeme o dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup plavek a spodního prádla v prodejnách Timo. Tak jestli ho chcete získat, odpovězte jako pátí v pořadí správně na otázku, v jakém prvorepublikovém periodiku vyšel článek o boji policie s prodejci kokainu. Svoje tipy posílejte SMS-kou na 702 222 220.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: Je 15:13 a všichni ti, kteří jste se zapojili do dnešní soutěže, netrpělivě čekáte, jestli zrovna vy jste neposlali tu pátou správnou odpověď v pořadí. Tak začněme nejprve otázkou. Ta zněla, v jakém prvorepublikovém periodiku vyšel článek o boji policie s prodejci kokainu?
1: Pane komisaři, zase o nás píšou. Podívejte. Dnešní Národní politika, 5. ledna 1938.
2: Ukažte.
0: V Národní politice to bylo. A pátou správnou odpověď nám poslala a tudíž dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup plavek a spodního prádla v prodejnách Timo získává Irna Hublová. Gratuluji vám, hezky si vyberte, ať vám to sluší. No a historie českého zločinu vás zavede svými autentickými kriminálními případy do let 1938 až 1962. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině na dvojce, anebo samozřejmě kdykoliv potom na webu, anebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
2: Chůze je přirozený pohyb, který může prospět kondici, zdraví, ale také naší psychice. No a když k ní přidáme hole a správnou techniku, zapojíme do pohybu celé tělo. Nordic Walking ale může pomáhat ještě jinak. Už po 10. se uskuteční série charitativních pochodů, jejichž výtěžek letos poputuje 13-leté Natálce. O Nordic Walkingu i charitativních pochodech si popovídáme s předsedkyní Českomoravské federace Nordic Walking Janou Stejskalovou. Dobrý den, vítám vás.
3: Dobrý den, děkuji.
2: Začneme tím letošním jubilejním, 10. ročníkem. Kolik pochodů dohromady to bude a kam na ně můžeme případně vyrazit?
3: Tak letos jsme pro vás přichystali 20 charitativních pochodů, které budou různě po republice. Začínáme 5. září ve Vimperku a budeme končit 11. října v Nymburce. Jinak potom budou několikrát v Praze, například v Mladé Boleslavi, České Třebové, v Českých Budějovicích, v Ostravě, v Hradci Králové, v Polišce, v Kolíně, v Olomouci, takže opravdu budou na různých místech republiky.
2: Jak dlouhé ty pochody jsou?
3: Každý organizátor si je dělá podle sebe, většinou jsou kolem 5 kilometrů, někdy delší. Hlavní charitativní pochod proběhne 10.10., vyšlo vám to symbolicky na 10. ročník, bude v Konopišti a my tam máme připravený 2-kilometrový okruh, který bude zpestřený soutěžemi a atrakcemi pro děti a potom ten hlavní pochod je 7-kilometrový.
2: Co všechno potřebujeme mít, abychom se mohli pochodu zúčastnit?
3: Nepotřebuje nic, budeme rádi, když účastníci přijdou s dobrou náladou, kdo bude mít hole, tak může jít s holemi, kdo hole mít nebude, tak není to podmínkou, že účastníci musí mít hole.
2: Já už jsem zmiňovala, že vlastně letošní pomoc bude směřovat 13-leté Natálce, prozradíte nám o ní něco víc?
3: Natálka bydlí na Vysočině, žije sama s maminkou, už se narodila s mentálním postižením a zdravotním znevýhodněním, takže letos jsme se rozhodli, že pomůžeme právě jim.
2: No a vzhledem k tomu, že těch pochodů je sice opravdu docela dost, nicméně ne úplně ve všech městech a někdo by se chtěl i tak zúčastnit, má možnost?
3: My jsme vlastně teď zahájili, nebo teď už před asi 5 lety jsme zahájili online účast, že někdo to nemá blízko například do Konopiště nebo v jeho lokalitě žádný pochod neprobíhá, takže se může projít v místě svého bydliště sám a ten dar poslat vlastně na transparentní účet, který jsme zřídili kdysi kvůli paní Petře, která měla fatální autonehodu a ozývali se nám i z Ameriky, že by jí rádi pomohli, ale že jsou daleko. Takže takhle my vlastně každý ročník se posouváme a snažíme se zlepšovat.
2: No a abychom tady posluchačky a posluchače dostatečně nalákali, tak pojďme ještě říci, jaké benefity Nordic Walking pro naše tělo má.
3: Tak Nordic Walking, jak jste řekla, má nejenom ty benefity pro tělo, co se týká zdraví ve formě toho, že člověk zhubne, dostane se víc do kondice, ale pomáhá i s různými civilizačními onemocněními, jako už jsou teda ta nadváha, obezita, ale i různé kardiovaskulární nemoci, vysoký krevní tlak, cukrovka druhého typu, ale jak jste i zmínila, pomáhá s různými psychickými nemocemi, kterých v dnešní době opravdu přibývá.
2: Říká předsedkyně Českomoravské federace Nordic Walking, která nás mimo jiné pozvala také na letošní 10. ročník charitativních pochodů, Jana Stejskalová. Děkuji moc za to, co děláte, popřeji vám, ať se ten 10. ročník vydaří a podaří se Natálce co nejvíce pomoci. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
3: Děkujeme, naslyšenou.
0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.

0: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Petře, vítám tě, ahoj.
3: Ahoj.
2: My dnes zůstaneme v jižní Itálii, v Apulii, kde ty se právě teď nacházíš. Je to
3: ano, prosím.
2: Kraj kamenných měst, slunce, vína, primitivo, kterému jsme se bavili spolu. Ale hlavně také olivovníků. Právě tady se totiž rodí velká část italského olivového oleje. Tak jak důležité jsou tedy olivy pro Apulii?
3: Obrovsky. Hospodářsky i historicky, fakt. Apulie je jedním z největších olivářských regionů Itálie. Říká se, že tady roste kolem 60 milionů olivovníků a že Apulie dodává přibližně 40% veškerého italského olivového oleje. Když člověk jede krajinou mezi Bari, Ostuny nebo Brindisi, tak vidí, že olivovník tady zdaleka není jenom plodina. To je prostě, ale fakt, to je součást identity. Když jedeš tou krajinou a teď vidíš všude kolem sebe rozlehlé olivovníkové háje, ale někdy vidíš úplně jako rozrostlé stromy, a kdo viděl olivovníky, tak ví, že to zní jako protimluv, říct jako rozrostlý olivovník. Ale tady se dají vidět i poměrně jako mohutné kmeny a to jsou stovky let, možná i tisíce let staré stromy, které vypadají mnohem víc jako sochy. Jako prostě výtvarné dílo od přírody, než jako zemědělské rostliny.
2: A čím je apulský olivový olej, řekněme, typický?
3: Tam hraje obrovský vliv odrůdy a místa, podobně jako když se hovoří třeba o víně. Takže v Apulii máš jako speciální odrůdy Coratina, Oliarola Barese, Cellina di Nardo nebo Peranzana. Ta Coratina často dává výrazný, pikantní a nahořklý olej s vysokým obsahem polyfenolů, tedy látek, které souvisí s chutí i jako s antioxidačními vlastnostmi. Já se omlouvám, že tak jako polikám, jo, ale mě se fakt zbíhají chutě, protože já mám strašně rád zdejší olivový olej. A učí mě místní lidé, jak jako rozeznávat ty chutě a třeba mě říkají, když polkneš, tak on tak trošku štípne v krku a to není chyba. To je jako známka čerstvosti a síly. Tam jde o to, že takový tuk potom, takový olej, to není navaření, ale to je laskomina sama o sobě.
2: No, mně už se ty sliny zbíhají taky.
3: Tak děkuji za podporu.
2: Nicméně ty víš, že my máme rádi příběhy, tak pojí se tedy k olivám v Apulii nějaký příběh?
3: A teďka velmi dramatický. V posledních letech zasáhla hlavně jejich Apulie bakterie Xylella fastidiosa, která ničí olivovníky. Představ si, že v oblasti Salenta odumřeli nebo byly fakt vážně poškozeny miliony stromů. A je to jedna z největších ekologických a zemědělských rán, jaké moderní Apulie zažila. Musím říct, že nakolik mě osobně velmi inspiruje krásný, rostlý, starý olivovník a představuji si, co zažil, kdy tady už stál, tak vidět suchý a mrtvý olivovník, který tady ale byl už klidně několik století, tak to člověku až jako brečí srdce. To prostě není jenom ztráta úrody. To je ztráta rodové hodnoty pro ty majitele a pro tu krajinu, jako kdyby prostě zmizel kus paměti. Se omlouvám, že jsem se tak jako zasnil, ale fakt to je jako mocný zážitek.
2: No, já tomu úplně rozumím, ale abychom nekončili takhle úplně smutně, tak já prozradím, že když jsi byl na Srí Lance nebo v Srí Lance, takže jsi mi dovezl mimo jiné také jejich hřebíček. Pokaždé, když ho dávám do rýže, kterou vařím, tak si na tebe vzpomenu, tak doufám, že ani z Itálie nepřijdeš s prázdnou.
3: Udělala jsi mi radost a hned několikrát. Jednak tím, že tě hřebíček ze Srí Lanky potěšil, no a samozřejmě, že této otázce nemohu přijet s prázdnou. Takže některé z příštích povídání budeme přechutnávat nějaký italský olivový olej a věřím, že spustíme to slinění a tu chuťovou touhu u našich posluchačů ještě víc než snad dneska.
2: No tak je konec konců čas odpolední svačiny, tak si to můžeme dovolit. Moc děkuju a těším se nejenom na to příští povídání, ale i na to, až se zase uvidíme a budeme spolu ochutnávat olivový olej. Měj se hezky.
3: Skvěle. Měj se krásně. Ahoj. Loučím se s tebou i s našimi posluchačkami a posluchači.

0: Tak doufám, že nám neusínáte jako šípková růženka, o které zpíval dvojce u piana Dan Barta. No a já doufám, že nás probere meteorolog Martin Tomáš, který pro nás má předpověď počasí. Dobré odpoledne, vítám vás.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak nejprve začneme tady tím stávajícím počasím, jaké v tuto dobu panuje v Česku.
1: Tak na celém území převládá velká oblačnost, oblačno nebo zataženo. Občas skrz tu oblačnou oblohu slunce prosvítá, pak v těch místech je i relativně teplo, i klidně 25 stupňů bylo v Ústí nad Labem, dokonce ještě tepleji kolem 26 je na jižní Moravě, ale pak jsou místa, která jsou o mnoho chladnější, zejména na severu, severovýchodě území, kde je zataženo celý den, taky po velkou část dne zde pršelo a teploty zde nedosáhly ještě ani 15 stupňů, takže v rámci republiky obrovské teplotní rozdíly.
0: Jak to bude vypadat večer a hlavně v noci na zítra?
1: Tak nadále čekáme velkou oblačno, zataženo až oblačno. Místy, a to zejména v Čechách, se vyskytne déšť nebo přehánky. Potom kránu na jihozápadě Čech může být i polojasno. Noční teploty budou vyšší než minulé noci, protože bude právě ta zvětšená oblačnost. Čekáme tedy 15 až 11 stupňů Celsia minima. No a v noci bude vítr většinou slabý.
0: No a samozřejmě poprosím i o předpověď na středu.
1: Tak středa bude nadále poměrně chladným dnem, ráno a dopoledne bude převážně oblačno i zataženo, jen výjimečně se objeví polojasná obloha, to zejména v jihozápadní polovině území. Místy se také bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky, četnější v severní polovině území, ale během odpoledne a večera čekáme ubývání srážek a polojasná obloha bude četnější. Nejvyšší teploty zítra 16 až 21 stupňů nejčastěji, ale v jižní polovině území tam bude většinou kolem 23 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 14 stupňů, ale Šumava bude teplejší až 19 stupňů, vád bude slabý během dne. Místy mírný vítr z východních směrů 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Říká o zítřejším počasí meteorolog Martin Tomáš. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky a naslyšenou na dvojce.
1: Naslyšenou.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Čekala jsem, jestli Patricie Strouhalová přijde dnes do studia dvojky vyzbrojená nějakými potravinami, aby si je případně zkontrolovala, ale přišla na prázdno. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. No, jestli si čekala zvadlou zeleninu nebo prošlý jogurt nebo rozmrazené maso v misce, které leží v lednici a říkáme si, tak jako zítra to ještě vydrží, zítra to bude k obědu. No tak pokud je tohle někomu z nás povědomé, tak poslouchejte právě dnešní kávu o čtvrté, protože my si budeme povídat s Kamilou Procházkovou v kávě o čtvrté. Je to žena, která, jak já s oblibou ráda říkám, propojuje vědu a kuchyň, a budeme si povídat o tom, kdy platí to, že opravdu tu potravinu můžeme použít a kdy už ne, kde číhají největší rizika.
0: Dvojka@rozhlas.cz, tam směřujte svoje dotazy. Já se pro dnešek loučím písní z filmu Duch a zítra ve 13 na vás těším, naslyšenou.
1: To je dobrá.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Škoda, že ji nikdo nemůže slyšet. Mezi nebem a zemí se ocitne inspektorka Candice Renoirová v premiérovém kriminálním seriálu. ČT2. Ulrich rozehrává hazardní vysokou hru. Ukradne svatou korunu. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh výpravčího na odlehlé železniční stanici v oceňovaném filmu Alois Nebl. Úterní večer s Českou televizí.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Bylo 16 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Lépe zvládat výpadky léků by měla pomoct novela zákona, kterou teď připravuje ministerstvo zdravotnictví. Americký prezident Trump chce přejmenovat Ontarijské jezero na americké. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky a teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová, hezké odpoledne. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Reaguje tak i na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který nebyl dostupný delší dobu teď v létě.
5: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření k vytvoření robustnějších rezervních zásob.
6: Říká za ministerstvo zdravotnictví Martin Novotný. Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
7: Je to frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
6: Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají pouze jednoho dodavatele. V Česku se to týká až poloviny léků, kterým skončila patentová ochrana. Podle výkonného ředitele České asociace farmaceutických firm Filipa Vrubela je příčinou chybějící konkurence to, že stát tlačí na nízké ceny.
8: Nakoupili jsme si tuto úsporu právě tím, že nám roste riziko výpadku.
6: Novelu chce mít ministerstvo hotovou do konce září. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa vážně zvažují, že přejmenují Ontarijské jezero na americké. Trump to napsal na své sociální síti Truth Social s tím, že kvůli sílící obchodní válce s Kanadou neočekává další významné obchodování s Ontáriem. Právě po této nejlidnatější kanadské provincii je jezero na kanadsko-americké hranici pojmenované. Vztahy Washingtonu s Ottawou se vyostřily minulý týden po krachu jednání o clech. Srážky v minulém týdnu částečně zlepšily stav půdního sucha. Na jižní Moravě ale déšť nasytil půdu jen do hloubky zhruba 15 cm. Vyplývá to z údajů webu InterSucho a Českého hydrometeorologického ústavu. Na suchu zůstává i většina moravských řek.
9: Pod normálním stavem zůstává taky většina pramenů a mělkých i hlubokých vrtů. V Čechách je situace s nasycením půdy o něco lepší. Tam meteorologové zaznamenali úhrny srážek i nad 100 mm za týden. Na rozdíl od Moravy, kde místy nedosáhly ani desetiny. Podle tvůrců webu InterSucho se následky sucha stále prohlubují a i kdyby přišly silnější srážky, letošní škody v zemědělství a lesnictví už nenapraví. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Geologové objevili v ostravsko-karvinský nový minerál. Na počest vědce Jiřího Králíka z Vysoké školy báňské v Ostravě ho pojmenovali králikit. Připomíná krystaly soli kamenné a je tak drobný, že není vidět běžným mikroskopem. Objevili ho v hlubinách dolů na solných krápnících v místech, kde do důlních prostor prosakuje slaná voda z nadložních hornin. Pokračuje olomoucký geolog Jakub Jirásek.
10: Aby jsme přesvědčili komisi, která schvaluje nové minerály potenciálně v celém světě, to bylo teda velice obtížné, protože jsme ho nedokázali oddělit od těch solných krápníků, takže jsme několik let se trápili s tím, jak vlastně tu komisi přesvědčit, že ten minerál má jedinečnou kombinaci chemického složení a nějaké vnitřního uspořádání atomů, což vlastně dělá minerál minerálem.
3: Vědci podle Jiráska dosud na světě popsali a schválili 6226 minerálů, z toho 109 v Česku.
11: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
4: Počasí.
3: Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy čekejte občasný déšť nebo přehánky, hlavně na severu. Během odpoledne a večera bude ubývat srážek a bude polojasno. Teploty čekejte mezi 16 a 21 stupni, na jihu 23, na horách 14, na Šumavě až 19 stupňů.
4: Doprava.
3: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna jsou kolony z obou směrů. Z Prahy za sjezdem na Rosice z kilometrů 180 pojedete osobním autem k D2 až 40 minut. Z Vyškova do Zúžení u D2 jedou kamiony pravým pruhem z kilometru 212. Tam brzdí i osobní auta a pomalu jedou do omezení u Rohlenky. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Domažlice na 90. kilometru se po požáru kamionu už jede oběma pruhy. Kolony se rozjíždějí, zdržíte se do 25 minut. Tolik zprávy, teď má slovo Patricie Strouhalová.
12: Zdravíme vás, 5 minut po 16. hodině, je tady káva o čtvrté. Dnešní podtitul nebo titul, jak chcete, jídlo, a vždyť je to ještě dobré. A se mnou ve studiu už je paní doktorka Kamila Procházková, která se zaměřuje na biologické a chemické procesy v potravinách. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Tak co se děje s potravinou, než se na ní objeví plíseň? Protože já jsem před chvílí říkala, pokud nás poslouchali naši posluchači s Ivou Bendovou, že si budeme povídat právě o tom, pokud máme třeba zvadlou zeleninu nebo prošlý jogurt nebo nějaký ten den půl den rozmrazené maso v ledničce v misce s tím, že ho uděláme zítra, ne k obědu, to nestihneme, tak k večeři, tak co vlastně se děje s tou potravinou, než opravdu fyzicky pohledem zjistíme, že už to v pořádku není?
13: Tak nejprve je samozřejmě zjevně teda objektem našeho optimismu, že ji spotřebujeme včas. Ale každopádně to, když vidíme plíseň, tak to už není jak úplně ta plíseň. To už jsou rozmnožovací orgány šťastné plísně, která prorostla všude, kde se dalo, a už jako neví, co by, tak se jde množit. Takže to už vlastně je velmi pozdní projev plísní, takový ten kokoříšek nebo skvrny černé nebo žluté nebo na zelené, ale to je různé, ale předtím už ta plíseň zvládla většinou potraviny prorůst. Záleží, co je to za potravinu, měkkou, prorůstá velmi rychle, tvrdé potraviny, tam to může být trošku jinak, tam se někdy nedokáže těmi tvrdšími pletivy úplně dostat skrz.
12: No a podle čeho poznám, že ta potravina už není nebo nemusí být bezpečná, i když na první pohled ještě vypadá dobře, to znamená, že ta plíseň ještě jako se nedostala na ten povrch.
13: Tak byli jsme obdařeni jistými smysly, chutí a čichem. A za ideálních podmínek by vlastně náš čich i chuť nás měli varovat před tím, že potravina už není tak úplně v nejlepší kondici. Problém je v tom, že my svůj čich a zejména chuť, tam je to trošku jednodušší a více prozkoumané, tak trošku násilně formujeme a přesvědčíme své smysly, že to, co si myslí, není tak úplně pravda. To znamená, za běžných okolností by nás třeba hořká chuť nebo kyselá chuť varovala před tím, to nejest, to je zkažený nebo nezralý. My jsme ovšem donutili své smysly, aby hořkou chuť přijímali jako žádoucí. Nejdřív nutíme děti jíst brokolici a přesvědčujeme, že je zdravá, a potom jako dospělí se vysloveně násilně přinutíme na jiné typy hořké chuti, v České republice oblíbené nepochybně. Takže potom vlastně pro nás už to není varování, i když by primárně bylo.
12: Tak o těch varováních si budeme povídat s vámi, tak pokud chcete, ptejte se a napište nám i vaše zkušenosti dvojka@rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: autorka několika vzdělávacích knih a několika kuchařek, lékařka a genetička Kamila Procházková v dnešní kávě o čtvrté, kdy si budeme povídat o chutích a o tom, co by nás mělo varovat. V kávě o čtvrté, když jsme se bavili před chvilkou o tom, že jsou jisté chutě, které by nás měly varovat, a vy jste říkala ta hořká chuť, tak co vlastně chutná hořce?
1: Tak lecos chutná hořce spousta látek, které třeba rostliny používají k tomu, aby se bránily sežrání. Takže typicky prostě spousta z nás už ochutnala třeba pampelišku, ale podobné látky, různé laktucín, laktokopikrín, jsou přítomné i v dalších zeleninách, třeba v čekance.
0: Ano, čekankové
1: tak,
0: puky.
1: Tam nás ta hořká chuť vlastně varuje, nevyžer si tady záhonek, pak to tady neproste, ale hořká chuť nás může varovat právě i před zkažeností, protože například rozpadající se těla bakterií, různé bakteriální lizáty chutnají hořce, takže vlastně pro nás ta hořká chuť by měla být jako trošku to nejest, nebo se nad tím aspoň hodně zamyslí, jestli to opravdu musíš jíst, a my bohužel takhle vlastně, nebo bohužel, možná pro někoho bohudík, nereagujeme takto, protože jsme se prostě naučili, náš mozek velmi ovlivňuje ten chuťový i čichový vjem a naučili jsme se, no ona ta hořká chuť vlastně může být strašně super.
0: No, čekanku většina z nás rádo nemá, ale...
1: No jo.
0: Dobře, ale pampelišku tak tu zase už většina z nás si na jaře utrhne do toho salátu, protože chce být zdravá, takže...
1: Tak samozřejmě tyhle látky, které jsou hořké v těch rostlinách, tak ty pro nás a priori většinou, nechci říct všechny, protože to je moc velká skupina, většinou nebývají škodlivé, dokonce u některých z nich byly zachycené i některé pozitivní efekty, zvažuje se nějaké její výzkumné využití právě u látek z té čekanky, ale rozhodně se nedá říct, prostě je to zcela zdravé, to je vždycky složitý. Nikdy si o něčem zdravé, to je vždycky otázka kontextu.
0: Když se vrátíme do těch našich ledniček a špajsky, tak platí tedy to, co voní.

0: se přesvědčili, že kyselá chuť je super. Takže je to složité, ale zase zároveň kyselá chuť může znamenat, že potravina obsahuje hodně ovocných kyselin, včetně kyseliny askorbové, která je vlastně vitamin C, takže to pro nás může signalizovat zase. Prostě ty naše smysly jsou velmi citlivé, ale náš mozek vyhodnocuje ten vjem ve výsledku všelijak.
1: Co se skrývá pod pojmem, když řekneme, to jídlo už se kazí, nebo začíná se kazit? Co vlastně se v tom jídle děje? Co tam je za procesy, které probíhají?
0: Tak
1: co,
0: mohou tam probíhat procesy, které zahrnují něco živého, to znamená bakterie a plísně, a mohou tam probíhat i procesy, které vlastně nejsou biologicky podmíněné. Třeba takové žluknutí a priori není vlastně procesem podmíněným ani bakteriálně, ani plísňově. Jedná se o specifickou chemickou reakci tuků s kyslíkem, kdy vznikají prostě trošku jiné sloučeniny, které taky vlastně jíst nechceme. Kažením vnímáme taky třeba různé zasychání nebo tvrdnutí u pečiva, taky tomu někdy řekneme, zkazilo se to, protože to stvrdlo, což opět není bakteriálně podmíněný proces, ale trošku to zhoršuje stravitelnost, zejména to z hlediska dentistického. Takže samozřejmě je to celá široká škála procesů, nejproblematičtější ale bývají ty, které zahrnují mikroorganismy. Uh-huh. Tam nám většinou hrozí nějaké riziko.
1: No a co se nám může stát, pokud sníme nahnilou nebo plesnivou potravinu?
0: Tak nahnilost je, takhle, plíseň je jednodušší. Plesnivá potravina znamená, že obsahuje plísně, to znamená mikroskopické houby. Ačkoliv leckdo z nás chodí rád do lesa na houby, tak tyhle houby bývají trošku zrádnější, řada z nich produkuje mykotoxíny. Ne, že by ty v lese neprodukovaly. Hmm. Myslím, že mochomurka zelená je celkem známa. Ale řada z těch plísní není pro nás rozpoznatelných. Takže ačkoliv řada z nich těch plísní nic špatného neprodukuje, my je od sebe nepoznáme, od těch, co produkují jedny z nejjedovatějších látek na planetě, protože aflatoxíny patří vlastně k nejzávažnějším jedům, který vůbec v naší biologické říši nacházíme. Takže plísně jsou rizikové především produkcí mykotoxínů. Nahnilost je takový široký pojem, to je, kolonizovala nám to celá skupina něčeho, většinou směs bakterií i plísní, a vlastně plísně tady mohou produkovat mykotoxíny, bakterie mohou být infekční, můžou nám způsobit onemocnění jako takové, anebo také můžou produkovat někdy toxíny.
1: Máme potraviny, které jsou třeba jenom oschlé, tak ze zdravotního hlediska jedná se ještě o bezpečnou potravinu?
0: Tak samotná oschlost je spíše senzorický vjem a samotná oschlost většinou by a priori nemusela vadit. Problém je, že když něco oschlo, tak to znamená, že jsme to asi špatně skladovali. Takže ačkoliv samotná oschlost znamená jen, že to škrábe v puse, tak pravděpodobně jsme to nechali někde stát třeba v teple a mohly se pomnožit právě nějaké bakterie, které nevidíme, necítíme, protože většinu bakterií my prostě nijak našimi smysly jen tak nerozpoznáme, zvlášť to menší množství. Takže oschlost nevadí, ale je to často vedlejší příznak, nestarali jsme se o potravinu.
1: Pokud chcete, ptejte se. @rozhlas.cz Kamila Procházková je dnes naším hostem v Kávě o čtvrté.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Díky za otázky, které už posíláte na naší adresu Kamile Procházkové, se kterou si povídáme v Kávě o čtvrté o potravinách a o jídle, o kterém si mnohdy myslíme, že je ještě dobré a že bychom ho ještě mohli sníst. Dobrý dotaz přišel, aspoň tedy podle mě, nevím jak podle vás, jak ho zhodnotíte vy, píše Radek, kdy je hořčice v lednici stará?
1: Už tam zestárla. Tak tady hodně záleží na tom, jaká je to hořčice. Protože hořčice sama my kdy používáme i jako konzervant. Že? Jenomže, protože ona obsahuje určité enzymy, které mají určitou protibakteriální aktivitu, ale zároveň hořčice není jenom to hořčičné semínko, takže pokud máme namleté hořčičné semínko, prostě tak to vydrží extrémně dlouho. Ale pokud je ta hořčice už vlastně řídká, tak je něčím naředěná. A je naředěná někdy vínem, někdy octem, někdy veržus, někdy vodou. A teď záleží, čím jsme ji teda naředili. Pokud je ředěná octem, což bývá teda ta česká hořčice, tak ta má, jako, když už... Tam už opravdu můžeme použít ty smysly, jestli už opravdu vypadá nebo zapáchá divně, ale tam je ta trvanlivost lednice opravdu extrémně dlouhá. Ale některé hořčice, třeba doma vyráběné, třeba že ve Francii si často lidé vyrábějí hořčici doma, tak ta semínka rozvařují ve vodě. Někdy přidávají víno, ale někdy i jenom ve vodě. A tam už vlastně ta aktivita těch enzymů je malá, tam jsou převařené a zároveň není tam to kyselé prostředí, takže tam se kazí prostě podstatně rychleji. Nedokážu říct jako, jak přesně na dny nebo týdny, ale tam prostě ta trvanlivost není tak velká.
0: Nad čím a kdy vůbec nepřemýšlet a rovnou tu danou potravinu hodit do koše?
1: No tak když je chlupatá, tak... tak už jsme si tady řekli, když už prostě plíseň se rozhodla obnažit pohlavní orgány, jestli taková věc mi tady říct, tak vlastně to už je vlastně pozdě, pokud tam ta plíseň nebyla samozřejmě inokulovaná úmyslně, jako u plísňových sírů, samozřejmě ji očekáváme. Ale jinak, jakmile nám něco opravdu nepřirozeně zapáchá, tak není na co čekat, protože i když jsme si smysly trošku teda vycvičili, jak něco vydrží a třeba zápach různých fermentovaných potravin se nám stal určitým způsobem příjemný, syračky leckomu voní, mě ne. A tak přesto, pokud nám něco, jakmile prostě naše smysly nás varují, tak už určitě nás varují v nejposlední možné chvíli.
0: No a co vyhazujeme zase naopak vlastně skoro zbytečně nebo úplně zbytečně? Jak odlišit tu zhoršenou kvalitu a zdravotní závadnost?
1: Tam právě často to vlastně odlišuje i rozdíl mezi minimální trvanlivostí a spotřebujte do. Protože právě spotřebujte do se vztahuje k bezpečnosti, zatímco minimální trvanlivost ke kvalitě. Takže potraviny, které přesáhly své spotřebujte do, tak ty bychom opravdu měli vyhazovat nemilosrdně. Ono to tam není omylem. Často se to vztahuje právě k nějaké kontaminaci, která tam potom narůstá a není těmi smysly často rozpoznatelná. Různé lahůdkářské výrobky a tak my to ještě nemusíme poznat, ale třeba listerie tam může růst a nepoznáme ji. Pokud je to minimální trvanlivost, jde spíše o hranici kvality. A ta kvalita může klesat třeba u pečiva tím, že pečivo tvrdne. Stvrdlé pečivo je neškodné, jenom se prostě špatně kouše. Můžeme s ním provést něco, nastrouhat něj strouhanku nebo ho rozpéct, protože zatvrnutí je zodpovědný jeden z typů, on obsahuje dva typy škrobů, tak jeden typ toho škrobu vlastně dělá takové speciální řetězce a ty se dají rozrušit zahřátím, takže rozpékání pečiva vlastně uvolní zase na chvíli tuhle krystalizaci a můžeme ho sníst třeba měkčí.
0: No, když jsme u toho pečiva, tak někdy se stane, že máme doma pečivo, které vypadá dobře, ale třeba chleba má na sobě takové jako drobné bílé tečky a teď si říkáme, tak co, tak už jako je to plíseň, nebo je to zbytek mouky, jak to jako poznáme?
1: No tak pokud to byla mouka, tak už tam byla vlastně v okamžiku, když jsme ten chléb koupili, takže jako, že by se mě rovnou koupili čerstvý plesnivý chléb, to se asi nestane. Samozřejmě někdy to není úplně lehké očima rozlišit. Mouka většinou ulpívá v různých žlábcích, drážkách na tom chlebu a zároveň mouka jsou pevná zrníčka, jde od fouknout nebo setřít, když to plíseň se tak jako matlá. Ale když si nejsme jistí, tak jíst plesnivé pečivo není vhodné. Právě pečivo plesnivý neúplně vzácně plísněmi, které mohou produkovat ty aflatoxíny. Týká se to teda spíš v ořechů a soji a tak, ale i to pečivo patří do téhle skupiny, která má sklony.
0: Takže když máme sáček, v tom sáčku je jedno naplesnivělé pečivo, jeden kus, a ty další ne, tak vyhodit všechno.
1: Tak pokud už dokonce vidíme, že to má plíseň, tak už se to rozmnožovalo, to znamená, z těch rozmnožovacích orgánů nalétaly spory na všechno ostatní pečivo, takže tady bohužel, tady to opravdu by mělo jít pryč.
0: Zdraví posluchačka Dagmar a píše, zrovna jsem otevřela zavařovací sklenici s rozpůlenými švestkami z obchodu ve vlastní šťávě. Zavařeno před týdnem. Mírná pěna ve sklenici signalizovala, že to nebude OK, už to mírně kvasí. Dotaz, mohu uložit do lednice a sama skonzumovat třeba jako kompot, na koláč otevírám jinou sklenici.
1: Pokud už se to očividně kazí, tak určitě nekonzumovat a tepelná úprava spoustu těchto věcí neničí. Plísně se neničí, toxíny se neničí tepelnou úpravou, takže vlastně přepečením se to neřeší. Přepečení zabíjí pouze ty aktivní formy bakterií a některých plísní tam záleží a vlastně ne jejich toxíny, takže to by se jí prostě nemělo, protože takže nevíme, co v tom teď je.
0: Když bychom dělali těsto s třeba s jogurtem, tak tam zabijeme, ale ty...
1: No zabijeme ty bakterie jogurtové.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: Jogurt se prakticky... Tam, aby si jogurt zkazil, to už tedy musí být. To je právě ten případ toho spíše snižování kvality, protože on s delším stáním a zráním trošku se stává kyselejším, protože ty bakterie spotřebovávají laktózu, mléčný cukr, takže vlastně je kyselejší. Takže někomu to může připadat jako snížení kvality. Ale jogurt je velmi trvanlivá potravina.
0: I na ty jogurty se ptají naši posluchači a posluchačky, tak se dostaneme k dalším otázkám po písničce. Děkujeme, že nám píšete na dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.

0: Dotazy pro Kamilu Procházkovou v dnešní kávě o čtvrté. Potraviny, které ještě můžeme sníst, a nebo už raději ne. Michal píše, dobrý den. Já stále doma dostávám od manželky Vixung, že nedávám na otevřený půlkilový jogurt, když si odeberu nějaké množství sáček. Že v ledničce ten jogurt nemůže stát bez sáčku, to samé sýry a jiné věci. Podle mě tomu nikdy nic není. Je to tak? A smajlík.
1: Tak samozřejmě, to je sociálně složitá otázka, ale řekněme, že...
0: Jakože manželky mají vždycky
1: pravdu. Ano, nepochybně, ale jinak samozřejmě v tomto případě pravdu má. Nemusí to být samozřejmě sáček, ale mělo by otevřené potraviny by v ledničce měly být nějakým způsobem zakryté, protože se úplně zbytečně kontaminují sporami a bakteriemi, které v té ledničce prostě máme, buď z jiných potravin, třeba z masa, z vajec, anebo prostě i třeba se tam vytváří určitý biofilm někdy po těch stěnách té lednice. Takže ano, otevřené potraviny by měly být nějakým způsobem alespoň zlehka zakryté. Sýry ne, úplně utěsněně, protože potřebují trošku dýchat, to je vlastně živý organismus. Tam pořád v některých sýrech teda ty mikroorganismy stále fungují, ale mělo by to být tak, aby do toho nic nepadalo.
0: Když jsme u těch sýrů, na co si u nich tedy dát pozor? Tak máme někdy třeba balený sýr, ten spodní plátek jako je skoro tekoucí, tak je to způsobeno tou váhou potraviny, která je na tom prvním položeném plátku, jak se na něj vrství v tom balíčku ty další, nebo je to právě nějaké nevhodné skladování, jestli to jako můžeme sníst.
1: Tak samozřejmě sýry máme od měkkých po tvrdé, takže tohle se týká většinou polotvrdých sýrů. Polotvrdé sýry pořád obsahují relativně velké množství syrovátky, víc než bychom řekli, takže právě tou váhou se z těch spodních sýrů může vytlačovat trocha syrovátky. Takže záleží, pokud je to skutečně čirá tekutina a zase naše smysly zafungují, takže sýr vypadá tak, jak od něj očekáváme od daného druhu sýra, protože zrovna sýry jsou potraviny fermentované a jsou vlastně zkažené, takže z asijského pohledu je skutečně ku podivu, že to jíme. Takže pokud naše evropské smysly usoudí, že tohle skutečně voní jako gouda, tak to většinou nevadí.
0: A jaké tečky na sýrech by nás měly varovat?
1: Tak jsou sýry, které tečky mají jako od přírody nebo od výroby spíše. Různé sýry, velmi tvrdé sýry, třeba parmazán, na sobě mají takové ty bílé tečky, což jsou krystalizující především aminokyseliny, někdy i trochu mléčného cukru a soli. To jsou tečky, které tam být mají, to jsou taky ty křupavé tečky. Tečky, které jsou matlavé, můžou být tečky příslušející plísním. Takový Roquefort tam své modrofialové tečky má oprávněně a můžeme je tam samozřejmě ponechat, ale pokud vidíme nějaké divné barevné tečky na sýru, u kterého jsme to neočekávali, tak opravdu je velké podezření, že se jedná o plíseň.
0: Oka sýru jsou vždy bezpečná?
1: Tak oka sýru vznikají vlastně produkcí plynů v době zakvašování sýra při výrobě, takže ta tam být mají. Pokud vidíme oka u sýra, kde jsme to neočekávali, kde jsme ho nekoupili jako sýr z oky, tak buď to někdo vykousal, anebo tam dochází k nějakému nežádoucímu procesu. Je to ale neobvyklé, že by vznikla oka druhotně, v tom vlastně ta hmota toho sýra už je dost tuhá. Takže není to obvyklé. Když jsou oka hodně malilinká v sýru, kde by neměly být takový ty voštinový, tak to byl asi chyba při výrobě a je lepší ho spíš nejíst.
0: Taky tady platí, že pokud je tam plíseň na sýru, tak neodkrojit, vyhodit celé.
1: No tak to zase, sýry jsou taková jako složitá věc. Pokud je to plíseň na měkkém sýru typu lučina, ricotta nebo něco takového, prostě smetanové sýry, tak to bez milosti vyhodit. Sýry, které obsahují hodně vody, tak jimi opět to mycelium prorůstá velice rychle. Pokud jde o sýr extrémně tvrdý, právě typu toho parmazánu, tak tam už teda obvykle se ani plíseň neuchytí, protože ona potřebuje určité množství vody. Ale pokud bychom ji tam našli, tak tam teoreticky by to mycelium prorůstat tak hluboko nemělo, takže by teoreticky mělo stačit odkrojit jako poměrně bohatý kus tvrdé potraviny pryč.
0: Ta ušlechtilá plíseň, co to vlastně je? Co se v tom sýru děje? O co tam jde?
1: Tak ta ušlechtilá plíseň je jako, ona zase tak ušlechtilá není, to je jenom plíseň, která při teplotách, kdy ty sýry vyrábíme, neprodukuje mykotoxíny. Ty plísně, to je složitá potravinářská věc, ty plísně se většinou už množí vlastně nepohlavně, dlouhodobě se kultivují, takže se udržuje v kultuře ta plíseň tak, aby neprodukovala mykotoxíny při teplotách, kdy my ty potraviny jíme. Nejznámější plísňové sýry jsou asi ty sýry s bílou plísní, které jsou inokulované různými druhy penicilí. tak tyto plísně vlastně neprodukují mykotoxin při teplotě, jako, který která odpovídá ledničce. Ale tatáž plíseň pořád produkovat umí a třeba při vyšších teplotách u takových těch českých bílých nebo prostě bíle plísňových sírů, pokud je ten sír při teplotě větší, jakých 16 až 18 stupňů, tak může produkovat tahle plíseň kyselinu cyklopiazonovou, což je mykotoxin. Takže v našem rozmezí odpovídajícím popisku jsou ty síry bezpečné. Mimo toto rozmezí při pokojové teplotě už ne.
0: Michal, který se ptal tedy na ten jogurt a na ta víčka, tak se ptá ještě na mražený chléb v mrazáku, nakrájený do toustovače. I tady se dohadujeme, když to nezavřu pořádně.
1: Tak tam v mrazáku vlastně spíše probíhá taková ta různě fyzikálně chemická degradace potravin. V případě chleba, který není zavřený, dochází hlavně vlastně ke ztrátě vody a vlastně ztrácí se jako textura toho chleba, ale vyloženě mikrobiálně riskantní to v mrazáku spíš není.
0: Na chlebový kvásek se také ptáte, tak po písničce odpovíme posluchačce Kateřině.
2: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

0: Děkujeme moc za to, že píšete a že i voláte na naše číslo 22 155 25 25. Slíbili jsme Kateřině odpovědět. Ta píše: dobrý den, když vás poslouchám ohledně těch plísní. Jak je to prosím s chlebovým kváskem? Uchovávám v lednici a přiznám se, že ne vždy je v dobré kondici. Odeberu, přidám mouku a je opět v pořádku. Ohrožují tím i jiné potraviny v lednici?
1: Tak chlebový kvásek je takový složitý ekosystém, ve kterém je všechno možné a samozřejmě je trošku individuální vždycky každý, proto mají jména, protože se vždycky trošku lišejí, ale kvásek, který není v kondici a přitom se zpamatuje, je pravděpodobně kvásek pouze hladový, bývá tak kyselé cítit a ten vlastně okolí neohrožuje. Pokud by na něm byla skutečně reálně plíseň, tak by samozřejmě se mohly z ní uvolňovat potom spory.
0: Je dobré ho uchovávat v lednici?
1: Já ho taky uchovávám v lednici. to záleží, jak často člověk peče, prostě ten systém péče o kvásek je samostatná, složitá kapitola, ale rozhodně je to jedna z variant.
0: Díky za námět na další téma. Poslechneme si teď volající. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Posloucháme vás. Posloucháme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady Luboš. Mám takovou prosbu. Nahrali jste mi to. Já tady mám výborného Vietnamce, který bydlí v baráku, se mnou má krám. A nechává mi kvůli kontrole mi třeba končí 31. a on mi to nechává 2 dny předem, tak já myslím, že tomu nic není. A
0: o jakou potravinu jde?
2: No, je to všechno možný, sýry, uzený a nebo takovýhle salámy, no, tak... Mm-hmm.
0: Dobře.
2: Já to ještě zamrazuju teda, myslíte, že to je dobrý, nebo to není dobrý?
0: Mm-hmm. Díky moc, Luboši.
1: Tak jestliže se jedná o potraviny, které už vlastně prochází, tak by zamrazeny skutečně už být neměly, protože mrazákem se nějak trvanlivost neprodlouží. Co se týká toho, že už končí trvanlivost něčeho, to, pokud jde o minimální trvanlivost, tak potom ještě nějakou dobu bývá ta potravina použitelná, pokud je správně skladovaná. Doba té použitelnosti, řekl jste, asi 2 dny, to záleží. Pokud jde o lahůdkářský výrobek, který má trvanlivost 1 den, tak 2 dny už je o 200% přesáhnutí doby trvanlivosti. Pokud se jedná o salám, tvrdý suchý salám, který má trvanlivost nějaké měsíce, tak 2 dny v tom nehrají roli, takže vlastně záleží, o jakou potravinu přesně jde.
0: Uzeninu vakovou, když vybalíme, někdy je taková jako slizká na omak, nekonzumovat, co je tam špatně?
1: Tak pokud je něco slizkého, tak tam nás zjevně varuje smysl, který jsme ještě nejmenovali, tedy hmat. Slizkost je projevem bakteriálního filmu. Slizké nic být prostě nemá. Může být vlhká, protože se zase může uvolňovat určitým způsobem tekutina, zvlášť třeba z některých uzenin, do kterých se přidává voda při výrobě, ale jakmile to začne sliznout, tak to, mm-hmm. nebo tak jako táhnout, tak to bývá prostě bakteriální.
0: Takže vyhodit.
1: No, vyhodit. Mm-hmm.
0: Volající, vítejte v Kávě o čtvrté, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Markéta z Prahy, moc vás zdravím. A já bych se chtěla zeptat na klíčení semínek. Já si dávám do klíčící 3-patrový nádoby klíčit semínka a v podstatě téměř vždycky řeřicha mi vychází dobře, ale pak tam mám směs řetkviček a nějaký, já nevím čeho ještě. A to do druhého dne mi prostě obroste chlupama. Když to vypláchnu, tak pak už se tam znova neobjeví. Myslíte si, že to je škodlivá plíseň?
1: Tak mám, já úplně nemám představu, jak zkomíštají ty chlupy, ale jestliže se tam objevuje jakákoliv plíseň, tak je něco špatně. Může být už prostě třeba ta samotná klíčící nádoba nějakým způsobem kontaminovaná sporami plísní, to já nevím, jakým způsobem je konstruovaná, ale vypláchnutí plíseň neodstraní. Prostě tak, když je, tak potravina patří pryč.
0: Uh-huh. Dotaz od Lucie. Stává se mi často, že tvaroh v kostce ještě před datem spotřeby je mírně nahořklý, ale vizuálně i čichově je v pořádku. Je tedy už zkažený, anebo se jedná o neškodný rozklad bílkovin?
1: Tak tohle je složitá otázka, protože nahořklost u tvarohu může být už i u zcela čerstvého tvarohu, protože takhle, tvaroh je... výrobek, který se dříve dělal kyselým srážením mléka, v dnešní době se většinou dělá enzymatickým srážením mléka. A když je toho enzymu použito větší množství, tak to samo o sobě chutná na hořkle. Takže to já nedokážu úplně odlišit. Pokud byl správně skladovaný a nebyl přerušen vlastně chladicí řetězec, tak lehká nahořklost u tvarohu může být někdy vlastnost, nikoli vada. Nemůžu to posoudit úplně přesně.
0: Ludvík reaguje na začátek toho našeho povídání, kdy jsme mluvili o tom, že když ta plíseň už je viditelná, že to je vlastně konečné stádium. A vy jste mluvila o tom, že už ta potravina tou plísní jako je prorostlá. No a on se ptá, jak tedy můžu poznat, že potravina tou plísní už je kontaminovaná, když není vidět?
1: Tak záleží samozřejmě, jak která potravina. Třeba u ovoce, zeleniny vlastně plíseň začíná růst v době, kdy je ta zelenina, třeba ovoce, natlučené a my to hnedka nespotřebujeme. Tak vlastně to, čemu říkáme lehké nahnití, už je začátek prorůstání některých plísní produktů, třeba patulín. Proto by se třeba jablka v tomhle směru měla vlastně buď okamžitě zpracovat, anebo vyhodit potom už, pokud mají to nahnití jakoby déle. Potraviny typu pečiva už mohou být i lehce cítit tak jako takzvaně rozležele. Já tady nebudu teď vytahovat vánoční cukroví, protože to 4 měsíce do Vánoc, to bylo moc brzy.
0: Na ovoce a na zeleninu tedy po písničce i na vaše dotazy.
4: Káva o čtvrté.
5: Vaše každodenní inspirace.
4: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Povídáme si s Kamilou Procházkovou. Slíbili jsme, že se teď budeme ještě chvíli věnovat zelenině a ovoci, takže když je jenom malé, nahnilé místo, radši pryč.
1: Tak natlučené nevadí. Jakmile začne chytat hnilobu, tak už právě vlastně to, čemu říkáme hniloba u ovoce zeleniny, už je vlastně začátek i plísní, to je ekosystém zase.
0: Když je ta zelenina jenom taková změklá, seschlá,
1: tak to jí takhle to zase záleží, jak která, ale seschlost u zeleniny jako není na závadu zdravotní, spíš senzorickou. Řada zeleniny se dá třeba ještě oživit, třeba takový salát je vlastně takové listí, je taková kytka, takže když dáme kytku do vody, do vázy, tak si tam často ještě třeba vzpamatuje. Samotná zavadlost není jako na závadu.
0: Co červivé ovoce?
1: No tak tam máme najednou to maso, takže to může někomu vadit. Samotný červ, jako červy samotní jako toxičtí nejsou pro nás, takže samotná červivost vlastně jako nevadí. Ale ten červ, když se tam provrtává, ty potvory v třešních a ve všem možným, když se tam provrtává, tak za sebou nechává chodbičku, která se mnohem častěji začne právě nějakým způsobem kontaminovat a kazit. A navíc červ nejen žere, ale i vylučuje a máme v té chodbičce teda jeho výkaly, takže málo kdo na ně má chuť. Byť taky a priori nejsou úplně toxické, ale mohou být právě podkladem pro množení bakterií.
0: Telefonický dotaz, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Přeji hezký den, moc vás zdravím a prosím vás o odpověď. Jak je to s mrkví? Většinou si koupím mrkev, většinou Kauflandu, přinesu ji domů, ochutnám jehoška. Je to dobře nebo špatně?
1: Tak já chuť mrkve vůbec neznám, protože jsem těžce alergická na mrkev, takže vlastně úplně nevím, jak mrkev chutná, jestli má být lehce nahořklá, možná trošku, ona trošku nahořklá být může, ona obsahuje spoustu sacharózy, že se s ní vyráběl i cukr, ale lehkou nahořlosti myříkovité mít můžou, záleží samozřejmě na míře. Může to být tím, že byla déle na světle, protože právě když je hodně, nebo koukala hodně ze země, tak tam pak může vznikat víc zase těch nahořklých látek, právě jak jsem říkala na začátku, ochrana proti nežádoucím predátorům. Zelenina pak produkuje více hořkých látek. Pokud je ta mrkev senzoricky jako jinak vzhledově úplně v pořádku, bez plísní a tak, tak by škodlivá být spíše neměla, ale k tomu zrovna nedokážu já úplně moc říct, mrkev je nepřítel.
0: Dobře, vítáme dalšího volajícího, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Pavla Lidníček. Já bych měla takový dotaz, stalo se mi už to nějaký čas, že v lednice jsem zapomněla přecí maso a v lednice nelíbí odér, takže samozřejmě maso jsem zlikvidovala, ale jestli ten odér, nebo jestli by mohly, nebo jestli by tam nemohly vznikat nějaké bakterie, které by v uvozovkách nakazily ostatní potraviny, třeba načatlí, nebo...
1: To by mohlo, samotný ten zápach škodlivý, jako by být neměl, ale samozřejmě i nezapáchající vlastně kuřecí maso je potenciálním zdrojem nebezpečných bakterií, zejména kampylobaktera třeba, a může kontaminovat jiné potraviny v lednici. Takže v lednici bychom vždycky měli dodržovat ten systém správného ukládání potravin, zakrytých potravin, to byla řeč už u toho otevřeného jogurtu, zakrytých potravin a nejde jen o zkažené, samozřejmě to riziko je trošku větší.
0: Navážu na to, protože někdy máme citrony, máme je v lednici, jeden tam splesnivý, ale ten prach potřísní kůru i těch dalších zdravých, tak stačí ty zdravé důkladně umýt a vymýt pak třeba tu lednici?
1: Tady se trošku lišíme od těch jednoho plesnivého rohlíku v sáčku, kde vlastně u měkkých věcí pronikají ty spory okamžitě a tam vyhazujeme všechno. Citrony mají tu kůru velmi tvrdou a na povrchu mají vlastně přirozené vosky, ještě se někdy voskují vlastně při té ochraně při výrobě. Přes tuhle vrstvu spory příliš nepronikají, nebo jako chvíli jim to trvá. Takže pokud je ten citron naprosto tvrdý, nemá žádné měkké místečko a žádné poranění, tak stačí ho teda pečlivě omýt horkou vodou, ale musíme potom mít na paměti, že jsme směli i tyhle ochranné vosky, takže ten citron se velmi rychle potom zkazí, zase něčím, že chytí něco dalšího nového.
0: Plíseň je velmi zrádná u vlašských ořechů, tak po sklizni bychom je měli raději hned vyloupat, nebo jak dlouho by mohly být ve skořápce?
1: To záleží, samozřejmě dříve se nevyloupávaly všechny najednou. Pokud máme možnost je správně usušit ve skořápkách, v nějakých těch sušárnách na ořechy, tak skořápka je skvělá přirozená konzerva, ale kdo tu možnost nemá, tak je lepší je vyloupat a nějakým způsobem ta jádra vhodně uchovat. Můžeme je zavařit nebo zamrazit, něco takového, protože prostě uchovávat ořechy v bytech je trošku složité. A zrovna plísně u ořechu patří těm nejhorším, protože právě plísně produkující aflatoxíny typicky napadají právě ořechy, takže to bychom jíst opravdu neměli.
0: Taková ta jemná pavučinka ve skořápce, to je plísně.
1: To je plísně, to je špatný.
0: Okamžitě vyhodit.
1: To fakt jo.
0: No, marmeláda, na které se objevila plíseň, nekompromisně vyhodit, o tom už jsme v kávě mluvili několikrát, ale jak je to, a to vlastně navazuju na posluchačku, která se ptala na ty švestky, s těmi jinými konzervovanými potravinami, když třeba to vypouklé víčko je pro nás ukazatelem, že to patří do koše vždycky, anebo ne?
1: Vždycky. Ale hlavně, bohužel, vypouklé víčko je jenom projevem toho, že tam roste něco, co produkuje nějaký plyn, většinou oxid uhličitý nebo vodík, což nejsou ty nejhorší věci, co nás v zavařených potravinách můžou potkat. Bohužel nejhorší je vlastně Clostridium botulinum a botulotoxin žádné vypouklé víčko nedělá. Takže vypouklé víčko vždy pryč, nevypouklé musíme použít ostatní parametry, to znamená správně těsnící, neprošlé a tak dále, správně připravené.
0: Nafouklý balíček s bramborovými noky, tak co se v něm odehrálo, že se nafoukl? Asi bychom to jíst neměli.
1: No, někdo ho asi urazil. Tak pravděpodobně byl delší dobu v teple a jelikož to je opět vlhké prostředí plné sacharidů, tak se tam něco namnožilo, co právě produkuje buď oxid uhličitý nebo vodík. Určitě nejíst a varem se to nezničí, protože bakterie sice chcípnou, ale toxiny, které vyprodukovaly, nikoli.
0: Tak děkuji moc, Kamila Procházková, host dnešní kávy o čtvrté. Díky za vaše otázky, no a těším se s Kamilou Procházkovou zase někdy naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Kriminalisté v Praze zadrželi podvodníky z call center, kteří v červenci obrali víc než 50 lidí o celkem 10 milionů korun. Slovenská policie obvinila 3 cizince kvůli přípravám žhářského útoku. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky a teploty do 21 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policie vybrali z cizích bankovních účtů dohromady 10 milionů korun. Poškodili tak přes 50 lidí. Detektivové v bytech pachatelů našli 500 000 korun v hotovosti a 17 mobilních telefonů, které pachatelé při podvodech využívali. Hrozí jim až 8 let vězení. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny můžou tresty dostat i poškození.
3: Poškození, kteří poskytli své bankovní účty, jsou zároveň i podezřelí ze spáchání trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti, za což jim hrozí až 6letý pobyt za mřížemi. Takových nabídek je na sociálních sítích mnoho a poskytnutím svého účtu se vystavujete trestnímu stíhání.
2: Slovenská policie překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů na východě země. Policisté zajistili zápalnou směs běžně označovanou jako napalm. Dále nářadí, mobilní telefony a akční kameru. V případu teď slovenská policie stíhá 3 cizince, 2 zadržela na Slovensku, 3. v Německu. Všichni jsou obviněni ze zvlášť závažného obecného ohrožení. Bližší informace o zadržených ani plánovaném útoku policie nic neuvedla. Společnost Cream přerušila demolici požárem poničené budovy 34 ve zlínském továrním areálu. Fragment 11-patrové budovy chce firma zachovat. Stav budovy proto prověřují statici. Jejich verdikt by mohl padnout do 14 dnů, říká mluvčí firmy Cream Marcel Schmidt.
4: Vlastně jsou v tom zainteresovaní 2 statici a pak samozřejmě sekundárně nějaké vyjádření a součinnost stavebního úřadu a případní památkové péče, která ale tu aktivitu podporuje.
2: Podle původních plánů měla být demolice dokončená tento týden. Už 18. ročník letní univerzity začal v jaderné elektrárně Dukovany. Letos hostí 30 studentů a 5 studentek z 6 tuzemských vysokých škol. Dvoutýdenní program nabídne odborné přednášky, exkurze do běžně nepřístupných prostor nebo diskuze s experty. Kromě seznámení studentů s provozem v praxi je cílem letní školy vyhledat budoucí odborníky. Uplatnění si našla většina absolventů uplynulých ročníků. Popisuje úspěšnost tiskový mluvčí jaderné elektrárny Dukovany Radek Doležal.
5: 2/3 těch lidí vlastně u nás najdou uplatnění a funguje to tak, že opravdu na těch konkrétních místech, kam je během té stáže vezmeme, tak už si je ti odborníci tak trochu zháčkují na tu budoucí spolupráci a pak už to probíhá. Funguje tam i nějaká stipendijní podpora.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy čekejte občasný déšť nebo přehánky, hlavně na severu. Během odpoledne a večera bude ubývat srážek a bude polojasno. Teploty čekejte mezi 16 a 21 stupni, na jihu 23, na horách 14, na Šumavě až 19 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy za sjezdem na Židlochovice čekejte kolony. Kamiony jedou ze 6. kilometru pravým pruhem. Od exitu 3 u Olympie popojíždí i osobní auta asi 10 minut. Na 2. kilometru stojí porouchaná dodávka v pravém pruhu. Na silnici 48 je ucpaný obchvat Českého Těšína kvůli omezení před mostem přes Olši. Kolony na půl hodiny jsou od sjezdu 71 centrum i z Polska. Tolik zprávy, teď jsou na řadě příběhy z kalendáře.
6: Vítejte u příběhu z kalendáře, milí posluchači. Dneska si připomeneme osobnost, která přišla na svět 25. srpna roku 1930. Že Budeme vyprávět její příběh, se těší Monika Valentová.
7: A taky Jan Kovařík. Dobrý den. A rovnou se vrháme na nápovědy, které vám pomohou zjistit, o koho půjde.
6: Dobrá, první je Scott.
7: Pozor, tím nemyslíme dobytek. I když se o tomhle člověku asi dalo říct s tou mírou nadsázky, že to byl pořádnej bejk.
6: Tupé.
7: Promiň, tobě to připadá tupé. Já myslel, že hýřím ostrovtipem.
6: Hýříš. Druhá nápověda je tupé, tedy příčesek.
7: Aha, a třetí nápověda je poměrně jednoznačná, pokud se vyznáte v telefonii 007.
6: No, teď možná někdo zajásal, že je to lehké.
7: Ano, řekl si, že se jedná o kazašského herce, protože ví, že 007 je telefonní předvolba pro Kazachstán. Ale pozor, přátelé, Kazach to není.
6: Tři pomocná slova, tedy Scott, tupé a 007 už máte. Dokážete určit, kdo se za nimi skrývá?
7: Jsem si jist, že ano.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Před písničkou jsme vám řekli tři nápovědy, které mohly připomenout muže, jež se narodil 25. srpna v roce 1930.
1: První nápověda zněla Scott, protože se jedná dost možná o nejznámějšího, nebo chcete-li nejslavnějšího Scotta na světě.
0: O lidech této národnosti se tvrdí, že jsou, jak to říct slušně, hodně šetřiví.
1: To mi připomíná jeden vtip. Víš, proč má skotský důchodce vedle sebe každou chvíli jinou ženu?
0: No tak to netuším.
1: No rád kupuje za babku.
0: Aha. A víš, co mají skotští kriminalisté na své práci nejradši?
1: Ne.
0: Šetření. Ale pojďme radši dál. Druhá nápověda zněla tupé. Možná by se dala použít i na naše vtipy. No, ale řekli jsme ji proto, že prakticky celý život tenhle muž nosil příčesek, který mu zakrýval pleš nad čelem.
1: No a my jsme se s Monikou při přípravách na dnešní natáčení shodli, že jsme o tom do dnešního dne neměli ani tušení.
0: Je to tak.
1: No, třetí nápověda 007 neměla vést k telefonátům do Kazachstánu, ale připomenout číslo tajného agenta Jamese Bonda, kterého tento herec hrál. Pochopitelně, že nemluvíme o nikom jiném, než o muži, který má i šlechtický titul. Hrdinou dnešních příběhů je Sir Sean Connery.
0: Mnozí fanoušci Bondovek říkají, že to byl nejlepší Bond. Jak to vidíš ty, Honzo?
1: Já jsem rozhodně na jejich straně a i když třeba nesouhlasíte, musíte uznat, že byl minimálně jedním z nejvýraznějších. Jenže zatímco ostatní představitelé tajného agenta mohou dodnes tak trochu na Conneryho žárlit, on sám, považte, žárlil na postavu Jamese Bonda.
0: Hned to vysvětlíme. Veřejnost ho totiž stále vnímala jako neohroženého muže, kterému podlehne každá žena.
1: No panečku, takovou pověst bych teda rozhodně nechtěl.
0: No já vím, co by za ní někdo dal, to je jasné. Ale sám Sean řekl své druhé manželce Michelle Rockebrinové: už nikdy nebudu hrát Bonda. A ona na to odpověděla: nikdy neříkej nikdy.
1: Moment, ta věta zní povědomně.
0: Ano, nejspíš proto, že v roce 83 inspirovala název další Bondovky. Tam se objevil opět Connery.
1: No, my už jsme řekli, že pan Connery nechtěl tuto postavu hrát, ale jak se říká, když dostanete tu správnou nabídku, prostě jednoduše honorář pro něj obnášel 5 milionů dolarů, tedy v tehdejší době v přepočtu 145 milionů korun a k tomu nějaká procenta z tržeb.
0: A vezmeme-li v úvahu, že to byl Scott, tak s úplným odmítnutím role agenta 007 se rozhodl ještě nějakou chvilku šetřit.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Sean Connery, hrdina dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, pochází ze skotského Edinburghu. Jeho máma byla chudá posluhovačka Effie McLeanová a otec řidič dodávky Joe Connery.
1: Sean se jim narodil 25. srpna roku 1930. Bydleli v posledním patře oprýskaného činžáku v dělnické čtvrti. Neměli elektřinu, netekla jim teplá voda, v bytě jim chyběla koupelna a dokonce i záchod.
0: Na záchod se chodilo o 4 patra níž. Hrozné, říkáte? Jenže Sean to tak nevnímal. Později to ve své biografii, nazvané příznačně Býti Skotem, okomentoval slovy: nic mi tehdy nechybělo. Neměl jsem totiž žádné srovnání.
1: Když mu bylo 13, školní docházka mu přišla zbytečná a tak odešel ze školy a nastoupil do práce.
0: Začal jako obsluha rudlu, brzy byl ale povýšen do pozice samostatného pracovníka rozvážky mléka.
1: A stal se z něj mlékař číslo 271.
0: Škoda, že na motivy této jeho životní etapy nevznikla později parodie na agenta s povolením zabíjet. Jen si to představte, 271, mlékař s povolením zapíjet.
1: To je pravda, to je pravda. Každopádně práce mlékaře pro něj byla zásadní. Ve svých pamětech první den v tomto zaměstnání popisuje jako jeden z nejdůležitějších okamžiků svého života.
0: Dost možná to bude tím, že když mu ještě teklo mléko po bradě, tedy v pouhých 14 letech, dostal do péče koně, se kterým mléko rozvážel.
1: Jeho nástupní plat byl v roce 44 21 šilinků týdně.
0: Svou první výplatní pásku z mlékárny svatého Cuthberta si Sean schoval a dodnes je, prosím pěkně, k vidění ve sbírkách Skotské národní knihovny.
1: V 17 se upsal na 20 let k námořnictvu a jako pravý mořský vlk se nechal tetovat.
0: Zřejmě proto, aby vypadal jako drsně. Tak, nechal si na rameno napsat máma a táta, to mi zas tak drsné nepřijde, a taky nápis Skotsko na věky. Ovšem, slovo na věky neplatilo pro jeho působení u námořnictva.
1: Kvůli žaludečním vředům musel Sean po 2 letech odejít.
0: To mi připomíná opět jeden skotský vtip.
1: Ajeje.
0: Snad to ještě unesete. Víte někdo, jak Skot léčí mořskou nemoc?
1: To netuším, Honzo.
0: No, strčí si pod jazyk šiling a pak si klidně stoupne k zábradlí.

0: Sean Connery, hlavní hvězda dnešního příběhu z kalendáře, brzy při pohledu do zrcadla pochopil, že by se mohl živit svým vzhledem. V mládí se tedy začal věnovat kulturistice.
1: Ovšem později k tomu sám docela zajímavě podotkl. Tehdy jsem dělal pomocníka na stavbách a byl jsem samý sval, tak jsem začal nacvičovat všechny ty směšné kulturistické pózy. Pořád nemohu uvěřit, že jsem to fakt dělal.
0: V roce 53 mu kamarád poradil, aby se zúčastnil nejvyšší kulturistické soutěže Mr. Universe, ale vedle vítěze vypadal trošku jako sušinka.
1: Chce se mi citovat, někdo má svaly, někdo má čáry. A Sean Connery dokázal svým vzhledem očarovat kdekoho, dokonce i akademické umělce.
0: A ty zřejmě narážíš na to, že se uplatnil jako model na Akademii výtvarných umění.
1: Dokážeš si představit, že bys ho malovala, tohoto sex idola, jako akt?
0: To si představit dokážu, ale zřejmě bych byla poněkud nervózní, nevím, jestli by nevzniklo něco jako kubistické dílo, různé orgány by byly na jiných místech, než mají být a tak dále, no nebudu to rozvádět.
1: Já pevně doufám, že by to dílo mělo aspoň hlavu a patu.
0: To snad jo, patu bych možná dokázala. A představ si, Honzo, že byli lidi, kteří se dokázali soustředit pouze na kresbu a reálně zachytili celou jeho figuru. Před pár lety se objevil na veřejnosti obraz, na kterém Sean Connery pozuje v tanga.
1: No panečku, až ho budou dražit na eBay, určitě o tom uslyšíme. Díky své muskulaturní postavě získal Sean Connery v roce 1951 angažmá v muzikálu Jižní Pacifik. Později si to pochvaloval. Cituji, jediné, co po člověku chtěli, bylo, aby vypadal jako Američan a udělal pár přemetů.
0: Taky by to bylo pro tebe v 21 letech snadné.
1: Ani omylem, nikdy jsem nevypadal jako Američan a nikdy jsem neudělal přemet.
0: Co není, může být, Honzo.
1: Kdo ví?
0: Paradoxně, Connery byl na správném místě, přestože divadlo moc neprožíval. Jedinou jeho starostí bylo, jak dát na štacích dohromady fotbalový tým.
1: Věřili byste, že tehdy mu udělal nabídku manažer slavného klubu Manchester United? Connery se s tím nadšeně svěřil kolegovi z divadla, Robertu Hendersonovi, a ptal se ho, co má dělat.
0: A ten mu řekl větu, která Connery mu pomohla. Pokud si vybereš fotbal, máš před sebou ještě tak 10 let. Hercem můžeš být, dokud to s tebou nesekne.

0: Sean Connery, o kterém vyprávíme na dvojce v dnešních příbězích z kalendáře, se narodil 25. srpna roku 1930 do chudých poměrů. Obsluhoval rudl, rozvážel mléko, strávil 2 roky u námořnictva, vypracoval se také na kulturistu a modela na Akademii výtvarných umění. Ale všechny cesty směřovaly k herectví. Role v divadelním muzikálu Jižní Pacifik mu otevřela dveře do hereckého světa. Takže se zakrátko stal kultovním představitelem agenta 007 Jamese Bonda.
1: Jestli si ale představujete, že to šlo hladce, tak vás za okamžik vyvedeme z omylu. Mnozí si Conneryho jako Bonda představit nedovedli, nakonec je ale přesvědčil. Jeho herecký život byl pestřejší než škatulka 007, ale právě při práci na těchto filmech se dokonce osobně setkal s mafiány a dokázal si poradit. No a ještě bychom se rádi zmínili o zajímavém uměleckém počinu Seana Conneryho a jeho manželky. Kdysi získali práva na divadelní uvedení kusu, který se v Čechách hraje jako kumšt. Co předcházelo, to vás pobaví.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Na dvojce posloucháte Příběhy z kalendáře, tentokrát o Seanu Connerym, slavném skotském herci. A já bych se rád své moderátorské kolegyně Moniky Valentové zeptal, zda si myslí, že dřív byl agent 007 nebo protřepat nemíchat.
1: Wow, no tak to jsem nečekala, tuhle otázku.
0: Já vím, ale vejce a slepice už jsou docela ohrané. Takže nevíš?
1: No, kdo ví, no, netuším.
0: No já o tom mluvím proto, že přece všichni víme, že agent 007 si rád nechával tímto způsobem připravovat svůj oblíbený nápoj, tedy Martini.
1: A ono je možné, že Martini bylo i u samotného zrodu postavy. Mm-hmm. Spisovatel Jan Fleming totiž tohoto hrdinu vymyslel během dovolené ve svém jamajském sídle Zlaté oko.
0: No, jak to tak sleduji, využil kde co. Hodilo se mu do jeho díla název jeho sídla, oblíbený nápoj, Zlaté oko přece byl název jedné ze slavných bondovek.
1: Přesně tak. A jestli pak víš, Honzo, kdo byl před obrazem pro jméno agenta?
0: No, to tedy vím, protože jsem četl scénář. James Bond se jmenoval jeden skutečně žijící americký ornitolog, který se specializoval na karibské ptáky.
1: Ano, Fleming měl doma jeho knihu a když hledal, jak pojmenuje agenta, padl mu zrak na hřbet téhle publikace. Potom pana Bonda kontaktoval a ten s používáním svého jména souhlasil.
0: Asi bych taky souhlasil, i když kdo ví, fenomén byl teprve v plenkách. Filmaři ovšem původně nesouhlasili, že by Bonda v prvním filmu Doktor No z roku 1962 měl hrát Sean Connery.
1: Ano, zdá se to neuvěřitelné, ale producenti chtěli zářivější hvězdu. Kerryho Granta, Richarda Bartna nebo Marlona Branda, jenže všichni byli drazí a pak někdo zmínil málo známého Conneryho.
0: Autorovi, tedy Ianu Flemingovi, se nelíbil. On si totiž Bonda představoval jako snobského aristokrata, elegána. Jenže když viděl Conneryho, tak prý prohlásil, cože? Tenhle řidič nákladňáku vždyť vypadá jako přerostlý kaskadér.
1: Jeden z producentů ale změnil názor poté, co mu jeho žena řekla, že Connery je báječný. Mm-hmm. Režisér Young si najednou všiml, že herec vypadá velmi elegantně a producenti usoudili, že se pohybuje jako šelma v džungli.
0: Přesvědčit se nakonec nechal i Fleming a v dalších knihách už Bonda popisoval jako Conneryho.
1: Sám Connery si myslel, že Bondovka bude nějaký béčkový film. A když se ho jeden kolega ve vlaku ptal, jak se daří, otráveně odpověděl, že bude hrát Jamese Bonda.
0: Zábavné, kolega odtušil, doba je zlá, co? A Connery mu odpověděl, no, aspoň, že je práce. Tehdy ještě netušili, že tato role bude za pár let jednou z nejprestižnějších v celé filmové branži.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Sean Connery, o kterém je dnešní příběh z kalendáře na dvojce, měl pro strach uděláno. Ostatně dokazuje to historka, kdy se jako mladík postavil přesile 6 kluků a svou odvahou dokázal všechny zahnat.
1: To ještě tenkrát netušili, že proti ním stojí agent 007. Ovšem Sean Connery musel osobně čelit i mafii. Konkrétně, když natáčel drama Another Time, Another Place po boku hollywoodské hvězdy Lani Turnerové.
0: Ona hrála americkou novinářku, která má poměr s o 10 let mladším válečným zpravodajem v podání Conneryho.
1: Během natáčení v Londýně v roce 1957 se v tisku objevily fámy, které tvrdily, že tihle dva herci spolu mají poměr. A to Lanin, tehdejší přítel Johnny Stompanato, nenesl nijak zvlášť dobře.
0: Johnny byl bodyguardem a vymahačem gangstra Mickeyho Cohena. A když slyšel zvěsti o své přítelkyni a Connerym, odletěl do Londýna.
1: Dorazil do studia, co čert nechtěl, ve chvíli, kdy herci natáčeli scénu, ve které se objímali na gauči. Johnny vešel přímo do záběru, namířil zbraň na Conneryho a řekl mu, aby dal ruce pryč od Lany.
0: Connery se ale nezalekl. Popadl Johnnyho za zápěstí a kroutil jím, dokud tento zbraň nepustil, a pak ho prý srazil jedním úderem k zemi.
1: Odvážné. Třeba si myslel, že je to součást natáčení. Gangster byl následně Scotland Yardem deportován za porušení anglického zákona o zbraních. Ale pozor, ten příběh tím ještě nekončí.
0: Naopak, 4. dubna 1958 byl Johnny Stompanato zabit v domě Lany v Beverly Hills její 13-letou dcerou Cheryl Crainovou. Ta ho v sebeobraně bodla do žaludku řeznickým nožem.
1: O měsíc později Connery natáčel v Los Angeles. Po Johnnyho smrti byly v hollywoodském tisku zveřejněny úryvky z jeho soukromých dopisů Laně.
0: Mafián Cohen věřil, že Johnnyho zavraždila Lana a chtěl se pomstít komukoli spojenému se smrtí jeho vymahače, tedy i Connerymu.
1: Sean Connery byl v té době ubytován v hotelu Hollywood Roosevelt. Kdo si, a neví se kdo, mu tenkrát zatelefonoval a řekl pouze: vypadněte z města.
0: Connery si nebyl jistý, jak vážná je to hrozba, a proto se pro jistotu rozhodl přestěhovat, dokud se situace neuklidní, a přežil.

0: Hlavním hrdinou dnešního příběhu z kalendáře, který na dvojce posloucháte, je Sean Connery. Byl dvakrát ženatý. Poprvé s Diane Silentovou, se kterou měl své jediné dítě, syna Jamesa. Ten je dnes hercem a režisérem. Po 11 letech se ale jeho rodiče rozvedli.
1: Diane v pamětech napsala, že jí Sean v manželství byl. On to popíral, ovšem na druhou stranu nikdy se netajil názorem, že použít násilí proti nevěrným nebo hysterickým ženám je normální.
0: Jeho druhou a poslední ženou byla Michelin Rokebrinová. Potkali se v roce 1970 na golfovém turnaji v Maroku, kde Sean tenkrát zvítězil v mužské kategorii soutěže a ona vyhrála mezi ženami.
1: Mezi oběma hned přeskočila příslovečná jiskra a mohli si spolu malovat krásnou budoucnost. Ostatně ona byla profesionální malířkou s dost vyhraněným názorem na moderní umění.
0: To je pravda a taky měla pěkně ostrý jazyk. Když byli jednou se Seanem pozváni na večeři k Michaelu Ovicovi, což byl jeden z nejdůležitějších mužů v Hollywoodu a vášnivý sběratel umění, požádal Connery svoji paní, aby se krotila.
1: Ta mu slíbila, že nebude sama nic říkat, když se jí hostitel na nic nezeptá, ale jestli se zeptá, poví mu, co si myslí.
0: Došli tedy k Ovicovi a ten se jim pochlubil obrovským bílým plátnem. Malíř prý použil 50 vrstev bílé barvy. Pak se Ovic zeptal na názor Michelin.
1: Ta mu odpověděla následovně. Ten malíř je génius. Jeho galerista je také génius, ale ten, kdo to koupil, je úplný idiot.
0: Po této kritice Ovic obraz prodal. Zajímavé je, že o pár let později Sean s Michelin narazili na divadelní hru The Art, ve které se děj točí kolem bílého obrazu.
1: Společně na tento kus koupili autorská práva. Mimochodem u nás se uvádí pod názvem Kumšt nebo obraz. A v roce 1996 dílo uvedli v londýnském West Endu. Získali tehdy cenu za nejlepší divadelní hru.
0: Scott Connery a francouzka Michelin spolu byli 50 let. On o ní říkal, nedokážu s ní promluvit francouzsky ani slovo, ale často si myslím, že to je vlastně dar z nebes.
2: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Sean Connery, o kterém jsme vyprávěli v příbězích z kalendáře, hrál mnicha ve filmu Jméno růže, vědce v Šamanovi nebo neomylného střelce ve svém posledním filmu Liga výjimečných. Nejdůležitější po celý život ale pro něj byla role Scotta.
1: Pro mladé Scotty dokonce založil nadaci.
0: O tom, jak ho krajané vnímali, svědčí jedna úsměvná historka z taxíku, když se herec po mnoha letech vrátil do Edinburgu.
1: Pojďme si to připomenout, to je kouzelná historka. Sean Connery projíždí městem, dívá se z okýnka na domy a ulice a s nostalgií říká, jak se která z nich jmenuje.
0: Taxikář je zaskočen, že má tak dobře informovaného pasažéra a ptá se, jak to přijde, že to tady tak znáte, pane?
1: Connery se pousměje a povídá, jako kluk jsem tady rozvážel mléko.
0: Řidič moudře pokyvuje hlavou, podívá se na něj do zpětného zrcátka a pak se zeptá, a co děláte teď?
1: Tomu se jeden z nejslavnějších herců světa jen zasmál. Takový byl Sean Connery, kterého anglická královna vyznamenala titulem Sir.
0: Ještě než v roce 2020 zemřel, řekl, cituji, víc než cokoliv jiného bych chtěl být starým mužem s dobrou pověstí, jakou měli Hitchcock nebo Picasso. A to se mu, myslím, Moniko, povedlo, co říkáš?
1: Souhlasím, Honzo. A myslím, že se docela povedl i ten dnešní scénář, pod nímž je podepsán Jindřich Bíč. Souhlasíš?
0: Souhlasím a Jindrovi na dálku děkujeme. Vám patří poděkování za pozornost.
1: A těšíme se na vás zase příště.
0: Naschledanou.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce. Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Na Dvojce.
2: U mikrofonu usedne šéfdirigentka Jihočeské filharmonie Alena Hron. Jak se z desítek výrazných hudebních osobností rodí společná představa o výsledném zvuku? Na čem dnes stojí autorita dirigentky, pokud nemá vycházet z příkazů a křiku? A co se po dvou sezonách v čele orchestru dozvěděla o hudebnících, publiku i sama o sobě? I o tom bude řeč s Alenou Hron.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Pyrotechnika na stadionech by nově mohla být trestným činem. Shodla se na tom sněmovní pracovní skupina. Volkswagen začal přesvědčovat zaměstnance o úsporných programech. Na první shromáždění jich přišlo 10 tisíc. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky, teploty do 21 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová.
5: Ahoj děti.
4: Odpalování pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. V poslanecké sněmovně se na tom shodla pracovní skupina, která řeší bezpečnost ve fotbale. Trestné by mělo být taky zahalování obličejů na stadionech. Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů o zpřísnění trestů za pyrotechniku a zahalování požádali přímo zástupci sportovního prostředí.
6: Ať už jde o FAČR, tak o zástupce ligové asociace, tak i zástupce klubu.
4: Změněny by podle Šťastného měly platit od příští podzimní ligové sezóny. Zavést by se mělo i dobrovolné rozpoznávání obličejů na stadionech. Podle poslance Jiřího Havránka z ODS ale na tom není shoda napříč poslaneckými kluby a čeká dlouhou debatu. Registr problémových fanoušků by měla vést Národní sportovní agentura ve spolupráci s jednotlivými kluby. Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume zahájil turné po Německu. Navštíví 9 továren automobilky. Zaměstnance chce přesvědčovat o nutnosti úspor. Na první shromáždění ve Wolfsburgu přišlo asi 10 tisíc zaměstnanců.
7: Lídrině zaměstnanců ve Wolfsburgu a dcera italského gastarbeitera Daniela Cavallo vytkla vedení, že špatně komunikuje. Zaměstnanci se podle ní dozvídají jen různé zkazky z televize a nevědí, co je pravda. Blume zopakoval, že se kvůli klesající poptávce a vysokým nákladům bude muset v následujících letech zrušit asi 50 tisíc pracovních míst, polovina z toho v Německu. Uzavírání celých závodů ale označil za krajní a nejdražší řešení. Situací se bude je září zabývat dozorčí rada koncernu, složená na půl ze zástupců akcionářů a zaměstnanců. Z Berlína Tomáš Javlín, Český rozhlas.
4: Ve dvou šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce All Nature našli inspektoři nadlimitní množství alkaloidů. To jsou látky, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu. Informoval o tom její mluvčí Pavel Kopřiva. Nadlimitní množství nebezpečných látek zjistila inspekce v šaržích čaje s názvem All Nature Bio dětský čaj, průdušky se slézem. Jedna má minimální trvanlivost do října 2027, druhá do března 2028. Mezinárodní výstava Země živitelka v Českých Budějovicích dnes skončila. Na 52. ročníku se představilo 6 tisíc vystavovatelů. Návštěvníky zajímala technika, zvířata i moderní technologie.
8: Tady bylo nádherný, spousta mašin. Je to hezký.
9: Říká 72-letý Pavel Matouš. Návštěvníky zaujaly i moderní technologie, například aplikace Agata, která dokáže zemědělcům v práci hodně pomoct. Doplňuje Ondřej Hale ze společnosti AG Data.
5: Agáta dokáže v reálném čase sdělit veškeré informace o farmě, soupis toho, kde jezdili stroje, co se dělo ve skladech.
9: S letošním ročníkem výstavy byl spokojený i předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin.
10: O dobrém průběhu celého agrosalonu svědčí i 10 000 spokojených návštěvníků, kteří prošli turnikety našeho výstaviště.
9: Příští země živitelka začne 26. srpna. Jitka Cibulová, Vukatá, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude převážně oblačno až zataženo. Místy čekejte občasný déšť nebo přeháňky, hlavně na severu. Během odpoledne a večera bude srážek ubývat a bude polojasno. Teploty mezi 16 a 21 stupni, na jihu 23, na horách 14, na Šumavě až 19 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolonu od exitu 178 Ostrovačice. Pomaleji jedou kamiony pravým pruhem, osobním autem se do zúžení u D2 zdržíte půl hodiny. Silnice 3 před Benešovem je ucpaná kvůli nehodě mezi kruhovým objezdem u KFC a odbočkou na Týnec. Jede se kyvadlově. Fronta směrem na Budějovice je na 3/4 hodiny. Na Prahu budete popojíždět od prvního kruhového objezdu u Mariánovic až půl hodiny. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
11: A teď už tu, přátelé, pro vás máme další úžasné životy. Hana Zagorová a Stanislav Hložek. Když se poznali, byla ona velkou hvězdou a on do světa showbiznisu teprve nakukoval. Právě díky ní se stal téměř přes noc hvězdou. Společně plnili sály, natáčeli a zpívali jeden hit za druhým. Z kolegů se brzy stali opravdovými přáteli, kteří sdíleli životní radosti i strasti. Na Hanu Zagorovou v úžasných životech vzpomíná Stanislav Hložek.
0: Úžasné životy.
1: Hana Zagorová podle Stanislava Hložka.
12: Hezký den, milí posluchači, já se jmenuji Standa Hložek. No a dnes právě v tuto chvíli budeme vzpomínat na Hanku Zagorovou, na vzácného to člověka, výborného kamaráda a výborného profíka.

0: Na prvním místě byla ta práce, kterou já do dnešního dne zbožňuji. Opravdu, já stojím na jevišti a jsem strašně šťastná.
1: Ahoj lidi, mírně uštvaný, s kufrem pádlem, s dívkou snů.
2: Všechny písničky, co Hanka zpívala, tak byly nádherný, také díky tomu, jak to zpívala a jak to dokázala.

to, co slyšíte, milí posluchači, to otvíráme dveře do místnosti. Ano, právě teď vcházíme do legendárního hudebního studia A v Karlíně. Ale to studio je nádherný a voní takovým, no je to, má to svoje kouzlo, který se nedá popsat slovy. Já vlastně jsem vyrůstal od malinka v rodině, kde prostě se zpívalo, hrálo, takže jsem byl obklopený muzikou. Vyrůstal jsem v rodinném domku na Moravě. No a já samozřejmě jsem měl neustále při sobě rádio. Písničky jsem nasával, zpíval jsem si je a samozřejmě, že jsem poslouchal i písničky Hanky. A měl jsem takovou úctu k těm zpěvákům a muzikantům. V životě mě nenapadlo, že jako já se budu živit muzikou. Chválili mě, že zpívám a tak dále. Tak jsem jezdil po různých soutěžích. Mluvím o tom, protože vlastně díky těm soutěžím jsem se dostal až k tomu, co mě ovlivnil můj život s Hankou. Já jsem vlastně se dostal v roce 74 mezi 10 začínajících zpěváčků, kteří postoupili do finále soutěže Intertalent. To byl mezinárodní festival. A ta česká štafeta se tomu říká, vypadalo tak, že to bylo 30 koncertů, který doprovázel orchestr Karla Wagnera. A aby lidi přišli, tak tam byla Hanka, jako tehdy už byla zlatá slavice, nebo velká hvězda prostě. Takže vlastně to bylo první setkání. Já skromný kluk z Moravy, z Tydlín, tak jsem měl obrovský respekt. Jsem se jí bál oslovit. Já jsem měl sám co dělat se sebou, jsem měl trému jako blázen. Hanka byla úžasná, to bylo tak lidský, ta měla srdce na dlaně. Prostě nejenom mě, ale všechny přišla povzbudit. Když viděla někoho, kdo se trápí vnitřně, tak uměla ho malinko nakopnout, jako psychicky, což je strašně moc důležitý. A od takové hvězdy pro každého začínajícího zpěváka prostě to je něco k nezaplacení.

No, skončil Intertalent, věděli jsme o sobě. Díky Karlovi jsem šel do armádního uměleckého souboru. A pak, když jsem tam byl, my jsme samozřejmě zpívali vojenské písně, tam byl festival Zlatý palcát v Českých Budějovicích, kde jsme se po roce zase potkali i s Hankou, která tam byla jako host. Seděli jsme u kafíčka a ona už tehdy mi říkala: Stando, já mám v plánu, ještě nevím, jak to udělám, ale byla bych ráda, kdyby se mě povedlo k sobě si vzít dva kluky, který by se mnou blbili na jevišti. A kdyby to vyšlo, tak ty bys byl určitě první, kterého bych oslovila. A já říkal, ha, ha, ha. Hanka mi chce udělat radost vojáčkovi, tak samozřejmě mě to potěšilo, ale nebral jsem to vůbec vážně, protože říkal, tak to není možné, to se nemůže stát. No a já jsem potom prostě se vrátil původně do tehdejšího Gottwaldova, osudně zaval do rozhlasu. Mluvím o tom záměrně, protože když jsem měl dovolenou, šel jsem za kolegy do rozhlasu, tak se jenom popovídat na kafíčko, tak říkal, jo, Stando, volali ti tady z Prahy, máš volat Ministerstvo spravedlnosti. Tak jsem tam zavolal a ono to bylo fakt, Ministerstvo spravedlnosti, kde pracoval tehdejší manažer skupiny Karla Wagnera a Hanky. A řekl, že mě Hanka oslovuje a s Karlem a zvou mě na zkušební nahrávku do Prahy na píseň Diskohrádky. A teď jsem znejistil, jestli jsme to natočili tady. To by byl for.

0: Já si myslím, že velký vliv na to samozřejmě je u všech, hraje rodina. Já jsem poznal Hanšovi rodiče jako skvělý lidi, inteligentní, chytrý, moudrý. Maminka pocházela z takového vznešeného rodu. Pan Zagora byl stavební inženýr, jo. Takže předával ty technické záležitosti Hance. To málo kdo ví, že Hanka vlastně díky tatínkovi rozuměla věcem jako málo která jako žena. No a to bylo podobné u Zagorů jako u Hlošků. Můj tatínek byl taky stavař, maminka byla taky jako učitelka a vlastně velice vlídná a moudrá žena, která hrála divadlo. Hančina maminka tancovala, takže my jsme měli takovýto prostředí blízký a oba Moraváci, oba v září a proto jsme si nějak, začali jsme si být blízcí.
1: Já když jsem byla malá holka, tak jsem byla přesvědčena o tom, že až jednou budu velká, dospělá, takže něco úžasně velkého a krásného v životě dosáhnu, nebo se mi v životě něco podaří. Dá se říct, že takový ty první předpoklady bych k tomu eventuálně mohla mít, protože se mi skutečně asi do mých 20 let úplně všechno dařilo, na co jsem šáhla a říkala se o mě, že jsem takové to šťastné dítě, které na co šáhne, to umí. A já jsem měla hrozně krásné dětství. Já když jsem chodila asi do 4. třídy obecný, tak jsem začala psát básně. Básně asi typu moc špinavý mraveneček upaloval na kopeček. Nicméně jsem z nich měla hroznou radost, dokonce vyšly v nějakém časopise a na konci 4. třídy jsem dostala diplom za sbírku básní, což mě tehdy velmi potěšilo a podnítilo. No a tehdy už mě bylo jasné, že jediným povoláním, které si chci vybrat a které bych chtěla v budoucnu dělat, je herectví. Že bych chtěla být slavnou a hlavně dobrou herečkou.
0: Já, když jsem na té štafetě Intertalentu zpíval nějakou svoji písničku s

Já jsem měl obrovský respekt vůči Hance, protože ona byla opravdu velký profík, byla to velká osobnost. Hanka mě mnohému naučila. Jedna z věcí bylo to, že trvala na tom, že musíme chodit na zkoušky včas. Radši o minutu dřív, když člověk přišel o minutu pozdě, tak už byla naštvaná. Nedej bože, kdyby přišel o 5 minut. Jo. Tak nás učila k tomu, že to je vlastně základ všeho, že když člověk přijde později, tak vlastně si neváží toho, s kým má tu schůzku. Ale tak my jsme se naučili s Petrem, že jsme byli fakt třeba o 5 minut dřív. Jo. A když jsme chodili k ní domů, tam jsme mívali zkoušky, když jsme byli v Praze, tak vlastně skoro každý den. A když jsme byli někde ve světě, tak jsme zkoušeli prostě na hotelích. Vlastně jsme byli vytíženi od rána až do večera.

My jsme třeba za rok měli, teď plácnu, ale 350 koncertů. Když to dneska někomu řeknu, nějakému muzikantovi, tak k tomu nechce věřit. My jsme byli 5 let jenom spolu. A Hanka říká, jako, že to bylo tak pracovně aktivní, že jí splývají věci. Takže můj domov byl hotel, auto a prostě rodina byla Hanka, Karel, Petr. A kromě těch koncertů jsme třeba točili písničky tady ve studiu A, když se nad tím zamyslím. Když jsem se vešel, tak normálně mě ukápla slza. Jsem ji musel zamáčknout, protože jsem tady dlouho nebyl a tady jsem strávil nádherný chvíle. Jo, chtěl jsem taky říct to, že Hanka byla tvrdá šéfová. Když se jí něco nelíbilo, tak řekla, ne, tak to nebude. Ale to bylo právě strašně dobře pro tu naši práci. A Hanka mě přemlouvala, ať jdu na vysoko. A říkám, Hani, já už jsem všechno zapomněl. Říká, to se naučíš, ty nejseš blbej. Jo. Tak vlastně za to, že jsem šel na vysoko a že jsem ji vystudoval, za to může Hanka. O Hance jenom to dobrý se dá povídat. Třeba jak jsme točili seriál Dluhů Hany Zagorové. To prostě to byly už tehdy videoklipy. Co píseň, to nádhera. A to si vymýšlela Hanka. A vymýšlela si takový jako ptákoviny, že nás pověsila s Petrem třeba jako mokrý prádlo, že na šňůru. Ale ta šňůra byla třeba 5 metrů nad zemí. Že? No a to není žádná legrace se udržet. Jako, i když se snažili kameramani to natočit rychle, tak měli co dělat, aby jsme nespadli. Vymýšlela si na nás takové věci, nebo aby jsme tančili kočky. No, to taky byl, jo. Já fotbalista, půjdu tančit kočku, no, tak, dobře, tak jsem to musel překousnout nějak. Jo. Ale točili jsme také jeden krásný pořad pro jednu cestovní kancelář na Maltě. Tak jsme tam seděli sami dva s Hankou v jedné kavárničce, dali jsme si kafíčko a tam byl ten music box a hráli tam jednu nádhernou písničku a Hanka říká, to je píseň, kterou bys měl zpívat. Říkám, to je krásná věc, ale těžká, to já nezaspívám ani, to je kláda. Říká, zaspíváš, prosím tě. Tak mě přemlouvala, já říkám, Hani, dobře, já to zkusím, jo. Ale když mi napíšeš text, tak jo, tak platí, jo. No tak Hanka mi napsala text, nazvala to Za to může déšť, ne já. Ten text je úžasný. To je právě, když člověk má někoho vedle sebe, někoho blízkého, který to umí a zná vás, jo, tak napíše člověku do pusy, jako třeba Zdeněk Borovec, my jsme byli s ním v neustálém kontaktu, anebo Pavel Žák, tak ten psával hlavně pro Hanku, pro Petra Reska tehdy. Nám napsal taky, jako nám napsal holky ze školky. No ale třeba Zdeněk Borovec, ten nám dával do pusy takový nádherný slova. No Hance třeba napsal na tělo, přesně já tu Hanku tam vidím v písnice Náš dům zní smíchem. Jo. A to je právě, že když Hanka někam přišla mezi kamarády, mezi svý, kde se nemusela jako nějak skrývat, tak prostě Hanky bylo plno vždycky. Bylo to krásně. A to je přesně písnička, která je o Hance.

každá písnička byla trošku jiná. Ona měla ráda Rybičku, Sláva je bál, ale třeba i Černý páv, to napsala text, tak to je taky nádherná písnička, nebo písnička o skupiny Vox od Poláků, kteří s náma spolupracovali jako dlouho. Kostky jsou vrženy, to napsala Hanka taky. Já mám doma od Hanky samozřejmě všechny CDčka, všechny LPčka a všechny knížky a mám jednu takovou vzácnost, že vydala knížku svých textů. Ona napsala, já nevím, možná ke stovce textů. A co vím, tak naspívala, já nevím, přes 800 nebo kolem 900 písní. Což je bomba, že? Je fakt, že od Čmoulů, jo, až po Černýho páva.

0: Hanka měla obrovský dar a právě v těch šanzonových písničkách se prostě našla a byla v nich strašně silná, protože ty lidi jí to věřili. Ona to uměla podat tak, že to bylo nádherný, krásný a řečeno srdcem. Hanka to srdíčko měla obrovský. Já jsem říkal, Hani, ty víš tolik věcí, co třeba neví ani moje sestry kolikrát. No a říkal, ty jsi vlastně moje ségra. Jo. Hanka mě byla za svědka, Štefan byl za svědka mojí ženě. My jsme byli propojení prostě úžasně, my jsme byli vlastně rodina. A samozřejmě, že v těch těžkých chvílích, tak komu se má člověk svěřit, že? Nejdřív jsem se rozvedl, pak mu umřelo miminko a prostě byl jsem úplně v pytli. No, takže mě fakt jako volali, když mě bylo nejhůř. My jsme byli takový kamarádi, že třeba Karel, když měl nějaký problém, tak nás oslovil, Hanku a mě. A to samý Hanka. Tak já jsem věděl, jako, samozřejmě jako Karel i ještě dalších pár lidí, že Hanka to dítě chce. To bylo období, kdy jsme jeli vždycky na nějaký vytipovaný místo, kde byly jako děti odložený, který by mohla třeba Hanka jedno z nich třeba adoptovat. No a ta rodina kolem Hanky, jsme vybrali to dítě, který bylo ideální pro ní. No a ta holčina, která vlastně tomu rozuměla, jo, jak se to dělá jako právnicky, tak ta jí to dítě ukradla vyloženě. No a to byla těžká rána pro Hanku. S tím se nesrovnala nikdy.
1: Jsme zažili s Karlem věci dobré i zlé, což bývá v životě běžné, protože my jsme spolu strávili daleko víc času než se svými partnery, takže my jsme se znali a známe se s Karlem opravdu hrozně dobře. A vždycky, když se něco dělo a věděli jsme, že teď je nějaká situace, která je velmi vážná, tak jsme si vždycky zpívali: kdo pak by se vlka pál, vlka pál, vlka pál, kdo pak by se vlka pál, vlka, vlka pál. A vím, že to nás hrozně rozveselilo. Vždycky jsme si řekli, že vlastně o tak moc nejde, že všechno se dá zvládnout.

máme těch společných zaplať pánbu hodně a já mám rád úžasný text na písničku Jinak to nejde, to zpíváme. Krásná písnička je máje, to jsou všechno převzatý. Ale originál písnička, která je luxusní, je Můj čas. To je tak silný text, že Hanka se tu písničku, protože ona měla celý život zdravotní nějaký trable, tak se ten text bála zpívat. Jo. Ale jelikož je to titulní píseň seriálu Sanitka, tak vlastně tu písničku zná celý národ, protože se to už reprízovalo mnohokrát. A třeba se stalo, byla Lucerna s Hankou, tak jsme vybírali písničky, které tam dáme. A zrovna šel ten seriál a já říkám, Hani, musíme zpívat Sanitku. To nedá se nic dělat. Říkám, ne, já si to nebudu učit. A říkám, co by ses tam učila? Jako, to zpíváme všichni dohromady. Jako, to se tě, ty se nenaučíš jako sloku refrén. Ne, ona se vymlouvala, protože fakt se toho textu bála. No a Lucerna bouřila, vyprodaná, nádherná Lucerna. Všechny Lucerny s Hankou byly úžasný, nezapomenutelný. No a samozřejmě Lucerna stála, skandovala, my jsme se loučili a všichni řvali Sanitku, Sanitku, Sanitku. A teď se na to pódium říká, Hani, slyšíš to? Vidíš, kdo měl pravdu?

vlastně zážitku mám spousty. Jednak koncert v Sopotech, to je nezapomenutelný jako zážitek, jako pracovní, to Hanka říká, takový koncert bych chtěla mít svůj poslední, když by měl být poslední. To jsme tam zbourali absolutně. To šlo živý vysílání do celého Polska, jak televize, tak rozhlas. No. Ale takový ten lidský osobní zážitek mám. Vždycky, když jsme samozřejmě hráli někde tam kolem toho mýho rodného domu v Hulíně, tak vždycky kapelu jsem pozval k nám, za maminkou, za tatínkem. No a u nás se chovali králíci. Takže když byla taková nějaká slavnostní příležitost, neděle nebo já nevím co, tak tatínek zabil králíka a maminka ho uvařila. Tak přijede Hanka s Karlem, tak maminka udělala králíka. Slavnostní oběd, prostě ano, jako super. No a Hanka se mi to bála říct, to trvalo několik měsíců, říká, Stando, měla to v sobě a chtěla mi to říct, a bylo jí to blbý. Ona mi říkala, Staničku, jo, Staničku, u vás to bylo vždycky hezký a já ti musím něco říct. Já jim všechno, ale jediný, co nejím, je králík. Ale protože ho vařila tvoje maminka, tak jsem kousek snědla, no. To Petra Janu se dělala ze mě srandu, protože my jako gentlemani, že, když Hanka měla mít kufr, tak jsem ji ho vzal, že. No a byli jsme na turné po Polsku a jezdila s náma Petra Janu. A ona už čekala, protože to už byla taková tradice, když jsme už jako měli odejít, tak Hanka volala, Staničku, pojď, máme tady kufr. A Petra Janu dostávala záchvat smíchu, jo. A ona to vždycky řekla prostě tak hezky, mile. No, ale ona občas dokázala dělat drahoty kvůli takovým normálním věcem, prostě, který chlapi nepochopí, jo. No a tak, když dělala drahoty, tak Karel, jo, někdo z muzikantů dělal prostě taky něco podobného, jak Hanka, tak mu říkal, nedělej za gorku, jo. Tak se to nějak ujalo, no.

Štefan říkal, že jsem byl poslední, kdo s ním mluvil, kromě sestřiček a jeho. A Hanka byla bezvadná, slyšel jsem tam jako takovou radost v tom hlase, ale slyšel jsem tam i takovou únavu v tom hlase. Ale řekla, že se těší, že brzy budeme spolu jako zpívat. A říkám, tak Haně, tak nic jiného si nepřeju, jo. A říká, no, budu dělat novou desku, už mám tady pár nových písniček, tak to tady pouštím sestřičkám, všem se to líbí. Říká, Hani, a já ti chci volat, myslím na tebe každý den, ale nechci tě obtěžovat, nevím, kdy ti můžu volat. A Hanka mi říká, Staníčku, ty mě můžeš volat klidně o půlnoci.

0: Devítinásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou nám v úžasných životech přiblížil její dlouholetý kolega a přítel Stanislav Hložek ve spolupráci s mistrem zvuku Lukášem Vorlem a dramaturgem Janem Hergetem. Pořad natočila Kateřina Kubalová.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Měli jste byl fajn.
3: V 16 se všechno láme.
2: Je to jiný než s holkou.
3: První vztahy. První rozhodnutí.
4: Říkal jsi, že má holku?
5: Jo.
3: A snaha zapadnout.
4: Jo.
2: To je Matyáš.
4: Třeba potřebuje čas, aby jí to řek.
3: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
5: Je Radek doma?
6: Toho ti nic není.
3: Filtr. Od 2. září na ČT1 a v iVysílání.
1: Radioservis představuje
7: audioknihu Pastvina zmizelých.
8: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
7: Kam se poděli?
8: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
7: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
8: Je to pěkně zamotaný.
7: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
9: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
9: Srdcovky od Dvojky.
10: Příjemný dobrý večer, milí posluchači, máme 2 minuty po 7:30 a na vaší oblíbené stanici se právě teď hlásí Srdcovky od Dvojky, což je vaše pravidelná dávka pozitivní energie, kterou podávám pomocí hitů z domova i ze zahraničí. Dnes máme datum 25. srpna roku 2026 a kolem 25. se bude točit řada písní a jejich příběhů dnešního vydání. Všem, vzhledem k tomu, že jsme včera nestihli všechno, zavítáme také ještě do data 24. srpna. To, abychom připomněli zásadní hudební milníky světové a domácí populární hudby. Teď už ale popřeji dobrý poslech a nikým a ničím nerušený večer od mikrofonu Dvojky vám to přeje Pepa Melen.

Nahrávkou z prosince roku 1962 jsme otevřeli dnešní úterní srdcovky. Ona je krásná, je samozřejmě duet Karel Hála a Zdeněk Šedivý. Ti ho naspívali přímo ve studiích Československého rozhlasu. Tehdy je doprovázel orchestr Ladislava Bezubky, který nahrávku také řídil. Hudbu napsal Jan Rimon a text Jiří Appelt. Tak tedy krásná vzpomínka na rok 62. Možná máte tuhle desku, která vyšla ve 63. doma ve vaší sbírce. Pojďme se ale teď podívat do roku 1979. Přesně 25. srpna 79. roku se písnička We Don't Talk Anymore dostala na první místo britské hitparády. Cliff Richard, který tuhle písničku naspíval, byl v té době opravdu doslova restartován a jeho kariéra vyletěla z hůru. Tuhle písničku napsali Alan Turney, původně dokonce pro svou vlastní skupinu Turney Spencer Band. Producent a kytarista The Shadows, Bruce Welch, ale uslyšel demo a byl přesvědčený, že ji musí zpívat právě Cliff Richard. Single vyšel v červenci roku 79 a o pár týdnů později přišel triumf. Na britské jedničce vydržel 4 týdny. Pro Cliffa Richarda to byla už 10. britská jednička, ale první od onoho Congratulations z roku 1968. Na vrchol se tedy vrátil po více než 11 letech. No a o čem tahle písnička je? Je to o dvou lidech, kteří se tak trochu rozchází. No, tak trochu víc. A vůbec spolu nemluví. Je to zvláštní, je to úsměvné, jak spolu nemluvíme. We don't talk anymore. Cliff Richard.

Veselá píseň, která vlastně tak úplně veselá není. A Cliff Richard, který se stal opět britskou jedničkou po 11 letech v roce 1979. Na řadě je teď Elvis Costello, který se narodil 25. srpna roku 1954 v Londýně, takže dneska slaví 72. narozeniny. Elvis Costello se ale vlastním jménem jmenuje Declan Patrick McManus, jeden z nejvýznamnějších britských písničkářů posledních 5 desetiletí. Ale písničku, která ho v podstatě velmi zviditelnila v celém světě, bylo to v roce 1999, vlastně nenaspíval jako první písničku, o které mluvím a má název She, tak tu napsali už v roce 74 francouzský chansonnier Charles Aznavour a britský textař Herbert Kretschmer. Tahle písnička vznikla jako ústřední melodie britského televizního seriálu Seven Faces of Woman, ale my se podíváme na, nebo my si poslechneme písničku, kterou v roce 99 naspíval pro romantickou komedii Notting Hill. Samozřejmě Julia Roberts, Hugh Grant. Tak já myslím, že vy byste určitě si na tuhle písničku mohli třeba zatančit. Máte-li s kým? Elvis Costello dneska slaví 72. narozeniny.

Elvis Costello dneska slaví 72. narozeniny. Pojďme vyhlásit anketu, máme už po 6:45, což je čas, kdy pravidelně vyhlašujeme. A koukám, že mi tady teď přistála první zpráva od vás. Dobrý podvečer, dvojko, děkuji za písničku Ona je krásná jak štěstí. 60. léta minulého století byla krásná léta mého mládí. Chodila jsem tančit v neděli na odpolední čaje. Díky, píše Míla. Děkuji moc za tuhle zprávu. No ale pojďme k dnešní anketě. Otevírám dnešní anketu a věnuji ji vašim vzpomínkám. Věřím, že budete vzpomínat. Dnes totiž slaví mimo jiné, protože oslavenců je hodně, narozeniny Gene Simmons. Baskytarista, zpěvák, který spolu s Paulem Stanleym zakládal skupinu Kiss. Gene Simmons dneska slaví 77. narozeniny. A já se ptám, jaké vzpomínky vás napadnou, když slyšíte skupinu Kiss a jaké písničky vás napadají? Můžete si teďkon dát do mailu josef.melen@rozhlas.cz a nebo můžete také SMS bránu a sice 702 222 220. No a my si teď uděláme takovou rošádu, protože mám pro vás teď písničku, která je od ostravských Buty. A to proto, protože jejich bubeník, spoluzakladatel Richard Kroček se narodil 25. srpna roku 1964 v Ostravě, takže právě dneska slaví 62. narozeniny. Buty založil společně s Radkem Pastrňákem v roce 86. No a právě Pastrňák je autorem hudby i textu jedné písně, která mě na rozhlasových vlnách provází dneska už více jak 30 let. Jednou ráno.

Srdcovky od dvojky, autorský hudební pořad a nejedna srdcovka je tedy tím pádem také mojí srdcovkou. V případě Luboše Pospíšila to rozhodně platí. Pojďme si říct, co se stalo přesně před 50 lety. 25. srpna roku 1976 vyšlo debutové album skupiny Boston a hned jako první skladba na něm zazněla úžasná věc More Than I Feeling. Boston vznikli v americké Massachusetts a jejich hlavním mozkem byl kytarista, skladatel a technický perfekcionista. Dá se to říct, že opravdu takhle to je Tom Scholz. Mimochodem, on byl u toho, když vznikal první Rockman, což kytaristé té doby jistě dobře ví, o co jde. Tenhle muž, tedy Tom Scholz, když vycházela tahle deska před 50 lety, tak ještě rozhodně nebyl profesionálním muzikantem, který by si vydělával muzikou. Ale pracoval jako konstruktér u Polaroidu. Písnička More Than I Feeling, kterou napsal Scholz úplně sám, a tak ta měla dobu vzniku 5 let. Ano, většinu nahrávky vytvořil ve svém domácím studiu, kde vrstvil kytary na sebe tak dlouho, dokud nedostal přesně ten mohutný zvuk, který se později stal poznávacím znamením právě kapely Boston. A přitom je to vlastně nostalgická písnička. Je to o té chvíli, kdy uslyšíte starou známou melodii a ta vás okamžitě vrátí k někomu, koho už ve svém životě nemáte. Scholz sám přiznával, že náladou ho inspirovala skladba Walk Away René od The Left Bank. Pojďme na to! Tady jsou Boston před 50 lety. More Than I Feeling.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: Ano, ano, i když je teprve půl minutka po 19. hodině, tak už tady máme zase naší pátračku. Mrazivé léto, příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů. A vy posluchači, hledáte tento poslední týden postavy těchto známých děsivých příběhů. Tedy i tento týden můžete získat poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolupencí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. Pokud čekáte na svou indicii, tak je tady právě teď.
3: Skrytý v kůlně u jedné venkovské chalupy jsem dlouhé měsíce tajně pozoroval lidi. Učil se jejich řeči, zvykům i emocím a snažil se pochopit složitý svět, do kterého jsem byl tak bezcitně vržen. Toužil jsem po jediném, aby mě přijali mezi sebe a opětovali mi mou skrytou něhu. Pro většinu z nich ale nebylo důležité, co cítím, nebo jaký v hloubi duše skutečně jsem. Stačil jediný pohled a okamžitě přišlo kruté odsouzení. Obrovská postava, zjizvená tvář a neohrabané pohyby budily strach všude, kam jsem přišel. Moje touha po lásce se tak kvůli jejich neustálému teroru brzy proměnila v čistou nenávist.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
0: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

Aleš Brichta v uniformě lokaje v úterních srdcovkách. Máme tady anketu, ta anketa se věnuje dnešním 77. narozeninám Gina Simonce, spoluzakladatele kapely Kiss. A já se vás ptám, co pro vás Kiss znamená. Josívku, dobrý večer. Kiss, úžasné dva koncerty, rok 1999 na Julisce a 2008 v O2, vždy dokonalé show. Vše nejlepší Ginovi, zdraví Jana. I vy mi samozřejmě můžete napsat, jak to máte, když slyšíte právě o skupině Kiss, jestli vás to donutí vzpomínat na váš život, protože Kissáci jsou tady od roku 1973, tak jestli nějaká píseň nebo vůbec tahle kapela vás životem provázela, jestli protla ten váš život alespoň trochu a jakou písní, píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi také na 702 222 220. Jak jsem avizoval na začátku dnešních srdcovek, tak to dneska nebude jenom o 25. srpnu, ale budeme vzpomínat také na včerejšek, na 24., protože ne všechno se nám do včerejších srdcovek vešlo. 24. srpna roku 61 se v Londýně narodil Mark Bedford, dlouholetý baskytarista kapely Madness, a včera oslavil 65. narozeniny. Uslyšíme ho, ano, v téhle kapele, protože on hrál na baskytaru ve slavné písni kapely Madness Our House, tedy Náš dům. Madness patřili k nejvýznamnějším britským kapelám nové vlny a tahle ta písnička vznikla v roce 1982. Takové, řekněme, rodinné album v jedné písničce. Chess Smash přišel s nápadem, aby každý člen kapely přišel a přinesl na papíře, řekněme, nějaký příběh o své rodině, něco o své rodině. No, nakonec se do toho tedy pustil hlavně sám, vzpomínal na vlastní velmi hlučný rodinný dům, sourozence, maminku, tatínka, babičku, dědečka, no prostě obyčejně neobyčejný každodenní chaos, poněvadž, jak už to tak bývá, tak protože ne všichni mladí mají na to, aby si mohli koupit vlastní bydlení, a tak se tam prostě bydlí nejenom ve dvou, ale ve třech, někdy i ve čtyřech generacích. Nahrávka vznikla, jak už jsem řekl, v roce 82, a v Británii se dostala až na 5. místo. A tahle ta písnička je přesně o tom. Domov nemusí být dokonalý, může být klidně hlučný, chaotický, ale náš. Our House a Madness.

Pojďme se tady podívat na Slovensko. Ondrej Oňo Tomčala. Ten se narodil 25. srpna roku 1965, takže dneska slaví 61. Je to bubeník a také jeden ze zakládajících členů skupiny Vidiek. Vidiek vznikl v Rovince nedaleko Bratislavy na základech kapely Ventil RG a v roce 88 vydal svůj debut Nechajte si ju. Titulní skladbu složil zpěvák Jan Kuric, tak napsal Daniel Mikletič. A my si teď dáme tuhle skvělou věc od Vidieku s bubeníkem a dnešním oslavencem, což je Oňo Tomčala.

Tolik vidík a oslavenec. Pojďme se teď podívat na jeden rekord. Ten rekord padl přesně v těchto dnech před 30 lety. A byla to písnička Missing skupiny Everything But The Girl. Ta tehdy završila neuvěřitelných 55 týdnů v americkém Billboard Hot 100. V té době to byl rekord v délce nepřetržitého pobytu jedné písničky v žebříčku. Prostě nevypadla ze žebříčku. To je úžasný počin. Everything But The Girl je britská dvojice, vlastně tandem Tracy Thorn a Ben Watt, která vznikla v roce 82. Už na univerzitě v Hullu, oba jsou ročník 1962. Missing napsali společně a původně ji v roce 1994 vydali na albu Amplify Heart. Jenže ta první verze vůbec, v podstatě zabrala možná trochu mezi jejími fanoušky, ale jinak Everything But The Girl vlastně díru do světa s touhle písní neudělali. Ale potom přišel newyorský DJ a producent Todd Terry, udělal, řekněme, remix téhle písně a najednou byla z nenápadné písničky světová senzace. V Británii se to dostalo na třetí místo, v Americe se to dostalo v Billboardu až na druhé místo. Mimochodem, to první místo tehdy byla Mariah Carey a Boyz II Men, One Sweet Day, takže bylo opravdu o co bojovat. No a možná právě ten kontrast funguje dodnes. To, co nyní uslyšíte, je napůl taneční, ale napůl je to pořád úžasná píseň o tom, že vám prostě někdo chybí. Tady jsou Everything But The Girl, Missing.

30 roků zpátky, rok 1996 a jeden z velkých světových hitů Everything But The Girl. Často se tady zmiňujeme o takových věcech, které hnuly světem hudby, světové hudby, jako byl třeba vznik úplně první televizní hudební stanicí, tedy MTV. Bylo to na začátku srpna roku 1981 a tehdy se úplně prvním videoklipem odvysílaným právě touto novou hudební televizí stala písnička kapely Buggles Video Killed the Radio Stars. Ano, ta ironie, píseň o tom, jak vlastně video zabilo rozhlasovou hvězdu, o tom, že rádio už nemá šanci, protože přišlo video, tak tohle, nebo přišla vlastně jakoby televize, tak o tom ta písnička je, ale já si kapelu Buggles pustím hlavně proto, že dneska slaví 74. narozeniny klávesista Jeff Downes. Mimochodem nejen klávesista Buggles, ale později člen kapely Yes a také spoluzakladatel skupiny nebo superskupiny Asia. Tak pojďme na to, tohle určitě znáte. The Buggles Video Killed the Radio Star.

po více jak 45 letech se to stále naštěstí nestalo. Tohle byly Buggles a samozřejmě klávesista Jeff Downes, který dneska slaví 74. narozeniny. Máme anketu. To je anketa, protože dneska slaví 77. narozeniny Gene Simmons, baskytarista, zpěvák, který s Paulem Stanleym zakládal skupinu Kiss. Tak co vás napadne, jestli vás to provázelo, jestli tahle muzika nějak protnula váš život? Zdravím vás, Pepíku, pokud se týče Gina Simmonse, tak jednoznačně charisma, to jediné, co mě napadá. Mějte se fanfárově, píše Pepa, děkuju moc. Tady co máme, Boston, jednoduchý rytmus, vynikající vokály, málem se na ně zapomněl, píše Vláďa, děkuju moc za tohle. Kiss moc ne, spíš Iron Maiden, Metallica a tak dále, píše Honza, díky moc. Pane Melene, na základní škole to byla moje top kapela a musím se pochlubit, napsal jsem koncem 70. let, to jsem chodil do 8. třídy, na Kiss Army do New Yorku. Někdo mi poradil použít mezinárodní doručenku, kterou musí příjemce podepsat a mě vrátit, jako vrátit zpět. V opačném případě pošta platila nějaké velké poplatky. Po měsíci mi přišel dopis a jako dárek spona na opasek s motivem LPčka Destroyer. Byly tam i přihrádky pro dvě LPčka, ovšem byly prázdné. A balíček jsem vyzvedával na poště bokem v nějaké kanceláři, kde mi pánové vysvětlovali, že není dobré kontaktovat fašistické kapely. Sponu mám dodnes, ale měl jsem jí ve škole sotva 30 minut. Soudružka učitelka nebo ředitelka mě v ředitelně poručila sponu sundat a dostal jsem poznámku od mobilu vyhubování. Jenže v roce 96 se mi podařilo se s Kiss v Praze potkat. Dodnes si říkám, možná bych to měl Gene Simmonsovi napsat, jak mě policie ukradla jejich desky. Krásný večer v dobré společnosti, rádio s hrnkem či sklenicí něčeho dobrého, přeje Libor z Ostravy. Děkuji moc, Libore, za tenhle ten příběh. Je to tak, každý vzpomínáme po svém. Vy, pokud vás kapela Kiss nějakým způsobem trefila v životě, tak mi to napište na josef.melen@rozhlas.cz nebo na SMS bránu 702 222 220. Tady v tuto chvíli už je muž s jedinečným hlasem, Jiří Schillinger.

Iveta Bartošová, víš, láska 80. léta v srdcovkách. Máme tady anketu, ta anketa se věnuje dnešním 77. narozeninám. Dobrý večer, Kiss je moje mládí a téměř vyloučení z průmyslovky, když kovaná zástupkyně ředitele našla v mé žákovce jejich fotku, jak pozují se svými loutkami. Všichni fanoušci to dobře znají, píše Pavel z Plzně. Pak tady máme další. Kiss jsem viděl 3x naživo a stále jsem čekal na skladbu Thunder God, od Gene Simmons, stále jsem se dočkal, píše Petr Havířov, díky i za tuhle zprávu. Většinou vzpomínáte na jejich muziku i na to, jak v podstatě se potom rozhodli odlíčit a to, jaké to bylo. Pro mě skvělá na konci 70., kdy dokonce zahráli dvě skladby a v Vltavě pořád Větrník, Black Diamonds a Hotel and Hell. Vzpomínám, jak jsme chodili takzvaně natáčet a měli jsme všechnu hudbu, která jela, včetně Kiss, jsem boomer, ale nahrávky jsem měl. Díky za váš pořad. Píše Antonín, díky moc za tuhle zprávu, bylo to těžké, poněvadž jste celou zprávu napsal do předmětu a tak jsem to tady trošku lovil. Nicméně je vás mnoho, kteří píšete o Kiss a já mám pro vás teď písničku, která je dílem Paula Stanleyho a Gina Simonce. Simon slaví 77. narozeniny. Tuhle písničku udělali na album Dress It to Kill a v Americe skončila na 68. místě, prostě nic moc toho nebylo. Jenomže přišel zlom, Kiss je natočili živě pro album Alive a právě tahle mnohem divočejší koncertní verze vystoupala na 12. místo na Billboardu. Byl to jejich první skutečně obrovský singlový hit v Americe a od té chvíle se z ní stala prakticky povinná tečka koncertů skupiny Kiss. Pojďme na to, tady jsou Kiss, Rock and Roll All Night.

Já jsem se rozhodl, že dnešní srdcovky zakončíme, nebo v té závěrečné části budeme mít trochu víc kytar. To protože se to prostě hodí. Dneska máme 25. srpna. No a představte si, že slaví 75. Rob Halford. Samozřejmě fanoušci kapely Judas Priest dobře vědí, co to znamená. Mám pro vás píseň Living After Midnight, která se nahrávala v roce 1980. A nahrávala se v nahrávacím studiu Tittenhurst Park, které patřilo Johnu Lennonovi a taky Ringo Starovi. Tak tady jsou Judas Priest.

taková běžná věc, která se nám někdy stává, tedy běžná věc, kterou používáme a jsme na ní tak moc zvyklí, že když náhodou se něco stane, tak jsme schopni o tom dlouhé hodiny mluvit, v současné době o tom někomu i psát, postovat to na sociální sítě. No ale ve své době v 80. letech kvůli tomu vznikla jedna písnička. O čemže to mluvím? No to, když přijdete třeba do svého paneláku, bydlíte někde úplně nahoře a ten výtah prostě nejezdí. Tak musíte po schodech. Banket, Richard Miller a po schodech.

Dnešní srdcovky pomalu končí. Já vám všem moc děkuji za vaše vzpomínky na kapelu Kiss i na to, jak jste kdysi poslouchali nebo naopak neposlouchali tuhle muziku. Píšete mi a to mám radost. I zítra otevřeme zase úplně jinou anketu. Dnešní srdcovky pomalu končí, ale vy nemusíte ladit jinam, protože samozřejmě dvojka vysílá dál. Pro tuto chvíli, přátelé, se loučím jednou nádhernou baladou Still Got the Blues for You a tohle už je Gary Moore. Přeji vám, mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál. No a kolem 20. hodiny si povíme pár slov o našem večerním vysílání. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Ahoj, děti. Už pohodlně ležíte ve svých postýlkách? Možná jste jinde. Třeba na gauči nebo v křesle. Ať už jste kdekoliv, právě si k vám našla cestu moje pohádka. Zavřete oči a poslouchejte příběh, který jsem pro vás vybral já. Váš skřítek Hajaja. Ať se vám líbí.

0: Dobrý večer, děti. V jedné eskimácké osadě žil starý muž. Byl to strašlivý mrzout a neruda, kterému se nikdo nikdy ničím nezavděčil. Pořád se jen štětil a hartusil a tak se mu každý raději zdaleka vyhnul. Jaký div, že zůstal po celý život sám. Žádná žena netoužila žít pod jednou střechou s hašteřivcem, který se nikdy nezasměje a věčně se jen zlobí a hádá. A tenhle starý morous a kakabus měl zvlášť spadeno na děti. Když si někde nablízku hráli, hned je okřikoval a nejednou na ně poštval i svého psa. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Mějme pak dětem za zlé, že ani oni neměli zlostného staříka rády a opláceli mu stejně. Stařík vzal jednou harpunu a šel lovit tuleně. Vysekal v ledu otvor a čekal. Spozorovali ho děti, stáhli se blíž a začali hlasitě dovádět mezi ledovými kramy. Dědek čeká a čeká, až zašplouchá voda v otvoru a na vzduch vystrčí hlavu tuleň, aby ho mohl harpunovat. Tuleň připlul několikrát k díře v ledu, ale jakmile zaslechl křik dětí, zmizel rychle v hlubině. Staříka to dopálilo, popadl harpunu a rozběhl se za dětmi. Když je odehnal a vrátil se na své místo, přiběhli děti zpátky a začali povykovat znovu. A tu starý vyskočil, zdvihl ruce do výšky a vykřikl. Zlý duchu, uvězni ty darebáky v ledu, ať je od nich pokoj. A stalo se. Ledové kry se s rachotem srazily k sobě a po dětech ani památka. Snad poprvé v životě se stařík spokojeně zasmál a šel zvesela domů. Děti zatím marně bušily do ledových stěn, které se najednou kolem nich uzavřely. Nikde ani škvírka, kudy by se mohli protáhnout ven. Plakali, naříkali, křičeli, ale nadarmo. Nikdo je nemohl slyšet, protože jejich hlasy nepronikly tlustým ledem. Umřeme tu hladem, řekl jeden hoch. Nebo zimou, mínil druhý, nebo obojím, řekl třetí. V tom vykřikla jedna dívka. Podívejte tamhle, vidím nebe. Všichni zdvihli hlavu a uviděli nad sebou kousek oblohy. Vyšplhám se nahoru, řekl nejstarší chlapec. Protáhnu se ven a přivedu pomoc. Stoupil si ostatním na ramena a drápal se vzhůru. Sotva však povylezl kousek, smekl se dolů. Stěny byly příkré a hladké, ruce po nich klouzaly a křehly. Zkoušel to ze všech stran, ale když už se zdálo, že se mu to podaří, zase sjel zpátky. Děti se schoulily k sobě a přemýšleli, co počít. Čas utíkal, ale nic je nenapadlo. V osadě mezitím vypukla po dětech scháňka. Jedna matka se ptala druhé, hledali, volali, muži vyšli do okolí, rozběhli se po zamrzlém moři, ale kde nic tu nic. Lidé se ptali i samotářského staříka, ale ten je zlostně odbýval. Nejsem hlídač, co je mi po vašich dětech? Děti v ledovém vězení začal kromě zimy sužovat i hlad. Bušili zoufale pěstmi do ledových stěn a potom se dali znovu do pláče. Pláč nám nepomůže, řekl nejstarší hoch. Mám nápad. Pověz, naléhali děti. Zkusme volat dobrého ducha, třeba nás uslyší a pomůže. O dobrém duchu slyšeli děti od rodičů. Má sídlo kdesi na moři a leckterému člověku už pomohl, když se ocitl v nouzi. A tak začali děti volat. Dobrý duchu, pomoz nám. Dobrý duchu, vysvoboď nás. Dobrý duchu, zachraň nás. A tu se ozval praskot, jako když se za silných mrazů trhá ledový krunýř. V jeskyni se naráz rozsvětlilo. Světlo bylo tak oslnivé, že děti na chvíli oslepilo. Když otevřeli oči, viděli, že se ledové stěny rozestoupily a že mají cestu domů volnou. S jásotem běželi zpátky k osadě a co potom té radosti doma? Když děti vyprávěli, že byli celou tu dobu uvězněné v ledové jeskyni, kroutil nad tím kdekdo hlavou. Jak se tam jen mohli dostat, divili se lidé. Děti nevěděli. Vyprávěli jen o zlostném staříkovi, který nedaleko líčil na tuleně. A tu se kdosi dovtípil. Poslyšte, řekl, v tom musel mít prsty ten starý morous, nikdo jiný. Pravda, volali lidé, to byl určitě on, pojďme na něho. A už se hnali k dětkovu obydlí. Tomu blízkl v ruce nůž, ten popadl kámen nebo klacek. Stařík uslyšel křik a vyhlédl ven. Když uviděl rozlícený dav, pochopil, že je zle a dal se na útěk. Ale kam pak se svýma starýma nohama? Przy mu došel dech. Zastavil se a začal úpěnlivě volat vstříc blížícím se lidem. Lidičky, mějte slitování! Potom zmlkl a jen tiše stál a čekal. V tom se před ním objevil dobrý duch. Starče, řekl mu, byl jsi zlý a nesnášenlivý. Dosud si lidem jen ubližoval a žádný trest není pro tebe dost velký. Ale od této chvíle budeš lidem užitečně a pokorně sloužit. Abys odčinil svou vinu, budeš věčně takhle stát a svítit. Sotva to dobrý duch dopověděl, stařec se proměnil v hvězdu. Hvězda se oslnivě rozsvítila a počala zvolna stoupat vzhůru k nebi. Vystoupila vysoko na oblohu a tam zůstala stát. Od té chvíle tam tiše a nehybně stojí a svítí. Eskimáčtí lovci, když se vracejí z dlouhých loveckých výprav, řídí podle ní svá psí spřežení po dalekých, nedozírných, bílých pláních a své kajaky na širém moři. Svítí jim na cestu, aby nezabloudili a bezpečně se vrátili do svých domovů. A ta velká hvězda s jasným třpitem, kterou je někdy vidět i za bílého dne, to je Venuše. Také se jí říká Denice nebo Jitřenka. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju pěkný úterní večer z Dvojky. Stín falzátora. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin Martin Hrdinka a hitparáda Dvojky. Ve 22 hodin premiérová četba Zatloukání hřebů. Přijde také host nočního mikrofora a nechybí ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je úterní večerní Dvojka a zvu vás k

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 689. vás vybízíme k toulkám naší historií, což opravdu nemusí být žádná nuda, jak mi zajisté potvrdí mnozí naši souputníci, neboť naše minulost je přímo nabita lidskými osudy, lidskými příběhy, lidskými komediemi i tragédiemi, často pak v nerozlišitelné směsici. Leč nejenom hominí, ale i habent sua fata libelli, i knihy mají své osudy, což věděl před tisíciletími Terencianus. A platí to i v případě těch svazků, jež se vydávají za něco jiného, než jsou. Tajemstvím rukopisů, tvářících se jako letitá památka, se vás chystají provázet
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor tohoto seriálu Josef Veselý. Nad všemi slovy námi vyřčenými bdí cvičené ucho režiséra Jaromíra Ostrého a v dálce jest duchem přítomen náš knižní inspirátor Petr Hora Hořejš.

0: Ach ty róže, krásná róže, čemu si raně rozkvetla? Rozkvětavši pomrzla, pomrzavši usvědla, usvědevši opadla. Večer seděch, dlouho seděch, do kuropění je seděch, nic doždati nemůžech. Vsied řězhy, lůčky sežech, usnuch. Sněše mě si věsně, jako by mě nebožce na pravej ruce z prsta svlekl si je zlatý prstének, smekl si je drahý kamének. Kamének nenadídech, z militka si je nedoždech.
1: Je to pozoruhodná poezie v originále údajně staročeském, ale i v novočeském překladu.
0: Ach ty růže, krásná růže, proč si raně rozkvetla? Rozkvetlá pak pomrzla, pomrzlá pak uvadla, uvadlá pak opadla. Večer sedíc, dlouho hledíc, nic se dočkat nemohla. Všecky třísky, loučky spálila. Usnula jsem a v snách snila, jako by mě nebohé, na pravé ruce z prstu smekl se zlatý prstýnek, vymkl se rudý kamínek. Kamínek jsem nenašla, milého se nedočkala.

0: básně Růže ani ostatní z rukopisu Králové dvorského nejsou v rýmech.
1: Působí však silně i dnes, po letech.
0: Jsou to zvláštní skladby, podobají se lidové písni a zároveň jsou jiné.
2: V tom případě, že to není skutečná starobylá památka, tak kdo ji mohl napsat?
0: Objevitel a slovanský nadšenec,
1: filolog a básník,
0: vydavatel starých českých památek,
1: žák Dobrovského,
0: neúnavný, dobrý, ctižádostivý,
1: ochotný, ješitný, laskavý,
0: bibliotékář Národního muzea,
1: Václav Hanka.
0: Dlouho měl tuhletu falzátorskou nálepku připevněnou na čele.
2: Známý český literární historik Václav Fleischhans to v roce 1932 vyslovil stručně a přesně.
3: Muzeum chová Hankova umělecká falza, ale velmi naivní a nejasná, přenaivní, prahrubá. Bylo falšováno v muzeu a podezření může padnout jen na Hanku. Není tím arci ještě nic řečeno o rukopisu Králové dvorském, ale na jeho nálezce padá stín falzátora.
2: František Palacký v roce 1858 ale napsal.
3: Poukazuje-li se na pana Hanku jako na velikého padělatele a tento otálí s vyvrácením, není to právě velmi případné. Sám bych na místě Hankově snad nevěděl, zdali pro takovou výčitku více se zlobiti nebo radovati mám. Bohužel musel bych i v tomto případě, přirozeně osobě zcela nemístném, že by se Hanka chtěl k padělku přiznati, dobře odůvodněné ne zvolati.
2: Co asi pana Palackého k tomuto závěru vedlo?
0: Jeho přesvědčení o Hankových neschopnostech jako básníka i vědce.
1: Palacký se díval na Hankovy básnické pokusy kriticky. Věděl, že to nejsou žádná veledíla, ale veršovánky.
0: Už samo pomyšlení, že by tento autor mohl napsat tak nádherné básně, jaké obsahuje rukopis Králové dvorský, mu bylo k smíchu.
4: Jaké psal Hanka básně, tedy básně, které skutečně podepisoval svým jménem?
5: No, byly to takové, bychom řekli, vlastenecké rýmy, že? Které uveřejňoval a které neměly valné ceny.
2: Mínění odborníků se od dob Palackého nezměnilo. I historik doktor Aleš Doubrava je téhož názoru.
3: Hanku samého znal jsem po dlouhou řadu let.
2: Napsal zeť Františka Palackého František Ladislav Rieger.
3: Vím docela bezpečně, že k tvoření básnickému takového vzletu nebyl schopen. Hanka byl člověk veskrze malého ducha a bez tvořivého vzletu. Dostal se mu právem, tuším, od Čelakovského přes dívky prkený panák.
2: To jsou ostrá slova.
0: Velmi ostrá. Napovídají lecos nejenom o Hankových schopnostech, ale i o jeho vlastnostech.
5: Současníci Hankovi ho považovali za člověka velice, bych řekl, závistivého, zištného, člověka, který dělal intriky, který byl také špatným editorem, že prostě ta jeho vydání byla dost povrchní, že nešel do hloubky. Byl to člověk tak si nespolehlivý, tak jak o něm současníci říkají.

0: době, ve které byl nalezen rukopis Králové dvorský, napsal Václav Hanka báseň Růže, tedy přesněji Róže.
1: Květe róže kvete, čí však róže bude? Dlouho jsem ji hleděl, ubožátko chudé, dokud ještě poupě zavinuto bylo, žádného to v mysl ani nevstoupilo. Pilně jsem ho hleděl jako perly drahé, byloť mi to zdáním budoucnosti blahé. Ale sotva z prvních lístkov vystoupilo, hned tu na odivu mladých pánov bylo.
0: Je to rozdíl, když srovnáme tuhletu Hankovu růži s básnickým květem růže v rukopisu.
2: Zdá se, že to snad ani není možné, aby básník těchto veršů, neznámý autor rukopisu Králové dvorského, byl ztotožňován s Hankou.
0: Poezie páně Hanky byla schopna ku příkladu takovéhoto obrazu.
1: Holoubek vrkaje sám škádlí holubičku. Chroust, co v máji létá k nám, číhá na samičku.
3: Zatímco ve verších rukopisu Králové dvorského mluví básník,
2: z Hankových slov zaznívá přičinlivý řemeslník.
0: Já bych řekl spíš básnický melouchář.
2: Zatímco básním rukopisu Králové dvorského se obdivoval Goethe a Neruda,
3: Hankovým veršům zatleská leda člověk, který příliš poezii nerozumí.
1: Když jsem si přečetl verše Hankovi, zdá se mi, že Hanka lyrické verše do rukopisu Králové dvorského nepsal.
0: Tato slova stojí v dopise, který autorovi knihy Tajemství RKZ doktoru Miroslavu Ivanovovi poslal básník Jaroslav Seifert.
1: Nikoli jen proto, že by to možná nesvedl. V lyrických verších není žádné velké umění básnické. Ale celkem jasná a průzračná struktura těchto veršů je na míle vzdálena autoru, který smolil své diletantské pokrouceniny místy nevkusné a hloupé. Zdá se mi, že by tento neumělec nedovedl nasadit zcela jiný, nenucený a rafinovaný prostý tón rukopisu, když jsme přesvědčeni, že jde o falzifikát.
0: V rukopisu Králové dvorském je však i epika.
3: Rovněž Hanka psal epické básně.
2: O tom se můžeme taky přesvědčit na nějakém tom příkladu. Ten je výstižnější než dlouhé vysvětlování.
0: Taky to byly řečeno Seifertovými slovy pokrouceniny?
2: Ještě hůř.
0: Tak jsem s tím příkladem.
2: Dejme si třeba báseň Na Žižku.
1: Poslechněte, co se stalo hned za Žižkových let, když se hradu rozmetalo i mnichů mnoho set.
0: To by svedl každý průměrně nadaný počítač.
3: V Hankově sbírce písně se ocitla i báseň o Břetislavovi.
1: V brodském klášteře rozvíjí se květ a snad neviděl rovné krásy svět. Z rodu císařů Jitka nevinná, o ty bílého dcera jediná. Sotva po Čechách zavzněla ta řeč, sedlal kníže kůň, chopil těžký meč.
0: To by snad stačilo, abychom si neskazili poetickou chuť.
3: Hanka nebyl tvůrčí umělec. Veršoval, ale to, co stvořil, se nedá nazvat poezií.
0: A co když se přetvařoval? Co když úmyslně skládal tak špatné verše, aby mu nikdo nepřišel na stopu, že je autorem rukopisu Králové dvorského?
3: Je tento názor míněn vážně?
0: Jistě. No tak, ani ne. Jenom provokuju.
3: To leda. Opravdový básník by snad dokázal v jedné, ve dvou, ve třech svých básních napsat úmyslně špatné verše.
2: Jenomže u Hanky to není otázka několika básní, ale celého životního básnického díla.
3: Slovo básnického bylo v úvozovkách.
0: Já jsem je slyšel.
3: První sbírka mu vyšla v roce 1815, další o rok později, obě tedy před nálezem rukopisu Králové dvorského, kdyby se ještě nemusel po případě přetvařovat a dělat ze sebe veršotepce, zatímco by byl opravdovým básníkem.
2: A přesto je z nich patrné, že Hanka neměl cit pro poezii, že nebyl básníkem.
3: Kromě toho Václav Hanka chodíval za básníkem Douchou.
2: Což byl veršovník druhé kategorie.
3: A prosil ho, aby opravil jeho verše.
2: Byly totiž škrobené jako celý jejich autor.
3: A nejenom v básnění, i v obyčejné korespondenci.
0: Souhlasím. Třeba dopis Josefu Dobrovskému začíná touhle příšernou větou.
1: Vaše důstojnosti, po slovansku teprv nastoupí nové léto a kdyby se žádost moje naplnila,

0: třískal. Padaly prý takové kusy ledu jako slepičí vejce, které mnoho hovězího dobytka poranili a ovčího do smrti pobili. Také prý mnoho rybiček a žab s deštěm spadlo. Já jsem byl tedy ještě při svém promoknutí šťastný, že ten ledovec mou cestu sobě nevyvolil. Račte vyřídit její vznešenosti paní hraběnce mou uctivou poklonu a že nad tím velikou radost mám, že v učení národní řeči takovou pilnost vynakládat ráčí. O kéž by všecky kněžny a hraběnky jejího krásného příkladu následovat chtěli. Zajisté by se jejich poddaným mnohá křivda ustranila a zajisté by svou vrchnost mnohem více milovali a jí sobě vážili. Zde již se všude začíná žíti, obilí jest překrásné, jen kdyby nám Bůh pohodlný čas popřát ráčil. Má vůle se vyplnila, ale jím více se dověřuji, že mne milostivá slečenka neoslyší a mne opět svým urozeným lístkem poctít ráčí. Vaší urozenosti nejpodanější Hanka.
1: Věje větrěček z kněžeckých lesov. Běže z militka ku potoku, nabírá vody v kovaná vědra. Po vodě, kde vě kytice plíje, kytice vonná z viol a róží. I jestli je děva kyticu lovit, spade, ach spade, v chladnou vodicu.
2: Kda bych věděla, kytice krásná, kdo tebe v Kypru zemicu sáze, tomu bych dala prstének zlatý. Kda bych věděla, kytice krásná, kdo tebe líkem hebůčkým svázá, tomu bych dala jehlicu z vlasov. Kda bych věděla, kytice krásná, kdo tě po chladnej vodici pustí, tomu bych dala věnek svůj z hlavy.
3: Takovou kytici, jakou uvil autor stejnojmenné básně z rukopisu, tak tu by Václav Hanka nesvedl.
1: Stín falzátora však z jeho postavy ještě nemizí.
3: Jak to? Copak těch fakt proti jeho autorství nebylo dost?
1: V případě, že byl rukopis královedvorský podvržen, napsal jednotlivé básně jejich autor nejprve asi v novočeštině a teprve z ní je přeložil do staročeštiny.
2: Což by předpokládalo nejenom poetickou schopnost, ale i vynikající znalost češtiny 14. století.
1: Jenomže...
3: Jaké jenomže bude přiloženo jako polínko do ohýnku?
1: Jenomže v roce 1826...
3: Tak to máme 10 let po nálezu.
1: Byl Hanka přistižen...
3: Přičem?
1: Že špatně četl a přepisoval staré latinské listiny. Proto bylo tehdy rozhodnuto, že musí své přepisy předkládat ke kontrole Palackému.
2: Který byl mladší než Hanka.
1: Což nezůstalo utajeno.
3: U nás se nic neutají.
1: A Hankova vědecká pověst v kruzích vlastenců značně poklesla.
2: Jeho organizátorská schopnost, jeho slovanské styky a práce pro zblížení Slovanů, to vše bylo oceňováno.
1: Ale vědecká práce...
3: Pavel Josef Šafařík v roce 1856, tedy v době, kdy se dalo předpokládat, že by si Hanka už mohl vydobít nějakou vědeckou prestiž, napsal v dopise.
0: Od něho nikdy žádnému jazyku a žádné vědě se nenaučí.
4: Ta hlavní, bych řekl, činnost Hankova byla ve vydávání starých památek, protože on znovu vydal například Husovu dcerku, vydal staročeský text Kadlečka, vydal Viktoria Cornela ze všehat knihy Devatery a celou řadu starých památek české literatury. Další dílo Hankovo bylo vydávání mluvnic. Například v době národního obrození, když čteme třeba korespondenci nakladatel Pospíšila, tak se tam dočteme, že objednal Hankovy mluvnice, nebo Hankovy gramatiky, jak tam doslova píše.
3: Což je vše pravda a je dobře, že to bylo řečeno. Abychom snad panu Hankovi nekřivdili, to bychom neradi.
2: Jeho autorská činnost byla rozsáhlá a svým množstvím úctyhodná.

0: zejména co se týká staré češtiny.
1: Poněkud jiného kalibru je však otázka kvality.
2: Tak si tedy pozveme k soudu jednoho z našich nejlepších znalců staročeštiny, univerzitního profesora Jana Gebauera.
3: Když vydal tiskem Hanka českého Tristrama, bylo to vydání velmi špatné. Důkazy toho jsou přehojné a ukáži jenom k některým. Hanka vypravování o ženském vlasu tak pomátl, že z něho ani smyslu vybrati nelze. V rukopisu Strahovském je tato epizoda docela zřetelně vypsána. Místo chci do Británie jeti, čteme v Hankově přepisu chci dobrý tajně jeti.
2: Muzejní kustod Dundr vyprávěl Josefu Václavu Fričovi, což potom on uvedl ve svých pamětech.
3: U milostné písně krále Václava mne nejvíc trápilo, že není celá. I chtěl jsem ji mermomocí dle německého znění té písně doplniti. Nemaje v tom dostatečnou zběhlost, zvláště co se týče zásoby staročeských výrazů a sklonby slov. Požádal jsem v naivnosti své Hanku, aby mi trochu pomohl. No a domnělý ten falzátor, anebo dokonce původce staroslavných našich zpěvů, nedovedl mi ani jediné, ani jakýkoliv obrat napovědeti. A věru, že byl toho dalek, obávati se snad, že mu strojím jakousi léčku. Naopak namáhal se dosti pomoci mě i věci samé k šťastnému výsledku. Nešlo to však nikterak.
2: Já, když to nejde, tak to nejde.
1: Kdybychom měli k dispozici jenom prohlášení Palackého, mohlo by se říct náhoda.
0: Ale máme i svědectví Šafaříkovo, Gebauerovo, Dundrovo.
1: Ze všech vyplývá jedno. Hanka neuměl dobře číst staročeské texty. Dělal chyby, pletl se.
0: Jak by mohl převést případný novočeský text rukopisu Králové dvorského do staročeštiny?
1: Vydával jej přes 40 let a ve všech vydáních se dopouštěl chyb.
2: Že by proto, aby nebyl podezírán jako falzátor?
1: Pak by ale ze sebe dělal přes 40 let hlupáka, kterému se smáli.
0: Autor si tak mohl počínat, nikdo mu to nemůže zakázat. Je však nepravděpodobné, že by to Hanka dokázal předstírat celý život.
1: V širém poli důbec stojí, na důbci žezhulice, zakukáše, zaplakáše, že není je vezdy jaro. Kak by zrálo žitko v poli, by vezdy jaro bylo. Kak by zrálo jablko v sadě, by vezdy léto bylo. Kak by mrzly klasy v stoze, by vezdy jeseň byla. Kak by děvě těžko bylo, by vezdy sama byla.
2: Když rukopis nepadělal Václav Hanka, kdo tedy? Na koho nakonec padá stín falzátora?

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 689. schůzka s toulkami českou minulostí. 690. s podtitulem Kolik váží čest národa vysíláme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí nový pořad Výjimečný.
1: Otevíráme galerii současných osobností Česka.
0: Osobností, které se svým talentem, odhodláním i výsledky zařadily ke špičkám ve svém oboru.
1: Výjimečný.
0: Už od 6. září každou neděli po 18. hodině na Dvojce.
2: Festival Pri Bohemia Radio vás zve 20. října od 19 hodin na divadelní představení Špinarka do Moravského divadla Olomouc. Dokumentární fikce vypráví intimní portrét i epický příběh o nezávislosti, intrikách, odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky. S Markétou Matulovou v hlavní roli. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
4: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí.
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
4: Dobrý den, je tady čas a prostor pro reflexi dění kolem nás. Jsem ráda, že pozvání přijal Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a publicista. Buďte vítán, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za přivítání.
4: Pozornost zaměříme zejména na obchodní vztahy mezi Spojenými státy a Kanadou. Proč a kam se posunuly vztahy mezi dlouholetými spojenci? Jaké důsledky může mít tato eskalace nejenom pro vzájemné vztahy a ekonomiku, ale také třeba na listopadové volby do amerického kongresu? Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
4: Obchodní napětí mezi Spojenými státy a Kanadou pokračuje. Americký prezident včera oznámil, že Spojené státy od ledna 2027 zvýší cla na dovoz automobilů a automobilových součástek z Kanady na 50%. Clo na dovoz kanadské oceli dosahuje už nyní 50%, už předchozí cla. Navíc zahrnovala například mléčné výrobky, nábytek a celou řadu dalších položek. Tak, pane Lisci, co je za tímto sporem? Proč se přou dlouhodobí spojenci?
5: Tak je to samozřejmě velmi smutný vývoj, kterému začalo docházet už vlastně předtím, než nastoupil Donald Trump zpět do Bílého domu. On už po zvolení začal častovat tehdejšího premiéra Trudeaua tím, že je guvernérem, neoslovoval ho jako premiéra, ale guvernéra, čímž naznačoval to, co začal razit jako tezi, že by se Kanada měla připojit ke Spojeným státům. Takže to, co se děje teď, vlastně není nic nového. Já bych řekl, že Donald Trump od toho nástupu do funkce bubnoval na válečné bubny a tlačil tu Kanadu skutečně ke zdi. Teď premiér Kanady, ten současný Mark Carney, zrekapituloval všechny možné záminky, pro které na Kanadu uvaloval tu a tam vždy v takových vlnách další cla. Já bych mezi těmi záminkami připomněl hned tu první, například, že proč říkám záminky, protože například v případě fentanolu, to byla první vlna cel, kdy tvrdil, že se přes Kanadu pašují do Spojených států drogy, tak se ukázalo, že to bylo 1% z drog, které se do Spojených států pašovaly, zbytek se pašoval přes mexickou hranici. Pak nově, teď během tohoto roku směrem k létu, jsme zažili spor okolo mostu, který Kanada postavila, a Donald Trump žádal, aby Kanaďané, přestože ho celý zaplatili, tak aby se od počátku dělili o 50-50 o zisky z mýta, přestože bylo domluvené, že se nejdřív umoří ten dluh za tu stavbu. No a teď tedy nejnověji, a to asi je skutečně morálně nejpokleslejší, řekněme, záminka, to je, že v Kanadě Kanadu zasáhly ničivé požáry obrovské a Donald Trump je strestal 50% cly, jak jste říkala, mimo jiné na dřevo a podobně, kvůli tomu, že šel do Spojených států kouř.
4: Kanadu také Donald Trump obvinil, že Spojené státy roky okrádá, že svou celní politikou poškozuje americké farmáře.
5: Tak já jsem slyšel například, jak to komentoval docela podrobně, k tomu udělal takové tiskovou až tiskovou konferenci Bill Clinton. Já bych také chtěl říci, protože často Kanadu hájím, myslím, je v našem pořadu, tak bych řekl, že samozřejmě Kanaďané nejsou žádní andělé a platí to v politice, ale platí to i v ekonomice samozřejmě. Oni mají skutečně velmi protekcionistický systém, pokud jde o trh s mléčnými výrobky. Pak mají také například monopol v distribuci alkoholu. To znamená, oni mohou nejen ekonomicky rozhodovat o tom, co se v Kanadě bude nebo nebude prodávat, protože to zkrátka nezahrnou do té distribuce, když se jim nějaký alkohol teoreticky nelíbí. Takže to jsou věci, které dlouhodobě v Americe působily napětí a byly vždycky ve středu těch jednáních o těch minulých dohodách obchodních s Kanadou. A samozřejmě to jsou věci, o kterých se ovšem dá jednat. Vždycky také se jednalo. Donald Trump oslovoval tu svou dohodu, kterou vyjednal s Kanadou o zóně volného obchodu v Severní Americe jako největší, nejlepší dohodu v historii a nyní tedy říká, že bylo všechno naprosto špatně, že na základě této dohody, kterou sám vyjednal Kanaďané, jak říkáte, Spojené státy dlouhodobě okrádali. Takže zašlo to zkrátka mnohem dál. Teď kanadský premiér říká, že jedním z důvodů toho pádu těch jednání bylo, že došlo na jednání nejen o tématech právě ekonomických, že a teď se postupně tak jako podhalila rouška, co vlastně zatím bylo. Já jsem teď slyšel aktuální rozhovor s ministrem obchodu, který vyjednával, že tam docházelo k tomu, že Američané žádali, že Kanada nebude moci uzavírat další obchodní dohody s jinými zeměmi. Já ještě jsem si tam vyčetl mezi řádky, že Mark Carney hovořil o tom, že Američané požadovali výlučný přístup k zásadním zeminám a minerálům. To jsou věci samozřejmě, které když takto se k ním Američané pod taktovku Donald Trumpa chovají. To si Kanaďané zkrátka nemohou dovolit a je to už skutečně v té rovině té kanadské suverenity. No a dnes tedy ještě tam další výrok, nejnovější post Donalda Trumpa, kterým to opět dorazil. On slíbil, že už nebude říkat o tom, že se Kanada stane 51. státem a zase oslovuje kanadského premiéra slovem guvernéra. To připojení vlastně tak naznačuje, že ta jeho ambice trvá.
4: No jak se k té situaci staví Kanaďané? Vy už jste zmínil nového, relativně nového premiéra Marka Carneyho. Je to pro něj vlastně jedna z těch největších politických zkoušek, co je v úřadě?
5: Určitě, on navíc v politice, vlastně to je jeho první velká politická zkušenost. On byl předtím guvernérem kanadské centrální banky a dokonce britské centrální banky, čili on je velmi úspěšný ekonom, ale v té politice je v podstatě nováčkem. A já jsem slyšel zajímavou úvahu, že on je teď v komfortní pozici, protože když se Kanadě ekonomicky nebude dařit, tak viníkem není on, ale viníkem je Donald Trump. Takže to také naznačují průzkumy veřejného mínění. On si drží velmi vysokou podporu. Většina Kanaďanů si myslí, že dělá, že postupuje správně, že vláda jeho postupuje správně. Před svým vyzývatelem, lídrem konzervativců, vede v průzkumech tady je mezi 9-14%. No a on se možná spolehnul na to, že většina Kanaďanů právě pod tím vším, co Donald Trump dělá vůči Kanadě a co říká, tak přistoupila na tu tezi, že lepší se Spojenými státy žádná dohoda, než dohoda špatná. Takže z této pozice on tu podporu má a do toho boje přichází, ale ten boj bude samozřejmě nerovný. Kanada má 9x méně obyvatel než Spojené státy a tomu odpovídá ten ekonomický výkon. Takže je to pozice vojevůdce nezávění hodná a ještě navíc on tedy tam zbraně nějaké určitě má v té torně válečné, ale má zase problém, že Kanada není tak úplně jednotná v tom smyslu, že dvě provincie, Alberta a Saskatchewan, a zejména ta Alberta, říkají, že odmítají naprosto principiálně, aby byla použita ta skutečně efektivní zbraň, kterou by mohli Kanaďané přitlačit Američany.
4: A to je?
5: A to je ropa, zemní plyn a případně elektřina, která je z dalších provincií. Oni, tam je možnost, že by Kanaďané řekli, tak my uvalujeme exportní cla na ropu, zemní plyn, tím by se výrazně v Americe dále zdražily pohonné hmoty, to by samozřejmě Donald Trump nebyl rád před těmi volbami, jak jste zmiňovala. No a navíc by dokonce mohli třeba přiškrtit ty kohouty a způsobit, že nebudou vůbec pohonné hmoty, bude jich nedostatek, případně budou blackouty v těch státech sáše sousedních se Spojenými státy. No ale právě ta premiérka Alberti říká, taky se to stane, tak my taky můžeme z Kanady vystoupit. A je to celkem racionální, protože Alberta je skutečně závislá na tom vývozu těch fosilních paliv do Spojených států. Takže to je těžké, navíc ještě v Albertě můžeme připomenout, že bude v polovině října referendum právě o tom, zda bude závazné referendum o vystoupení Alberty ze Spojených států, a to by samozřejmě Donald Trump přivítal, ten by Albertu jistě uvítal ve Spojených státech rád.
4: Konstatuje Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a publicista.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
4: Česko za pár týdnů čekají komunální a senátní volby, Ameriku zase volby do kongresu. Pane Lizci, jaká je dynamika těch voličských preferencí před listopadovými volbami? Co hovoří předvolební průzkumy?
5: Tak bude to, řekl bych, překvapivě těsný souboj, se zdá z těch průzkumů. A ty analýzy jsou velmi detailní, velmi zajímavé. Samozřejmě, že Donald Trump v tomto je faktorem, který mocně táhne republikány ke dnu. A ty šance na to, že by republikáni mohli obhájit jednu nebo dokonce obě komory kongresu, v kterých nyní mají většinu, tak ty šance jim rapidně zhoršuje. Navíc ještě při tom právě svém novém počínání, jak jsme naznačili s tou Kanadou, to je naprosto nevynucený problém, k kterému se nyní odhodlal. A samozřejmě ten druhý velký problém je ta válka s Iránem. Takže to je jeden faktor, to znamená Donald Trump jako někdo, kdo tedy ty vyhlídky republikánům výrazně kazí, ale na druhé straně jsou tady demokraté a ti jednak stále ještě nevylepšili nějak zásadně tu značku, se kterou prohráli volby právě s Donaldem Trumpem ty prezidentské. A navíc té straně probíhá vnitrostranický boj mezi těmi, kteří jsou zastánci středové politiky, a mezi těmi, kteří by raději dále šli doleva směrem k progresivismu, směrem ke zeleným změnám. A to nyní se vyvíjí tak, že často vyhrávají právě ty přívrženci toho extrémnějšího křídla. No a všem to extrémnější křídlo potom, když nominuje do těch, v těch primárních volbách toho kandidáta, který se postaví republikánům, tak samozřejmě, když půjde o ten boj o ty středové voliče, bude to v podstatě pro řadu z nich výběr mezi dvěma zly, mezi někým, koho by chtěli potrestat za to, že nesplnil sliby a že ekonomicky jim způsobuje místo, aby situaci zlepšil, jak sliboval, tak jim ji zhoršil, ale mezi také tím, kdo může zásadním způsobem změnit Ameriku a přivést, jak tam Donald Trump, samozřejmě republikáni to využívají a říkají, podívejte se, jak dopadají socialistické země, komunistické země, přijdete o svůj dům, přijdete o své farmy, bude tady ekonomický rozvrat, když se toho tito lidé ujmou.
4: Když říkáte, pane Lizci, že Donald Trump táhne republikány dolů, tak kdo táhne naopak demokraty nahoru?
5: No, to je správná otázka. To je jedna z těch slabin, že demokraté stále úplně jasného lídra, který by je dokázal tahnout nahoru jako nějakou celostátní značkou, tak toho nevygenerovali. I když nechci podceňovat Gavina Newsoma, který si se zdá vede zatím nejlépe v tomto směru jako někdo, kdo by se mohl republikánskému kandidátovi za 2,5 roku, nebo necelého 2,5 roku postavit v těch prezidentských volbách.
4: Ono ty podzimní, respektive listopadové volby do kongresu budou takovým, takzvané midterms, se konají v polovině mandátu, tak bude to zásadní test pro Bílý dům, konkrétně tedy pro Donalda Trumpa?
5: Určitě to nesporně to bude. zásadní test. Ono ho to samozřejmě významným způsobem ovlivní v tom smyslu, zda bude tím prezidentem, který ještě bude mít oporu kongresu, anebo nikoliv. To samozřejmě jeho manévrovací prostor výrazně ovlivní, zúží pak, když ztratí jednu komoru nebo dvě dokonce, jak to nyní spíše vypadá, že by, to jsem úplně neodpověděl, že vlastně se zdá, že by skutečně mohl prohrát nakonec i ten Senát, kde to předpokládá, že by museli demokraté zvítězit i ve státech, kde podle těch výpočtů předtím Donald Trump zvítězil i o 13%, čili to je obrovská změna v tom státě, té nálady politické, ale není to na to vypadá, protože je tady jeden faktor, že se říká, že ty republikánští voliči mají vlastně dvě možnosti. Nejen, že budou volit pro demokraty, ale když už tedy si řeknou, že to zlo je příliš velké, aby jim hodili ten hlas, tak oni se také můžou říct, tak my nebudeme volit
4: vůbec.
5: Tak uděláme něco mezi tím a necháme to, jak to dopadne, jak to dopadne. A když tohle udělají, tak demokraté zvítězí, protože Donald Trump zkratí to své nějakou část toho svého voličského jádra a s tím republikáni zvítězit nemohou.
4: Bude zářijový sjezd republikánské strany v texaském Dallasu mimořádný celonárodní sjezd takovou poslední velkou příležitostí, jak mobilizovat voliče hnutí MAGA?
5: Nemě si poslední, ale je to vždycky velká show, je to vždycky příležitost získat si pozornost médií, samozřejmě dneska už i těch sociálních sítí, takže Donald Trump se na to jistě připraví. Určitě tím hlavním motem bude ta, řekněme, kulturní válka, to znamená, jak jsem řekl, to poukazování na to, že demokraté přinesou Americe zkázu, pokud zvítězí, a že je třeba je zastavit za každou cenu a skutečně si uvědomit, o čem ty volby jsou, že to není o tom, že na pumpách musí platit o něco více. On to Donald Trump bude určitě bagatelizovat tu cenu, bude snižovat, jak on pracuje s čísly. Ale bude to mít, jak jsem řekl, bude to mít těžké, protože on se propadl v těch ukazatelích té důvěry Američanů v to, že je schopen něco s tou ekonomikou udělat, je schopen něco udělat s inflací a s tím termínem affordability, to znamená dostupnost životních potřeb, tak tam se propadlo o desítky procent a to samozřejmě se v těch volbách nějakým způsobem projevit musí.
4: Nejvyšší soud Spojených států umožnil zpřísnit hlasování poštou, zrušil tak předchozí rozsudek, který vládě Donalda Trumpa bránil zavést zpřísnění pravidel pro korespondenční hlasování před listopadovými volbami do kongresu. Jenom připomenu, že Donald Trump dekretem v březnu letos nařídil vytvořit v každém americkém státě seznam voličů oprávněných hlasovat poštou. Tak jak hodnotíte toto rozhodnutí soudu, pane Lisci? Donald Trump korespondenční hlasování dlouhodobě kritizuje.
5: Tak je to samozřejmě obtížná věc v tom smyslu, že jsou to zásahy do toho volebního systému. Já si myslím, že celkově obecně platí, zásahy do volebního systému nejsou úplně šťastné, když na nich není celopolitická shoda. Takže v těchto volbách vlastně, správně říkáte, Donald Trump kritizuje velmi široce ten volební systém a to on upozorňuje na to na ty údajné, podle něho názoru, podvody, ke kterým dochází v hlasováních. Právě chce zajistit, aby mohl hlasovat pouze občané Spojených států, kteří k tomu mají právo, aby docházelo k tomu, že hlasují nelegální migranti, jak on říká. Já vnímám ještě jako důležitější věc to, že došlo ke změně volebních map. Došlo v řadě amerických států ke změně volebních okrsků, které by mělo zvýhodnit republikány. Na to potom reagovat demokraté ve státech, které kontrolují oni. To si myslím, že je zase ukázka toho, co by se asi dít nemělo a ty volby to ovlivní. Demokraté musí vlastně zvítězit o více procent, než by tomu bylo předtím, aby v těch státech získali ta křesla. Takže ano, ta situace v tomto směru je složitá. To je trend, který v Americe určitě není závidění hodný, že se tam, že k němu dochází jako inspirace, tedy neměla by to být asi inspirace pro zbytek světa.
4: Konstatuje Bořek Lizec, někdejší velvyslanec České republiky v Kanadě a generální konzul v Chicagu.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
4: Hovoříme o situaci ve Spojených státech amerických. Zastavme se ještě u zahraničně politické agendy, tak říkajíc, proč se pana Lisci podle vás nedaří Donaldu Trumpovi ukončit válku s Íránem? Spojené státy včera představily nové sankce vůči Íránu. Také Donald Trump před několika dny Islámské republice vyhlásil ekonomickou válku, pohrozil tvrdými dopady na hospodářství pro země, které by Teheránu jakkoliv pomáhaly. Jakou strategii sleduje?
5: Donald Trump se dostal i v této věci do nezávidění hodné situace. On vidí, že vojenskými prostředky nemá jak Irán v současné době porazit. Já jsem mu rozhodně na počátku té kampaně držel palce. Nedovedu si představit, že bychom postupovali jako součást západu jinak, než bychom věřili, že Spojené státy společně s Izraelem dobře vyhodnotili tu situaci, že ten režim byl slabý, oni tomu tak věřili, a že ho dokáží těmi leteckými zdrcujícími útoky přivést až k pádu. To se nepodařilo. To už je dnes jasné, podle mého názoru, že ty letecké útoky k tomu nestačí.
4: A ohrožoval, promiňte, Irán tedy přímo Spojené státy americké?
5: To myslím, že by bylo něco, co bychom přehnali tu formulaci, ale nesporně Irán představuje dlouhodobě obrovskou výzvu, obrovskou bezpečnostní hrozbu pro Izrael, pro Evropu, pro Spojené státy a celý Západ. V tom já souhlasím s Donaldem Trumpem, že jaderný Irán, který disponuje jadernou zbraní, je něco, co by mohlo změnit chod dějin na Západě, co by skutečně mohlo rozvrátit současný civilizační uspořádání světa. Takže v tom já jsem rozuměl tomu, proč tomu přikročili. Ten režim ukázal slabiny, také si ho nemůžeme idealizovat. Víme, že popravil v ulicích, postřílel až 50 tisíc svých vlastních občanů. Takže v tomto smyslu si myslím, že ten tam rácio v tom útoku bylo využít to, že byl ten režim pod tlakem a mohlo se to podařit. To se nepodařilo. No a nyní tedy, jak říkám, vojenské prostředky k dispozici vlastně nemá na to vítězství, protože udělat velkou pozemní invazi na to by velmi obtížně. To je jasné, že nemá podporu Američanů, nemá většinu Ameriky zdaleka a bylo by těžké postupovat proti vůli Američanů. A navíc by konečné vítězství v podstatě bylo velmi těžce představitelné, když se podíváme na geografii a potenciál Iránu vojenský. Takže hledá se tedy nějaká aspoň cesta další, jak na ten režim zvýšit tlak. To bych řekl, že mají být tyto super sankce, jak se tomu říká. Ale i tady já jsem bohužel skeptický, protože když se podíváme jenom na to, že největší oporou Iránu, největším obchodním partnerem je Čína, tak si můžeme říci, že Čína je schopná ten Irán udržet nad vodou a Donald Trump si v podstatě nemůže dovolit s Čínou se do souboje pustit. On nemůže začít to, čím hrozí, že ti, co budou s Iránem spolupracovat, že bude izolovat ekonomicky, tak to se mu s Čínou určitě nepodaří a navíc, kdyby se s ní pustil do nějakého konfliktu, víme, jak to dopadlo, když se pokusil o celní válku, musel nakonec ustoupit, musel se dohodnout, musel ta cla, která vyhlásil, rušit. Protože například, abych řekl, připomněl jenom ty nejdůležitější faktory, Čína je dnes v podstatě monopolním dodavatelem vzácných zemin a minerálů, které jsou nezbytné pro moderní technologie, elektroniku. To by způsobilo technologický kolaps celého Západu A pak je tu také otázka opět těch voleb. Čína je důležitým trhem pro americké farmáře, kteří jsou tak důležitým voličským jádrem, takže ani tady si Donald Trump nemůže sport dovolit. Navíc se teď bude vítat prezidenta Číny v Americe, tuči je také nechce, aby se to zrušilo před těmi volbami. Takže si myslím, že bohužel říkám to velmi nerad, že ani tento nástroj tu situaci nezmění a Donald Trump bych řekl, že hraje velmi riskantní hru tím, že to memorandum o porozumění, které si Iránem uzavřel, nechal, aby se zhroutilo, protože si myslím, že bude muset hledat podobné memorandum znova a nějak ten konflikt ukončit, nějak dokázat to, aby se ta stabilizovala, aby ten hormuzský průliv byl splavný, aby to netlačilo na ty ceny těch pohonných hmot. Teď tam dochází k určitému zlepšení v tom hormuzského průlivu, ale stále tam zkrátka bude hrozit to. Irán stále má schopnosti, má rakety, kterými je schopen zasahovat, má drony, má miny, má ty malé čluny, má všemožné prostředky, jak může tu dopravu tam komplikovat a nám všem i v České republice zdražovat pohonné hmoty.
4: Už jenom velmi krátce, pane Lisci, jaké záměry má směrem k Ukrajině? Včera si tato země připomněla 35 let své nezávislosti.
5: Donald Trump? A. Tak já samozřejmě jsem přesvědčen o tom, že Spojené státy v čele s Donaldem Trumpem by si přáli, aby napadená země se dočkala míru, aby ten mír byl pro ní co nejvýhodnější, ale víme, že Donald Trump také samozřejmě sleduje ten cíl, co nejdříve ten konflikt ukončit celkově, čili tady jakou změnu jeho postojů k tomu konfliktu nevidím. On bude víceméně stále oscilovat také v té roli toho nezávislého broukra, který dokáže míru dosáhnout.
4: Bořek Lizec, dlouholetý diplomat, publicista a jeho názory. Já vám za ně děkuji a přeji vše dobré. Naslyšenou.
5: Děkuji moc za pozvání.
4: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
4: Stále máme ještě letní prázdniny roku 2026 a i dnes vám přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu Dvojky je Martin Hrdinka a mám pro vás dvě písničky, které nám připomenou minulé ročníky této hitparády. Přesněji řečeno, podíváme se za prvé do roku 2017 a za druhé do roku 2019. To bude start hitparády. Pak mám pro vás logicky, jako každý týden, tři novinky a ty budou mít Pavel Calta, skupina Krištof a Dominika Aládžia a také Slavíček a Franta Prachař. No a pak mám pro vás samozřejmě i 9 největších hitů týdne a pozor, budeme udělovat jednu zlatou českou dvanáctku. Bude to už 8. zlatá česká dvanáctka letošního roku a nezůstal kámen na kameni, to už se dlouho nestalo, že jenom jedna písnička zůstala na své pozici a všechny ostatní budou mít jiné umístění. Začínáme hitem z roku 2017, zpívá Adéla Jonášová a ta písnička se jmenuje Salsa. Dobrý den.
5: Miluju Jose.

0: trochu moc.
1: Vtipná letní písnička Adéla Jonášová a Salsa, to je hit, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2017. O dva roky později, v roce 2019, dostala Zlatou českou dvanáctku Irena Kousalová, která se dnes sice už jmenuje jinak, ale zůstává jí ten hit a ten se jmenuje Bílá pláž. Bílá

Irena Kousalová, Bílá pláž. Kdybychom teď udělali nějaký průzkum, kdyby to šlo takhle na dálku udělat a vy byste měli zvednout ruku, vy, kteří jste byli letos na nějaké pláži, tak si myslím, že by to bylo třeba 90% z nás ze všech, protože já tady taky zvedám ruku, taky jsem byl na pláži, představte si to. A jsou před námi tři novinky. To je až neuvěřitelné, ale dívám se tady na číslo 100, protože teď vám představím 100 novou českou písničku v této hitparádě v letošním roce. S tou novinkou je Brunetka. Pavel Celta totiž vydává nový singl Brunetka. Novinka tematicky navazuje na jeho starší skladbu, která se jmenovala Zrská. Ale to už je hit, který byl před 12 lety, my teď máme rok 2026 a Brunetka je v módě.

0: miluješ jí za svým hlasem, nevnímej okolní šum. Život je přece jen jeden, tak zahraj do všech šesti strun.
1: Hudba, text a také interpretace Pavel Celta a Brunetka byla s tou novinkou v této hitparádě v letošním roce, tedy v roce 2026. Jsme u novinky z té první a ta se jmenuje Půlnoční hřích. Krištof a Dominika Aládžia.

0: Skupina Kryštof a Dominika Aládžia Půlnoční hřích, akustická verze, jinak jedna z nejhranějších domácích písniček u nás, tedy v našich rádiích, a pro nás je to druhá dnešní novinka. Ta třetí se jmenuje Nech to bejt a je to takový kovbojský duet Slavíček a Franta Prachař.
1: Tam u nás na ranči, tam se divně tančí. Všechno tady kvete, proč se na mě tváří, proč se tváří?

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: I tento týden logicky můžete hlasovat, i tento týden logicky můžete posílat své hlasy na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a posíláme SMS zprávy ve tvaru hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Dnes je to hit Mezera 12 až hit Mezera 1. Máme celkem všichni 12 hlasů. Pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou, ale hlasovat můžeme klidně pro všechny, takže nemusíte čekat třeba, říkáte si, tohle je pěkná písnička a za chvilku třeba bude lepší. To vůbec nemusíte, můžete hlasovat, jak chcete. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, celkově stá novinka letošního roku v této hitparádě, má SMSku hit Mezera 12. Brunetka, Pavel Calta. Druhá novinka, Půlnoční hřích, Krištof a Dominika Aládžia, hit Mezera 11. A třetí novinka, Nech to bejt, Slavíček a Franta Prachas, hit Mezera 10. Před námi je kompletní žebříček hitparády Česká 12 od 9. až po první místo. Udělíme zlatou českou 12, ale na to máme ještě čas. Teď jsme u místa 9. a tady je novinka z minulého týdne, Na moment, Michal Hruza.

Michal Hrůza si sám pro sebe napsal písničku Na moment a minulý týden byla novinkou této hitparády. Dnes je na místě 9. a nejvýše postavená novinka tohoto týdne bude na místě 2. Jinak si všechny písničky, kromě ještě jedné, ale nemohu vám prozradit, jak se jmenuje, vyměnili své pozice. A tak je logické, že když minulý týden byl na 6. místě Honza Nedbal s hitem Léto pod peřinou, tak dnes není 6., ale 8. Léto.

Hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou do středeční půlnoci. A právě ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Hlasovat tedy můžete pro Anetu Langerovou a orchestra Folklorika. Svatá Korunela byla totiž po dvou devátých místech dnes na sedmém místě a to je zatím nejlepší umístění pro tuto písničku v hitparádě. Na šestém místě je Lucie Vondráčková, Duše.

Po dvou sedmých místech je Lucie Vondráčková s písničkou Duše na místě šestém a je v hitparádě 6 týdnů. Po dvou osmých místech jsou na 5. místě 4 tenoři s hitem Massachusetts.

Čtyři tenoři Massachusetts a pro tento týden páté místo. Shodou okolností čtyři tenoři za píseň Haleluja dostali první zlatou českou dvanáctku letošního roku. Ta druhá je za písničku Když zaspíváš, ta třetí za Příběh, čtvrtá za Loďky a pak tady máme ještě hity Jetplane, Když léta běží a Pro mámu. Zatím jsme udělili v tom letošním roce 7 zlatých českých dvanáctek a dnes to bude 8. Jinak, abyste věděli, tak v polovině září, možná na konci září, začneme předávat právě zlaté české dvanáctky a ocenění této hitparády za rok 2026 a máme tam i nějaké resty za rok 2025. Prostě na to nebyl čas a my to v té poslední části letošního roku 2026 určitě napravíme. Teď jsme ale u čtvrtého místa a z něho zaspívá Elin. Přesněji řečeno, na to čtvrté místo se vrátila Hej Lala.

Hudba Michal Vorek, text Elin, a Elin byla také interpretkou písničky, kterou jsme teď v Hitparádě poslouchali, a ta se jmenuje Hej Lala. Mimochodem, když ta písnička vstupovala do Hitparády, tak šla z nuly až na čtvrté místo. Čtvrtá byla i před 14 dny a i dnes je to čtvrté místo. A to je zatím nejlepší umístění tohoto hitu v Hitparádě Česká 12. V této Hitparádě už jsme v letošním roce představili 102 původních českých písní a nebo cover verzí, ať už v češtině nebo v nějakém jiném jazyce. A mezi těmi novinkami byly logicky i hity, které budou teď na třetím, druhém a prvním místě, a jeden z těch hitů dostane ocenění Zlatá česká 12. Zlatou českou 12 udělujeme za nepřetržitý pobyt 12 týdnů v Hitparádě a během těch 12 týdnů písnička musí alespoň jednou zvítězit. Ty podmínky ta písnička splňuje a dokonce je i překročila. Každopádně teď jsme u místa třetího a to je zatím nejlepší umístění pro novinku z před 3 týdnů. Jmenuje se Jak dvě řeky, skupina České srdce.

Hit, který je premiérově na stupních vítězů této hitparády, hit, který napsal Michal Schönbauer, je autorem hudby i textu, skupina České srdce, Jak dvě řeky, předminule šesté místo, minulý týden místo čtvrté a dnes místo třetí. Před námi jsou poslední dva hity této hitparády, za chvíli si poslechneme hit ze druhého a samozřejmě i z prvního místa, ale nejprve vám řeknu, kdo už v hitparádě není. Luděk Minka a Josef Melen s písničkou Pro mámu opustili hitparádu po 15 týdnech a to s oceněním Zlatá česká dvanáctka a to samé má Josef Wolter s hitem Když léta běží, ten ale byl v hitparádě 19 týdnů. No a do žebříčku se nedostala novinka z minulého týdne Vše, co odevzdám, Šimon Bylina. Jsme u místa druhého a tady je nejvýše postavená novinka z minulého týdne. Autor hudby, autor textu a interpret se jmenuje Petr Kusko. Chci ti říct...

0: tečku.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
2: Dnes jsme si poslechli hit roku 2017, Adéla Jonášová Salsa, a roku 2019, Bílá pláž, Irena Kousalová. Poslechli jsme si také tři novinky a zatím 8 písniček z dnešního žebříčku. Tak si to pojďme pěkně zrekapitulovat, abyste mohli hlasovat teď postupně. Pro písničky, které se vám líbí, hlasovat můžeme pro všechny a hlasy posíláme na číslo 900 1103. Pozor, já jsem řekl pro všechny, ale pro každou z těch písniček můžeme hlasovat jen jednou. První novinka, Brunetka, Pavel Calta. SMSka je hit Mezera 12. Druhá novinka, Půlnoční hřích, Krištof a Dominika Alagia, hit Mezera 11. A třetí novinka, Nech to bejt, Slavíček a Franta Prachař, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Na moment, Michal Hrůza, hit Mezera 9. Osmička, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 8. 7. místo, Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit Mezera 7. 6. Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 6. 5. místo, Massachusetts, 4 tenoři, hit Mezera 5. Místo 4. Hej Lala, Elin, hit Mezera 4. 3. Jak dvě řeky, České srdce, hit Mezera 3. 2. místo, Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 2. A vítězná písnička bude mít SMSku hit Mezera 1. A vítězství z minulého týdne obhajuje skupina Holky Tong. Ta písnička se jmenuje Děti jsou taky lidi a zároveň ta píseň, protože je v hitparádě 12 týdnů, dostává ocenění Zlatá česká dvanáctka. Za těch 12 týdnů je to dvakrát první místo, dvakrát místo druhé, čtyřikrát místo třetí, třikrát čtvrté a jedenkrát místo sedmé. Právě na tom sedmém místě vstoupila tato písnička do hitparády a dnes po druhé vítězí. Znamená to, že má Zlatou českou číslo 8/2026 a může dostat i platinovou českou dvanáctku, takže pro ní i nadále hlasujeme. Gratuluji a od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: U mikrofonu usedne šéf-dirigentka Jihočeské filharmonie Alena Hron. Jak se z desítek výrazných hudebních osobností rodí společná představa o výsledném zvuku? Na čem dnes stojí autorita dirigentky, pokud nemá vycházet z příkazů a křiku? A co se po dvou sezonách v čele orchestru dozvěděla o hudebnících, publiku i sama o sobě? I o tom bude řeč s Alenou Hron.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování. Četby z díla Viléma Koupka Zatloukání hřebů. Hororový psychotriller o urbexu, rodinných traumatech a nevyjasněných vztazích. Kde končí hranice reality a začíná svět ovládaný nadpřirozenými mocnostmi? Jak se jejich hrůzné síle ubránit? Četbu do vysílání připravila Marina Feltlová a uslyšíte Luboše Veselého a Romanu Videnkovou. Režii má Vít Wenzl.

0: Nahoře klaply dveře od ložnice. Následovaly kroky, vrzání schodů a do kuchyně se vrátila Terka. V kostýmku a s oznámením, že jde do města na kávičku s kamarádkami. 100% musela vidět, že mám v očích smrt. 100% musela vnímat atmosféru v kuchyni. Nějak to ale na sobě nedala znát. Usmála se na nás, rozloučila se s Jirkou, řekla mu, že ho zase jednou ráda viděla a byla pryč. Zůstala po ní akorát vůně parfému visící ve vzduchu. Co tohle všechno znamená? Přistil jsem se, že taky šeptám. Co bys chtěl, aby to znamenalo? Usmál se. Jeho příchod se blíží. Už to nebude trvat dlouho. Vrať se na sídliště a zatluč hřebík. Dokud jsme nevěděli, že tě volá, nechávali jsme tě na pokoji. Teď se ale situace změnila. Vybral si tě. Ví o tobě. Nic jiného už ti nezbývá. Začal se zvedat k odchodu a já se neudržel a zkusil ho stáhnout zpátky na židli. Přemohl mě velice snadno a převalil mě na podlahu. Byla by škoda, kdyby se něco stalo tvé ženě nebo dceři. Zasyčel. Vstal, v klidu se oblékl a odešel. Ležel jsem na zemi v kuchyni naprosto zmatený. Nevěřil jsem vlastním očím ani uším. Bylo mi zle. Myšlenky se mi v hlavě přelévaly jedna přes druhou, míchaly se, čeřily. Nedokázal jsem pochopit, co se tady právě stalo. Jedno mi ale bylo jasné. Kašlu na jeho varování. Nechal jsem v sobě vzkypět vztek. Vyškrábal jsem se na nohy a došoural se ke dveřím. Nenápadně jsem se podíval ven kukátkem a vydal jsem se do schodu. V domě bylo prázdno, dusivo. Skřípání se mísilo se zbytky terči na parfému. Minul jsem svou pracovnu a vydal se rovnou do ložnice, kam jsem před několika dny schoval telefon. Otevřel jsem šuplík s ponožkami a byl pryč. Celou zásuvku jsem vyházel, skříň jsem obrátil vzhůru nohama. Pak jsem se pustil do prohledávání zbytku ložnice, načež jsem mobil našel na svém nočním stolku, u postele, kde už jsem dlouho nespal. Terka ho musela najít. Třeba slyšela, jak vyzvání. Nejspíš to zvedla a vyslechla všechny ty kultistické žvásty, kterými ji z druhé strany mohli krmit. Nechala se nalákat. Nechala se zlomit. Místnost se mnou zhoupla a v pádu jsem se praštil o roh postele. V tom překvapivém záblesku bolesti mi došlo, že celá tahle návštěva mohla být plán. Že v tom Tereza třeba jede s nimi. Ležel jsem na koberci a dílky skládačky postupně zapadávaly na své místo. Našla telefon a oni ji získali na svou stranu. Co jí mohli slíbit? Návrat syna? Zapomnění? Nějakou formu moci, co já vím, na co kulty loví lidi. Z dokumentů ale moc dobře vím, že intelekt před jejich spáry člověka neochrání. Čím odolnější si připadáme, tím snadněji nás potom zlákají na nějakou naprosto naivní ideu. Pasou se na našich slabostech, které dovedou mistrně odhalit. Co když se jim to povedlo i s mou ženou? Kde je Emma? Když je v tomhle domě potřeba chladná racionalita?
1: Sevře se mi hrdlo. Opřu se do židle a na chvíli musím odvrátit pohled od obrazovky. Zachvátí mě úzkost. Celou dobu jsem tuhle myšlenku potlačovala, ze všech sil jsem se jí bránila. A teď mě zasáhne takové povzdechnutí. Byla jsem pryč. Zbaběle jsem utekla, abych nemusela čelit prázdnu a to pak plně dolehlo na mého otce. Je to moje vina, že se propadl tak hluboko. Ve spáncích mi začne tepat. Dýchej, dýchej, dýchej. Vyskočím ze židle a uteču do koupelny. Napustím do umyvadla ledovou vodu a pak do ní ponořím tvář. Křičím. Řvu, dokud mi nedojde dech. Vynořím se, naberu sílu a znovu klesnu pod hladinu. Všechno to ze mě musí ven. Voda je rozbouřená a vylévá se ven. Vaří se v ní mé zoufalství. Hladinu dorovnávám slzami. Až už nemůžu. Zmáčená se svalím na mokré kachličky. Tvář mám otupělou, probodanou jehličkami chladu. Nemám ponětí, jak dlouho potom brečím, ale nakonec už nemám sílu ani na plač. Už jen sedím a zírám do prázdna. To nejhorší mám za sebou. Nebylo to poprvé a zřejmě to nebude naposledy. Seberu se ze země, zkusím si vysušit vlasy a jdu rovnou do kuchyně. Otupím se chlastem. Pak zvednu teplotu na termostatu, sundám ze sebe mokré kalhoty a hodím je na radiátor. Lavice a židle kolem stolu mi najednou připadají cizí. Je to to místo, kde se táta dozvěděl pravdu nebo snad na dobro propadl šílenství? Ještě včera jsme tady s Karlem seděli a pouštěli si Adélino video. Pili jsme a smáli jsme se. Dnes se ve vzduchu vznáší napětí. Uvařím si kafe, to vždycky pomůže. Nevím, kdy se to Karlovi povedlo, ale postupně jsem přesunul část naší kávové sbírky. Nejspíš si řekl, že když už tu trávím celé dny, přijdou mi vhod taky moje hračky. Takže najdu dripper, mlýnek, plechovku se zrnky i balíček filtrů. A to je přesně to, co potřebuju. Namlít, zarovnat a potom se soustředit pouze na mírné, krouživé lití horké vody. Nejpraktičtější podoba zenu, jakou znám. Za rnkem v ruce je mi líp. Na lavici ke stolu si s ním ale stejně nesednu. Výjdu zpět do schodu a uvědomím si, že jejich vrzání už ani nevnímám. Projdu okolo pracovny a po chvilce váhání pokračuju chodbou až do ložnice. Posadím se na postel a všimnu si, že v rohu místnosti leží sportovní taška s věcmi, které u sebe máma měla, když jí selhalo srdce. Karel zavazadlo musel vyzvednout v nemocnici a pak ho tu prostě uložil, protože já si na manipulaci s ním vůbec nevzpomínám. Postavím hrnek na noční stolek. Tašku si podám a rozepnu ji. Vevnitř je moje máma, zredukovaná na kabelku, peněženku, telefon, šminky a další věci, které nosila po kapsách. Mohla ses přidat ke kultu a chtít obětovat tátu? Zeptám se ostatků nahlas a jsem ráda, že mě přitom nikdo nevidí. Potom vezmu mobil, zapnu ho a on se překvapivě rozsvítí. A dokonce ani není zaheslovaný pinem, ale i tak k odemčení vyžaduje gesto. A to neuhodnu nikdy. Takže ho vypnu a vrátím zpět. Vlastně ani nevím, co jsem čekala, že bych v něm mohla najít. Pochybuju, že by si v něm máma ukládala kompromitující materiály. Ve skutečnosti přemýšlím stejně jako ti fízlové, co táta rozhodně měl zavolat, ale neudělal to. Dojde mi, že on své teorii o kultu a obětích věřil. A jediné moje argumenty proti jeho tvrzením se opírají o přesvědčení, že zešílel. Co když ale na něco skutečně kápnul? Možná jsem tu nebyla před lety, když mě potřeboval, ale teď tu jsem a tentokrát bych se nemusela uchylovat k tomu nejsnadnějšímu vysvětlení, přestože se samo nabízí. Zpátky k notebooku v tátově pracovně mě přitáhne nutkavá zvědavost. Nedá se říct, že otcovi zápisky chci číst. Spíš prostě musím.
0: Ležel jsem v ložnici na zemi, na tom prošlapaném koberci, a moje hlava se kutálela po klesavé spirále. Ne, to přece nemůže být pravda, říkal jsem si. Jsi paranoidní. Tak, připustil jsi to, udělal jsi první krok k tomu, aby ses mohl pokusit uvažovat střízlivě. Poseděl jsem se, vzal jsem do rukou mobil, vyťukal číslo policie a zastavil se před potvrzením hovoru. Co jim vlastně řeknu? Haló? Ano, tady Pavel Březina, vzpomínáte? Ten zoufalec, jak nemůžete najít jeho syna? Jo, ten. No, tak vám volám, protože už jsem záhadu vyřešil. Víte, za vším stojí kult uctívající Luciferova krále démonů Paimona. Jo, jo, přesně jak říkám. Můj syn zmizel, protože se kamarádil s Filipem, kterého od malička připravovali na obětování králi démonů, a když konečně hodlal splnit svůj účel, rozklepali se mu ruce. Předpokládám, že by mě nenechali doříct ani polovinu téhle fantasmagorie. A kdybych měl štěstí, neposlali by pro mě psychiatrickou záchranku. Téměř vybitý mobil jsem zase vypnul a došlo mi, že pokud se mám tomuhle kultu nějak ubránit, Musím na to jít chytře. Jak, to ještě nevím, ale přijdu na to. Mobil jsem vrátil na stolek a utekl jsem zpět do pracovny, kde teď dopisuju tenhle deník. Kdyby se mi cokoliv stalo, něco po mně musí zůstat.
1: Táta na tom byl evidentně příšerně a tahle zhoršující se paranoia se postupně obrátila proti všem okolo. Co pak ho pronásledoval tak silný pocit viny? Nebo ho postupně zmáhla nespavost? Spal tak málo, že nevěděl, co je sen a co ne? Co z těch jeho zápisků je vlastně pravda? Nemůžu si pomoct, ale to prudké zhoršení stavu naznačuje, že se u něj vážně rozvíjela psychická choroba a nikdo ji neléčil. Kdybych tu byla a se mnou moje, jak to napsal? Chladná racionalita. Mohla bych mu vůbec pomoct?
0: Tereza v tom jede s nimi. Dnes v noci jsem ji slyšel s někým mluvit. Nerozuměl jsem sice ani slovo, protože jsem poslouchal přes zeď, kterou pracovna sdílí s ložnicí, ale kdo by ji asi tak mohla volat po 11. v noci? Nevyběhla z pokoje. Nepřišla za mnou, aby mi oznámila, že se stalo něco strašného, třeba nějaká rodinná tragédie. Evidentně se nestalo nic, co by mi potřebovala hlásit. Hovor trval několik minut, potom utichl a domem se opět rozlezl klid. Okamžitě mě popadla zoufalost, ale vzpomněl jsem si na úryvek textu o Paimonovi, že se má údajně živit strachem. Najednou mi došlo, že přesně tohle psychické týrání mě má oslabit a připravit na cestu. A teprve s tímhle uvědoměním mi doklaplo, že tady nemůžu zůstat. Nevím, jak dlouho mě nechají vařit se ve vlastní šťávě. Netuším, do jak hlubokého šílenství člověk musí propadnout, aby z něj byla vhodná oběť, ale upřímně to ani nehodlám zjišťovat. Počkám, až Terka nebude doma a začnu zkoumat okolí. Pokud se někdo podezřelý poflakuje v okolí, přece si ho musím všimnout. Nebo bych se mohl vytratit v noci. Počkat, až Tereza usne, vyběhnout ven a pod rouškou tmy ujet někam autem. Ale problém by mohly být schody. Fajn, musím Tereze dát něco do pití a teprve potom zmizet. To vůbec nebude snadné, když teď pracuje z domu a v podstatě pořád mě má na očích. Mysli, Pavle, mysli.
1: Ke cti tátovi slouží skutečnost, že si do deníku nepoznačil, co konkrétně hodlá provést. Pokud by mu ho totiž někdo nějakým způsobem četl, já nevím, třeba se naboural do jeho sdílené složky, nemám zdání, jak tyhle věci fungují, jeho plán by byl vyzrazen. Samozřejmě to je hodně silná a spíš chorobná paranoia. Bavíme se totiž o tom samém počítači, který jsem našla nezaheslovaný. To, že obvinil mámu, mě ale zabolelo. Chápu, že narušení lidé běžně ukazují prstem na všechny kolem sebe, ale že zrovna na mámu, která s ním toho musela tolik vytrpět. Kdyby ke svému obvinění měl alespoň nějaké pádné důkazy, vstanu a vydám se zpět do ložnice rozhodnutá obrátit jí klidně vzhůru nohama, pokud by se tím zvýšila šance, že najdu nějaké vodítko. Jakýkoliv náznak, že tátovi prostě jen nešplouchalo na maják. Nakouknu do mámy na nočního stolku, který je až podezřele prázdný. Prohrabu se šuplíky, kde má pečlivě vyrovnané spodní prádlo. Přeházím skříni, v níž má pověšené šaty, některé dokonce v obalech proti prachu. Plynule přejdu k zrcadlu. Okolo něhož má ke zdi připevněnou síťovinu a na ní připnuté náušnice a řetízky. A pak to najdu. Zlatý přívěsek ve tvaru 4 velmi jednoduchých postav plavících se na lodi. Ten samý obrazec, co jsme viděli na Adélině záznamu a jehož části jsou načmárané na tabuli v pracovně. Nemám ponětí, jak dlouho na ten emblém zírám. Neschopna jediného pohybu. V hlavě mi burácí uragán myšlenek, zatímco se mi bortí svět. Teprve teď, tváří v tvář, Paimonovu znaku si připustím, že táta sice možná zešílel, ale měl k tomu dobrý důvod. A co hůř? Že nepřítel může být úplně kdokoliv. Váš nejlepší přítel, manželka, se kterou spíte ve stejné posteli a třeba taky váš snou... Ne. To by Karel nikdy neudělal.
2: Žena.
1: Možná by to vysvětlovalo, proč se mě drží, i když se potýkám s takovou spoustou duševních problémů. To ale nutně neznamená, že v tom jede s nima. Přece ho znám už tak dlouho. Kdyby mě jen hlídal jako budoucí obětinu Paimonovi, určitě bych si všimla, že se chová nějak divně. A proč by vůbec vybrali mě? Vždyť nejsem chlap, ani se mi nezdají podivné sny.
2: OK, fajn. Dýchej. Musíš se uklidnit, jo?
1: Celá tahle situace

0: vysvětlení. Celý svět se mu zhroutil a nebylo na koho svalit vinu a tak si zvolil svou ženu. Bláznivé, opakující se sny prostě byly jen projevem duševní nepohody. Nebo co já vím, nejsem psycholožka. A ty Jirkovy výhrušky, no to si klidně mohl vymyslet, aby mu ta jeho verze reality líp držela pohromadě. Tak, to bude ono. Zavřu oči a promnu si tvář. Pajmonova přívěsku se ale raději ani nedotknu. Zacouvám od ní a začnu uklízet vyházené věci. Potom kolem tátovy pracovny jenom projdu. V ložnici jsem si důvody, proč by máma v tomhle šílenství neměla mít prsty, sice vyargumentovala dobře, ale stejně o její nevině nejsem úplně přesvědčena. Jo, je pravda, že celý život byla odtažitá a vychovával nás spíš otec, zatímco ona vařila, uklízela a starala se o domácnost. To ale není důvod, abych uvěřila, že se přidala k nějakému kultu. Prostě jen nebyla citově založená, nebo teprve po našem narození zjistila, že láskyplné rodičovství ji prostě nesedí. Nebyla by první ani poslední. Podle mě by děti měl mít jen ten, kdo po nich opravdu touží. A máma patřila spíš k té druhé sortě lidí. Proč nás bráchu nakonec měla a jakou roli v tom hrál otec nebo neopatrnost, se teď už nedozvím. Nedělá to z ní ale posluhovačku démonů. Než dorazím nakonec chodby, je mi líp. Sejdu tedy dolů. Vyzvednu si z radiátoru kalhoty a zase se obleču. A pak se vrátím k počítači.
1: Zkusil jsem jít do obchodu. Jen tak na oko, abych se rozhlédl po okolí a zjistil, jestli se náhodou někdo na parkovišti nekrčí v autě a nesleduje mě. Snažil jsem se být nenápadný, ale reálné pátrání je mnohem těžší než to ve filmech. Jak se má člověk diskrétně rozhlížet kolem sebe? Stačí prudce otočit hlavu a hned na sebe upozorníte. Takže jsem se pokoušel chovat jako obvykle. Díval jsem se jen tam, kam bych se normálně díval. Ale dával jsem si na čas. Šel jsem pěšky, na semaforech čekal na zelenou. Na přechodech se pečlivě rozhlížel. Nutno dodat, že jsem si ničeho nevšiml. Možná Jirka prostě jen blafoval a ten jejich kult nemá ani zdaleka takovou moc. Třeba mě jen potřeboval vyděsit, abych byl povolnější. Kdo ví. Koupil jsem pár věcí, které si člověk obvykle kupuje a vydal jsem se zpět. Jestli na mě někdo číhal, dělal to příliš dobře, než abych ho odhalil. Doma mě ale přistihla Tereza. Ještě se za mnou nezavřely dveře a už stála v chodbě, ruce založené v bok, otázky na jazyku. Vysvětlil jsem jí, že jsem se potřeboval provětrat a tak jsem si zašel do obchodu. Hleděla na mě jako na blázna a neuvěřila mi, dokud jsem si ze zad nesunal batoh a nepodal jí ho. Teprve máslo, rýžové krekry a další drobnosti, které u nás doma prostě vždycky jsou, ji přiměly uznat, že si nevymýšlím. Zatajil jsem jí při tom, že v kapse od bundy mám krabičku prášku na spaní. Většinu z nich ale schovávám pro sebe. Vypadám totiž fakt bídně. A dokonce i tenhle hloupý výlet mi dal hodně zabrat. Jestli odtud mám utéct, potřebuji nabrat co nejvíc sil. A to znamená spát. Dopiju se větší dávkou, abych se fakt umrtvil a nikdo, nic se nemohlo mého těla zmocnit. Nicméně od té doby, co vím, že se proti mně všichni spikli, už mě moje náměsíčnost tolik netrápí. Vím, že situace je kritická a těžko se může zhoršit. Překvapivě jsem tak dospěl do stavu, kdy se mi podařilo trochu uvolnit, ale taky už jsem se možná opravdu zbláznil. Dobrou zprávou je, že z domu dokážu nepozorovaně vyklouznout. Řekl bych ale, že jsem touhle výpravou přišel o moment překvapení a podruhé už se mi jen tak odejít nepovede. Jestli dosud Tereze věřili, že mě zvládne uhlídat a nenasadili nikoho do okolí domu, teď by se situace mohla změnit. Samozřejmě, jen pokud se jim ke svému pochybení přizná. Nevadí, příště stejně nepůjdu po schodech. Vezmu si ten samý batoh, se kterým jsem byl nakupovat. Naložím do něj oblečení, nějaké drobnosti a hlavně deník, do něhož ručně přepíšu podstatné části tohohle výzkumu. Počítač tu musím nechat. Akorát by mě podle něj vypátrali

stejně tak si nemůžu vzít mobil. Jestli mě televize něco naučila, pak to, že bych telefon tak jako tak musel zničit nebo minimálně vyřadit svou simku. Takže bych se s tím táhl zbytečně. Teď budu chvíli přepisovat, pak se zamknu, zapiju prášky a trochu se prospím. Život je mnohem snazší, když má člověk plán. Dnes byla Tereza výjimečně v práci, takže jsem počkal, až se za ní zaklapnou dveře, napočítal jsem do 100 a vydal se na průzkum ložnice. Z knížek moc dobře znám všechny ty pasti, které mají odhalit, jestli někdo vešel do místnosti nebo třeba otvíral šuplíky. Poslední den jsem proto na internetu zkoumal, jak tyhle nástrahy obejít. Dokud jsem do místnosti nevkročil, měl jsem pocit, že jsem připravený. Pak jsem ale najednou stál před otázkou, kam se podívat nejdřív. Z ničeho nic ve mně začala hlodat pochybnost. Co když to tu rozházím a ona se pak z nenadání vrátí? Jak jsem tak v ložnici stál, očima jsem zabloudil k oknu, které vede do ulice a je z něj výhled na řadu domů. A tam za sklem v prvním patře stála stará Mrázková. Místnost si měla rozsvíceno, namáčknutá byla skoro na okenní tabulce mezi rozhrnutými záclonami. Oči měla vypoulené, v ruce hrnek. Zřejmě se mi pohledem zaskočil zhruba stejně jako ona mě. Nevím, jak dlouho jsme na sebe hleděli. Přišlo mi to jako minuty. Potom se vzpamatovala, na tváři naskočil úsměv a volnou rukou mi zamávala. Následně se otočila a zmizela za záclonou. V místnosti se zhaslo, ale v šeru jsem stejně viděl, jak kdosi v pozadí stojí a snaží se vypadat nenápadně. Kdyby zrovna nebylo zamračeno a zářilo by slunce, dovnitř by nebylo tak dobře vidět a neměl bych si jí jak všimnout. Takhle ale bylo jasné, že mě sleduje. Jakýkoliv průzkum ložnice už nepřipadal v úvahu. Rozbušilo se mi srdce, začalo mi hučet v uších, protože najednou jsem měl to, co jsem celou dobu hledal. Konkrétní, hmatatelný důkaz, že mě sledují. S vypětím všech sil jsem si vzal nové spodní prádlo a oblečení a z pokoje jsem doslova utekl. V pracovně jsem šaty nacpal do batohu, poslouží mi později, a v duchu jsem si pogratuloval, že moje okna vedou akorát na zahradu, kde by se případný špech neměl kam schovat. Pak mi ale došlo, že existují dalekohledy a vlastně mě celou dobu někdo může pozorovat. Zatáhl jsem závěsy. Snažil jsem se, aby to nevypadalo uspěchaně, ale pokud jsou mý strážci ve vzájemném kontaktu, stejně si domyslí, že jsem je odhalil. Následně jsem seděl u monitoru a uvědomil si, že jestli mě hlídají, o to víc, když Tereza není doma, tak právě teď je ta správná chvíle, abych se šel projít a zmapoval terén. Zahrávám si s osudem? Můžou mě takhle za bílého dne čapnout na ulici a unést? Ve skutečnosti vlastně ano. Kdo ví, kolik lidí z okolí v tom jede s nimi? Možná, že to není jen stará Mrázková, ale také Svobodovi vedle, Hejlíkovi na konci ulice, Kučerovi, Svozilovi, děda Kalužný. Musel jsem se zastavit. Co když v tom jedou všichni?

Vilém Koubek, Zatloukání hřebů. Pro dnešek končí premiéra četby, kterou připravila Marina Feltlová. Účinkovali Luboš Veselý a Romana Videnková. Režii měl Vít Wenzl. A ještě připomínám, přátelé, že s hlavní postavou Emou Březinovou se na dvojce potkáte už zítra večer ve 22 hodin.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas 2.
0: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Právě začíná noční mikroforum a od mikrofonu vás zdraví Barbora Čuekos. Celý život mě provází láska k přírodě, bylinám a starým léčivým uměním, tvrdí náš dnešní host, farmaceutka a dlouholetá studentka tradiční čínské medicíny a ajurvédy. Právě za studiem ajurvédy dokonce několikrát cestovala až do Indie. Je také dvojnásobnou maminkou a obzvlášť její dcera je pro ní velkou inspirací i výzvou, protože jak blesk z čistého nebe přišla před pár lety zpráva o její leukémii. Mám velkou radost, že pozvání do studia přijela Petra Horvátová. Hezký večer.
1: Hezký večer všem.
0: Kde se zrodila ta tvoje obrovská láska k přírodě? Kde a kdy?
1: Nejspíš při mém zrození. Já bych řekla, že to je vlastně i láska k životu, jako celek. Já se vnímám jako taková životní optimistka a neznamená to vždycky, že můj život je úplně jednoduchý a optimistický, nicméně vnímám tam velkou důvěru v život, která mě v podstatě nese dál a je tam velká vděčnost i za to prožívání, který je.
0: Já tě vidím jako takovou vílu ve věku, nevím, 5-7 let, jak běháš někde po louce a trháš si kytičky. Jsem mimo, nebo je to trošku...
1: Bylo to tak. Já jsem z takové rodiny, měli jsme takový malej kolchoz, takže já jsem vyrůstala s králíkama, slepicema. Moje nejoblíbenější kamarádka byla koza. Takže hodně to bylo směrované v tu dobu na zvířata, ale moc jsem ráda měla stromy, to si pamatuju hodně jako intenzivně. Jsem lezla po stromech a celé hodiny jsem byla schopná trávit v korunách stromů a vyprávět se tam nějaké příběhy, takže vždycky to bylo o přírodě, vždycky to bylo vlastně hodně spjatý s přírodou a i když potom přišel určitý odklon z hlediska třeba studia, tak vždycky mě to k tomu tak nenásilně, díky bohu, nebo někdy trošku víc, jako intenzivně navrátilo.
0: A jak máš ráda ty bylinky, tak už je jako, nevím, dívka, slečna si někde sbírala byliny, dělala si bylinkové čaj domácí?
1: Já jsem z takové rodiny, která má jako někde vzadu tu bylinkářskou tradici zakořeněnou, takže ano, já jsem vnímala, že i součástí rodiny ty byliny vždycky tam byly a já sama jsem velice milovala chození po loukách, vůni prostě těch bylin, lesa, vůni lesa a je to pro mě prostě taková přirozenost. Asi se mi o tom i těžko mluví, protože to prostě do toho života úplně přirozeně patří a je to prostě součástí. Takže ano, já se takhle vnímám vždycky a taky ta moje cesta vlastně byla ne hned jako nebo ta střední škola, už jsem vlastně se směrovala tím proudem na to zdravotnictví a na nějakou jako takovou pomoc nebo tím altruistickým způsobem vedená. No.
0: Tak to otevírá dnešní noční mikroforum Petra Horvátová.

0: Noční mikroforu máme dnes farmaceutku s holistickým přístupem ke zdraví Petru Horvátovou. Petru, já jsem se dočetla, že tvoje volba studovat farmacii souvisí s tvojí maminkou. Co jsi tam zažívala tenkrát?
1: Je to pravda, moje maminka, vlastně jsem se už narodila do takového prostředí, kde ona byla taková neurologicky oslabená, myslím tím, že měla problémy s páteří. V podstatě jí byla diagnostikovaná roztroušená skleróza a je pravda, že to dětství se kolem toho hodně odvíjelo, protože maminka byla hodně v nemocnici, tenkrát v té době nebyla úplně adekvátní léčba, což v podstatě není ani teď, ale tam se to hodně zkoumalo, takže oni opravdu podrobovali dlouhodobý léčbě, dlouhodobé hospitalizaci. A je pravda, že já jsem hodně času trávila teda jako s tatínkem, což zase přinášelo samozřejmě jiné aspekty, ale uvědomovala jsem si, že ta její nepřítomnost mě velice formuje a že velmi jakoby zasahuje do toho mého směrování. V podstatě pozitivně, to není jakož negativní zasahování.
0: No já bych řekla, že na tomhle je vidět, že jsi opravdu optimista, protože pro někoho jiného by to mohla být tragédie, že tam tu maminku nemá, a ty jsi z toho vytěžila asi to nejlepší.
1: Tak to je určitě taky jako s vděčností to přijímám, protože si uvědomuju, že každý se tou událostí, která ho potká v životě, nechává formovat trošku jinak. A je dobré vlastně i z jakékoliv vlastně formace té osobnosti potom trošičku si udělat odstup, jestli je to opravdu něco, co je pro tu moji bytost nosné, anebo jestli je to něco prostě, kde s čím mám se trvávat a s čím dál mám pracovat, a nebo jestli prostě se mám posunout něčemu dalšímu. Takže vlastně i přišlo období, kdy jsem hodně zkoumala, jestli jsem se jakoby nezasekla tak nějak v uvozovkách v té péči pořád o někoho a v tom hledání léku a v hledání řešení a v hledání těch cest, které by mohly něco změnit. Takže to bylo taková jako jedna z hloubek, kde já jsem si uvědomovala, kde teda jako stojím nebo nestojím. A přišly rozhodně velice zajímavý aspekty, kdy jsem si uvědomovala, že není to v mých rukách, že ta kontrola prostě není v mých rukách a že často je to o tom odevzdat to řešení prostě přesně tomu životu a důvěru v život.
0: Jak jsi nastoupila na studium farmacie? Splnilo to tvoje očekávání?
1: Je pravda, že v té době jsem byla v takovém vleku těch okolností. Vystudovala jsem vlastně střední farmaceutickou střední školu farmaci. To ještě tenkrát byl čtyřletý obor, takže potom ta cesta byla tak nějak jakoby přímočará. Pokud jsem nechtěla vyloženě jít do lékárny, tak jsem vlastně zvolila nějakou takovou jemnější formu. Je pravda, že se mi nechtělo jít do té farmacie, takže jsem zkusila ještě životní prostředí, vystudovala jsem životní prostředí, ale po roce mě to přišlo tak nějak, že přece jenom ten zdravotnický obor je mi blížší, takže zároveň, co jsem studovala teda to životní prostředí, tak jsem studovala i tu farmacii, vrátila jsem se ke studiu farmacii na vysoké škole, nebo jsem ho začala spíš. A nějak i to vlastně patří do toho života, kde se vlastně propojila ta láska k té přírodě v rámci toho té ochrany životního prostředí a vlastně láska jako k tomu životu a k tělu, dá se říct, a k prožívání v těle z hlediska té farmacie. Samozřejmě já jsem tam hledala větší hloubku, ale zároveň už jsem si uvědomovala, že tam ji nejspíš nenajdu, ale přišel mi to dobrý základ pro celé to východisko z toho, protože je tady určitá jakoby pevnost v té struktuře, dá se říct, že tady máme opravdu jako i kvalitní studie. Není to vždycky o tom, že to jsou ty farmaceutické firmy, někdy se o tom tak jako ošklivě mluví. Já to vnímám tak, že primárně i ta západní medicína je hlavně snaha o uzdravení člověka, že zatím je velká potřeba vlastně navrátit to zdraví. Ano, prostě samozřejmě jsou tam i obchodní aspekty, se kterýma právě jsem byla hodně v rozporu jako člověk a proto vlastně mě to vždycky tak trošku jakoby vedlo jiným směrem. Nicméně zase jsem si prošla určitým procesem, kdy jsem přijala to, že ta západní medicína samozřejmě, že má svoje místo, samozřejmě, že já s ní diskutovat a proti ní bojovat jako rozhodně nechci, nehodlám, nikdy jsem neměla tu ambici, ale i vnitřně jsem ji opravdu v jeden okamžik prostě musela přijmout a byla jsem vlastně vděčná za to, že tady ta možnost je. Že já tam vlastně plnila určitou funkci toho prostě být tam i jako farmaceut prostě čistě za tu farmaci. Prostě přijala jsem i tu svoji pozici, přestože jsem se v ní kolikrát trošku bojovala s ní.
0: A kdy přišel ten pocit, že definitivně už z toho lékárenského farmaceutického prostředí musíš odejít?
1: No tak to souviselo teda právě s tou mojí dcerou, už se jí zmínila. A moje dcera vlastně ve 3 letech bylo jí diagnostikovaná právě leukémie. A bylo to ještě v období, kdy se nám narodil syn. A bylo to nějak konec 6 nedělí, takže opravdu i tam byl takový hormonální závoj. Na celém tom mám položený. Nicméně ten proces nebyl krátkodobý, ten proces samozřejmě trval poměrně dlouho a je to vycházení z toho procesu, nebo jestli to může říkat vycházení, tak trvá poměrně dlouho. Už vlastně je to 4 roky, dejme tomu od diagnózy, 4,5 roku a stále vlastně vnímáme na té rodině určitou tíhu, která vlastně tam jako může přetrvávat, ale stále víc si zase uvědomuju i určitou svobodu, kterou jsme v tom i jako rodina vlastně někde našli.
0: V čem tu svobodu?
1: V tom si vlastně jako uvědomit já tomu říkám důvěra v život. Někdo to má nazvaný jako boží vedení nebo prostě nějakou intuici, že prostě to překlenout přes to těžké dlouhé období do zase klidnějšího období. Do období vlastně, kdy teda dobrý, tak prostě vyšli jsme z toho hlubokého lesa a teď jsme v určitém zase úlevě nebo oddechu a můžeme jít o něco svobodněji, protože jsme během toho procesu opravdu i byli nuceni, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, odevzdat nějaké svoje omezení, které nás rozhodně jako v tom svazovalo.
0: Já jsem v tom hlubokém lese byla s vámi trošičku, protože vy jste ten příběh sdíleli, my se známe dlouho i s tvým manželem. Ty to říkáš teďka s takovým nadhledem krásným, ale ono, myslím, že to byla opravdu veliká propast, kam jste padali a my všichni, co jsme vás sledovali, tak jsme vám teda šíleně drželi palce, ale ono to nebyla nějaká lehonká leukémie, to prostě byl nesmírně vážný stav, jestli se to správně pamatuju. Jestli si to vybavuju dobře, tak Ejminka procházela chemoterapii taky. Jak to bylo dlouhé, ta léčba, taková ta hlavní léčba?
1: Tak ta hlavní léčba trvala tak rok a je pravda, že jsme prošli vlastně celým tím farmaceutickým spektrem, který já jsem teda procházela v rámci té farmacie jako student, tak zde jsem to mohla sledovat teda na vlastním dítěti. To bylo velice jako náročné samozřejmě pro roli matky, tak to bylo něco, co nikdy nikdo nechce zažít. Uvědomuji si prostě, jak tam jsem zažívala i tu vděčnost za to, že žijeme v tom období, kdy prostě tohleto můžeme jako rodina projít a že snad to zvládneme. A vlastně vítala jsem, dá se říct, že jako člověk, opravdu jako matka, jsem vítala jakoukoliv pomoc. Ať už to byla pomoc té farmacie, kterou jsem do té doby tak jako dobrý, ale já chci tím alternativním směrem, tak vlastně pomoci těch přátel, to byla jako velká vděčnost za to, že prostě jsem cítila, že ty lidi za našimi zády jsou. My jsme vlastně byli celá rodina v karanténě, takže nemohli jsme se setkávat, ale ta podpora byla z různých směrů, různými způsoby, takže rozhodně byla citelná, takže za tohle byla taky velká vděčnost.
0: Přesně, vděčnost a takovou velkou lekci pokory. Tam
1: ano,
0: mám takhle zvenku,
1: to rozhodně.
0: Teda, samozřejmě neprožívala jsem to úplně s vámi, ale obzvlášť, když ty jsi už nějakou dobu laškovala s tím odklem od klasické medicíny a vlastně myslím, že v téhle situaci se člověk musí opravdu hluboce poklonit a je vděčný třeba za tu chemoterapii a za tu klasickou léčbu. Nepralo se to v tobě? Hledala si nějaké jiné ještě způsoby než tu klasickou léčbu?
1: Vlastně ve mně se to nějak zvlášť nepralo, protože já jsem si opravdu uvědomovala, že jsme ve chvíli, kdy tady není, nebo neviděla jsem jinou alternativu. Můj muž teda ji hledal i aktivně, nicméně já jsem jako si opravdu uvědomovala, že žijeme tady v Čechách, kde máme opravdu skvělou tu péči a zároveň, že to je právě ta možnost, která se nám nabízí pro to, aby jsme to mohli překonat. Že vlastně nebudu odmítat nástroj, který je tady, je funkční, opravdu prostě mají nádherný výsledky, díky bohu za to prostě byla, ona kdyby ta chemoterapie tady nebyla, tak my opravdu o ní přijdeme během pár měsíců. Aha, jo, a bylo by to opravdu ošklivý. Jo, není to ten začátek té nemoci, to bylo prostě asi nejhorší, co jsem kdy v životě rozhodně prožívala. I doufám, že i ona nic horší už nezažije. A je to, bylo to velice komplikovaný, velice náročný a byla jsem vlastně vděčná, že je tady něco, co mi poskytuje řešení k tomu, aby ten život mohl jít dál.
2: Ano, já mám celou dobu husí kůži, co povídáš. Já tam cítím i takový ohromný vděk za to, že žijeme v takové dobré zemi, kde máme tuhle luxusní zdravotní péči.
1: Není to každá země. Opravdu každá země neumí s tou leukémií tak dobře zacházet, nebo minimálně ještě před několika lety některé země řekly, že to neumí léčit a že se mají rodiče rozloučit.
2: V noční mikroforu si povídáme s Petrou Horvátovou.

0: Noční mikrofórum.
1: Barbora Čuekos a její host na dvojce.
2: Naším hostem je dnes farmaceutka s holistickým přístupem ke zdraví Petra Horvátová. Petro, pojďme ještě chviličku zůstat u Aiminky, i když je to téma dost náročné. Já jsem si vypsala takovou větičku, kterou jsem někde četla, že si řekla, prošli jsme spolu s dcerou onkologickou diagnózou a s pomocí boží jsme tou cestou zdárně prošli. To mě navádí na otázku, jakou roli sehrála víra.
3: Asi bych neřekla, že jsem v tradičním systému víry, ale vnímám samozřejmě přesah, který zde je a vnímám i třeba, dejme tomu, sebe sama jako součást. Já tomu říkám takové tapiserie, kterou vlastně všichni nějak vytváříme. A celé vlastně to dává určitý celkový obraz nebo celkový nádherný obraz toho světa, který tady prožíváme jako jeden. A to je pro mě vlastně ta určitá boží přítomnost, uvědomit se v této propojenosti se vším životem.
2: Já si tak představuju, že mám maličké dítě, které prochází tou léčbou, teď postupně ztrácí ty vlásky. Jak jsi to zvládala vnitřně? Kde jsi brala tu sílu?
3: To bylo velice náročné období, protože já jsem se opravdu uvědomovala, jak jsem závislá na tom projevu toho dítěte, takový, jaký je. Že já vlastně chci, aby vypadala tak, jak jako prostě zdravá holčička. Najednou vlastně tam přestaly být vlásky. Ona změnila se úplně, vlastně já jsem ji nepoznávala.
2: Ona měla jiný výraz, já jsem viděla.
3: Ona, vlastně tam byly kortikosteroidy, které vlastně dělají ty otoky obličeje hodně, takže ona vlastně byla najednou taková kulatá, celou dobu byla taková hubenoučka, najednou vlastně se tak jako zakulatila, měla kulatou hlavičku bez vlásku, bylo to celý úplně jiný. A já jsem prostě jí i sebe vlastně přijímala v tom novém stavu a nesnažila jsem se lpět na představě té budoucnosti, kterou jsem se jakoby vysnila, ani vlastně na představě toho strachu, který mi diktoval, že by ta budoucnost mohla vypadat. Prostě jsem jenom byla v ten okamžik s ní na tom místě v takové formě, v jaké byla a v jakém jsem byla já.
2: Ty to líčíš jako takové ohromné zenové cvičení.
3: No, já se jde opět dojet. Zapomněl, že budeme obě plakat po zbytek rozhovoru.
2: Jak tohle všechno ovlivnilo dynamiku ve vaší rodině a vztahy? Teď jsme mluvili hlavně o tobě a o Imince, ale ty máš manžela, máte ještě chlapečka.
3: Ono se to samozřejmě dotklo nejen dynamiky naší rodiny. Opravdu jako uvědomuji si, jak se to dotýká i našich přátel, i lidí, kteří prostě zaslechnou ten příběh. Takže to je taky něco, co se nese dál a každý na tom v podstatě jako reaguje svým způsobem. Někdo se může stáhnout, protože se bojí té bolesti, někdo s tím bojuje, protože má pocit, že to potřebuje mít nějak pod kontrolou, někdo to popře. Vždycky je to hodně o té, nebo uvědomovala jsem si i v sobě, jakou mám velkou potřebu kontroly v rámci toho, že mám nějakou pozici, jsem nějaký odborník, farmaceut, zdravotník, jsem matka, tak vlastně uvědomovala jsem si, jak jsem věci chtěla mít hodně pod kontrolou a najednou všechny ty nástroje, které jsem do té doby měla, jsem vlastně úplně, se mi byly vzaty. Já jsem byla úplně bez nástrojů, bez ničeho. Já jsem jenom mohla bejt a jenom to sledovat a dělat to nejlepší, co jsem uměla. Hodně dlouho jsem se tak jako nějak topila, dá se říct, v roli nějakého viníka, že jsem buď viníka hledala, jak se to mohlo stát, anebo jsem tím viníkem případně byla, že jsem se říká, co jako jsem třeba někde karmicky, nebo vnitřně, nebo jakkoliv, co jsem kde prostě neudělala, jak jsem měla udělat, protože jsem se říká, doteďka jsem žila ten dobrý život. Tak byla tam taková velká jako velký pocit té viny, nebo oběti, prostě jako proč se mi to jako děje, proč se nám to děje. A to byla, tomu se dostávám trošku oklikou k té rodiny, protože tam každý přesně jakoby zaujal určitý postoj k tomu onemocnění a máme, uvědomovala jsem si takový ty jemný dynamiky, který v sobě máme, že opravdu já spíš jako přejímám tu roli té oběti, případně nějakého viníka, ten muž vlastně víc prostě je do toho boje a prostě jak to teda teď budu držet, teď budu bojovat. Nicméně ono ve finále všechny ty role byly tak nějak nepodstatný, protože co tam bylo podstatný, že my jsme prostě šli jenom den za dnem, krok za krokem a byli jsme tam pro ní a i pro našeho syna samozřejmě, tak nejvíc, jak jsme byli schopní být.
4: To je takový vítězoslavný příběh. Myslím se taky brečet pořád. Já jsem zrovna tvoje děti, že jo, viděla. Jejminka plná života. A ty to líčíš tak vítězoslavně, jo? Že to je jako krásný, inspirativní příběh. Dokázala by si shrnout, co nejvíc ti to dalo?
3: Co nejvíc, no. Asi opravdu přijmout sebe, přijmout ty okolnosti, takový, jaký byly, a nebýt tak moc závislá na těch představách o tom, jak to bude, nepropojovat to tolik s tím strachem o to dítě, o život vlastně, který se žije. A byla to hodně, hodně lekce být v přítomnosti, no. A že ta moje síla nespočívá nějaký jako jenom v tom držení a v té síle a v těch vědomostech, že něco vyřeším, že něco udělám, že něco, ale prostě jenom v tom být tam s tou láskou tak nejlíp, jak umím a být nejpravdivější jak sobě, tak druhým, no, a nestarat se vlastně, nebýt tam dispozice jenom výhradně vlastně pro tu jednu osobu, která mě potřebuje a nebo pro ty osoby, které mě potřebují, ale opravdu být tam v té přítomnosti i pro sebe, protože pokud já tam jsem důležitá pro tu dceru, tak je nutné, abych i já byla v určitým komfortu. A to byla taky věc, na kterou jsem se musela nějakým způsobem přijít, abych nespadla do té sebelítosti, do nějakých stavů nemocí, do prostě toho, že se prostě někde zhroutím. Že jo?
4: A není to paradox, že vám pomohla právě klasická medicína a ty si předtím řekla, jestli jsem to správně chytla, že ta nemoc Ejminky tě od té farmacie odklonila.
3: Uh-huh. A já to, ono to může vypadat jako paradox a do jisté míry to trošku paradoxem třeba je, ale já vlastně tím, že jsem přijala to, že ta západní medicína je úplně stejně v pořádku jako jakákoliv jiná medicína, tak mě, že tady je prostě pro lidi určitého spektra je tady ta, pro lidi určitého spektra je tady ta, tak mě paradoxně to úplně otevřelo vlastně dveře do jiné roviny nebo do jiného působení, kam já můžu vstoupit a je to zase nabídka, že jo, nevím, co dál se bude otevírat, nevidím za roh, ale zároveň jsem opravdu vděčná za to, že teďka zrovna je to ta cesta. Já bych řekla preventisty. Já jsem farmaceut, preventista. Takže já miluju vlastně ten způsob toho, jak se o sebe dobře starat, aby jsme nevstupovali do nějakých nerovnovách. Samozřejmě ta dcera mě naprosto ukázala, že tam zatím je opravdu i to, co nevymyslíme, co nedokážeme preventovat, jo, co prostě nemůžeme nějakým způsobem ovlivnit a co je prostě v rukou boží, aby nás to někde přetavilo nejspíš, nebo to je ten můj způsob pojetí, prostě nechat se přetavit, vzít to prostě tak, že tak to je. Ale uvědomuji si taky, nebo tak aspoň ta zkušenost vypadá, že i máme v rukou to, jakým způsobem se staráme o naše tělo, jakým způsobem k němu přistupujeme i k naší psychice, k našemu duchu, aby jsme byli v souladu a žili se nám tady prostě nějak líp a hodnotněji, nebo hodnotněji, to je vždycky hodnotný, ale ta hodnota je v tom uvědomění života, který se žije.
4: Těch alternativních směrů, co se týká přístupu ke zdraví, je hodně. Proč jsi vybrala zrovna ajurvédu?
3: Já vlastně to tak propojuju, bych řekla. Já bych neřekla úplně, že jsem si vybrala jenom ajurvédu, vždycky jsem s tím, i když jsem hodně říkala, tak a teď si vyberu jenom ajurvédu, protože jsem vždycky byla hodně rozkvetlá a šla jsem všemi možnými směry, ale ve finále vlastně propojuju západní medicínu, ajurvédu a tradiční čínskou medicínu takovým asi jako největším způsobem. Ještě mě velice zajímá medicína Jižní Ameriky, ale je pro mě zároveň jako hodně, hodně daleko a hodně nepopsaná, takže pro mě to zatím nespadá do toho, co bych uměla reálně, ale tradiční čínská medicína a ajurvéda je pro mě takovým základem spolu s tou západní medicínou, který je úžasně popsaný těmi tisíce lety zkušeností na tělech a je úžasný, že naše těla i naše mysl a naše prožívání emoční vlastně je stejný ve všech lidech. Ono se to, my myslíme, že prožívám něco unikátního a ono je to svým způsobem unikátní tou barvou, ale v podstatě my máme stejnou výbavu a ta výbava je už úžasně popsaná a úžasně zdokumentovaná a ty národy vědí, jak na to kolikrát. Takže já vlastně vytáhnu to, co z té západní i té východní medicíny dává tak nějak smysl a snažím se to a propojuju to dohromady.
2: Naším dnešním hostem je Petra Horvátová.

0: Noční mikrofórum.
1: Barbora Čuekos a její host na dvojce.
2: Naším hostem je dnes farmaceutka s holistickým přístupem ke zdraví Petra Horvátová. Já tě vlastně, Petro, znám jako Bianku. Já jsem si myslela, že oficiálně seš Petra Horvátová a Bianka, že je nějaká přezdívka nebo nějaké jméno, které jsi zdala v posledních letech. A teď jsem se během písničky dozvěděla, že to jméno s tebou jde už dlouho, mnoho let. Jak to bylo?
3: Tak je to vlastně jméno, kterou jsem si zvolila při takzvaném biřmování. Já jsem procházela katolistickou vírou a v takovém tom procesu biřmování to spadá, že si vybereme nějakýho průvodce, dejme tomu, nebo někoho, kdo nám je blízký duchovně, dejme tomu, a přijmeme jeho jméno. Často to je třeba svatá Kateřina pro ženy nebo svatá Ludmila, takhle. A mě z nějakého důvodu oslovila Bianka, takže je to italská prostě nějaká světice z Itálie.
2: Kolik ti bylo let?
3: No, asi 14.
2: No to já jsem úplně v údivu, že 14-leté děvče se spojí se jménem Bianka, které vůbec není typické pro tuhle naši šířku.
3: Mně to vlastně dávalo takový ještě smysl hlubší jako duchovní, že já jsem Petra Bianka a to je vlastně něco jako bílý kámen a zase v Bibli, já mám ráda biblický příběh a obecně vlastně takovou tu mystiku křesťanskou, to je určitě se mnou hodně hluboko stále, protože patříme do toho regionu prostě, kde katolická víra, obecně křesťanství je hluboko zakořeněný a vnímám to v sobě. A vlastně na bílý kámen budou napsána ta pravá jména, dá se říct, všechna jména jsou na bílých kamenech. Tak, takový bílý kámen, na které budou napsána všechna jména.
2: A jezdíš do Itálie, nebo jaký máš vztah k Itálii?
3: Ne, to zase jako by, byla jsem určitě v Itálii, ale nebylo to tak, jako, že bych vyloženě potom jako potřebovala jít jako nějak víc fyzicky. Prostě je to nějaký můj spíš vnitřní aspekt.
2: Ale tvojí významnou zem je Indie. Mm-hmm. Tam si cestovala několikrát. Mm-hmm. Vždy to bylo za Ayurvédou vyloženě?
3: No, první cesta asi nebyla za Ayurvédou, to bylo pro nasátí toho indického kontinentu jako takový, vždycky mě teda zajímal. A Ayurvéda vlastně přišla po té první cestě, dá se říct.
2: A jaké bylo to nasátí? Překvapila tě Indie? Nebo to odpovídalo přesně tvým představám, jaké to bylo?
3: Bylo to velice překvapivé, protože to bylo snad 15-18 let zpátky, možná díl, skoro 20. No, už je to nějakou dobu a tenkrát to byl opravdu významný kulturní šok, co jsem tam prožívala, jak na úrovni tedy mysli, tak a na úrovni těla hlavně, že jsem opravdu přijela a všemi otvory jsem Indii odmítala. A zároveň mě naprosto fascinovala, uchvátila.
2: Neodradilo
3: mě to? Ne, bylo to jako velice zvláštní, ale neodradilo mě to.
2: Tak to bylo možná silné osudové setkání.
3: Ano,
2: právě.
3: Bylo to, uvědomovala jsem si zatím velice silné osudové setkání, že teda jsem se vrátila tak k nějakým svým kořenům, ale zároveň teda je to fakt jako země, která je pro mě velice jako náročná fyzicky a naopak velice bohatá duchovně.
2: To je zajímavý paradox vlastně, že se to tam takhle snoubí, ty velké kontrasty. Čím konkrétně ti učarovala?
3: Asi takovou tu živelností. Prostě tam je tak neuvěřitelný kontakt se vším jako lidským a živočišným, dá se říct, že to je až neuvěřitelný. A také vlastně my v Evropě máme pocit, že jediný ten způsob vyjádření té mysli je v rámci jako určité logiky a jejich rámec uvažování je prostě v něčem jiným. A mě to opravdu jakoby nabouralo takovej ten koncept myšlenkový, že vlastně se musím vždy opírat o logiku, o nějaký způsob uvažování, že tady je nějaká Petra Bianka Horvátová, prostě farmaceutka, která má za sebou nějaké zkušenosti a tam vlastně ta hloubka je úplně v něčem jiném, než prostě v tom, kdo co jak vystudoval, nebo kdo je, co umí, ale je to prostě v něčem jiném a tohle mě taky hodně fascinuje.
2: A když jsi tam jela poprvé, to už jsi se zaobírala ajurvédou?
3: Když jsem tam jela poprvé, tak jsem spíš jakoby hledala, kam tu alternativu svoji vlastně napřáhnout. Hodně jsem byla spíš jako ponořená v té fitoterapii a homeopatii jsem tenkrát hodně dělala, studovala jsem spíš jako psychoterapeutický směry a Různé duchovní praktiky jsem tenkrát zkoušela a praktikovala, takže když jsem tam jela, tak jsem zatím jakoby nevěděla, co bude ten můj hlavní směr.
2: Pojďme teď využít všech těch tvých znalostí. Mně se líbí, jak právě všechno kombinuješ, že se toho nebojíš. A zkusme si projít rok, roční období. A jestli bych tě mohla poprosit ke každému období říct pár tipů ohledně, nevím, výživy, jak se o sebe starat, co nejlepšího dělat pro sebe. Tak třeba začněme jarem.
3: Dobře.
2: Tak jsi doporučovala, když je jaro.
3: Tak já vlastně v tomhletom takzvaném cyklu roku se odvíjím hodně od tradiční čínské medicíny, která má každý měsíc spojený s určitým orgánem nebo orgánovou strukturou. Nemusí to být jenom jeden orgán, ale vždycky do toho zapadá nějaký hlavní orgán, nějaký ochranný orgán na další měsíc a celé vlastně systémy v těle, které se tam k tomu pojí. Takže na jaro přináleží žlučník a játra. A to jaro mám ráda, když si připodobním trošičku k takovému semínku. Ono totiž semínko, když klíčí, tak musí tam dojít k takovému lupnutí, kdy povolí ta méně či více tvrdá slupka. A je to vlastně v těle, někdy to můžeme cítit, nebo na mysli, na duchu, to můžeme cítit jako stagnaci. Takže po té zimě totiž vlastně můžeme padnout do určité stagnace nebo do určitého uspání něčeho, co potom teprve se musí jako znova probudit a jakoby jako to semínko tak trošku lupnout. Takže na jaře je naším úkolem právě rozproudit tu stagnaci, trošičku se nechat nastimulovat, odlehčit to, co jsme po zimě třeba nashromáždili, co tam nedělá dobře. Proto třeba jaro já mám určitou takovou detoxikační kůru, nebo prostě je to taková očista, která je zase založena na ajurvedských principech. Je to třeba očista z kyčerí nebo podobně. Prostě
2: kdy,
3: z kyčerí, to je takový tradiční ajurvedský očistný pokrm. A jí se vlastně po celý den, takže člověk nemá hlad, ale zároveň je může být hodně dobře nasycen, vyživen a zároveň to pomůže tělu dotrávit to, co tam někde visí a může způsobovat tu stagnaci. Je to o podpoře toho trávicího ohně, protože jaro je takový začátek toho nového startu, takže tam může být hodně velká tenze a napětí, jsou to takový ty jaterní emoce, jako vztek, pruda jo, a ta stagnace, která prostě potřebuje být vyjádřena a odlehčením toho jídelníčku, pomoct vlastně dotrávit tím trávicím ohněm to, co tam visí, tak pomůže potom projít vlastně tím do toho dalšího období trošku víc jako v klidu. Určitě jsou vhodné třeba klíčky, používat zelená smutí z přírody, to, co roste, pampeliška a podobně, prostě mixovat se to různě do smutíček nebo do nějakého koktejlu nebo přidávat do kaše nebo obecně do jídel opravdu klíčit, to mám hodně ráda. Ono to může někoho zachlazovat, vždycky radím, ať se lidi opravdu podívají, jak na to, jak to snáší, že vlastně jakákoliv rada, oni musí vnímat, jak to pasuje k tomu jejich charakteru, k té jejich konstituci, protože každý máme samozřejmě trošku jiné vyjádření fyzické a ta konstituce ne vždycky přijímá všechno prostě tak vděčně, jako u někoho jiného by se to třeba mohlo zdát, že to funguje, tak ne vždycky to může fungovat u nás.
2: Já posluchačům prozradím, protože oni tě nevidí, že jsi opravdu nesmírně v těle. Ty jsi velmi tělesná, že ty povídáš a různě se tady vrtíš, ukazuješ mi, jak klíčí to semínko. A ty zrovna mluvíš o tom, že potřebujeme být spojení s tím tělem, tak ty to opravdu děláš, ale ono to může být těžké. Jak se spojit s tělem? Co radíš, aby člověk víc vnímal sám sebe a svoje tělo?
3: No, moje cesta ke spojení tělem taky nebyla úplně jako jednoduchá, bylo to samozřejmě přes bolest. Že jsem v určitém okamžiku asi uvědomila, že nemusím vždycky propojovat bolest s utrpením. Takzvaně, že bolest je někdy nevyhnutná, ale utrpení je volitelné. A když vlastně se oddělila bolest od utrpení, tak jsem tam zůstal jenom čistý prožitek bolesti. A ať už to bylo na úrovni fyzické, nebo tedy jako s tou dcerou, že jo, na emocionální. A já jsem se naučila neutíkat od té bolesti. Prostě když v těle cítím nekomfort nebo bolest, tak od něj neutíkám. A to byla pro mě nejhlavnější cesta, jak se spojit vlastně s tělem.
2: Což myslím, že je dost neobvyklé, to dělá málo kdo. No. Co tě bolelo fyzicky, jestli to není tajemství?
3: Tak já mám takový dvě bolavý paty a to jsou bedra, spodní záda a potom žaludek jako reflux, ale ten reflux se mi tímhletím úplně vyřešil. Jo. Ono tím, že vlastně si uvědomíme a připustíme pocit bolesti, tak to neznamená, že budeme víc trpět. Jo. Že to je, naopak jsem si fakt uvědomila, že to je element, který léčí. A já vím, že je to nevšední, ale tohle mě funguje ze všeho asi nejlíp.
2: To je krásné sdílení. Já jsem trošku odskočila od jara, protože tohle mě hodně zaujalo. Co léto? Co bys nám doporučila na léto?
3: Tak jak jaro, máme to semínko, které klíčí a tak v létě ta rostlinka už se dostává do plné síly a opravdu roste. A stejně tak my si v létě můžeme dovolit prostě žít, sdílet, cítit se vlastně vším tím, co to léto poskytuje, barvami, jídlem, vztahy a podobně. Z hlediska toho

0: že vlastně ten kardiovaskulární systém je v té době nejvíce zatížen. Takže vlastně tady i ta západní medicína sice neví proč, ale děje se to. A já vlastně tu odpověď vidím, protože jsem ji dostala vlastně z hlediska tradiční čínské medicíny. Takže v létě je vhodné opravdu sledovat, jak se má naše srdce, náš oběhový systém. A pokud cítíme přehrátí v těle, tak ho jemným způsobem schlazovat. Ale to schlazování má být moudré, protože není úplně vhodné chladit se ledem, a ledovými nápoji a podobně, ale je ideální chladit se jídlem, nepřehřívat se prostě teplou stravou, zrovna si můžeme třeba dovolit chladnější stravu nebo roztravu, více zelené, více čerstvé potraviny a opravdu stopovat spíš do toho ochlazujícího způsobu výživy. A obecně to platí i u těch emocí. Někdy ty emoce můžou být hodně horké, hodně vášnivé, tak vlastně tu vášeň potom nějak stabilizovat zase buď v těle nebo v meditaci, nebo podle toho, jaký způsob má každý. Takže léto je rozhodně období, kdy si můžeme ledas co dovolit, ale nesmí se to takzvaně přepálit. Pak bychom mohli pozorovat v těle třeba záněty, otoky a nebo třeba špatný spánek, který vychází z toho, že jsme přehřátí.
1: Noční mikroforu si stále povídáme s Petrou Horvátovou.

0: Jsou tu poslední minuty nočního mikrofóra s farmaceutkou s holistickým přístupem ke zdraví Petrou Horvátovou. Před písničkou jsme probrali jaro, léto, takže nám zbývá podzim a zima, tak tě poprosím zase o nějaké tipy.
1: Tak podzim je vlastně z hlediska té tradiční čínské medicíny rozdělen do takových dvou období, a to je babí léto a klasický podzim. To babí léto hodně přináleží trávení, takže v té době je vhodné se podívat na to, co jíme, jak to jíme, a zda tam nechybí třeba trošku pohybu, protože i pohyb je hodně důležitý pro trávení. A samozřejmě, jaká je naše psychická pohoda, protože pokud je vlastně nejsme v klidu, tak tam je spuštěný úplně jiný mechanismus, ten sympatikus, který vlastně je spíš pro ten boj a pro útěk oproti tomu klidovému režimu parasympatiku, který nám umožňuje trávit. Takže vlastně v tomto období se nejvíc díváme na trávení. A potom podzim, ten je zasvěcen plicím a tlustému střevu, jako ochrannému orgánu plic. A zde je dobré si zase zasoustředit na náš dech, na to, jakým způsobem dýcháme, případně opět to souvisí i s naší stravou, která vlastně to přirozeně posiluje. Je to jeden ze zdrojů, jak dech, tak strava je jeden ze zdrojů naší energie. A my vlastně potřebujeme všechno to tak jako nějak uchopit. Takže v této době toho podzimu je vhodné posilovat určitě imunitu, podívat se na naše sliznice, také se správně hydratovat, protože naše plíce buď můžou být moc vlhké a pak vzniká třeba kašel a prostě rýmá nachlazení a podobně, nebo třeba naopak suché. Tak aby jsme vlastně měli dobrý nárazník vlastně té vlhkosti uvnitř těla, a aby vlhkost byla tam, kde má být a neprojevovala se jako třeba nějaký imunitní deficit formou nějakého nachlazení. No takže tam a na úrovni i emocí můžeme, vlastně vstupujeme už do toho období jako zimy nebo přípravy na zimu, a tam už můžeme sledovat takové jakoby ty těžší emoce. Může to být nějaká třeba nějaký splín nebo nějaké smutky, které se vyplavují, a zase je to vlastně emoce, která souvisí s hrudníkem, s plicemi a vlastně s celým tím systémem toho našeho horního sytiče energie, který je skrze dech vlastně zpracováván, takže opravdu je to hodně založený na tom, aby náš dech byl v pořádku, aby byl opět všude v těle.
2: Kde zase se tady,
1: ano, zase jsem se tady zavlnila, se vrtí a ukazuje, jak hezky dýchá.
2: Ještě než půjdeme k zimě, mluvila si u podzimu o tom, že je důležité si uvědomit, co jíme, zaměřit se na to, co bychom tedy měli jíst nebo neměli jíst na podzim.
1: No, to je takové věčné téma. Zase to vychází, bych řekla, nejvíc z té konstituce. Pokud někdo je úplně v souladu s bůčkem a má tu konstituci, která je pro něj vhodná, tak ani bůček se nemusí vždycky vyloučit, ale samozřejmě prostě není to úplně medicína pro všechny. Všechno může být prostě použitý jako jed a současně jako medicína. Ale samozřejmě, na čemu já nejvíc se radím vyhýbat, jsou procesované jídla, procesovaná strava, která může prostě obsahovat všechno. Obecně vedu spíš k zjednodušování, k tomu, aby jsme prostě zjednodušili ty svoje komponenty, a že to nemusí být tak rozkvětlý. Spíš tam přidali to, co víme, že nás teďka zrovna volá, třeba kakao na výživu. Já vždycky na podzim najedu na kurkumu, začnu s kurkumou na podzim a dělám se takový kurkumový nápoj, jmenuje se to zlaté mléko, vlastně z ajurvédy, a to je moje slunce na zimu, bych řekla tak nějak. Ona opravdu vstupuje do mnoha struktur těla, je to pro mě jako hodně fajn. Bylina je na té zase duchovní úrovni.
2: Z toho, jak povídáš, tak je jasné, že doma hodně vaříš, buď ty nebo manžel. Nevím, jak to máte. Co vaříš nejradši? Jaké je vaše rodinné oblíbené jídlo?
1: No, tak jedna věc, co vařím, a jedna věc, co moje děti jedí.
2: Ano. Tak na oboje, prosím tě, odpověď. No.
1: Tak já se obecně snažím spíše o nízkosacharidovou stravu, že více směruju na zeleninu a případně na bílkoviny, a ty přílohy tak nějak šidím, a i když peču, tak nepoužívám úplně běžný cukr, ale používám spíš přírodní náhražky cukru, které jsou třeba nízkokalorické, jako třeba čekankový syrup, tak to je pro mě takový fajn sladidlo i pro ty děti.
2: Mě to tak zajímá, ale teď jsem s hrůzou mrkla na monitor a my musíme za chviličku končit, tak dáš nám ještě nějaký tip k zimě, prosím tě.
1: Tak zima, to je hodně o tom opravdu zpomalit, dovolit si to, dovolit si odpočinout. přijmout tu tmu, která tady je, a když teda nás to volá, tak prostě opravdu se jít vyspat a respektovat ten cirkadiální rytmus, který tady vlastně v těch našich končinách šíře a výšek je. A také podpořit naše kosti, dodat minerály, protože zase je to období, kdy vlastně je to ledviny a močový měchýř, kde je vhodné určitě prostě doplnit minerály a zasytit se dobrou stravou. Vývary třeba, ty jsou skvělý.
2: Je jasné, že bychom mohli mluvit další 2-3 hodiny. Opravdu jsme úplně u konce. Jakou jednu větu bys poslala našim posluchačům jako takové přání?
1: Tak já určitě posluchačům přeju právě tu důvěru v život. A ať vlastně vymění ten strach za tu důvěru.
2: Moc ti děkuji za návštěvu a za tvoje krásné myšlenky. Milí posluchači, vám děkujeme za pozornost a zítra se můžete v nočním mikrofonu těšit samozřejmě na dalšího zajímavého hosta. Za chvíli začíná noční proud, takže se loučíme. Od mikrofonu vás všechny zdraví Barbora Čuekos a náš dnešní milý host Petra Horvátová. Vše dobré a krásné dny.
1: Děkuju, nashledanou.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Hezký pozdní večer vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu zcela mimořádně na místo Jitky Benešové Ilja Kučera mladší. Začíná letní prázdninový úterně středeční noční proud, který otevírá Luboš Pospíšil písničkou Groteska.

Pavel Šrut použil v textu téhle té písničky přísný abecední pořádek a tím pádem tak také trošku naznačil náplň tohoto dnešního nočního proudu. Já vám totiž nabídnu hudební abecedu. Ten princip je zcela jednoduchý. My budeme postupně kráčet od písmene k písmenu a pod každým tím písmenem na nás bude čekat nějaká kapela, nějaký interpret, ať tuzemský nebo zahraniční. A bude to také tak trošičku napínavé dobrodružství, protože jsem sám zvědav, kam až se v abecedě do 2. hodiny raní, tedy do konce nočního proudu, dostaneme. No, pojďme rovnou na věc. Začínáme zcela logicky a přirozeně písmenem A. Tady je americká kapela Aerosmith a jejich písnička Crying.

hitmaker, zpěvák, klávesista Ota Baláš s písničkou Zkouším ti psát napsal v naší hudební abecedě druhé písmeno, písmeno B. A s písmenem třetím, písmenem C, teď na chvíli opustíme naši mateřštinu a dopřejeme si trošku libozvučné francouzštiny, protože pod písmenem C se skrývá i u nás dobře známý francouzský písničkář a zpěvák Francis Cabrel. Thank you.

Z večera je jasno a kapela Čechomor a je asi zbytečné dodávat, že v naší hudební abecedě reprezentovala písmenou Č. Písmeno Č. Pomalu, ale jistě se blíží půlnoc, půlnocí také půlnoční zprávy Českého rozhlasu Dvojka, ale po nich noční proud pokračuje dál a pokračuje dál i naše cesta hudební abecedou. Ovšem do zpráv stihneme ještě písmeno D, a to v podání kapely Def Leppard.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Poslanci se dnes vrátí k projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Debatu večer po 11 hodinách přerušili. Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka Dolly Parton. České volejbalistky slaví díky výhře nad Ukrajinou postup do play-off evropského šampionátu. A dnes bude oblačno i zataženo, místy s deštěm, postupně se vyjasní. Teploty většinou do 21 stupňů. Je středa 26. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci večer přerušili debatu ohledně prezidentského veta novely k rozpočtům. Vrátí se k ní v 9 hodin dopoledne. Ke slovu se zatím dostal jen předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Zhruba 10 hodin zabrala diskuze a navrhování bodů na program schůze.
2: Koaliční poslanci jsou připraveni prezidentské veto přehlasovat. Zařadit chtějí podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD hlasování na pevný čas.
3: Předpokládám, že budeme kolem tak 13:30 hlasovat, ať bychom tedy to veto prezidenta přehlasovali.
2: Podle vlády není možné bez změny rozpočtových pravidel připravit návrh státního rozpočtu na příští rok. Opoziční poslanci ale kritizují, že umožní čím dál větší zadlužení státu.
4: To opravdu jednou bude muset někdo zaplatit a bohužel to budou naše děti a naši vnuci.
2: Říká předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Opozice také kvůli novele připravuje ústavní stížnost. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Použití pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. V poslanecké sněmovně se na tom shodla pracovní skupina, která řeší bezpečnost ve fotbale. Novelu zákona, která má posílit ochranu sportovního prostředí, chce koalice předložit v září.
5: Trestné by nově bylo taky zahalování obličejů na stadionech. Podle ministra pro sport Boris Šťastného z motoristů o zpřísnění trestů za pyrotechniku a zahalování požádali přímo zástupci fotbalových klubů a organizací.
6: Ať už jde o FAČR, tak o zástupce ligové asociace, tak i zástupce klubu.
5: Změny by podle Šťastného měly platit od příští podzimní ligové sezóny. Zavést by se mělo i dobrovolné rozpoznávání obličejů na stadionech. Podle poslance Jiřího Havránka z ODS ale na takzvaném face recognition není shoda napříč poslaneckými kluby a čeká proto dlouhou debatu.
7: Nemá jako cenu slibovat vzdušné zámky fotbalovému prostředí, že to prostě bude od příští nebo před příští sezóny. Je před námi prostě celá řada práce.
5: Registr problémových fanoušků by měla vést Národní sportovní agentura ve spolupráci s jednotlivými kluby. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Slovenská policie zmařila připravovaný žhářský útok na továrnu na východě země, kde se vyrábějí bezpilotní systémy. Z jeho přípravy obvinila 3 cizince, kteří podle vyšetřovatelů jednali na objednávku. 2 zadržela na Slovensku, 3. v Německu. Kdo si měl útok objednat ani na jaký konkrétní závod trojice mířila, policie zatím neuvedla.
8: Na připravovaný útok upozornila policii slovenská civilní a vojenská rozvědka. Při zásahu pak kriminalisté zajistili ručně vyhotovený plán, telefony, nářadí a větší množství zápalné směsi. Útok mohl podle policie ohrozit asi 70 zaměstnanců a majetek za desítky milionů eur. Výroba bezpilotních systémů se na východním Slovensku před 2 lety rozšířila o nový závod. Jeho stroje se využívají například ke kontrole hranic, mapování nebo monitorování potrubí a požárů. Jestli právě tento závod měl být terčem útoku, policie zatím neuvedla. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Zpravodajský server iRozhlas byl zneužitý v desinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území Česka. Na operaci upozornil polský web Cyber Defense 24.
9: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru irozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
10: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
9: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z motoristů.
11: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
9: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou se prohlubuje. Kanadská vláda oznámila v úterý odvetná cla na více než 700 amerických produktů. Reagovala tak na 50% cla, která vůči Kanadě zavedl Bílý dům. Nová opatření se dotknou americké oceli, hliníku, mléčných výrobků i spotřebičů. Mají začít platit 8. září.
12: Today I'm announcing that Canada will match the United States tariff dollar for dollar.
13: Kanadský ministr financí Champagne řekl, že Ottawa reaguje přiměřeně a cíleně. Kanadská cla na americkou ocel a hliník se zdvojnásobí na 50%. Americký prezident Trump mezitím pohrozil zdvojnásobením cel na kanadská auta a navrhl přejmenovat jezero Ontario na jezero Amerika. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume zahájil turné po Německu. Zaměstnance v 9 továrnách automobilky při něm chce přesvědčovat o nutnosti úspor. Na první shromáždění ve Wolfsburgu přišlo asi 10 tisíc zaměstnanců.
14: Lídrině zaměstnanců ve Wolfsburgu a dcera italského gastarbeitera Daniela Cavallo vytkla vedení, že špatně komunikuje. Zaměstnanci se podle ní dozvídají jen různé zkazky z televize a nevědí, co je pravda. Blume zopakoval, že se kvůli klesající poptávce a vysokým nákladům bude muset v následujících letech zrušit asi 50 tisíc pracovních míst, polovina z toho v Německu. Uzavírání celých závodů ale označil za krajní a nejdražší řešení. Situací se bude září zabývat dozorčí rada koncernu, složená na půl ze zástupců akcionářů a zaměstnanců. Z Berlína Tomáš Avlín, Radiožurnál.
1: Zemřela americká country zpěvačka Dolly Parton. Bylo jí 80 let. Informaci potvrdil její synovec Brian Seaver.
15: Dolly Parton během své kariéry napsala přes 3000 písní. Ve svých skladbách jako Jolene nebo I Will Always Love You se věnovala tématům lásky a zlomeného srdce. Zazářila ale i před kamerou. V 80. letech debutovala v celovečerním filmu Od 9 do 5. Po boku své kmotřenky zpěvačky Miley Cyrus si pak zahrála v Disney seriálu Hannah Montana. Pozdější roky zpěvačka zasvětila filantropii. V rámci své nadace Dollywood Foundation se soustředila na podporu gramotnosti a boj proti šíření viru HIV a nemoci AIDS. Za své úsilí získala v roce 2022 Carnegieho medaili. Anna Belio, Radiožurnál.
1: Sport. České volejbalistky postoupily s předstihem do play-off evropského šampionátu v Brně. Jistotu jim dala výhra 3-1 nad Ukrajinou v předposledním duelu základní skupiny. Česká smečařka Helena Grozer mluvila o tom, že potvrdit proti Ukrajinkám roli favoritek nebylo snadné.
16: Hrozně nás potrápili, už několikátý prostě zápas a já myslím, že první set super, druhý set oni začali tlačit trošku servisem a odtáhli nás od sítě, takže jsme začali trošku mít problém, ale skvěli jsme to opravdu skvěle.
1: Základní skupinu zakončí české volejbalistky ve čtvrtek proti Bulharsku. A fotbalista Krištof Daněk bude v barvách Lince hrát hlavní fázi Ligy mistrů. Rakouský celek v odvetě smazal v součtu 4-brankový náskok Celticu Glasgow a po výhře 5-1 po prodloužení postoupil mezi elitu. V Lize mistrů budou nastupovat i hráči Sabahu Baku, kteří zdolali Berševu 5-2 po prodloužení a fotbalisté Bode Glimt. Norský tým v domácí odvetě zdolal Nijmegen 3-0.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Překážky na D1 za Vyškovem a taky na D11 u Hradce Králové. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy dejte pozor za Vyškovem. Na kilometru 233,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Je označené šipkou a kužely, kolem se ale pohybují lidé. Podobná situace na D1 z Brna do Ostravy, také u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 258 stojí nepojízdné osobní auto a na místo upozorňuje světelná šipka. Na dálnici D11 zpomalte u Hradce Králové ve směru do Prahy. Za odbočkou na Nový Bydžov a Kukleny na kilometru 88,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. A v Praze připomínáme uzavírku v tunelu Mrázovka. Dnes v noci je uzavřený ve směru od Barandovského mostu na Smíchov. Údržba bude blokovat průjezd až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
17: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

Ještě jednou hezký pozdní večer vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Pokračuje úterně středeční noční proud a v něm pokračuje také naše hudební abeceda. My jsme ji ukončili u písmene D, takže logicky teď budeme startovat písmenem E.

Evil Woman a kapela Electric Light Orchestra, tedy po našem pěkně počeštěno ELO. Tak tahle ta písnička, respektive tahle ta kapela reprezentující písmeno E, otevřela další část naší hudební abecedy. No a my logicky pokročíme k dalšímu písmenu F. A pod tím písmenem F se skrývá skotský kolohnát, zpěvák, muzikant, skladatel a přiznám se taky můj velký oblíbenec Fish.

Billy Gibbons, kytarista kapely ZZ Top solově. A já musím v souvislosti s ním zmínit ještě dvě jména, Peter Jurkovič a Stefan Milkov. První z nich, bohužel již zesnulý, byl vynikající kytarář, stavitel kytar, a druhý z nich sochař a výtvarník. A tihle dva pánové se domluvili před jednou z prvních návštěv ZZ Top v Praze a postavili pro Billyho Gibbonse speciální kytaru. Kytaru, kterou Stefan Milkov ozdobil různými ornamenty, Petr Jurkovič ji vyrobil jako kytarář, no a po koncertě mu ji slavnostně předali. A Billy Gibbons byl z toho nástroje tak nadšen, že s ním nahrával na některých svých dalších deskách a ornamenty zase se mu líbily natolik, že si je nechal přenést na svou koncertní koženou vestičku, ve které potom vystupoval. Tak tolik vzpomínka na zajímavou souvislost s Billy Gibbonsem, který v naší hudební abecedě reprezentoval písmeno G. No a od písmene G teď samozřejmě pokročíme k písmenu H a vrátíme se zase na chviličku domů, a to konkrétně za Ivanem Hlasem.

Kdybys věděl, a polská kapela Cheap Tobacco, která v naší hudební abecedě reprezentovala pochopitelně písmeno Ch. No a za písmenem I se teď vydáme z Polska až k protinožcům do Austrálie, kde na nás čeká kapela Inexis.

Farm on the Freeway a kapela Jethro Tull pod písmenem Je. Vy posloucháte letní prázdninový noční proud, který je tentokrát zasvěcen hudební abecedě. To znamená, že my postupně kráčíme od písmene k písmenu a pod každým tím písmenem na nás čeká nějaký ten interpret, nějaká ta kapela, ať už tuzemská nebo zahraniční. Takže teď je otázka, kdože na nás čeká pod písmenem K. Tak já můžu prozradit, že to je kytarista, zpěvák a skladatel Mark Knopfler. A nenechte se mýlit, jeho jméno se sice skutečně správně vyslovuje Knopfler, nebo to je příjmení Knopfler, ale to K na začátku skutečně má.

Bring It On, americká jižanská rocková legenda Lynyrd Skynyrd pod písmenem L. A pod písmenem E nás čeká vzpomínka na vynikajícího irského kytaristu, zpěváka a skladatele Gary Moore. Já vám v souvislosti s Gary Moorem prozradím jednu věc. Co se týče našeho týmu nočního proudu, jednotlivých autorů, moderátorů nočního proudu, tak je zcela přirozené a zcela logické, že každý z nás má trošičku jiný hudební vkus, trošičku jiné hudební priority, což je konec konců vidět i na pestrosti jednotlivých dnů, jednotlivých nočních proudů. Ale svého času přišla řeč právě na Garyho Moora a to je muzikant, na kterém jsme se všichni do jednoho naprosto shodli. Tak tady je vzpomínka na Gary Moora.

Ten o tobě film a tady už Nalepa pod písmenem N. Já vím, že polština už v tomhletom nočním proudu zazněla, nicméně já jsem si nemohl odpustit pod písmenem N vzpomínku na tohle svého oblíbeného a svého času velmi výrazného polského bluesového a bluesrockového zpěváka, skladatele a především kytaristu. Mimochodem zajímavost, tady už Nalepa pocházel z Rzeszowa. Rzeszów to je nepříliš velké město na východě Polska. Možná, že vám název tohoto města povědomí, protože když propukla válka na Ukrajině, tak Rzeszów zrovna byl velice důležitý úzel, přes který se distribuovala pomoc na napadenou Ukrajinu. Takže to jméno se hodně, nebo jméno tohoto města se hodně často objevovalo také v médiích. Tak tolik písmeno N a tady už Nalepa a vzpomínka na ně. Pravda je, že vlastně pod písmenem O nás čeká také vzpomínka, a to sice na Ozzyho Osbourna. My si poslechneme skladbu Perry Mason z jeho skvělého alba Osmosis.

California Dreaming, John Phillips, někdejší člen slavné skupiny Mamas and Papas a také důležitá postava generace dětí květin. No a já si vlastně teď v téhle chvíli uvědomuji, že i tohle to byla vzpomínka, protože shodou okolností John Phillips by tuhle neděli oslavil své 91. narozeniny, bohužel zemřel už v roce 2001. A po písmenu P logicky následuje písmeno Q a to si vysloveně koleduje o kapelu Queen.

Get Close a kapela Rolling Stones, která v naší hudební abecedě reprezentovala písmeno R. No a v české abecedě by logicky po písmenu R mělo následovat písmeno Š. Ale já se přiznám, že vlastně jediná

kapela, která mě napadá, která by začínala písmenem Eř, byla někdejší jihočeská kapela z okolí Českého Krumlova Vyššího Brodu, která se jmenovala Řetěz. Ale nejsem si jist, zda tahle ta kapela stále ještě funguje, zda existuje, a také si nejsem jist, jestli někdy natočila a vydala nějaký nosič. Pokud ano, tak já ho bohužel ve svém archivu nemám, a tak se pokorně posunu k písmenu S, kde na nás čeká Bruce Springsteen.

Na kolenou Michal Šindelář, zpěvák, kytarista, bubeník, syn legendárního basisty Katapultů Jiřího Dědka Šindeláře. Kapely s kterou vlastně Michal také sám několik let hrál. Reprezentoval v naší hudební abecedě písmeno Eš a tady už je písmeno T a s ním americká superskupina Toto.

Beautiful Day a pod písmenem U, to byla irská kapela U2. Mimochodem určitě víte, že kapela U2 přislíbila na konec letošního roku vydání nového studiového alba. Tak se nechme překvapit, jestli nové studiové album U2 skutečně vyjde a jaké, že tohleto nové studiové album U2 bude. Ale to bude až na konci roku. My v této chvíli pokročíme o kousíček dál v naší hudební abecedě, a to k písmenu V. A pod písmenem V nás čeká newyorská písničkářka Susan Vega.

Don't Fade Away a kapela Whitesnake, tedy reprezentantka písmene dvojité V. Už je, myslím, na bílé dni, už je, myslím, docela jasno, že do druhé hodiny rání, kdy se budeme s nočním proudem loučit, se až k poslednímu písmenu abecedy, tedy k písmenu Žet, nedostaneme. Ale pravda je, že je na dohled a že je na dosah a že jsme po té hudební abecedě prokráčeli poměrně solidní kus. Teď je ovšem před námi písmeno X a s ním také kapela XTC.

Dospěli jsme k samému závěru tohoto letního prázdninového nočního proudu. Pročež za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší, přeje krásné poslední prázdninové dny, krásnou dobrou noc a těší se na slyšenou ve čtvrtečně pátečním nočním proudu, což je vlastně přísně vzato už zítra půl hodiny před půlnocí. Tohle je Český rozhlas Dvojka, noční proud, Ilja Kučera mladší a ještě písmeno Y a s ním kapela Yes.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hvězdné návraty.
4: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
5: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych...
4: Nebojte se, nemáte přece trému.
5: Já bych měl také malou otázku.
4: Prosím, jen se ptejte.
5: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
4: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
5: Cože? V Radio Luxemburg?
4: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
5: No pánové, co teda?
4: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad jen a jen o vás.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

zpíval, měl jsem baculaté ručičky. Sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky. Na procházky chodil jsem se slečnou a byl jsem peskován. Měla se mnou potíž nekonečnou, než jsem byl vychován. Tu jsem dětskou nožkou drtil červy,

netvor, iného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí, tolik jako moly zabolí, že nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jako.